0: Shrek. Ovej, ovej, toto boli, au, můj prst. Spejblova omluva.
1: No to je blaho, to je klid a pohodička. A je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: Jo, to ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: No,
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No, tak to ani ne.
1: No tak, Hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle, aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám, já se jim taky nesměju. Hele, lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš, omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale Hurvínku, nejdřív to musíš zkusit. A ne strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký čože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, co je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole. A taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.

0: Lsa?
1: Ano, byl tam za ohrádou.
0: Pštros, fuj. Pštrosič, jo, no tak.
1: A malými pštrosáčaty.
0: Já no, prskej.
1: Fuj, taky no prskej.
0: No tak, no.
1: Je, tak jo, no. A taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
0: No tak tomu nevěřím.
1: Bajo, bajo.
0: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
1: Ano, prosím. Máničko, Máničko, kde pak jsi? Taťulina ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
0: Ach jo.
2: Jednou do roka přijdou Vánoce a zazvoní nám u dveří. A kdybyste se nás zeptali, jak doopravdy vypadají, řekli bychom, jako šťastná a veselá tetka s nůší na zádech, ve které má kapříka a sníh.
3: A rolničky? A zelený stromek?
2: Ano, a taky vánoční ozdoby. Ty jsou velice důležité, protože zelený stromek bez vánočních ozdob je jenom docela obyčejnou borovičkou, jedličkou nebo smrčkem.
3: Ano, ale ozdobami nazdobený zelený stromeček, ten už je opravdovým vánočním stromkem.
2: A teď vám prozradíme jedno velké tajemství vánočních ozdob.
3: Ozdoby na stromku se nejenom třpití, oni umí ještě něco. Umí vyprávět pohádky.
2: Když hodiny o štědrovečerní noci ukazují, že za 12 minut bude půlnoc, ozdoby se 12krát zhoupnou a rozesmátý šašek, parádní ozdoba z červených a modrých korálků, zvolá.
3: Na Vánoce dlouhé noce pro nejdelší povídání a že jsou jen jednou v roce, rychle spuste dámy páni.
2: A kdo začne?
3: Začne ten, na koho já, aleluja, myslím celý štědrý den.
2: To je ale napínavé, vzdychnou ozdoby, na koho pak asi myslel. A hned se to dozví. Šašek totiž ukáže prstem dolů nebo nahoru, vpravo nebo vlevo a jako na lesy vykřikne na celý vánoční stromek, která ozdoba to je.
3: Každý rok myslí na ozdobu jinou a my vám teď prozradíme, na koho myslel v loni. Na hvězdu betlémskou jsem myslel, vykřikl a ozdoby zacinkaly. Ach jo.
2: A hvězda betlémská, která zdobila samou špičku stromku, začala vyprávět svou pohádku. A jakou?
3: No přece vánoční a hezkou.

0: hvězdy betlémské. Byly bílé Vánoce a na staroměstském náměstí ve stověžaté Praze zářil vysokánský vánoční strom a ze stánku vonila skořice a klobásky a čokoláda.
1: Kote, byly Vánoce a na ty klobásky a čokoládu přišlo každý den 5000 dědečků a 4205 babiček a 20,5 tisíce vnoučat. A když šel pan primátor na magistrát, divil se, co má Pražanům.
0: Ale na staroměstském náměstí nebyly o Vánocích jenom Pražané.
1: Proti domu u kamenného zvonu stála ohrádka, vysypaná pilinami, a v té se z Vánoc radovali tři vesničánci. Černý poník, modrý kozlík a běloučká ovečka. Byli tam kvůli dětem. Poník je vozil, kozlík ho zesmával a ovečka se dávala hladit a kudrnkami hřála jejich zmrzlé prstíky.
0: No a tak to šlo celých 14 dní a než se kdo nadál, bylo tu štědré odpoledne, štědrého dne a Pražané pospíchali domů, aby našli pod stromečky všechno to, co jim Vánoce nadělili.
1: Ovečka se za Pražany dívala a mávala jim a kozlík na ně volal mek, mek, mek, pěkné svátky a poník povídá: jak jsem tak chodil pořád do kolečka, mám hlavu celou zamotanou. Nešli byste se mnou chviličku rovně?
0: Ale proč ne, povídá ovečka. A víte co? My bychom mohli jít rovně celou Prahou, abychom ji trochu poznali. Až se nás ve vesnici zeptají, co je v Praze nového, budeme samá novinka a nebudeme koukat jako bulíci. Tak jdeme, jo.
1: A tři vesničánci vyšli z ohrady, řekli ošetřovateli Pepínkovi, že jdou a do hodinky budou zpátky a vydali se rovně za nosem. Šli kolem radnice a ulicí Karlovou a kolem domu u Modré štiky, až došli na Karlův most.
0: A najednou uviděli nad Prahou hvězdu s dlouhým zlatým chvostem, čili ocáskem. Ovečka zvolala: Černoušku, modrásku, to je přece hvězda betlémská a zvěstuje nám, že se narodilo Jezulátko.
1: V Betlémě zamekal modrý kozlík, který si pamatoval, že se o tom narození zpívá v koledách. V Betlémě na seně, přikývl černý poník.
0: Ale kde pak? Zavrtěla hlavou ovečka. V Betlémě se kdysi narodil Ježíšek. Tohle Jezulátko se narodilo právě teď a tady, v Praze. A hvězda betlémská pražská nás za ním posílá, abychom se Jezulátku poklonili, abychom ho oslavovali a ve všem mu posloužili.
1: No jo, ale kde se budeme klanět? Zarazil se kozlík. Nevíme, kde se Jezulátko narodilo. No, přece v jesličkách na seně, zařechtal poník.
0: No to se ví, že na seně a v jesličkách Jezulátka se ani nikde jinde nerodí. Kozlík myslí, že neznáme tu adresu, povídá ovečka.
1: Hvězda s ocáskem musí zvěstovat ulici i číslo jesliček a taky jméno na zvonku. Bez jména na zvonku v Praze nikoho nenajdeme, rozčepířil se kozlík. A malé Jezulátko už vůbec ne.
0: Tak na hvězdu zavoláme. Hej, hvězdo, hvězdičko, my hned za Jezulátkem pospíšíme, ale nevíme kam. Zvěstuj adresu a taky pověst, jestli si to zvěstovala i oslíkovi a kravičce, poněvadž ti dva musí na Jezulátko dýchat, aby ho zahřáli.
1: Hvězda betlémská se zhoupla a cink, sedla si na hlavu kamenného svatého Jana Nepomuckého. Oslíka a krabičku a tři krále a tak dále budete muset najít vy, jen vám jsem zvěstovala.
0: A co ta adresa? Řekla tak trochu přísně ovečka. Tu vám zvěstovat můžu. Kopec Vyšehrad, číslo 2/3.
1: Aha.
0: A na zvonku je jméno Josef Tesař.
1: A jak se na Vyšehrad jede? Zeptal se Kozlík.
0: Metrem A a pak metrem C a jste tam. Já na vás počkám u domu.
1: A hvězda se vznesla a putovala nebem rovnou nad Vyšehrad.
0: Zvěstovala nám a teď si frnkne, zlobila se ovečka. To mi teda pověst, kde my teď najdeme ve velkoměstě oslíka a kravičku a tři krále.
1: Já vím kde, já to vím, vykřikl Kozlík. V zoologické zahradě.
0: A opravdu, v zoologické zahradě v Troji totiž taky slavili Vánoce. A když ovečka řekla panu řediteli, proč přišli, pan ředitel povídá...
1: Oslíkovi dáme červená pouzdříčka na uši a kravičce zvonek na krk, když je posíláme na takovou slávu. Jen nám musí hvězda betlémská prominout, že to nebude česká kravička stračena, ale kravička tibetská, která se jmenuje jak? S tvrdým i na začátku. Kde ale najdete tři krále, to nevím. Můžu vám půjčit akorát velblouda, ten, jak jistě víte, vezl Ježíškovi královské dary.
0: Je, dary, řekla ovečka nešťastně. My žádné královské dary pro Jezulátko nemáme.
1: Ale máme, pohladil jí pan ředitel a vzal z knihovny slabikář, ze kterého se Jezulátka učí číst, a ze šuplíku vyndal flétničku, na kterou se Jezulátka učí hrát, a pak ještě přidal kladívko. Jezulátko je kluk a klukům se kladívko hodí vždycky.
0: Děkujeme moc pěkně, řekla ovečka. A nakonečné před zoologickou zahradou nastoupili do autobusu oslík a kravička jak a velbloud, který měl mezi hrby truhličku se slabikářem, flétničkou a kladívkem, a za nimi pak nastoupili kozlík a poník s ovečkou. Pan řidič se na ně vánočně usmál a povídá: vy mi připomínáte můj betlém. Oslík s kravičkou, velbloud s truhličkou a vy tři jste jako tři králové.
1: Opravdu? Opravdu, zaradoval se Kozlík. Myslíte, že bychom mohli dělat Jezulátku tři krále? No, to mohli, přikývl pan řidič a vytáhl z tašky zlatý řetěz na stromeček. Spletu vám z něj královské koruny, co říkáte? A zastavil autobus a pletl a pletl a pak nasadil ovečce, poníkovi a kozlíkovi takové koruny, že by jim je i praví králové záviděli.
0: Když vystoupili tři králové s velbloudem, oslíkem a krabičkou z metra C na Vyšehradě, trošinku sněžilo. A nad vyšehradskými hradbami svítila hvězda betlémská a volala: tady to je, tady.
1: Kozlíček zazvonil a když Josef Tesař otevřel, řekla mu ovečka:
0: my se prosím jdeme poklonit vašemu Jezulátku, pane Josefe Tesaři.
1: Je s maminkou Marií v ložnici a spinká, řekl potichu Josef a otevřel dveře do kořán. Nejdřív vešli oslík s kravičkou a postavili se k posteli a dýchali na Jezulátko teploučko, a pak vešel velbloud s truhlicí a nakonec i tři králové se zlatými korunami. Hluboce se poklonili a předali dary a slavnostně zaspívali.

0: Tatínku Josefe, a jak se to vaše jezulátko jmenuje?
1: Optala se ovečka.
2: Matěj, Matěj, usmál se Josef.
1: A maminka Marie špitla Matějíček.
2: A jak se tak všichni na Matěje pobožně dívali, tatínek Josef povídá, jsme jako jesličky. Vyfotografuje si nás na památku samospouští.
1: Fotografický aparát postavil na stojánek a rychle utíkal k posteli, aby z něj nebyla na fotografii jenom půlka. Sklonil se nad Matěje a Marii a ještě než se ozvalo cvak, cinklo slavnostní cink. A nad jesličky se na lustr posadila hvězda betlémská. A pak už si aparát cvaknul a vyšehradské jesličky byly vyfotografovány, a to jednou provždy.
2: Druhý den na Božího Vánoční se celá vesnice ptala ovečky, kozlíka a poníka, co je v Praze nového. No, co by? Je tam přece nový Matěj, zamekal kozlík. A jaké má rodné číslo? Zeptal se ošetřovatel Pepínek.
0: No, jaké asi? Podivila se té otázce ovečka. Šťastné, Pepínku, šťastné.
1: A tři králové se těšili, jak za rok přijde Matěj za nimi na náměstí, poník ho povozí, kozlík rozesměje, a ovečka mu zahřeje prstíky.
3: Dobrý večer, děti. Jistě jste už někde slyšeli o tom, že je u nás v republice veliké velikánské město, které se jmenuje Brno. A váš tatínek jednou do toho města musel jet. Maminka mu říkala, nic si nezapomeň, vem si sebou náhradní oblečení, nůž, baterku, ještě jedny boty, mapu toho velkého města a vůbec všechno, co potřebuje člověk na takovou cestu. Tatínek pokyvoval hlavou a balil si věci. Ale maminka měla obavu, aby se tatínek z tak daleké cesty vrátil živ a zdráv. A proto mu dávala další a další rady, jak nezapomenout na to a ono. A vem si spacák, kdybys zabloudil, a taky sirky si vem, kdyby si spotřeboval rozdělat oheň a nějakou píšťalku a řechtačku, kdyby tě přepadli divoši a chtěli ti ublížit, abys je zahnal. Třeba by tě chtěli chytit a upéct a sníst. A co bysme bez tebe dělali? Děti jsou ještě malinké. A maminka si představila, jak by to bylo bez tatínka a dala se do pláče. Tatínek jí konejšil, že se za pár dnů vrátí, ale maminka jen zlikala. A jak se s nima domluvíš, vždyť ani brněnsky neumíš. No, to musel tatínek uznat. Skočil ještě honem do obchodu a koupil si slovník, takže už byl připraven na všechno. A tak sebral kufr, dal mamince pusu, podíval se na vás, jak ležíte v kočárku a hrajete si se štěrchátkem a odjel. Jel dlouho a dlouho neznámou krajinou a vlak hučel. Tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf, tuf. A tatínek usnul. Když se probudil, viděl z okénka domy a lidi a vypadalo to zrovna jak u vás. A ozvalo se hlášení. Vážení cestující, za několik minut zastavíme ve stanici Brno hlavní nádraží. Tak kdo tam vystupuje, ať vystoupí hned, jak vlak zastaví. Raz, dva, tři, už zastavuje. Kdo vystupuje, tomu dobře je. A kdo jede dál, ten zas jede dál. Konec hlášení. Tatínek honem vystoupil a šel před nádraží. Tam jezdili tramvaje a auta, chodili lidé a všechno bylo úplně normální, tak, jak to tatínek znal. Dokonce svítilo sluníčko a tak tatínek vykročil do města pěšky, že se trochu projde. Ale najednou se úplně zatáhlo nebe a ozval se strašlivý řev a plesk a bum. a uprostřed náměstí přistál takový zelený netvor. No, lidi křičeli a zděšeně prchali a spínali ruce, že prý drák a tak podobně. Tatínkovi se to hned nezdálo a šel až k té potvoře a povídá: promiňte, vážený netvore, že se tak ptám, ale kdo pak račte být? A ten netvor povídá takovým hrubým hlasem: já jsem brněnský drak a sfutruju každýho, kdo se bude nějak šprajcovat. Tatínek sice nerozuměl všemu, ale že je to ten drak, tomu rozuměl. A na ostatní se podíval do slovníku a povídá: neračte se zlobit, ale podle mého názoru nejste žádný drak, ale obyčejný krokodýl nebo aligátor. Já to tak podrobně zas nepoznám. Tak tady nestrašte lidi a vlezte si třeba tuhle do kanálu. Krokodýl se trochu zastyděl a skutečně zalezl do kanálu a už ho nebylo vidět. Až prý se vynořil zase v Americe a strašil tam lidi, ale to už mezi tím snad nějak vyrostl. Na náměstí se zase všechno uklidnilo a tatínek šel dál. Šel a šel, až přišel k velkému hradu. Tam se u takových dvířek houfovali lidé, tatínek se šel podívat, co se to děje. Najednou se dveře otevřely a lidé se i s tatínkem octli uvnitř v temných chodbách strašidelného vězení a poslouchali, co jim vykládal jeden divný pán. Tak jsme tady v Hladomorně na špiláku, kterýmu se říkalo žalář národů. A v těchto kopkách mučili lidi. Přivázali je a kapali jim z nějaké flaše vodu na palicu, až jste ho zmagořili. A tady k zasi byl zavřený ten slavný Lotr Babinské, který dělal strašnou neplechu, ale pak už byl hodné. A zavřených tady bylo plno, tak dávejte bacha, ať taky tak nedopadnete. A teď už jdete dom na zle. Tatínek jen zíral na to hrůzné vězení. Ale to už ho spolu s ostatními vypustili ven. Na čerstvý vzduch. Všichni pochodovali dál, dolů z kopce a po chvíli přišli na takové náměstíčko a že zase něco pěkného uvidí. Vyšli pár schůdků, zase se otevřely dveře a potemnělá chodba pohltila všechny i s tatínkem. Někdo vpředu zařval. Tatínek se lekl, ale už málem zařval taky ještě větším leknutím. Z výklenku na něho civěla tulepka, tu zase z nějaké trůhly vysušená mrtvola, oblečená do barevných cárů. A tak šli všichni potichu kolem těch vysušených neboštíků a paní, co je vedla, vyprávěla. Toto jsou mumie, tak se temu říká, když se veme nějaká mrtvola, položí se tady k někde a jak proudí ten luft, sucho je tady a ten mrtvé vyschne a zbydou jenom kosti potažený kůžou. A to je ten slavný vysušený pandur Trenk, tady ho vidíte, kdo teda jako chce. Tatínkovi už to ale stačilo. Sevřel pevně držadlo kufru a ještě slyšel, jak někdo říká: a půjdeme se ještě mrknout na ty fotky od mrtvýho moře a pak ke hrobům brněnských slavných, souhlasíte? To už ale slyšel tatínek zdáli. Hrdině pochodoval zpátky na nádraží, tam si koupil lístek zase domů, za chvilku přijel vlak, tatínek nasedl a už jel. Když přijel domů, byla maminka ještě vzhůru. Vyptávala se, jak bylo v Brně, jaká byla cesta a tak. Tatínek všechno vyprávěl, všechno doslova. Maminka spínala ruce a divila se a lekala, vlasy jí vstávaly hrůzou na hlavě, když to všechno vyslechla. Uvařila tatínkovi bylinkový čaj na uklidnění, sama se taky napila a povídá: no, to jsem ráda, že ses nám přece jenom vrátil živ a zdráv. Po těch hrůzách bych se ani nedivila, kdyby ses tam někde složil. ale ty jsi to všecko přečkal jako statečný a silný náš milovaný tatínek a už jsi zase doma. Už mě tam do té brněnské hrůzy nepojedeš. A co bylo potřeba vyřídit, to uděláme po telefonu. Ty chudáčku náš, hrdino, to by nikdo nevydržel. Tak pojď, půjdeme radši spát, ať se z toho vyspíš. A vy teď už běžte taky spát, ať jste zítra tak šikovní a silní jako ten váš tatínek. Dobrou noc.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: hračku zajíčku? Jestli pak víš, na kterou stranu padne zajíc, když ho myslivec vstřelí?
1: Kam se podat?
0: Na chlupatou, je!
2: Počkejte. A řekněte, kde leží zajíc nejistěji?
3: Na pekáči.
2: Uhádla. No a proto teď paní Kateřině zaspívám.

0: A víte, paní Katuško, kdy takového zajíčka bolí zuby?
1: Když je má děravé.
0: Ne, když ho pes popadne.
2: Pozor, pozor, a kolik má pes zubů? To neuhádnete. Plnou hubu.
3: No tohle?
0: To jsem z toho jelen.

0: líbí nejen myslivecká čepice, ale celý myslivec, teda jeho uniforma.
1: A to mě taky, Máni.

0: Tedy, abych pravdu řekl, já se vám divím. Co se vám na myslivcích může líbit? Co se hýbe, na to střílí. Máni já být tebou, tak do lesa ani nepáchnu.
1: To bych ráda věděla, proč.
0: Seš zrzavá. Tak by si tě takovej hajnej mohl splíst s liškou.
1: Jo.
0: No, poslouchej. Slunečko zachází, myslivec jde k lesu. Sám sobě povídá, jestli co přinesu. Sundá z hlavy klobouk, natáhne kohoutek. Čeká na zajíčka, aby mu neutek. Zajíček nepřišel, přišla mu lištička. A to byla moje rozmilá mánička. A piv, prásk a je po tobě.
1: Jen ty se o mě neboj. Ale jestli chceš, tak ti místo procházky do lesa zaspívám písničku o lišce.
0: Tak jo.

0: Výborně, výborně. A jestli pak víte, děti, na co byl na podzim potřebný celý pytel koření?
1: No to nevíme.
0: Přece bylo posvícení a vyvářelo se a peklo.
2: Čendova maminka dobře vaří. Vždycky, když si u něj děti hrají, pozve Čendova maminka Eva na něco dobrého. Třeba na palačinky, nebo na puding s meruňkami, nebo na ovocný salát z oříšky. Mařenčina maminka vaří taky dobré věci, jako třeba nudle se špenátem nebo květák s vajíčky, ale takové lahůdky, jako teta Eva, nedělá. A tak Mařenka chodí ráda k Čendovi domu na svačinu a hrát si s Čendou a s medvědem. Strejda Jirka, teta Eva, Čenda, Tereza, která už chodí do 6. třídy a hraje na klavír, Mařenka a medvěd sedí u stolu a jedí polévku. Je moc dobrá a plavou v ní písmenka. Jak se dělají písmenka do polívky? Zeptá se Čenda. Strejda Jirka mu odpoví. Na to je takový zvláštní psací stroj. Musí se udělat těsto a vyválet, až je tenké jako papír. Pak se vloží do toho psacího stroje a píše se. Napíše se třeba, dneska bych měl chuť na polívku, ve které budou plavat kousky mrkve, hrášek a zelená petrželka. Pak se u toho stroje dole otevřou taková dvířka a vypadnou písmenka. Ta se hodí do vody a je z toho přesně taková polívka, jak bylo na tom stroji napsáno. Terezo, zvedni hlavu, couráš si vlasy v talíři. Tereza zvedne hlavu a teta Eva vstane a zaplete Tereze vlasy vzadu do copu, aby se jí nemáchaly v jídle. Nám ve školce dělají polívku s rýží. Vypadá to jako zuby. My jí říkáme zubová. Já ji nemám rád, řekne Čenda. Správně, to taky je zubová polívka. To jsou po světě takové sběrny, kam lidi a děti nosí zuby, které jim vypadnou, stejně jako my vozíme do sběru železný šrot, když něco vyměníme na autě. Musí to ale být zuby zdravé. A víc se platí za zuby mléčné. Ty se pak dlouho vaří ve vodě, až změknou, a to je ta zubová polívka, kterou ty, Čendo, nemáš rád. Já se ti ani nedivím, řekne strejda Jirka a odstrčí talíř. Ale když si budete schovávat zuby, které vám odteď vypadnou, tak já vám z nich uvařím polívku, kterou slupnete jedna, dvě. Mně vypadl jeden zub a ztratil se mi, řekla Mařenka. A mně vypadly dva, ale ten jeden byl zkažený. Mám je v krabičce, řekl Čenda. Ze zkažených zubů ovšem polívku nevařím, to doufám chápeš, řekne strejda Jirka. Musíte vést takové řeči u oběda, zeptá se teta Eva. Tereza vyprskne, zakucká se a musí odejít do koupelny. Je slyšet, jak teče voda. Když tak slyším, jak teče voda, tak si uvědomuji, že vy určitě nevíte, jak se dělá polívka s kapáním, pokračuje strejda Jirka. No, to vzniklo za starých dávných časů, kdy se často člověku stalo, že byl zavřen do hladomorny. V hladomorně, jak známo, nedostávají vězňové nic k jídlu, aby byli co nejdříve umořeni hladem. Jenomže jeden velmi důvtipný rytíř zjistil, že v té jeho hladomorně kape ze stropu a nastavil k tomu místu svou přilbici. Voda, která ze stropu kapala, protékala před tím královskou zahradou a nasákla do sebe výživné látky ze všeho ovoce a zeleniny, co se tam pěstovalo, a dokonce i z ptačích vajíček, protože v té zahradě žilo mnoho ptáků a někteří měli hnízda při zemi. Tahle výživná voda zachránila rytíři život do té doby, než jeho přátelé dobili hradu, kde byl rytíř uvězněn, a vysvobodili ho. Jistě nemusím zdůrazňovat, že byl živ a zdráv a krásnější než předtím. Na památku toho divu se v celém světě vaří polévka s kapáním, která je obzvlášť výživná. A co budeme mít jako druhé jídlo? Zeptá se Čenda. Mařenka kulí oči a poliká slzy, protože při vyprávění o uvězněném rytíři si vzpomněla na maminku, uvězněnou v nemocnici, a její dopláče. Bramborové šišky, řekne Eva Čendova maminka. No to je výborné, ty já mám hrozně rád, raduje se strejda Jirka. Teď nás může těšit, že jsme se v létě dobře starali o zásoby a nazbírali jsme si dost těch bramborových šišek, zrovna když byly zralé. Haha, teď stačí jenom sáhnout do mrazáku a máme oběd.
3: Tato, nech už toho, nebo se udusím,
2: řekne s plnou pusou Tereza a honem zase musí do koupelny. No co, Mařenko, ty přece nejsi tak hloupá jako naše Tereza a určitě víš, že bramborové šišky jsou plodem stromu bramborovníku a že se musí sbírat při slunce západu přesně ten den, kdy z bramborovníku spadnou. Potom totiž přijdou sisly, ježci a myši a všechny šišky sežerou a odtahají do svých děr.
0: Strejdo, to není pravda, usměje se Mařenka.
2: Je to pravda, přísahám. Bramborové šišky se ovšem dají také napodobit. To se vezmou brambory a uvaří se a nastrouhají a do toho se přidá mouka a vajíčko a z toho těsto a z toho těsta se pak vyválejí šišky. Ty napodobené však nikdy nejsou tak dobré a zdravé, jako ty pravé, sebrané pod stromem bramborovníkem. Tak se do nich pojďte pustit, ať vidíte a ochutnáte, že si vůbec nevymýšlím. Pustili se do bramborových šišek s mákem a byly opravdu mnohem lepší, než když je mají k obědu v jídelně ve škole a ve školce. V jídelně určitě dělají ty napodobené. Kdo by taky sbíral šišky pod bramborovníkem o prázdninách? Slyšel jsi to, medvěde? Pošeptá Mařenka medvědovi do ucha. Medvěd sedí u stolu, ale nejí, protože on je divoké zvíře, které nikdy nejí v přítomnosti lidí, dokonce ani v přítomnosti dětí ne. Bylo to moc dobré, řekne strejda Jirka tetě Evě a pohladí. Abychom dali na jeho uznání, umyjeme s Terezou nádobí. Mařenka a Čenda si půjdou na chvíli lehnout a maminka jim přečte pohádku. Až budeme s Terezou hotovi s nádobím, přijdeme si vás zkontrolovat, jestli všichni tři pěkně spíte. Všichni čtyři, řekne Čenda a zvedne ze židle medvěda. Teta Eva přečetla dětem jednu pohádku a při druhé

0: Žil v daleké zemi král a ten si s lidmi rád povídal. Ale samé povídačky. Věčně rozesmátá tvář. Není divu, že mu kdekdo říkal sedmilhář. A ten král sedmilhavý dal jednou v celé říši vyhlásit, že půl království od něj dostane ten, kdo mu poví takovou povídačku, že i král sedmilhář bude muset říct, to je lež. Kdo by nechtěl půl království? Přijížděli, přicházeli, ale odcházeli s nepořízenou. Král sedmilhář už byl unavený a vyhlásil poslední den přijímání návštěv, co lžou. Hned první se to ráno přihnal jakýsi hrabě Johan z Motýlích hor a povídá.
1: Mocný králi, můj otec měl dlouhou hůl a ta hůl byla tak dlouhá, že s ní dosáhl na nebe a míchal s ní hvězdy.
0: Hrabě vítězoslavně čekal, že nad králem vyhraje. Ten se ale jen usmál. Což o to, řekl chytrácky. To můj děda měl tak dlouhou dýmku, že si ji strčil do pusy a zapálil si ji o sluníčko. Hrabě odešel s nepořízenou a poslal ke králi druhou návštěvu. Přišel královský krejčík.
2: Odpusť, pane králi, že jsem se zdržel. Včera při té bouřce roztrhali blesky oblohu a já ji musel celou noc zašívat.
0: Ale ani krejčík si na krále nepřišel. To si dobře udělal, krejčíku, ale zašil si je špatně. Podívej, už zase poprchává. I krejčík odešel s nepořízenou, kde pak na krále sedmilháře jen tak něco neplatí. Úplně nakonec přišel chudý tovaryš a valil před sebou prázdný sud. Co tu chceš s tím velikým sudem, chlapče?
3: Jsi mi dlužen, králi.
0: Půjčil jsem ti před časem plný sud zlata, tak si pro něj jdu?
3: Já ti nic dlužen nejsem. To je lež.
0: A tovaryš se smál, až se za břicho popadal.
3: Když je to lež, tak mi dej půl království.
0: Král sedmilhár se hned chtěl opravit.
3: Ne, je to pravda, už jsem si vzpomněl.
0: Aha, konečně. Tak mi dej ten sud naplnit zlatem. Jenže tak bohatý, aby mohl sudy zlata rozdávat, nebyl ani pan král. Dal tovaryši půlku království a společně královali až do smrti.

0: Děda nemůže usnout. Často se stává, že toho o nás mnohem víc ví kamarád nebo kamarádka než vlastní rodiče. S některými věcmi se rodičům nesvěřujeme z různých důvodů a někdy i z dobrých důvodů. Třeba proto, aby o nás neměli strach. Tak to chodí u lidí i u lichožroutů. Ani Hihlík se dědovi nesvěřil s tím, do jakých nebezpečných dobrodružství se pustil. Ale jak už to bývá, čím míň toho děda věděl, tím větší měl starosti. Když Hihlíkovi rodiče odjeli tak dobrodružně za africkými lichožrouty, děda jen doufal, že Hihlíkovo jablko padlo trochu dál od stromu. Hrozně si přál, aby z něho vyrostl spokojený lichožrout, který povede spokojený lichožroutí život, vezme si spokojenou lichožroutí ženu, s kterou vychová pár spokojených dětí, a když se naplní jeho lichožroutí čas, spokojeně se vytratí. Krátce řečeno, doufal, že se mu povede to, co se nepovedlo jemu, protože Hihlíkův děda žádný spokojený život nevedl. Už ty jeho děti. První syn, Tulamor, už jako kluk namísto počestných malých krádeží začal loupit ponožky ve velkém a nakonec se z něho stal mafián. To mladší Ramon, Hihlíkův táta, každé ráno cvičil, pomáhal slabším a ke starším lichožroutům se choval zdvořile. Ale ani on se doma moc nezdržel. Všechen čas strávil v klubovně jednoho skautského oddílu, na punčocháčích se učil vázat námořnické uzly, lovil bobříky odvahy a nakonec se stal misionářem někde v Africe. Děda zahnal dávné vzpomínky a začal počítat ovečky. Když Hihlík nebyl v noci doma, nedokázal usnout a přitom vždycky spal, jako když ho do vody hodí. Lidi mají někdy tak hloupá přirovnání, pomyslel si. A pak si ještě pomyslel, že už dlouho nenavštívil pana domácího. Dřív k němu na návštěvu dost často chodíval, tedy když pan Vavřinec nebyl doma. Stejně dneska neusne, tak proč by to měl odkládat? Pootevřel dvířka, poodsunul diplom a docela křepce skočil dovnitř. Z přirozené lichožroutí zvědavosti otevřel jednu zásuvku prádelníku. Pan Vavřinec si na pořádek moc nepotrpěl. Ponožky tu měl hala bala v jednom chumlu a většinou samé licháče. Už chtěl zásuvku zavřít, když si všiml něčeho, co do prádelníku nepatří. Nějaké fotografie v rámečku. Usmívala se na ní hezká slečna. Tak si ji prohlédl. Byla mu povědomá. Určitě ji už někde viděl. Živou, ne na fotce, ale kdy a kde to bylo. Pic. Najednou si tu událost vybavil. Ta slečna seděla hned vedle šoféra toho kamionu, který vezl do Afriky nějaké léky a Hihlíkovi rodiče s dvěma pytly ponožek.
1: To je teda zápletka, jako z nějakého špatného románu, napadlo ho.
0: Řekl si, že tohle přirovnání náhodou sedí a že by snad mohl konečně usnout.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: A spali a spali a spali, dokud je ráno nevzbudilo sluníčko. Sluníčko? No ano, už je po potopě. Velká voda přes noc opadla a psí bouda najednou stála vysoko na stráni. Byl odtud nádherný rozhled. Dole leželo městečko jako na dlani, lidé se hemžili v ulicích, dávali všechno do pořádku, každý každému pomáhal a byli na sebe moc hodní. Jak už to první den po potopě vždycky bývá.
4: Do skoukání, hodem do práce.
3: Mláďátko v psí boudě ještě dávno spalo, když se Krtek rozběhl dolů do městečka, aby sehnal všechno, co takové miminko potřebuje. Kočárek, peřinky, plínky, láhev s rudlíkem a taky něco na hraní.

0: Skrtka byla rázem chůva k pohledání. Krmil ptáče, kolíbal je, hrál si s ním. Však to taky ptáče tišlo k duhu. Rostlo jako z vody, za chvíli mu byl kočárek malý a krtek je musil krmit ze žebříku.
1: Tak ať jednou z něj budete největší a nejkrásnější pták na světě.
0: Víš to jistě, krtku? Jaký pak pták, když nelítá? Je na čase, krtku, abys ho to naučil. Švitořili ptáčci, kteří se na ten krtkův zázrak přiletěli podívat. No to se lehko řekne, ale jak? Má peří? Má křídla?

0: Kde končila stráň, začínala propast, kamenitá a hluboká, až z ní šel strach. Kočárek plachtil docela dobře, za to veliké a tlusté ptáče padalo dolů jako balvan.
1: Jestli se ti něco stane, skočím za tebou!
0: Možná ptáče krtka uslyšelo, možná ne. Jisté je, že těsně nad zemí zamávalo křídly a hladce přistálo. A z ptáčete byl najednou pták. Dokonce orel. Viděl jsi, jak jsem letěl? Zavolal hrdina krtka. A krtkovi se z toho samou radostí zatočila hlava. Ještě to odpoledne vzlétl orel sám a bez pomoci ze dna propasti a za pár dní byl mezi mraky jako doma. Někdo má zkrátka křídla, někdo je nemá.
1: Já bych se nenaučil lítat ani za 100 let.
0: Ale když krtek viděl svého orla kroužit oblohou, bylo mu krásně a lehonko, jako by létal s ním.

0: znáte čtyř lístek, abyste ho neznali. Krásnou, trochu fintivou fifinku, která umí vařit ty nejlepší a nejvoňavější pochoutky, na které se nejvíc zbíhají sliny samozřejmě Bobíkovi, Silákovi, který je možná trochu pohodlný, ale srdce má vždycky na správném místě. Myšpulín je hloubavý myslitel, nedostižný vynálezce nejneskutečnějších přístrojů a všechny si dokáže i vyrobit. Prostě šikulka. A čtvrtý do party, Pinďa, ten umí hrozně rychle utíkat, zvlášť když se něčeho lekne. A leká se každou chvíli.
1: A mám to!
2: Je! Co je? Co se děje?
1: Ale nic, Pinďo, nelekej se. Jen jsem na to konečně přišla. Chce to ještě majoránku a muškátový oříšek?
3: No to je vůně, to bude lahůdka. Už to fifinko brzo bude.
1: Už by to, Bobíku, dávno bylo, kdyby mi Myšpulín nerozebral mikrovlnnou troubu na ty jeho vynálezy.
3: Že to nespal, aby to nebylo černé jako...
2: Jako Afrika? Co byste říkali, prázdnina v Africe? Tady v novinách vyhlašují soutěž o nejlepší vynález a první cena? Cesta do Afriky?
4: A ty něco máš, Myšpulíne?
2: Ještě ne úplně, ale jdu na to pracovat.
1: Myšpulíne? Kam jdeš? Bude jídlo?
3: Jen ho nech, fifinko, a honem nos na stůl, papáníčko.
2: Hotovo, přátelé.
4: Je, takový maličký váleček. Co to je?
2: Dovolte, abych vám představil můj mini maxi zvedáko roztahovač.
3: A na co to bude?
2: Nechte se překvapit, ale teď honem na soutěž.
4: Určitě nenajdeme, kde se vynálezy odevzdávají.
3: Neboj, Pinďo, zahneme tady za roh, dojdeme k tamhle té křižovatce.
1: Honem, Bobíku, honem, Myšpulíne, musíme jim pomoci.
4: Nestalo se nikomu nic?
5: Ne, ale tady pod plachtou převráceného nákladňáku je přitisknutý můj

0: tak malá nebude mít dost vzduchu.
1: Puste mě k tomu. Ono to nejde. To auto je moc těžké.
2: Aha, je na čase vyzkoušet můj vynález.
3: Co chceš dělat s tím válečkem?
2: To uvidíte. Tady ho podsuneme pod kabinu. Tak. Zajistíme proti posunutí bobíku.
1: Jasně, my špulíne.
2: Tak, a teď zmáčkneme tenhle knoflík. Výborně, bobíku, tak. A auto je zas na kolech. A teď zase druhý knoflík. A mini maxi zvedák roztahovač je zase mini.
0: No to je výborně.
4: To je vynikající.
0: Ke mně, Kubásku, moc krát vám děkuju.
2: Není zač. Ale teď už honem na soutěž, ať nezmeškáme.
5: Na soutěži se sešlo mnoho vynálezců i vynálezů, ale Myšpulínův byl jediný, který už pomohl. Proto moudrá porota vyhlásila.
6: A první cenu si odnese Myšpulín ze čtyřlístku za skvělý vynález minimaxi zvedáku roztahovače s ohromnou silou, který se stane ozdobou naší výstavy vynálezů. Gratulujeme a přejeme hodně radosti z první ceny z výletu do Afriky.
2: Děkuji, přátelé. Ale ještě to není dokonalé. Musím ještě vymyslet dálkové ovládání.
7: Aspoň se v té Africe nebudeš nudit.
8: Vážení cestující, vítám vás jménem posádky kapitána Šubala. Poletíme ve výšce 10 000 metrů rychlostí 500 metrů za sekundu. Připoutejte se prosím, letadlo do Afriky za okamžik odlétá.
5: Letadlo se čtyřlístkem se vyhouplo nad mraky. Tehdy ještě však naši přátelé ani netušili, jaká nebezpečí je čekají. Ale abych nepředbíhal, je večer a Fifinka, Myšpulín, Bobík i Pindia se ve své chatce chystají ke spánku.
2: Já tu nuda, dálkové ovládání je hotové, jen se vyvalovat v lenoška.
7: Budu sice krásně do bronzova, ale k ohništi mě vůbec nechtějí pustit. A já bych jim ukázala.
1: Ale pečené banány, placky, pražené kobylky a nakládané mušle jsou taky ňami, ňami.
2: Je. No tohle, někdo nás zamkl. Opravdu, dveře se nedají otevřít.
1: Bojí se, abychom jim neutekli.
2: Proč by to dělali? Snad jsme se nedostali k lidojedům.
7: Dnes jsem viděla, jak si připravují takový veliký kotel.
1: Je, a já jsem je dnes naučil, jak se mají správně ostřit nože.
2: Je. A já jim sbíral větve na ohniště. Co budeme dělat? Tak to je jasné. Přátelé, musíme rychle pryč.
1: Ale jak to chcete udělat? Podívejte, někdo nás venku hlídá.
2: Buďte klidní, přátelé. Nejsem sice žádný David Copperfield, ale mám sebou pilku. Vy budete hlasitě chrápat a já...
7: Ty budeš taky chrápat, jako když řeže pilou.
2: Přesně tak, jenomže doopravdy. Už to bude.
9: Za chvilku.
7: A už nemůžu.
9: Chrápit rychlejc.
2: Už to povoluje. Už je to.
5: A opravdu všechno se skvěle podařilo. Myšpulín vyřezal v dřevěné chatce otvor, kterým se všichni protáhli nepozorovaně ven a utekli tak lidojedům přímo ze špajzu. Teď již všichni odpočívají na pláži u moře a Myšpulín čte časopis Téčko, který si před chvílí koupil u kiosku.
2: Přátelé, tady o nás píší, poslouchejte. Vynález ukraden. Maxi zvedáko roztahovač, který získal první cenu v soutěži, zmizel. Důvodné podezření je na profesora Zádrhela a jeho ženu.
7: No tohle.
2: No.
7: Já myslela, že už od nich máme navždycky pokoj, když jsme je nechali kdysi na pustém ostrově.
2: Půjč mi to taky. Co ještě píší? Je. Prý prchá s vynálezem do Afriky, do svého zimního sídla, pod sopku Minimandžáro. Tam před ní utečeme.
1: Nikam nebudeme utíkat, naopak. Najdeme ho a já ho chytím pod krkem a dám mu takovou...
2: Právně. Musíme získat zpátky náš vynález. Kde je mapa?
9: Teď může být někde tady, takže...
7: Chytneme ho.
1: Jasně. Konec nudy, vzhůru na cestu. A už nemáme skoro žádné jídlo. Bídně zahyneme hlady.
2: Počkejte, co je to tam na obzoru?
10: A podle mých propočtů by to měla být vyhaslá sopka Minimandžáro. Tady bychom měli profesora Zádrhele potkat.
7: Už toho začíná mít dost. 3 dny na cestě a nic.
1: Je, hele, tamhle nás pozoruje opička, vidíte ji?
7: Taky jsem si všimla, že už nás další dobu sleduje.
1: Mohli bychom si ji vycvičit, aby nám nosila banány a kokosové ořechy.
10: To není tak jednoduché, radši nech být.
1: A to náhodou jednoduché je. Já už takových vycvičených opiček viděl.
7: Ale v cirkuse, a to my teď Bobíku nejsme. Ty musíš mít ale veliký hlad, že takhle fantazíruješ.
10: Tak to zkus, aspoň bude legrace.
5: Bobík si svůj nápad nedal vymluvit a hned, že opičku chytí. Sundal si čepici do tropu a začal na opičku mávat a ona zase mávala na Bobíka. V té chvíli Fifinka, Myšpulín i Pindia uvěřili, že se dá taková opička snadno vycvičit a šli s Bobíkem za ní.
10: Musíme jít opatrně, držme se pohromadě, je tady všelijaká havě.
7: Je, pomoc, had, tamhle je obrovský had.
9: Já se bojím.
10: No štěstí je hodně daleko, ale raději se takovým vždycky vyhneme.
7: Mohl by nás uštknout?
10: Takhle ne, je to nebezpečný škrtí.
7: Já chci domů.
1: Tady už žádný had není, pojďte, ať nám opička neuteče.
7: Je, skáče k nám, asi se chce zpřátelit.
2: Tak to je konec.
1: Co to opice udělala? Ona mi vzala moji čepici.
7: Opičko, pojď sem, vrať tu čepici.
1: Musíme ji chytit.
10: Tak už nechytíš, podívej, jak rychle skáče pryč. To si s čepicí můžeš rozloučit.
7: Ale když teď může dostat Bobík úpal, jsme přímo na rovníku.
1: No to je teda... Opice jedna a teď mi mává čepicí na rozloučenou.
10: No, to se opravdu povedlo.
7: Že prý nám bude nosit banány. Ha, veselá opička.
1: Ta byla veselá, opravdu. Tak pojďme.
10: Ano, musíme přidat do kroku, jinak se k Zádrhelovi nikdy nedostaneme.
7: A neboj, Bobíku, za chvíli budeme jíst.
2: Já, Fifi, dívej, lev.
10: Tak to asi nebudeme jíst my.
2: A neutíkejme.
10: A tomu neutočeme. Už je za námi.
1: No, to je konec. Rychle pryč. Nakonec mě zežere les a ještě hladovýho.
7: Amen, ale kam?
2: Je, co se to děje?
1: Kde to jsme?
7: V nějaké veliké síťovce.
2: A pod námi je lev.
10: Jen klid, přátelé, nedělejte paniku. Jsme v síti na odchyt zvěře a tamhle domnějací lidé.
7: Aby je nesežral ten lev?
1: Tak o ně se bát nemusíš. Ti se o sebe dobře postarají sami. To je totiž profesor Zádrhel s manželkou a nějací ozbrojení domorodci.
11: Výborně, můj milý černoušci, váš náčelní vás chválí. Chytili jste nejodpornější partu na světě, alespoň pro mě nejodpornější.
12: Veliký náčelníku!
11: Ano, jsem krásný.
12: Krásný!
11: Jsem chytrý.
12: Chytrý!
11: Jsem silný.
12: Silný!
13: Proč zhánějí černoušci toho lva? Proč je mužičku nedáme sežrat?
11: Neboj, ženo, ještě si s nimi trochu užijeme. Jsou pořádně svázaný.
12: Svázaný!
11: Doneste je do vesnice a přivažte.
14: Ke kůlům.
12: Ke kůlům.
2: To jsme v pěkné kaši.
1: Prosím tě, nemluv zase o jídle.
14: Skutečně jsem rád, Milánkovi, že jste na můj plán tak nádherně skočili. Už jsem vás čekal.
13: Vy jste dostali za ten vynález pitomý zájezd do Afriky a my jedeme prodat tu vaši hračičku do Japonska a tam za ní dostaneme spoustu peněz.
7: Jumbabe!
13: Ale dámo, noč ta hrubá slova. Žádný lump, ale velký náčelník.
2: No.
13: Slyšeli jste přece, ne?
14: Ale už mě ti černí smrduti barbaři přestávají bavit. Zbavím se jich i vás pomocí vašeho vlastního vynálezu.
2: Když už sám nedokážeš nic vymyslet, hlupáčku.
14: Omyl. Omyl. Odporný myšpule.
2: No řek mi myšpule.
13: No jo, řek ti myšpule.
14: Plán jsem vymyslel. Tím tvým zvedáku roztahovačem roztrhám zevnitř kráteru horu Mini Manžáro a zasypu vesnici. A tam se zbavím těch nudných smrdotých domorodců, které už nepotřebuju. A vás s nimi. A ještě rozhlásím, že jste je oddělali vy.
2: No ten...
14: To je váš konec, broučci.
13: Broučci.
2: Tak to je konec. Rozlučme se, kamarádi.
1: Hlavu vzhůru, Pinťo. Ještě není všecko ztraceno. Ještě se uvidí.

0: Ne? No to nic, to nebude trvat dlouho. Vidíš, Myškule, ten váleček.
1: Už mi zase řek Myškule.
2: No jo, zase.
0: Díky jemu udělá celá hora prask. A celé to tady zasype. A to i s vámi. A to je největší radost v našem životě, víš?
2: No. Prask, hotovo.
3: Bídáku, ani si mi nedovolil upravit si účes.
2: Škoda, že nemám zrcadlo, abys viděla, jak příšerně vypadáš. Máš-li máš celou nakřivo.
0: Nech je, ženo. A pojď. Jdeme na věc.
2: Počkej ještě. Konečně jsou tu tak hezky přivázaní a ty chceš jít. Počkej. Hele, hele, jaké má Fifi na hezké botičky. Ukáž. Jak mi padnou. A ta linie.
0: Tak už pojď. Jdeme.
3: Dívala ses pořádně. Určitě, jsou to oni.
4: Ale velký náčelník říkal, že jsou zlí.
3: Poslechněte, kdo jste?
5: To máte jedno.
3: Já jsem Fifinka a tady je Bobík.
6: No, já jsem Bobík.
4: Tak ty jsi Pinja a tohle musí být Myšpulín. My vás známe z časopisu.
3: Ale pak nejste zlí. To přece není možné, abyste byli zlí.
6: Tak to opravdu nejsme.
3: Tati, tati, oni jsou hodní.
4: Vždyť je to čtyřlístek.
7: Jste opravdu ten čtyřlístek?
6: Jsme? Ale vy jste naletěli podvodníkům.
8: Honem, rozvažte nás. Zádrel a zádrhelka chtějí pomocí mého vynálezu roztrhat sopku a schodit ji na vaší vesnici.
7: Dobře, rozvážu vás.
6: Díky.
4: Ty už asi nechytíte, Bobíku.
6: Možná, že ne, ale musíme se o to pokusit.
3: Honem,

0: přišli? Jak je najdeme?
1: Určitě tudy.
0: Jdeme. Začíná být tma. Já se bojím.
2: Já mám sirky. A co je tohle?
3: Co jsi našel?
2: Vyhráli jsme. Nechali mi v kapse kromě sirek i dálkový ovladač mého minimaxi roztahovače.
1: Tak ho spust, aby nemohli nic udělat.
2: To nejde, Pipinko. Musím ho naválec nejprve namířit. Jsme moc daleko, nevidím je.
3: Musíme rychle dál rozsvít sirku, ať tu trochu vidíme.
2: Tak.
1: Tady je cesta. Jdeme.
4: Pozdě! Hloupci! Myšpule, slyšíš?
2: Řek mi, Myšpule. Řek ti, Myšpule, majo.
4: Mačkám spouštěcí knofy!
2: Už to nestíhneme.
5: Jsem nejrychlejší. Půjč mi ovladač.
2: Tady je. A nezapomeň zeleným knoflíkem.
5: Dobře.
1: Snad je uvidí včas.
4: Sakra!
6: Nepovedlo se, mužičku? Co se to stalo?
4: Ten prokletý štěřlístek.
5: Vidím vás! Vidím vás! Jen počkejte!
6: Pomoc! Ten píďa je nám v patách! Já už nemůžu.
4: Prosím tě, už to máme k letadlu jen kousek.
6: Ne! Zlomil se mi podpatek!
4: Zujce, dělej!
6: Nejde to, nějak mi otekly nohy. Počkej na mě!
4: Ukaž, suju tě, tak to dělej!
6: Už je to, ten píďa je tu!
4: Poběž a neječ porád! Dívej se, už nemůže! Tamhle se zastavil!
6: Tak honem do letadla! A je to v suchu. Můžeme letět do Japonska.
4: Škoda jen, že jsme je nemohli zlikvidovat.
3: Rome, Rome, kde je ten vynález?
6: Položil jsi ho na zem, když jsi mi zouval ty boty.
4: Proklače, ženo, já zabiju tebe a ne je. Já to prostě zabiju.
2: Jsme tady, Pindo.
1: Udělal jsi to výborně.
3: Ale zádrhelovi nám utekli.
2: To nevadí, aspoň máme od nich pokoj. Ale to můj vynález.
0: I ten je zachráněný. Ale víš, jak jsem za nimi utíkal, nevšiml jsem si a šlápnul jsem na něj.
2: Cože, ukáž?
1: Nevadí, Myšpulíne, opravíš ho.
3: Jen mě mrzí, že jsem jim nestačil dát pořádně do zubů.
2: Máš pravdu, Bobíku.
7: Všichni kamarádi ze čtyř lístků začali pomalu sestupovat ze svahu kráteru. Dole je čekali děti a dospělí z vesnice pod sopkou.
8: Hurá!
9: Hurá! Hurá!
10: I my bychom pro vás něco rádi udělali, Bobo.
0: Já bych prosil jen trochu vody. Mám z toho nějak vyschlo v krku.
3: Já bych něco malého zakousl.
1: Kdybych tak mohla poprosit o zrcadlo a hřeben. A neměli byste tu nějaké boty pro mě?
2: Nenašlo by se tu nějaké nářadí. Přece nenechám výstavu bez vítězného vynálezu, že?
0: Bobo.
7: Konečně si všichni ze čtyř lístků mohli vydechnout. Pindě si hrál s dětmi na schovku, Bobík se dosyta najedl banánů a nenosili mu je opičky, ale bral si je z mísy na stole. Fifinka dostala nové boty, ale teď už připravuje něco dobrého na ohni a Myšpulín v plném zaujetí spravuje svůj vynález. Všechno je v pořádku. Zádrhel pryč. Ale že by...
4: Vyhráli jste! Moc se neradujte!
2: Jo!
4: Brzo se zase uvidíte!
11: Se těšte!
12: To bylo tenkrát, když pejsek a kočička ještě spolu hospodařili. Měli u lesa svůj malý domeček a tam spolu bydleli a chtěli všechno dělat tak, jak to dělají velcí lidé. Ale oni to vždycky tak neuměli, protože mají malé a nešikovné tlapičky a na těch tlapičkách nemají prsty, jako má člověk, jenom takové malé polštářky a na nich drápky. A tak nemohli dělat všechno tak, jako to dělají lidé. A do školy nechodili, protože škola není pro zvířátka. Ba ne, to ne, ta je jen pro děti. A tak to u nich v tom jejich bytě vypadalo všelijak. Poslouchej, pejsku, povídá kočička, máme tu nějak špinavou podlahu. Taky se mně zdá, že už je nějak moc špinavá, povídá pejsek. Jenom se koukni, jak mám od té špinavé podlahy umazané tlapky. Tu ze špinavé je máš, povídala kočička. Fuj, to je hanba, musíme tu podlahu umýt. To přece lidé nemají takovou špinavou podlahu, ti ji někdy myjí. Dobrá, řekl na to pejsek, ale jak to uděláme? To je přece lehké, řekla kočička. Ty jdi pro vodu a já obstarám to ostatní. Pejsek šel s hrncem pro vodu a kočička položila kus mýdla na stůl. Pak si šla pro něco do komory. Zatím přišel pejsek s vodou a vidí něco ležet na stole. Rozbalí to a bylo to nějaké růžové. Aha, to bude něco dobrého, povídá si pejsek. A jak měl na to chuť, tak si celý ten kus strčil do huby a začal to kousat. Ale chutnalo to nějak nedobře. Zatím přišla kočička a slyší, že pejsek nějak divně prská. Podívá se na něj a vidí, že pejsek má plnou hubu pěny a z očí mu tekly slzy. I pro pána, křičela kočička, co se to pejsku s tebou děje? Vždyť ty jsi nějaký nemocný, vždyť ti kape z huby pěna, co to s tebou je? Ale, povídá pejsek, našel jsem tu něco na stole a myslel jsem, že je to nějaký sýr nebo nějaké cukroví, tak jsem to sněd, ale ono to strašně štípe a dělá se mě z toho v hubě pěna. Ty jsi ale hloupý, zlobila se kočička. Vždyť to bylo mýdlo a mýdlo je přece k mytí a ne k jídlu. Aha, řekl pejsek, proto to tak štípalo. Au, toto štípe. Napij se hodně vody, poradila mu kočička, potom to přestane štípat. Pejsek se napil, až všechnu vodu vypil. Kočička šla koupit nové mýdlo. Tohle už nesním, řekl pejsek, když kočička přinesla to nové mýdlo. Ale jak pak to uděláme, když tu nemáme žádný kartáč? Na to jsem už myslela, povídá kočička. Však ty máš na sobě takové hrubé a ježaté chlupy, jako jsou na kartáči, a tak můžeme tu podlahu vydrhnout tebou. Dobrá, řekl pejsek. A kočička vzala mýdlo a hrnec s vodou, klekla na zem, vzala pejska jako kartáč a vydrhla pejskem celou podlahu. Podlaha byla celá mokrá a moc čistá také nebyla. Měli bychom ji ještě něčím suchým vytřít, povídá kočička. Tak víš co, řekl pejsek, já už jsem docela mokrý, ale ty jsi suchá a máš takové pěkné měkké chloupky na sobě, to je jako ten nejlepší ručník. Teď zas vezmu já tebe a vysuším tebou podlahu. Vzal kočičku a vytřel celou podlahu kočičkou. Podlaha byla teď umytá a suchá, ale za to pejsek a kočička byli mokří a strašně špinaví. No, to vypadáme. Musíme se vyprat, řekli si oba. Vyperme se, jako se pere prádlo, řekl pejsek. Dobrá, řekla kočička. Nanosili si donecek vody, pejsek si tam vlezl a kočička ho vyprala. Drhla ho na valše tak silně, že jí pejsek prosil, ať tolik netlačí, že by se mu mohli do sebe zamotat nohy. Když byl pejsek umytý, vlezla zas donecek kočička a pejsek ji vypral a tlačil tak silně, že ho prosila, aby ji na té valše tolik nedřel, že jí vydře do kožicha díru. Potom jeden druhého vyždímali. A teď se usušíme, řekla kočička. Uchystali si šňůry na prádlo. Nejdřív pověsíš na šňůru ty mne a až budu viset, tak slezu a pověsím zas tebe, řekla kočička pejskovi. Pejsek vzal kočičku a pověsil ji na šňůru, jako se věší prádlo. Ani na to nepotřebovali kolíčky, protože se na té šňůře mohly udržet drápky. Když kočička už visela, slezla zase se šňůry dolů a pověsila pejska. Tak tam viseli oba dva a sluníčko na ně pěkně svítilo. Svítí na nás sluníčko, povídá pejsek, to brzo uschnem. A jen to řekl, začalo pršet. Prší, křičeli pejsek a kočička, zmokne nám prádlo, musíme je sundat. Honem skočili oba z té šňůry dolů a běželi domů schovat se pod střechu. Prší ještě, povídala kočička. Už přestalo, řekl pejsek. Tak si zas pověsíme prádlo, povídala kočička. Tak šli a pověsili se zase na tu šňůru. Pak zase pršelo, tak utekli, a pak zas bylo sluníčko, tak se zas pověsili. A tak to šlo až do večera. A to už byli oba docela suší. Prádlo máme suché, řekli si, tak je dáme do koše. Tak si vlezli do koše, usnuli a oba se v tom koši krásně vyspali až do rána.
8: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
11: Nazdar, Hudvinku.
13: Ahoj, tatínku.
11: Tak co? Jaké to bylo ve škole?
13: Ani se neptej, tati. Zítra tam musím znovu. Jakoby to dneska nestačilo. Měli jsme celé 4 hodiny angličtinu.
11: 4 hodiny? Prosím tě, co to je? Představ si, že Angličani mají celý den.
13: Ještě, že jsem Čech.
11: No a co známky?
13: Co je s nimi?
11: Slíbil jsi mi, že dostaneš 2 jedničky.
13: Jo, to myslíš?
11: No.
13: Tak právě pracuji na té druhé.
11: Na druhé?
13: No, protože z té první nebylo nic.
11: A je. Tak, chlapče, ukaž mi žákovskou knížku.
13: Ale, taťulínku...
11: No, šup, šup.
13: Tady je.
11: Ach, to je poznámek, Hm? Pan učitel si na tebe pořád jenom stěžuje.
13: Z toho si nic nedělej, taťuldo. On se dneska každý na něco stěžuje.
11: Třeba tady ta poznámka. Hurvínek neudělal domácí úkol...
13: No, neudělal.
11: A proč, prosím tě?
13: Protože učitel...
11: Pan učitel.
13: No, protože pan učitel včera vypadal tak špatně, tati, že jsem myslel, že dnes bude mít chřipku.
11: Hrůza! No tady, chyběl při poslední hodině matematiky. Co ty na to?
13: Že kdyby mi někdo řekl, že už je poslední, tak jsem určitě nechyběl.
11: A dále, prý jsi byl po škole.
13: Hmm?
11: Proč?
13: Nevěděl jsem, kde je Arizona.
11: Tak si prosím tě příště dávej pozor, kam co odložíš. No ne. Hurvinku, jak jsi mohl napsat myš s měkkým i?
13: Kuličkovým perem.
11: A tady je taky psáno, že máš chodit do školy s čistýma ušima.
13: A kde je mám vzít, když jiné než ty moje nemám?
11: Čuníku. Víš, co je čuník?
13: Vím. Dítě od prasete.
11: Hurvinku, hele, já nedovolím, abys mi ve škole dělal ostudu. Tady máš zprávu, že zítra jdete na očkování, tak si musíš pořádně umýt ruku.
13: Pravou nebo levou?
11: Hele, umej si pro jistotu obě. Víš, že máš obě levé.
13: No, tati, když mě budeš pořád hubovat, tak vezmu žerička a půjdu se utopit.
11: Ani nápad. Ne. Žerik zůstane doma.
13: Tak jdu sám.
11: Ne, počkej, chasníčku. Ještě jsem s výchovou neskončil.
13: A je.
11: Musím ten román, co máš v žákovské knížce, dočíst až do konce.
13: Ach jo.
11: Kluku nešťastná. Dokonce si v tomto týdnu už po čtvrté přišel pozdě do školy.
13: No.
11: Co z toho vyplývá?
13: Je dneska čtvrtek.
11: Dnes je středa.
13: No moment. Jak jsem mohl teda přijít pozdě 4x? Vidíš? Neví, co mluví.
11: Kdo?
13: Učitel.
11: Jak to mluvíš o svém učiteli? Pamatuj si, že pan učitel má vždycky pravdu.
13: Prosím tě. Včera nám povídal, že 3 a 3 je 6. A dnes zase tvrdil, že 6 je 3x2.
11: No nazdar.
13: Nazdar.
11: Počkej, kam zas běžíš?
13: Já myslím.
11: Nemysli, není to tvým zvykem. Koukám, že jsi dostal kouli z matematiky. Proč?
13: Protože 6 neexistuje.
11: Hele, tak já si tě vyzkouším. Já si tě vyzkouším.
13: Jak?
11: Kolik je 5 a 5?
13: Smím si to spočítat na prstech?
11: Opovažte. Ruce do kapes.
13: Prosím.
11: No, tak kolik je to?
13: 11.
11: Chyba. 10, kluku, pořád 10. Zkoušíme dál. Horinku, když rozpůlím housku na 2 poloviny, co dostanu?
13: 2 půlky housky.
11: Správně, no vidíš, když chceš. No. A když ty 2 poloviny opět rozpůlím, no, kolik je to?
13: 4/4.
11: No, výborně. A co dostanu, když 4/4 opět rozpůlím?
13: Strouhanku, taťuldo.
11: Chyba. Máš to za 5.
13: Já.
11: Tak dál. V levé kapse kalhot máš 20 korun. A v té pravé 5 korun. Co tedy máš?
13: Cizí kalhoty.
11: Nešaškuj. Znovu. Máš svoje kalhoty.
13: No to jo.
11: V jedné kapse máš 15 korun a 5 korun ztratíš. Co máš v kapse?
13: Díru, taťulda.
11: Hurvajs.
13: Fakt, taťulinku. Hele.
11: Hele, tak víš co? U mě máš z počtu 5.
13: Děkuju.
11: A teď si tě vyzkouším ze zeměpisu.
13: Taťuldo.
11: Žádné taťuldo, maťuldo. Jedem s medem. Jmenuj mi některé hlavní město v Evropě.
13: To se ví. A které?
11: Tak dost. Konec lajdání. Nastoluji tvrdou výchovu.
13: Oje.
11: A jako první tě čeká trest. Napíšeš 100krát. Jsem líný a hloupý. A já se ti pak potom podepíšu.

0: že se krejčí oběsil na pavučině nebo že ho vítr odnesl až do samých oblak, to je ledakde vědomo. Ale co a jak náš drobínek neslyšel posavát nikdo. I chcete-li, poslouchejte. Tak byl jednou v nicojedech krejčí, jmenoval se Drobínek, Kilián Drobínek. A ten sebou víc jen na stolici šil, než aby taky něco kloudného ušil. K tomu stýskal si ale dost. Lidičky, to je práce svíčko lojová. Inu, toť víme, kdo nic nedělá, má vždycky nejvíc práce. A milý Drobínek už se zaskouká napravo a drbe nalevo. No, jehlu, nůžky, cihličku měl on taky, ale víc nic. Leda až na jedno, a tomu mohl i lesterý boháč závidět, u Drobínku se hemžilo děti jako koukolat. Požehnej pámbu, od rána do večera jiného tam neslyšet. Maminko, já mám hlad, tak si ho hlaď. Co budeme mít k obědu? Hrníček od medu a k tomu mletou lebedu. A kdyby bylo málo píchnutí handru, budeš mít krev. Jednou měli zase u krejčů rodinnou událost. Matka povila malinké mrňátko. Bylo radosti až. Pojďte se všichni podívat. Jen Drobínek doma přešlapuje, mha se mu dělala v okulích. Budou za chvíli křtiny a my nemáme ani tuhle dost co málo na uctění. Aspoň kapku rosolky, co by si blíz. Vidíš, ženo, nic a nic. Krejčová hodila hlavou, ale bloudku, jak je pak tento? Zaskoč si do města, víš, jak je na myšině ten šenk. Snad ti ten kmotr něco naleje. A to máš, dušinko, nebeský nápad. Podívej, alá, bastr a už jdu. A Drobínek něco na sebe hodil, ohlídl se dokola a ten tam. Jakoby se bál, že něco zmešká. Přijde na myšinu a zrovna povídá, ale stříbrný, zlatý tatínku, nalejte mi panáčka rosolky, máme doma křtiny, víme? Tak jen co by bylo na uctění, ale platit dnes nebudu. No, no, teď vám neuteču, Kilián Drobínek, tuhle z Dolejška, však víme. Inu křtiny na sucho se těžko zapíjejí, to je stará vesta. Tak jen pojďte mistře dál. A myšina mu nalil pěknou butelku. Drobínek ji popat jako vykoupení, poklonil se k zemi, a už to upaluje všecek radostný až mnoho. Vida, přece to u nich bude jako u lidí. Růžová hle rosolka. Kilián dychtivě kvapí, ale nedospěl ani kousek tuhle za město, když pojednou zahýkla taková větřice, až se mohl vyjevit svět. A v tom taky rána na ránu nebe se otevřelo a je to cení jako skádě. Inu slovem činá ubrudná. A ke všemu pytlická tma, že by mohl kapsy vybírat a nikdo nezví co. Ale Kilián nedbal, jenom si myslí, jaké strachy pámbu napřed a kozel na trakas a jen tu butelku k sobě tiskne, aby mu ji vítr nevyfouk. Ale aniž se nedal co, pojednou to s ním švihlo, div nelíbal zem. Spírá se po čtyřech a přitom huhle, jenom na mou pravdu. Snad se dál nedostanu. Kdyby byl někde dost malinký koutek, zablízklo, milý Drobínek koukne i pěkně tě vítám. Byla tam u háje bouda a jako na zavolanou. Krejčí byl v ní jedním hupem, ale jen tam hup. A poznal hned, že se už v ní někdo krčí. A jestli pak se vejdeme, je to čína prach sajraje. Jen dál, však já vás nepokoušu. A tak Drobínek se kapínku přitlačil. A že se taky ptám, kdo pak jsme? Ale jeden, co byl, je a bude, povídá neznámý. A hned navlíkl hovorné přadínko. Abys věděl, náš pan tatík má dnes v půlnoci růžovou svatbu. Taková je jednou za 1000 let, abyste věděl. A tak, co je nás rohaté čelátky, každý hnedlinko, všech 5 dohromady, čím by ho tak jako uctili. I bylo vám hned nevymýšleností na kopy, abyste věděl. Tuhle kurka, že mu dá celou trafiku k nastru a egyptek. Murka, zas takový větrník, každá lopata jiné barvy, aby se pěkně fofroval, víme?
1: A co prej ty, Sirkuši, máš za lubem všichni na mě? Ale oho, oho, já se jim nevyjevil. Bodejť, budu vám, holoubkové, předem něco malovat a než se naděju, bude to jiný mít v pácu. V tom se zablesklo, v boudě to zaohnilo a bohadle. Kilián vidí, vedle něho sedí čert, abyste věděli, čert jako valach. Zdrobínka byla mžikou malá, malinká kulička. Ani tam v koutku nedýchá. Ale už zas dokola tma, pytlická tma, a ten vykládá dál. Tak, abyste, sousede, taky věděl, co já. Rozvažuju všechno, až mě konečně napadlo do hlavy, je, hle, nová móda s těmi fráčky, spínavou kalhotkou, čarda. To by bylo něco pro našeho pantátu. I honem fr do města. K prvnímu krejčímu, abyste věděl, no a že tohle a tohle. A že do svítání musí být celé kvádro hotovo. A ten mi vám sisel povídá, ju, u nás to není jen říct kvádro a Pepíku tancuj. Na takovýhle kvap bych musel mít horkou jehlu.
2: Jášku, cože? Horkou jehlu? No, tu vám alavanty přinesu.
1: A abyste, sousede, věděl, tuhle s ní taky letím. Jen se to přestane nahoře kvákat. Já se těch nebeských kanónů tuze bojím.
0: Drobínkovi zasvitly hvězdičky v očích. Na místě se z chundilku vykulil, bodále. Horká jehla. Až se mu hlava zatočila. Ježíšku Táborský takovou mít, tohle by byla jednou podara. Ženo, děti, slyšíte? Řekli bychom, adie, paní Nouze, pěkně se ti poroučíme. A Kilián se přitulil bez obavy blíž.
2: No co pak, nechcete venku přestat? Není libent tuhle si kapku pozavdat? Je z prýma sudu. Útroby po ní jenom zavísknou.
0: A Drobínek mu zrovna butelku cpe. Sirkuš něco takového slyšet, uši drží všemi desíti.
2: I človíčku, že jste nepřišel dřív, abyste byl blahoslaven.
0: A lačně se přichytil, málem byl u dna.
2: No, a teď zas vy. No, no, světit to nebudem.
0: A Drobínek jakoby si přihnul, už zas podává sousedu.
2: Tak, jen to doraste, zdrův pecko, vypi všecko.
0: I jaké dlouhé komplimenty, Sirkuš se naváh a rosolka byla v něm.
2: No, dobré bylo, nic nezbylo. Pane, tohle je vynález. Vědět, kdo měl takový nápad, hned bych mu postavil leštěný pomníček.
0: Sirkuš ještě chvilku blabonil, když pomalu klapy klap, hlava se mu poroučela a milý čert byl v limbu. Krejčím se rozlila po těle krev. Jen hmatl a pojď, jehličko. Pojď ty k nám. Už vám ji tiskne jako nevím co. A teď bim, nebim. Ceť, neceť. Milý Kilián z boudy ven a co měl páry, ten tam. Ani 10 čertů ho nedohoní, natož jediný Sirkuš. Ten by byl po rosolce, málem prospal poslední soud. Když se probudil, už se mu dávno smálo slunce do boudy a den jasný jako karmazín. Vyletěla, hned ani nevěda, co se s ním děje. Aha, aha, ta růžová svatba u nás. A na Sirkuše jakoby padla hora. To jsem to prohloupil. Leda bych šel vázat písek do otepí. A oči ještě na hřádě, blížil se domů, aby ho nikdo neviděl. A teď si to někdo rozvaž na dva loty, co se nedělo u krejčů. Horká jehla tam dělá své divy. Jen se Kilián otočí a hati, pati, už je tu kabát, vesta, všechno hotovo. Mistři v celém dílu světa se začali o něj rvát.
2: Páne, tohle je jednou pomocník. Toho nám se slalo nebe.
0: A tak netrvalo ani rok a milý Drobínek měl peněz, mohl se v nich utopit. Hned dal vše mistrům vale a začal svůj vlastní závod.
2: Největší dům ve městě byl jeho a výklady samý křišťál, hrabata, knížata. Kdo chtěl mít do rána čistý obleček, všechno se hrne za drobínkem. Žena jenom si jezdí v kočáře, kde kdo jí ruce líbe a děti taky. Jen mrknout a na místě mají kdejakou nevymýšlenost. U drobínku, chcete-li, nechybí ani hvězdička z nebe. No, dlouho to pěkně chodilo, až jednou se taky zastaví někdo před krámem a jako švarný myslivec. Ohlíží si, jaké nové módy, když tuhle slyší dva sousedy vykládat. Ale má ten drobínek z pekla štěstí, jen si považme. Neměl podlaně ani chlup a teď takové závody. Ať to jenom někdo dokáže. A všecko jehlou, usmolenou jehlou. No, ale musel to vzít horkou jehlou. To nic. Myslivec švihl jen za řeči uchem a věděl dost. V tom víl zevra zlatý kočár a pan drobínek v něm. Inu co jiného, aby mu na oběd dobře chutnalo. Ani nebyl ku za městem a v tom vyskočil k němu už ne jako myslivec, ale opravdový sirkuš. Myslím, že jsi mi ty něco dlužen. Co pak tuhle horká jehla? Ti neuvázla nikdy za nechtem? Drobínek se podíval, co tu najednou za chlapa, až ho někde píchlo. Jakáže jehla? Jen se nedělej, však víme, v té boudě. Není mi vědomo, co za boudu. No jaké pak dlouhé jednání tuhle ti čouhá? Sirkuš mu jen sáhl pod kabát. Vidíš, tu je a v celé parádě. Ale počkej, máš doma ty křtiny, na. Tuhle máš svou butelku, co jsem ti vypil. Na drobínka šli až závratě. V tom sirkuš chyt do ruky opratě, švihl po koních a hrc! Milý kočár s ním uletěl a bůh ví kam. Kilian ani nevěděl, jak se tam ocejtil v příkopě. Pomalu se sbírá v té promoklé haleně a jen něco pod kabátem tiskne jako vykoupení. Aha, má butelka. Abych si přichvátl. Máme doma ty křtiny. Za chvíli byl v nicojedech a žena hned na něj. Tak co neseš? Nesu, matko, nesu. A drobínek postavil butelku na stůl, jen to v ní hořelo. A žena jen zaplesala. Sláva na výsostech. Přeci ten den trochu oslavíme.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Havranu Abraxasovi se nepodařilo malou čarodějnici odradit. Přece jen se v noci rozlétla na skalnatou horu. Tam už všechny velké čarodějnice tančily kolem kouzelného ohně, až se jim sukně třepetaly a vlasy rozletovaly. Mohlo tam být takových 500-600 čarodějnic. Skalnice, hájnice, blátenice, deštnice, hromnice, větrnice, suchopárnice a plevelnice. Vířili v divém reji a mávali košťaty. Je Filipo Jakubská noc, vyspěvovali. Malá čarodějnice se nepozorována vmísila mezi tančící.
0: Hopsa hejsa, je Filipo Jakubská noc,
1: zpívala splna hrdla. Vířila s ostatními kolem kouzelné hranice a myslila si,
0: kdyby mě tak viděl Havran Abraxas, ten by, pane, kulil oči jako sůva.
1: Určitě by to bylo všechno dobře prošlo, jen kdyby malá čarodějnice nebyla přitančila do cesty své tetě, hromnici Bimbule. Teta Bimbula vůbec nerozuměla žertu, byla nafoukaná a zlá.
0: Neprozraď mě,
1: prosila ustrašeně malá čarodějnice.
0: Tetinko, prosím tě.
1: Ale teta Bimbula odvětila.
0: Kde pak? Nevíš, že mrňousové dneska na skalnatou horu nesmějí? Drzoun zaslouží trest.
1: Ostatní čarodějnice se zvědavě seběhly. Ať piká, vřískali. Malé čarodějnice nepomohly ani prosby, ani žadonění. Hromnice Bimbula jí vzala za límec a táhla jí k vrchní čarodějnici. Ta seděla na trůně, postaveném z pohrabáčů.
0: Tak ty se opovažuješ přiletět v tuto noc na skalnatou horu, ačkoliv je sem mládeži tvého věku vstup zakázán. Jak jsi přišla na ten šílený nápad?
1: Malá čarodějnice se třásla strachy.
0: Nevím, najednou mě popadla taková chuť a tak jsem zkrátka vsedla na koště a letěla jsem.
1: No to tedy laskavě zase poletíš domů, přikázala vrchní čarodějnice.
0: A smím s vámi dokola alespoň na přes rok.
1: No, to ti dneska ještě slíbit nemohu. Jestli do té doby z tebe bude dobrá čarodějnice, tak snad den před příští Filipo Jakubskou nocí zvolám kouzelnickou radu a přeskouším tě. Ale zkouška nebude lehká.
0: Děkuji ti,
1: řekla malá čarodějnice.
0: Moc děkuji.
1: Potom se vyšvihla na koště a chtěla letět domů. Ale tu se ozvala hromnice Bimbula.
0: Ty toho drzého prcka nepotrestáš? Ano, potrestej ji,
1: popichovali i ostatní čarodějnice. Malé čarodějnici bylo úzko, měla strach.
0: Žádáte-li, aby malá čarodějnice byla potrestána? To žádáme,
1: hulákali čarodějnice sborem a nejvíc hromnice Bimbula.
0: No, pak navrhuji,
1: zvolala vrchní čarodějnice,
0: abychom jí prostě vzali koště a poslali jí domů pěšky. Bude mít 3 dny a 3 noci co běžet, než se dostane zpátky do lesa.
1: Vzali malé čarodějnici koště, se smíchem je hodili do ohně a škodolibě jí popřáli šťastnou cestu.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
3: Chudák děda. Od rána Hýhlí čekal, kdy to přijde. Bylo mu jasné, že dřív nebo později někdo v Kilimandžáru zjistí, že všechny ukradené ponožky jsou v tahu. A je to tady, řekl si, když ho Dederon povolal k sobě. Ale on ho přátelsky poplácal po zádech a že prý má pro něho důležitý úkol. O co kráčí, šéfe? Zeptal se Hejlík přehnaně frajersky, aby zakryl nervozitu.
4: Dneska začíná velká operace. Patre se v 10 večer dostaví na vrakoviště u západního nádraží, než mi předá výkupný. Chce ale synáčka vidět. Tak mu ho ukážeme. Ale já musím mít jistotu, že nechystá nějaký podraz. Ha? A právě k tomu tě potřebuju.
3: A co mám jako dělat?
4: Uvítací výbor. Dederon se spokojně zašklebil, než pokračoval. 4 hochy pošlu s tebou a pár dalších prohledá vrakoviště, jestli tam nečíhá Vasila, ta jeho banda.
3: A až potom přijdeš ty s Tulamurem.
4: Jo, a dám si na čas. Padre se musí vařit ve vlastní šťávě. Já mu synáčka přivedu, až pořádně změkne. Čím díl bude čekat, tím bude povolnější a tím větší pak bude výkupný. Chápeš?
3: Jasně, řekl Hýlík a opatrně se zeptal, kde je teď Tulík?
4: Žádný strach, ten je pod zámkem a klíč mám tady.
3: Poklepal si na kapsu.
4: Co kdyby ho na poslední chvíli napadla nějaká hloupost?
3: To je fakt, překývl Hýlík.
4: A ty se teď běž mrknout domů, řekl Dederon.
3: To Hýlíka zaskočilo. Proč?
4: Slyšel jsem, že máš starostlivýho dědu. No, co kdyby po tobě vyhlásil pátrání?
3: Dederon se krátce zachechtal.
4: Ale posetmění, ať seš zpátky.
3: Hýlík nechápal, proč má právě kudla Dederon starost o jeho dědu, ale nakonec rád poslechl. Dveře na balkón byly jako vždycky pootevřené, ale Egon doma nebyl. Děda už ho čekal. Vypadal sklesle. Zadíval se na Hýlíkovu naušnici. Co je tohleto? Zeptal se rezignovaně. Dědo, prosím tě, na nic se mě neptej. Já ti potom všechno vysvětlím, zaprosil Hýlík.
4: Potom, zvolal děda.

Aldy, a když si nějakou štípneš, prodavač to ani nepozná. A i kdyby tě při té krádeži spatřil, tak jen mávne rukou a dál si bude číst inzeráty v čínských novinách. To není pravda. Třeba pan Liku, co má krámek tamhle přes ulici, začal Hihlík, ale raději hned skončil. Nemůže přece dědovi vyprávět, co se v tom krámku včera stalo, a tím míň mu svěřit, co se stane dneska večer u západního nádraží. Chudák děda je už tak slaboučký a unavený.

Čarodějné zelíčko. To vám jednou na tom světě žil mladý lovec, který se vydal do lesa na čekanou. A protože to byl chasník veselý a srdečný, zvesela si pískal do kroku, až se z toho jednomu tetelilo srdíčko. A když měl napísknuto na další trylek, objevila se tam pojednou stará, ošklivá matička, která ho pozdravila a řekla: Dobrý den, panáčku. Ty jsi mi ale nějaký veselý a spokojený. To mě není ani do kroku, ani do skoku. Mám velký hlad i žízeň. Dej mi nějakou tu almužnu. Lovec ubohou matičku politoval, sáhnul do torny a dal jí, co měl. Však on se nějak obejde. Pak chtěl jít dál, ale stařenka ho pozdržela a řekla: Poslouchej, chlapče, co ti řeknu. Ty máš srdce k pohlazení. Víš co? Jdi dál touto cestou, až přijdeš k jednomu stromu, na kterém sedí 9 ptáků a ti drží v zobácích plášť a tahají se o něj. Vezmi svoji pušku a střel mezi ně. Určitě ten plášť pustí na zem, ale zasáhneš i některého z nich. Ten plášť si vezmi, protože je kouzelný. Když si ho přehodíš přes ramena, budeš hned na místě, kde si budeš přát. Z toho mrtvého ptáka vyjmi srdce a spolkni ho. Potom najdeš každého rána pod polštářem kousek zlata. Lovec té moudré matičce poděkoval a když si pomyslel: Pěkné věci k slibování, teď jen, aby z toho taky něco bylo. Ale sotva ušel 100 kroků, uslyšel nad sebou ve větvích křik a hlomození a když zvedl oči, tu uviděl hejno ptáků, kteří se zuřivě prali o nějaký hadr. Klovali se zobákem a křičeli, skřehotali a vřískali, inu jako hejno pekelníků. No podívejme se, řekl si lovec. To je přesně tak, jak to ta matička povídala. Sundal z ramene pušku, zacílil a střelil mezi ně. Prásk! A peří se rozlétlo na všechny strany. Ptáci se měli s velkým křikem k úprku, ale jeden padnul zasažený dolů a ten plášť se snesl na něj. Tu udělal lovec, jak mu stařenka poradila. Ptáka rozříznul, vyhledal srdce, spolknul je a plášť si vzal domů. Druhého dne, když se probudil, mu přišlo na mysl to babské povídání a tak zvednul polštář. Tu máš, čerte kropáč, usmíval se na něj kousek zlata. A od teďka to bylo tak každý den, kdy se ráno probudil.

Nahospodařil si tím způsobem pěknou hromádku zlata, až si jednoho rána pomyslel, k čemu mi je všechno to zlato, když dřepím doma? Co se vydat do světa a trochu se v něm porozhlédnout? A protože nikdy neměl daleko od řeči k činu, rozžehnal se s rodiči, hodil si na záda svoji pušku a vydal se do světa. Šel a šel, až jednoho dne přišel do hustého černého lesa. A když se ten les měl ke svému konci, stál tam v rovině přenádherný zámek. Jedno okno toho zámku bylo otevřené a v něm byla rozložená stařena, ošklivá jako noc, a vedle ní stála dívka, krásná jako den. No, ta stařena vám byla ala čarodějnice a zrovna skřehotala dívce do ucha takovouto písničku. Podívej se na toho, co právě přichází z lesa. Ten si nosí svoje štěstí v žaludku. Ale tohle štěstíčko by lépe slušelo nám. Musíme to ptačí srdéčko dostat. Jen si představ. Každé ráno kus zlata pod polštářem. A snovala sítě, jak to zaonačit, aby se to vyvedlo. A k posledku si neopustila přísné nakázání. A jestli mě neposlechneš, zle se ti věru povede. Když přišel lovec blíž, zaostřil oko na tu dívčí spanilost a řekl si, už jsem tak dlouho na cestě, měl bych si odpočinout. Co si zajít do toho krásného zámku? Vždyť peněz mám dost. Ale do zámku ho nehnala únava. Prostě se do toho krásného obrazu v okně zakoukal. Vešel a byl přátelsky přivítán. A ty dvě ho hostili jako nějakého pána. Netrvalo to déle než na 7 slepičích kroků a jednosový zahoukání. A byl do té čarodějnické dcerky zamilován tak, že nemyslel na nic jiného, než že by jí snesl i modré z nebe, jen kdyby si to byla přála. To byl ten pravý okamžik pro čarodějné podnikání. Teď si musím vzít to ptačí srdéčko. Ani nepozná, že mu chybí. Pomyslela si čarodějnice a měla se k vaření lektvaru. Když ho uvařila, nalila ho do poháru a podala ho dívce, která ho nesla zamilovanému chasníkovi sama předložit. Lovec omámený láskou stěží vnímal, co pije. A když to vypil, vyvrhnul to ptačí srdce, aniž by to sám spozoroval. Pana srdíčko tajně sebrala, pak ho na stařenčino přikázání sama polknula. A od té chvíle neleželo zlato pod lovcovým polštářem, ale radovala se z něj každé ráno ta čarodějnice, která se nemohla dočkat kohoutího kokrání. A lovec? Ten byl tak zamilovaný a poblázněný, že nemyslel na nic jiného, než jak by byl nejvíce s dívkou a na zlato ani nevzdechnul. Jednoho rána čarodějnice pravila, no, ptačí srdce máme, ale ten kouzelný plášť by se také hodil. Ale dívka prosila, ten mu nechejme, vždyť by přišel o celé své bohatství. Stařena se ale rozhněvala a zavřískla. Takový plášť druhý podobný na celém světě nenajdeš. Ten musím mít. A k tomu přesvědčování přidala dívce i pár pořádných dloubanců a štípanců, které provázela útěšnými slovy, že když ji neposlechne, zle se jí povede. Tak se dívka podvolila.
Postavila se k oknu, rozhlížela se po okolí a tvářila se smutně, přesmutně, až to nebylo ke koukání. A lovec se jí hned ptal, proč jsi tak smutná, má nejmilejší? Ach, můj poklade, dala mu v odpověď. Tam naproti se rozkládají granátové hory, kde může člověk najít ty nejvzácnější drahokamy. Já bych se tam tak ráda podívala. Ale nevím, jak bych se tam dostala, když nemám ptačí křídla. Jak na to pomyslím, jsem pak smutná, přesmutná. Tak tohohle trápení tě zakrátko zbavím, řekl lovec. Dívku popadnul, schoval ji pod svůj plášť a k tomu si přál být na granátové hoře a než by se člověk nadechnul, byli tam. A to vám bylo radostné pokoukání. Kam se člověk podíval, zářilo tu tisíce drahokamů a oni sbírali jen ty nejdrahocenější. Ale tu se nějakým čarodějním zaříkáním lovci stěžkli víčka a on se měl k odpočinku. Chvíli si tu sedněme a odpočiňme si, řekl dívce. Jsem tak unavený, že se sotva držím na nohách. Tak si sedli, on si položil hlavu do jejího klína a usnul. Když spal, sundala mu dívčinka kouzelný plášť, přehodila si jej přes sebe, pozbírala drahokamy a přála si být doma. A bylo to. Když se lovec vyspal a probudil, viděl, že mu jeho nejmilejší zpívala falešnou ukolébavku. A on tu teď sedí sám, samotinký, na převysoké granátové hoře. Můj ty světe, bralo ho to ke vzdychání. Viděl jsi, kdy větší faleš v srdci. Seděl tam v hořkosti a ublížení a nevěděl, co si má počít. Granátová hora byla rejdiště ukrutných obrů, kteří tam žili a vymýšleli svoje lotroviny. A tak tam neseděl dlouho, když uviděl tři obřiska přicházet. Lovec sebou hodil na zem a stavěl se, jako by tvrdě spal. Tu přišli ti tři až k němu a ten první do něj strčil nohou a řekl: co to tady leží za červíka? Ten druhý mu přispěchal radou: zašlápni ho. Ale ten třetí řekl opovržlivě: zbytečná námaha, jen ho nechej žít. Tady stejně dlouho nevydrží. Když se vydrápe až nahoru, tam ho popadnou mraky a odnesou ho pryč. A tak ho nechali a šli pryč. Lovec ale vstal a šplhal pilně až na vrcholek granátové hory a tam čekal. A opravdu, za chvíli připlul mrak, ani moc velký, ani moc malý, popadnul ho a nesl ho pryč. Bylo dlouhé to nebeské putování, než mrak konečně klesnul dolů a lovce nechal měkce spadnout mezi zelí ve velké, vysokou zdí obehnané zahrady. To bylo lovci věru vhod. Žaludek mu už činil levity, ale nerostlo tu nic jiného než bílé zelí. No což, pomyslel si, hlady už skoro nevidím, tak pojím to zelíčko. Nechutná to sice nijak výtečně, ale zase mě to osvěží a nasytí. Tak si vyhledal tu nejpěknější hlávku a pustil se do ní.
ale sotva spolknul pár soust, přišlo mu, že se to s ním má nějak divně. Místo rukou a nohou měl čtyři nohy z kopity a jeminkoté, taky hlava se mu protáhla a ozdobil jí dvě dlouhé ušiska. Inu, proměnil se v osla. Ale protože ho nadále trápil hlad a to zelí zelíčko mu v té oslí podobě chutnalo přenáramně, jedl dál a dál. Za malou chvíli si ovšem všimnul, že je tu ještě jiný druh zelíčka, tak ho taky okusil, ale sotva ho spolknul pár soust. Už se to s ním mělo zase tak všelijak, protože se zase změnil v člověka. A protože teď byl tím vším putováním a zaklínáním velmi unavený, lehl si a spal. Když se druhého dne probudil, uříznul si jednu hlávku oslího a jednu hlávku člověčího zelíčka a pomyslel si, s tímhle zelíčkem bych si mohl opět pomoci ke svému pokladu a taky potrestat proradnou nevěrnici. Strčil hlávky do torny, přelezl zeď a vydal se hledat zámek své nejmilejší. A když se tak pár dní pídil po okolí, opravdu ho našel. Tu si začernil obličej, že by ho ani vlastní matka nepoznala, šel do zámku a prosil o nocleh. Jsem tak unavený, naříkal, že nemohu dál. Ale čarodějnice měla zvědavou otázku. Krajané, kdo vy vlastně jste? A čím se zabýváte? A dostala podivnou odpověď. Jsem králův posel a byl jsem vyslán, abych našel to nejvzácnější zelíčko, které pod sluncem roste. A měl jsem věru štěstí, že jsem ho našel a tady ho nesu. Ale řeknu vám, slunce pálí tak mocně, že mi to zelíčko vadne před očima. Kdo ví, zda ho vůbec králi donesu. Když stařena slyšela to podivuhodné zelíčkové povídání, zběhly se jí sliny na jazyku a vyhrkla žádostivě. Milí krajané, nedal byste mi k ochutnání? Inu, proč ne? Řekl pocestný. Nesu dvě hlávky a jednu vám klidně dám. Otevřel tornu a podal jí hlávku čarodějného zelíčka. Babice na nic zlého ani nepomyslela. Huba se jí kroutila laskominami a pospíchala do kuchyně, aby to zelíčko osobně připravila. Když bylo hotové, měla se hned k ochutnání, ale sotva si strčila sousto do huby, bylo rázem po její kráse a rozběhla se na dvůr jako stará oslice. Tu přišla do kuchyně děvečka, uviděla připravené zelíčko a chtěla ho přinést do jídelny. Cestou jí ale napadlo, aby podle starého obyčeje ochutnala a v zápětí mísa spadla na zem a na dvůr běžela další oslice. Ten královský posel zatím seděl u krásné dívky. Ta měla na zelíčko taky velkou chuť. A nebylo jí vhod, že stará tak dlouho nepřichází. Nevím, kde všichni vězí, řekla. Ale lovec si pomyslel, to bude tím kouzlením. A řekl, zajdu do kuchyně a poptám se. A když tam přišel, neviděl nikoho, jen po dvoře pobíhaly dvě oslice a mísa ležela na zemi. Tak to má být, řekl. Ty dvě už dostali svůj díl. Zvedl mísu se zelíčkem
přinesl jí dívce. Sám jsem vám ten vzácný pokrm přinesl, abyste déle nemusela čekat. Ale jakmile to dívka okusila, bylo veta s její krásou a s velkým zahambením vyběhla na dvůr jako oslice. Potom si lovec omyl svůj obličej, aby ho ty zakleté poznali. Vyšel za nimi ven na dvůr a řekl: nyní jste dostali spravedlivou odměnu za vaši zradu. Pak je všechny přivázal na provaz a vedl je pryč. Došel k nějakému mlýnu, kde zaklepal na okno, a když mlynář vystrčil hlavu a ptal se, co si přeje, odvětil: ale mám tu tahle tři tvrdohlavá zvířata a už si s nimi nevím rady. Když si je vezmete, dáte jim nažrat a střechu nad hlavou a budete s nimi nakládat, jak vám řeknu, tak vám zaplatím, co si budete přát. Mlynář řekl: proč pak ne? A co s nimi musím dělat? Tu mu lovec pravil, že tu starou oslici, tu nejtvrdohlavější, a to byla ta čarodějnice, tu má denně třikrát vyplatit bičem a žrát má jednou denně. Ta mladší, to byla děvečka, dostane jeden výprask a třikrát denně najíst. A ta nejmladší, to byla ta dívka, žádný výprask a třikrát denně najíst, protože u té by žádné bytí nepřenesl přes srdce. A mlynář se měl k té práci jako ke každé jiné. Činil ji poctivě s fortelem. Lovec zatím pobýval na zámku. Vždyť tam měl, co potřeboval. Za pár dnů ale přišel mlynář a oznámil mu, že ta stará oslice, která dostávala jen výprask a k žraní pomálu, z toho učení pošla. Ty druhé dvě, pokračoval, nejsou sice mrtvé, neboť dostávají třikrát denně nažrat, ale jsou tak smutné, že to s nimi dojde ke stejnému konci. Tu se lovec slitoval, protože to vztekání, hněvání a zlobení ho zatím přešli. A řekl mlynáři, aby oslice přihnal zpět na zámek. A když přišli, dal jim ten z toho druhého zelíčka a oni byli rázem zase lidi. Ach, můj milovaný, odpust mi, co zlého jsem ti provedla. Ale moje matka mě k tomu donutila. To vše se dělo proti mé vůli, neboť já tě mám ze srdce ráda. Tvůj kouzelný plášť visí ve skříni a proto ptačí srdce si vezmu dávidlo. Ale on byl jiného mínění a řekl: jen to nech být, jak to je. Protože je to k posledku jedno. Neboť já si tě vezmu za manželku. No, a pak slavili svatbu a žili spolu spokojeně až do smrti smrťoucího.

0: Byl jednou jeden hrabě, šlechtic, zaručený a schudlý. Jmenoval se Robert de Žiletka, nebo prostě Robert Žiletka, protože to de vynechávali již ve škole. To de, podle kterého se pozná šlechtický původ, bylo vlastně všechno, co zdědil po předcích, kromě hezké, urostlé blechy, která byla rovněž urozené krve. A teď vám musím ještě říci, že ten hrabě Robert de Žiletka, nebo prostě Žiletka, se stal členem malého zemědělského družstva Žejdlík na Českomoravské Vysočině. Byl tam před lety přijat s otevřenou náručí. Všichni v tom družstvu si ho moc vážili a považovali. Říkalo se, že hrabě s blechou přináší štěstí. Hrabě si jen vymohl, že bude nosit cylindr i k polním pracím, a tomu bylo dovoleno. Nosil tedy cylindr, nádherně smekal a v tom byl dáván za vzor mládeži. Robert taky hrál krásně na pilu a též na kosu a na hrábě. Všichni v družstvu říkali:
1: náš hrabě hraje na hrábě.
0: A nebo:
1: pane hrabě, zahrajte nám na hrábě.
0: A Robert de Žiletka odpovídal: ale s rozkoší, drazí vesničané. A pak hrál, že jediné oko nezůstalo suché. Přátel však neměl, jen tu blechu. A teď hrával na pilu. Kdo viděl plakat blechu, tomu se může v životě lecos vydařit. Robert svou hrou blechu několikrát rozplakal. Sice beze svědků, ale když šlechtic řekne, že někoho dojal, tak na to můžete vzít jed. A také spolu často hovořili: hrabě a blecha, to je ovšem bohužel běžné. Potvrdí vám to každý ředitel blešího cirkusu. Některé blechy dokonce ovládají několik jazyků. Ta naše mluvila s Robertem francouzsky, aby ji neporozuměl žádný družstevník, kdyby náhodou stál pod oknem. Tak jim ubíhaly dlouhé zimní i vlahé letní večery. Hrabě hrál s jemnocitem na pilu a blecha poslouchala. Blechy milují vrzání, protože každé vrzání jim připomíná postel a také trochu sladkou krev. Blecha uměla francouzsky říkat:
2: a okouzlující, výborné, božínku, to sedlo. To cis mol se vám ale povedlo.
0: A tak podobně. Ach, má milá, říkal zase hrabě, lid se trudí na polích a my tu provozujeme tichou noční hudbu. Není to bezcitné k těm ubohým lidem?
2: Ach, jak bezcitné,
0: říkala blecha.
2: Je to kruté. Mondie, musí se něco stát.
0: Myslím, má drahá, řekl hrabě, že trochu polních prací nám neuškodí. Mám velkou chuť si zaorat v cylindru.
2: Ach, ano,
0: řekla blecha.
2: To má přece šmanc, olala.
0: To olala je velmi případné, povídá na to hrabě. Dem orat. Blecha byla vždycky pro, ačkoliv nikdy vlastně nevěděla, pro co vlastně je. Proto byla vždycky pro. Druhý den z rána začali orat. Orali přískoky. Na to víte, zapřáhnout blechu do pluhu. Ale mělo to své kouzlo. Ten den družstevníci nepracovali. Všichni se sešli na hraběcím záhumenku, který měřil 4 čtvereční stopy. Radostnými výkřiky povzbuzovali šlechtice a jeho blechu, kteří se po každém přískoku vždy uklonili.
3: Hrabě, zahrajte na hrabě,
0: zvolalo jedno z dětí.
4: Není na to kdy, chlapče, řekl hrabě, ale zaspívat mohu. To ano, to ano.
0: A hned se ozvala píseň, kterou právě složil.
5: Oh, oh, oh. milány, o virole, skákej blecho. Skákej blecho, skoč do pole, o pole. Já vás ruchám, já vás hořu, juchám, juchám, juch. Juchám, juchám, už nemůžu.
0: Navíc už mu nestačil dech. Protože řídit blechu, dělat přískoky, skládat a ještě zpívat je na jednoho víc než dost. Zvolal tedy už jen ole, ole, aby tu krásnou píseň dokončil a smekl cylindr. Hravěcí píseň převzal místní klub Big Beat Naše role a hrával jako twist na družstevních tancovačkách. Přidal k tomu jen refrén. Pět. Ble, ble, ble, ble, ble, ble. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. Na prsty hvízd, twist, twist, twist, twist. Yeah. Ra, ra, ra, ra, ra, ra. Bě, bě, bě, bě, bě, bě. Franz Chopin list pro nás, twist, twist. Twist, twist. Hrabě se to ale nikdy nedozvěděl. Každý den přískoky vyorával se svou blechou novou a novou brázdu. Práce mu velice zachutnala. A bleše snad taky. Na blechách se to totiž nepozná. Ale krásně skáčou.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: și gnașim, dacă ne pui răuna și coașim.
1: Să se tu uciși, manicică.
0: Pozvanii na nedělní posvícení. Máme prý spolu obejít všechny známea. Pozvat je na naši chalupu na posvícení.
1: A to přitom musíš takhle bulet. Teď to bude náramná legranda. No. Taková se šlo.
0: Jo, legranda. Víš ty vůbec, co je to posvícení?
1: Jak bych nevěděl, posvícení, to je přece... No, sejdou se lidé a zpívají. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle. Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
0: No, tady to vidíš, máme maso a zas maso. A jaké maso jedí lidé?
1: To je otázka.
0: No?
1: Veškeré maso, aniž to obsahuje značné procento bílkovin. Kdybychom byli bíložravci, jedli bychom jetlíček, eventuálně sušené traviny.
0: Co to mluvíš o bílkovinách, když se na nás žene pohroma?
1: Jaká pohroma?
0: Slepičí polévka, husa s knedlíkem a zelím, smažené vepřové řízky s bramborovým salátem, větrnice, jelítka, plejt, tlačítka.
1: Máni, chápu tvoji starostlivost o udržení tělesné linie, co? Ale někdo se třeba rád nadlábne, to je lákavé. Znáš to přece, Máni, o posvícení všechno to voní, tak jako v apatice. Tu voní jitrnice, tamhle zas kuláče z pece. Ten, kdo by nešel na posvícení, ten je blázen přece.
0: A to, že si pan Spejblíš týden takhle prospěvuje,

0: budem. Je, Radkulače.
1: No, Máni.
0: Tak tohle to ti nic neříká.
1: Podívej se, Máničko, taťulda je prostě důkladný člověk. Na všechno se chystá delší čas, to pochop.
0: Ale...
1: Počkej, jak je to s tím řezníkem?
0: No...
1: Ty myslíš?
0: No, že našemu Pašíkovi hrozí to nejhorší. A obě husí, Zorka i Dorka, se mohou chystat na pekáč.
1: Jo tak, takhle.
0: No právě.
1: To by postihlo také naší slípku Pepinku.
0: No.
1: Tak to teda ne.
0: No a co chceš dělat, Orvínku?
1: Ať si pečou buchty a koláče, našeho domácího zvířectva se ani nedotknou. Hele, Máni.
0: No.
1: Máš nějaké finanční úspory?
2: No, něco mi ještě zůstalo v kasičce z těch peněz, co jsem dostala za vysvědčení.
1: Já tam taky něco mám, tak pojď.
2: No, a co ta pozvání na posvícení?
1: Prostě jdeme cestou.
2: Ale říkal jsi přece...
1: Jen klid, vím, co dělám. Jdeme!
3: Ach, ty buchty.
4: Ani mi to nebudete věřit, pane Spejble, ale musela jsem těsto zadělávat v neckách, jako za starých časů.
3: I co bych nevěřil, paní Kateřino, vždyť tu také bude lidstva.
4: No to ano.
3: No počítejte se mnou.
4: No.
3: Chystají se ze Zulkovi, samozřejmě
4: ano.
3: Paní správcová.
4: No jistě.
3: Pan Čuchta schodí, ten také nesmí chybět, ano, ona teprve ne. A to máme jenom lidi z baráku. A to ještě přijede celý ansámbl, tedy bych řekl soubor našeho divadla, to víte, herci.
4: No, hladový, že? Jen aby to nedopadlo jako v té písničce.

0: No vidíte, vidíte, co se všecko může stát, paní Kateřino, ale myslím, že o naše hosty bude řádně postaráno.
1: No, jen jestli jste v Praze něco nezapomněli.
0: Ale co vás nemá? Vzal jsem to všechno podle seznamu. 10 druhů koření, špejly na jitrnice, ubrousky, na ústa, žano, ale všechno to musí klapnout.
1: A neměl byste, pane Spejble, to prase trochu omejt, než přijde ten řezník?
0: Víte, že jo. No. Aby nebylo špinavé jako prase, ano, no, to máte pravdu. A to já zrovna opláchnu i ty husy. Co jsou v tom krmníku? Chuděry, nedostali se na rybník. Tak to já už běžím,
1: Ještě, že se ty děti dovedou tak pěkně zabavit někde v lese. Ono to není nic pro oko, když se dá řezník do práce. No. Pravda, dnes už ta mládež nemá takový cit k té domácí havěti. Ale stejně člověk přivykne.

0: cení, zítra zlatý.
1: Paní Kateřino.
0: Ano.
1: Paní Kateřino, zloději.
0: Cože?
1: No, krádež za bílého dne.
0: Co?
1: Chlívek nikde. Totiž chlívek prázdný, prase nikde. Husy pryč, i ta Pepinka.
0: Co to říkáte, to je nadělení.
1: To je nadělení, to je. Zloděj, zlodějský. No. Nechali tam tenhle ranec. Už to nemohli všechno ani pobrat.
0: Ukažte ten ranec.
1: Je to hrozná tíha. Já ho tady vysypu na stůl.
0: Ukažte. Konzervy.
1: Šmankote, to museli před náma vykrást nějakou samoobsluhu.
0: Ale podívejte se, pane Spejble, slepičí polévka s domácími nudlemi a tady husí prsa.
1: A tady prosím bravčová.
0: Ano, bravčová.
1: To je jako vepřová ve vlastní šťávě. To je konzerv jako pro chmelovou brigádu.
0: A mně se zdá, že ten ranec poznávám.
1: Neříkejte, to by bylo znamenité. Veřejná bezpečnost by mohla rychle zasáhnout. To bychom je tak říkajíc přivedli na stopu.
0: A víte, že je docela chápu.
1: Koho, paní Kateřino? Snad ne ty zloděje.
0: Ale ne. Zavolejte Hurvinka a Máničku, pane Spejble.
1: Myslíte, že o tom něco vědí?
0: Zcela určitě.
1: Tak to nesmíme ztratit ani vteřinu. Ani vteřinu. Hurvinku, Máničko, domů.
0: Vždyť jsme jim tu havěť koupili na chalupu, abychom je zblížili s přírodou a životem na venkově. A teď bychom je o to vlastně připravili.
1: Promiňte, paní Kateřino, já vám ale vůbec nerozumím.
0: To nic, už jdou. A tak vám to Hurvínek jistě vysvětlí.
2: Zdá se, že jste náš úskok prohlédli.
3: Pašík, Dorka, Zorka i Pepinka jsou v lese v té opuštěné hájence.
1: Šmankote, kdo je tam zatáhl?
2: No, když dovolíš, taťuldo, tak my.
1: Ale proč? Vždyť tu může každou chvíli být pan řezník.
0: No právě, proto jsou v té opuštěné hájovně. Bylo jim líto těch zvířátek. Vždyť tu vlastně byli pro radost a pro zábavu, a ne na vykrmení.
2: Ovšem, hlady ta zvěř u nás netrpěla.
1: A co teď budeme dělat?
0: Tak příkladně vy, pane Spejbl, vy dojdete k řezníkovi a řeknete mu, aby nechodil.
4: Sláva, sláva!
0: A vy? Vy zase přivedete tu zvěř domů a zavřete je do chlívku.
3: Ale nic se jim nestane.
1: Ale co? Co hosté? Co bude s naším posvícením?
0: To je zase můj úkol. Koláče a buchty jsou napečené a teď z těch konzerv připravím to ostatní. No, pravé české posvícení to nebude.
1: Jo, bude to poněkud konzervované posvícení, že ano?
0: Ale na...

Dobrý večer, děti. Povídáme si o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, které se taky říká Zuzka Knoflík. Ale pozor na ta jména. Zuzka Knoflík, tak se jí bude říkat vždycky, protože knoflíky jsou Zuzčina slabůstka, ale Všetečná se už dlouho jmenovat nebude. Proč? Protože Zuzka se bude vdávat. Tohle tedy byla pro celý Jankov novina. Lidé jen žasli. Cože, Zuzka? To Všetečné knoflíkové třeštidlo? A koho si bude brát? Honzu Kroužila. Cože? Hrnčíře Honzu Kroužila? Vždyť ty dva se k sobě vůbec nehodí. Honza je takový klidný člověk. Celé dny sedí u hrnčířského kruhu a pořád dokola trpělivě krouží kulaté čbánky, hrnky a talíře, za to Zuzka. Jak se vůbec mohl stát, že se ti dva domluvili? Tahle otázka vrtala hlavou všem lidem v Jankově. A přitom to bylo docela jednoduché. Jednou v létě na večer si Zuzka Knoflík vyšla ven. Voněli noční fialy, nad zelenými lesy právě plul měsíční úplněk a Zuzku napadlo, ten měsíc vypadá jako obrovský perleťový knoflík, který někdo přišel na modré sametové nebe. Tu, kdo si za plotem, zahrál na foukací harmoniku. Nejdřív hrál zvesela písničku Červená modrá fiala, pak spustil teskně Vy zelení hájové. Zuzka koukla přes plot a zasmála se. Aha, tady v trávě si hoví Honza Kroužil a hraje smutně i vesele. Obě ty písničky se moc dobře hodí takhle na večer, když měsíc jako perleťový knoflík putuje nad zelenými háji a k tomu voní noční fialy. Honza se jenom usmál a zahrál znovu. Zuzka netrpělivě poskočila. Honzo, hraješ hezky, ale pořád stejně. Zkus něco jiného. Proč hraješ pořád dokola jen dvě písničky? A proč ne? Řekl pokojně Honza Kroužil. Vždyť den za dnem je všechno pořád dokola. Celý den kroužím dokola na hrnčířském kruhu kulaté talíře a večer zazahraju dokola písničky. Ale Honzo, co to povídáš? Vykřikla Zuzka. Každý den se přece děje něco úplně, ale úplně nového. Kdepak? Všechno je pořád dokola, broukl Honza. Podívej se třeba na ten měsíc, nedala se Zuzka. Každý den ho přece kousek přibude nebo ubude, ale nikdy neuvidíš včerejší měsíc, rozumíš? Myslel jsem si, že měsíc je prostě měsíc, ať jeho čtvrt, půl nebo je celý, zamumlal Honza, ale asi se dá na věci kouknout i úplně jinak, jenomže já to nedokážu. Povzdychl si a Zuzka vyhrkla, já tě to naučím. A začneme třeba s měsícem. Právě před chvílí jsem si říkala, že vypadá jako miska smetany. No to by mě teda nikdy nenapadlo, zamumlal Honza. Žádný hrnčíř nemá takové nápady. Že ne? A já to zrovna slyšela od jednoho hrnčíře, zvolala rozdůděně Zuzka, ale Honza pochybovačně zavrtěl hlavou. Určitě to byl hrnčíř. Byl, stejně jako ty. Jako ty den za dnem kroužil na hrnčířském kruhu kulaté čbánky, misky a talíře. Tenhle hrnčíř, na rozdíl od tebe, rád pracoval dlouho do noci. Líbilo se mu, když oknem dílny nakukoval na jeho práci úplňkový měsíc. To si pak spokojeně broukal. Tenhle měsíc mi vždycky připadá jako bílá miska po okraji naplněná sladkým mlékem. Kouká mi přes rameno a já zas přes rameno koukám na něj a přitom mě napadá, co jsem kdysi slýchal od své babičky. Aby se člověku splnilo přání, má ho zašeptat přes levé rameno měsíci v úplňku. Víš o tom, měsíčku? Slyšíš mě? Jestli opravdu umíš plnit přání, splň mi, abych tu pořád nebyl sám. Takhle si hrnčíř zas jednou v noci povídal s měsícem a přitom vykroužil misku. Ráno ho napadlo, že téhle misce, kterou udělal za úplňku, dá barvu mléčně bílého měsíčního svitu. A když byla hotová, měl z ní radost. Pyšně si pomyslel, kdybych ji pověsil na nebe, kde kdo by si ji klidně spletl s měsícem. Tu, kdo si zaklepal na dveře, do hrnčířovy dílny vešla dívka, zaštěvetala, dobrý den, pane hrnčíři, jdu koupit nějaké nádobí, ale náhle se zarazila a vydechla, jdu koupit tuhle krásnou misku, která se podobá měsíci. No, ta není na prodej, řekl hrnčíř.
Škoda, povzdychla si dívka, tolik se mi líbí. Říkám si, jak by jí slušelo, kdyby ji někdo po okraji naplnil sladkým mlékem. Vždyť mléko z měsíční misky by muselo mít obzvlášť lahodnou chuť. Hrnčíři se líbilo, co dívka řekla. Líbilo se mu to tolik, že se zasmál a povídá, ta miska není na prodej, protože tu vám chci dát. Ale to je, jako kdybyste mi dal měsíc z oblohy, zvolala dívka. A proč bych vám nemohl dát měsíc z oblohy, řekla hrnčíř, kterému se dívka líbila čím dál víc, a ona na to špitla, protože bych vám za to musela dát modré z nebe. A proč byste mi nemohla dát modré z nebe? Dívka zrůžověla a zašeptala, no tak já se po nějakém poohlédnu. Stejně je to zvláštní. Dnes ráno jsem šla koupit nudné nádobí a místo toho jsem dostala měsíc z nebe a ještě k tomu jsem potkala milého hrnčíře. Tomu se nedivte, zvolal hrnčíř. Museli jsme se potkat. Vždyť já si vás vyprosil od měsíce. No, a co pak je, Honzo? Přerušila náhle Zuzka Knoflík své vyprávění. Nelíbí se ti ten příběh? No, líbí. Nejraději bych tě poslouchal pořád, řekl Honza. Vsadím se, že ty bys dokázala vymyslet o měsíci něco nového každý den. No to tedy ano, přikývla Zuzka. A proč se ke mně otáčíš zády, když se ti líbí, co povídám? Točím se, abych stál zády k měsíci, zabručil Honza, abych mu mohl zašeptat přes levé rameno přání. Jaké? Vyzvídala Zuzka a Honza broukl. Stejné, jaké řekl ten tvůj hrnčíř. A proč ho raději neřekneš nějaké dívce? Zasmála se Zuzka. Proč ho raději neřekneš rovnou mě? Co pak, ty bys tu chtěla se mnou zůstat? Zuzka kývla a Honza se rozesmál. Páni, to všichni v Jankově úžasnou, jakou mám nevěstu. A lidé v Jankově opravdu žasli a nešlo jim do hlavy, jak se ti dva mohli domluvit. A přitom to bylo docela jednoduché.

0: Tak to byl jednou jeden kocourek a ten kocourek měl za mámu kočku Jepinku a za bratra koti Žužlíka a za tetu měl bitevní kočku Pitipačku.
1: Ta bydlela v kočičím městě v prostřední ze tří ulic a bydlelo tam s ní ještě 27 koček. Jednou si Damiánova teta, kočka Pitipačka, vylezla na krajíček střechy a dala se do křiku. Mňau, randěnu, ran, randěu, mňau, randěnu, ran, randěu, mňau, randěnu, mňau, randěu. V lidské řeči to znamená, tuhle na tom krajíčku střechy stojím já, 18 měsíců neporažená bitevní kočka Pitipačka a zítra slezu dolů. Víc neřekla, ale všichni kocouři a kočky se začali třást. V tom se však ozval Damián.
2: Mňau. Škoda, že jsem jen kocourek. Kdybych tak byl už kocour, to by nám Pitipačka mlíko nevypila.
1: Hned se k němu zběhli všichni kocouři i kočky a že prý do zítřka je času dost a že prý přes noc ještě může docela dobře vyrůst. A hned všichni volali.
3: Haló, kočko, no, Pitipačko.
1: Tenhle
3: kočko,
1: odvaha kočko, ti zítra spere koží.
2: Já vám ukážu.
1: Už je to jistý. Pitipačka se jen zasmála mecheche a jde pryč. Má tak tvrdé tlapky, že to cvaká o tašky jako ořechy. Slyšíte? Kocouři a kočky se taky někam vytratili. A Damián tam zůstal sám, protože na konci ocásku mu seděla Bleška. Přeměřila tajně Damiánův ocásek, pak chvíli cvakalo Bleší počítadílko a Bleška si povídá.
3: Jsou lehký počty. Ale kam se hrne Damián na bitevní kočku Pitipačku? Ta se nebojí ani strážného Bernardína Havrdy. Dá Damiánovi jednu, až se mu roztřesou chlupy a... No jo? Ale tu potom já se vysypu Damiánovi z kožichu a skončím Bůh ví kde?
1: Bleška dlouho přemýšlela, jak by pomohla sobě i Damiánovi. Setmělo se a byla noc. A kocourek Damián celou tu noc proseděl
2: mňau
1: před zrcadlem,
2: mňau,
1: do kterého svítila hvězda.
2: Mňau, mňau.
1: Díval se, jestli náhodou nepovyroste.
2: Mňau, mňau, mňau.
1: A to už se po střechách táhli kocouři a kočky a spouštěli se po stromě na dvorek, kde byl uprostřed umetený zápasnický pláce. Pak přicválala bitevní kočka Pitipačka. Každého ucha má jen půl, drápky nabroušené na kamínku, ocasem seká jako šavlí a povídá.
3: Tak nezdržuj, už bych si ráda vypila mléko.
1: Hrne se rovnou na Damiána. Všichni kocouři a kočky se hned začali tvářit, že spí, že vůbec nemůžou za to ani za ono, zkrátka vůbec za nic. Bitevní kočka Pitipačka křísla tlapkami o sebe, až to cvrnklo jako křemeny a míří po Damiánovi. Ale v tom ta Bleška na konci ocásku spustí a začne volat na blechy, které se prohánějí v kožichu kočky Pitipačky.
3: Haló, haló, já jsem tu úplně sama, samotinka. A kolik pak je vás tam?
4: 365.
3: A co tam vlastně děláte vy hromadoble?
4: Hoho, držíme se, aby jsme nevypadli z kožichu, až se Pitipačka rozpřáhne.
3: Jo, jo, to se radši pustíte. Víte, kdo stojí proti Pitipačce? Všech kocourů pán, strašnej Damián. Vidíte ho? Radši se pusťte a odpochodujte.
1: Všech 365 blech se pustilo a 365 blech pochoduje. Kočka Pitipačka se na ně dívá a pořád jí to připomíná kočičí slabikář, kde je napsáno. Když opustí kočku blechy, opustí ji i štěstí. A tak kočka Pitipačka spustila v kočičích notách.
3: Orau, orau, orau, brňou, brňou, mruji, mňau, mňau.
1: V notách lidských to znamená odtroubeno, konec bitvy i slávy. Pak kočka Pitipačka někam odešla, kocourek Damián vypil všecko mléko, kočky a kocouři dělali, jako by se vůbec nic nestalo, a na konci Damiánova ocásku tiše spala Bleška. A spala, a spala, a spala.
5: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
6: Excuse počem, kulaté melony, zahnuté banany.
7: Nevěste mu já je jet, ještě teď jsem zelený, žádné melouny, kupte ryby.
8: Jestli bych mohla něco říct, sultáne Solimáne.
9: Pláce, slunce naši jasné.
8: Ona je utrápená.
10: To víme. Mlč, chůvo, koukej radši, aby jedla.
11: K tomu by se měl přivolat pravý, nefalšovaný a studovaný doktor od nás. Kde pak mastičkáři a šarlatáni? Hm.
10: A podle čeho se pozná pravý, nefalšovaný a studovaný doktor?
11: Pozná se podle toho, že začíná dr. Tak například. Dr. Neumann, nebo dr. Pelnář. A když nemá dr., tak to znamená, že není doktor. Ja?
10: Nemá dr., není doktor. Má dr., je doktor.
5: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: O třech zlatých hruškách. Před dávnými časy žila na jednom zámku čarodějnice a ta byla tak krásná, že jí na světě nebylo rovné. Ucházeli se o ní princové i králové, ale ona nechtěla o nikom ani slyšet, že prý si vezme jenom toho, kdo se jí třikrát za sebou schová tak, že ho nenajde. Pokoušelo se o to mnoho urozených pánů, ale nepodařilo se to žádnému z nich. Nakonec se to rozhlásilo po kraji a nikdo už se ani o štěstí nepokoušel. Až jednou po dlouhé době přišel k čarodějnici mládenec a že prý se chce ucházet o její ruku. Čarodějnice svolila, ale nevěděla, že mladík je mistr nad mistry a že se dobře vyzná v čárech a kouzlech. Prvního dne se mládenec proměnil v mořskou rybu a ukryl se hluboko na dně moře. Krásná čarodějnice vyšla ze zámku do zahrady a když se rozhlédla kolem, řekla:
1: Na nebi nejsi, na zemi nejsi, kde jsi?

0: se měl skrýt po třetí, aby ho tentokrát čarodějnice nenašla. Ale nepřišel na nic. Celou noc prochodil po zámecké zahradě a přece nic nevymyslil. A najednou se nad obzorem vyhoupne slunce, je ráno a čarodějka schází po zámeckých schodech do zahrady. Mladík nevěděl honem, co si počít, a tak se v tom zmatku rychle proměnil v malý modrý kvítek vedle pěšinky. Čarodějka se rozhlíží a jak jde po pěšince, uvidí krásný malý modrý kvítek.
1: Ach, jaký tu vyrostl překrásný kvíteček,
0: řekla, schýbla se, kvítek utrhla a přivonila si k němu. Pak se rozhlédla kolem, ale marně pátrala po mladíkovi.
1: Na zemi nejsi, ve vodě nejsi, v povětří nejsi, kde jsi? Ozvi se, kde jsi?
0: Zavolala do všech čtyř světových stran.
2: Tady jsem, moje milá. V kvítečku jsem.
0: Zvolal mládenec a proměnil se zas v sebe sama.
2: Splnil jsem tvou podmínku. A teď budeš má.
0: Ale čarodějnice zavrtěla hlavou.
1: Mýlíš se. Nebudu tvá. Nepřineseš-li mi do zítřejšího rána mouku na svatební koláče ze země za sedmi horami a moři.
0: To řekla, obrátila se, zmizela v zámku a zamkla se tam na sedm západů. Co měl mladík dělat, chtěl-li krásnou čarodějku získat? Jiný by se o to možná ani nepokusil. Ale mládenec si vzpomněl, že jeho strýc má létající trakař a na ten stačí sednout a člověk v něm přeletí rovnou do země za sedmi horami a moři. Šel tedy ke strýci, vypůjčil si trakař a rázem se ocitl v zemi za sedmi horami a moři. Dal si navážit obilí, ve mlýně je semleli na mouku a ráno, ještě než se krásná čarodějnice probrala ze spánku, bušil už mladík na vrata.
2: Přináším mouku, moje milá, teď už budeš má.
0: Volal.
1: Mýlíš se,
0: řekla čarodějka.
1: Nebudu dřív tvá, dokud mi nepřineseš ze země za 77 horami a moři 3 zlaté hrušky.
0: Teď se mládenec zasmušil. Do téhle země ani létající trakař nelétal. Tam se člověk nedostal jinak než pěšky. Ale mladík se krásné čarodějky vzdát nechtěl. Vzal tedy mošnu a hůl a vydal se na cestu. A tak putuje, putuje, až jednoho dne přijde k člověku, který neustále běhal okolo jednoho stromu.
3: Pozdrav Bůh,
0: povídá mládenec.
3: Co to děláš, člověče?
4: Co bych dělal? Vždyť vidíš, běhám, protože nikdo pro mne nemá takovou službu, abych se dost naběhal.
3: Tak pojď se mnou. Já jdu do země za 77 horami a moři. Se mnou se dost vyběháš,
0: povídá mladík.
4: Dobře, půjdu.
0: Souhlasil ten muž a řekl, že se jmenuje Já rád běhám. Tak putovali dál dva. Šli, šli, až jednoho dne přišli k člověku, který seděl na mezi, měl před sebou 9 velkých bochníků chleba a žalostně volal.
4: Mám hlad, jedl bych. Lidičky, och, já bych jedl.
3: Tak proč nejíš?
0: Povídá mladík.
3: Vždyť máš před sebou 9 bochníků.
4: Co je to pro mě 9 bochníků? To je jako psovi moucha.
0: Naříkal dál ten člověk.
3: Tak pojď s námi. Jdem do země za 77 horami a moři. Tam se snad najíš.
0: Řekl mladík.
4: Tak dobře. Půjdu.
0: Souhlasil hladový muž a řekl, že se jmenuje To mám hlad. Tak šli dál 3 a zanedlouho potkali chlapíka, který seděl u ohně, na sobě měl 9 kožichů a přitom bědoval, jaká mu je zima. Mládenec se podivil.
3: Sedíš u ohně v 9 kožiších a je ti zima? No, chceš-li se ohřát? Pojď s námi do země za 77 horami a moři. Tam se ohřeješ.
4: Proč ne? Proč bych nešel?
0: Povídá ten člověk

0: prozradil, že mu říkají, je mi zima. Tak už šli čtyři. Po nějakém čase narazili na chlapíka, který seděl u hluboké studny. Byla až po okraj plná vody. Nedaleko tekl čistý potok, ale ten muž nahlas bědoval.
1: Dejte mi vodu, mám žízeň, dejte mi trochu vody.
2: Tak se napij,
0: zavolal na něho mladík.
2: Sedíš přece u studny a kolem tebe teče potok.
1: To je pro mne všechno málo, tím si ani hrdlo neovlažím,
0: naříkal dál ten chlapík.
2: No tak pojď s námi, do země za 77 horami a moři, tam se snad dosyta napiješ,
0: poradil mu mládenec.
1: No dobrá, přidám se k vám.
0: Souhlasil ten člověk a řekl, že se jmenuje Pilbich. Teď už jich bylo pět. A tak všichni společně putovali, až jednoho dne došli do země za 77 horami a moři, zrovna před zámek krále, který tam vládl. Dali se u něho ohlásit a mladík mu řekl, proč sem přicházejí. Král ho vyslechl a povídá.
3: Dám vám tři zlaté hrušky. Ale nejdříve si je musíte zasloužit. Strojím právě svatbu svému synovi. Kuchaři přes týden už pečou jídla, ale hosté chybějí. Svoláte-li do zítřka hosty z 9 sousedních zemí, dostanete 3 zlaté hrušky. Neli, budete za svou smělost všichni potrestáni.
0: To byla věru zlá podmínka. Sezvat za tak krátkou dobu hosty z 9 zemí, to není jako zaběhnout k sousedům do vesnice. Ale tu se přihlásil, já rád běhám, a uklidňoval je, ať nemají strach, že pro něho to bude hračka a že se aspoň jednou pořádně proběhne. Král mu tedy dal poselství pro hosty z 9 sousedních zemí a já rád běhám vyrazil. Po půlnoci byl už zpátky mezi kamarády a ráno šli všichni společně ke králi, aby jim dal, co slíbil.
3: Dám vám 3 zlaté hrušky, dám. Ale tady v těch dopisech mí hosté píší, že na svatbu nemohou přijít. Chcete-li získat 3 zlaté hrušky, pak musíte sníst všechno, co pro ně kuchaři a pekaři připravili. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Teď se teprve všichni ulekli. Vždyť kuchaři napekli tolik jídel, že 5 komor bylo plných, kde pak by se dalo sníst přes noc tolik jídel. Ale tu se přihlásil, to mám hlad, a povídá, že rád všechno sní, aby kamarádi neměli strach. Do rána, že budou komory jak vymetené a on, že se aspoň jednou pořádně nají. A do rána, než první kohout zakokrhal, vyjedl těch 5 komor do posledního drobečku. Šli tedy králi oznámit, že splnili, co žádal, a chtěli, aby jim dal 3 zlaté hrušky.
3: Proč bych vám je dával? Sami si je můžete utrhnout. Jenže dřív se musíte ještě dnes v noci vyspat v peci. Jinak vám neřeknu, kde rostou.
0: No, s tím už nebyly žádné žerty. Vlézt do pece, která byla doběla rozžávená, kdo pak by se to mohl odvážit? Ale tu se ozval Jemizima.
1: Kamarádi, běžte se poohlédnout po nějakém klestí. Jestli si v noci nezatopíte, tak zmrznete.
0: A hned skočil do pece, rozevřel svých 9 kožichů a rázem do nich nabral všechno teplo, až pec naráz vychladla a všichni jektali zuby, jak tu byla zima. Chtěli-li se trochu zahřát, museli celou noc běhat a honit se kolem pece. Ráno se král vyptával, jaké to bylo v noci dupání, co ho neustále budilo. A tomu sloužící řekli, že to tropili povykti v peci. Král nechtěl ani vlastním očím věřit, když mu přišli oznámit, co od nich žádal.
3: Už vidím, že proti vám nic nepořídím. Pojďte si tedy utrhnout 3 zlaté hrušky.
0: Vedl je dlouho a dlouho, až je přivedl k obrovskému jezeru. Uprostřed toho jezera byl malý ostrůvek a na tom ostrůvku loučka a na té loučce hrušeň a na té hrušni tři zlaté hrušky.
3: Jestli to jezero vypijete a suchou nohou se dostanete na ostrov, pak jsou zlaté hrušky vaše. Jinak budete o hlavu kratší.
0: Všichni se rozpačitě dívali na to množství vody a potom jeden na druhého, ale než se nadáli, prodral se kupředu Pilbich a radostně zvolal.
4: Kamarádi, nemějte strach, já to jezero vypiju, aspoň jednou pořádně uhasím žízeň.
0: A jak to řekl, lehl si na břeh, ponořil ústa do vody a pil a pil, až zakrátko vypil celé jezero do dna. Pak vstal, utřel si rukávem ústa a řekl:
4: to jsem se napil.
0: Potom všichni přešli suchou nohou až na tu loučku a když se zastavili pod hrušní, spadly mladíkovi tři zlaté hrušky sami k nohám. A jak ty hrušky spadly, loučka i ty hory kolem se propadly a najednou byli zase všichni zpátky za 77 horami a moři. A kudy šli, tudy je lidé pozdravovali a provolávali jim slávu, že je vysvobodili z područí zlého krále. A ta krásná čarodějka se za mladíka provdala a všichni byli spokojeni. Já rád běhám, protože se vyběhal, to mám hlad, protože se najedl, je mi zima, poněvadž se ohřál a pil bych, protože se napil. Ale ze všech nejšťastnější byl přece jen ten mládenec se svou mladou ženou.

0: písnička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: jak Cipísek přeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek. Jičínská kněžna nosila nos vysoko, ale starostka Humpálová ještě víš, protože byla o 3 coule větší. Kněžnu to mrzelo 6 dní v týdnu a v neděli ještě víc. Když seděli v kostele, byla kněžna svatému Jakubovi jen po paty, ale starostka málem ke kotníkům. A kněžna, že to dál nesnese, povídá kníže pánovi. Hned něco vymyslete, aby každý věděl, kdo tu má větší vážnost, jestli já nebo starostka. Kníže pán to v sobě nosil 3 dny a 4. den řekl, ať lokaj Fricek dá zapřáhnout do kočáru a vy se mašil, v tom kočáře budete vozit starostce pořád kolem oken. Kněžna to tak udělala. Starostka jí musela pokaždé vytraxlovat v okně pukrlátku. Protože starostčina vážnost se vždycky musí sklonit před kněžnou. Starostka Humpálová proto znovu přemýšlela, co by provedla kněžně pro zlost. A tak, když si kněžna příště vyjela pod starostovic okna, vysekla jí Humpálka pukrlátko, ale pak se pootočila bokem. Stála za ní skleněná báň se zlatými kapříky. Kněžna zapomněla na svou větší vážnost, poručila zastavit kočár a má oči jen pro kapříky. Kde jste ty rybičky vzala? Starostka sahla pro kornoutek a usypala z něho do skleněné báně. Humpál mě přivezl z Hradce, povídá, a rozhlíží se po rynku, jestli se každý dívá, jak kněžna vejří na její zlaté rybky. Kněžna si to všimla a křikla na koně, je! Koně zabrali silou, až to jičínskou kněžnu podrazilo v kolenou. Když přijela domů, do zámku, vzkázala si pro kníže pána. Jestli má Humpálka rybičky z Hradce, já je chci mít až z Prahy, spustila na něho. A jestli jich ona má v páni 10, já jich chci mít 17. Kníže pán si to zapsal na kousek papíru, aby nic nezapomněl, dal vyměnit u kočárové oje koně a rozkázal jet do Prahy. Koupil tam báň s vodou a poručil, aby mu do ní odpočítali 17 zlatých rybiček. No, potom dal otočit oj k Jičínu a zase zpátky. Jenže asi 2 míle před městem se podívá do báně a ona mu tam jedna zlatá rybka měla doplaváno. Kymalér, povídá kníže pán. A kde vzít tu 17., aby bylo podle kněžnina přísného nakázání? Kníže pán se až zapotil kolem uší. Kočár se zatím nesl křemílkovou cestou přes les Řáholec. A v tom se mezi duby blízkne rybníček jako jasné očko. Prr! Křikl kníže pán na kočího. Koně zarazili, div se jim kníže pán nepřevrhl pod ocas a už utíká s kloboukem v hrsti k rybníčku. Bylo k poledni, vodník Volšoveček dřímal při hladině, aby si užil prohřáté vody. Spal tam v podobě duhové rybky s 3x děleným ocáskem. To je takové znamení pro štiku nebo pro okouna, aby sklapli hubu a jeli dál. Jenže kníže pán neznal tajnou vodnickou podobu. Tiše si povídá, 16 zlatých a 1 douškovaná, no to kněžnu potěší. Nabral duhovou rybku do klobouku a v kočáře ji vylil do báně k ostatním. Kočár jel měkce, Volšovečkovi se ani nepřetrhl sen. Když to kníže pán dovezl, měla kněžna takovou radost, že až fofrovala krinolínkou. Křikla na komornou, aby v komnatě otevřela okno. To protější, proti starostovic, no! A postavila do něho báň s rybičkami. Taky humpálka přiběhla k oknu a postavila si k boku báň. Jenže jí z toho nebylo moc slávy. Kněžna si dala k očím lorňonek, přepočítala humpálčiny rybky a křikla přes rink.
1: Ty, jen 10 rybiček!
2: Ale zlatých, chtěla jí fleknout humpálka, jenže kněžna na ní rovnou ré.
1: Jich mám 16 a 17 douškovanou.
0: Starostka šla ještě výš v licitaci. No, ale moje jsou až z Hradce. A kněžna,
1: no jo, a moje až z Prahy.
0: A tak se tam ty dvě točily a Volšoveček se od jejich křiku pomalu probouzel. Humpálka chvíli nevěděla, kudy kam, aby dostala vrch nad kněžnou, ale pak obtočila báň mašlí a zavolala. Máte, kněžno, tu vaší báň s rybičkami holou, jak opičí sezení. Kněžna rychle vysoukala šněrování z korzetku a taky tu svou báň obtočila. Tou se Volšoveček probral k jasnějšímu rozumu a řekl si, že ty dvě srovná povodnické spravedlnosti. Už měl málem na jazyku tajné slovo, kterým by se přemyklikoval z rybky zpátky do vodníka. Jenže humpálka si sáhla za záda pro kytku růží a rozestavila je kolem báně jako zahrádku. Kněžna neměla nic takového po ruce. No, teď se vám, kněžno, strhal mlejn. Co? Křikla humpálka. Kněžně se až zlostí pošoupla paruka a popadla lahvičku s voňavkou.
1: Šenská, vždyť ty vaše rybičky pijou jen z prostou vodu,
0: křikla přes rink na humpálku a vylila lahvičku do báně.
1: Za to moje plavou v kelk flér?
0: Starostka humpálka už jen třískla oknem. Flaštičku tak vzácné voňavky doma neměla. A právě pro tu voňavku nemohl vodník Volšoveček z rybí podoby. Zajíkl se, umdly mu žábry, nemohl chytit vodní dech. Motal se v báni se zlatými kapříky, nohy měl lehké a hlavu těžkou. Volšovečkovi zbývalo už jen 7 vteřinek do ámen, když v loupežnické jeskyni povídá Rumcaj Cipískovi. Přidrž se, Cipísku, rostlé skály, protože musím zaklít. Potom Rumcaj rychle vyšel z jeskyně a chvíli do sebe táhl dech jako do varhan a zaklel, až se nad Jičínem sešlo na déšť. Trochou dechu, co v něm ještě zbyl, sfoukl Rumcaj z první kapky deště do kněžniny báně s rybkami. Volšoveček sáhl po kapičce zdravé vody, prohnal jí s křelemi a tajným slovem se přemyklikoval z douškované ryby ve vodníka. 16 kněžněných zlatých kapříků si nastrkal do mokrého záprsí a došel si i pro 10 starostčiných. Vezmu vás sebou do rybníka, povídá. K jídlu vám dám korejšky a řasu a bude z vás 26 karasů. V tu dobu se Cipísek zeptal Rumcajse.
3: Už se můžu pustit rostlé skály?
0: Můžeš, povídá Rumcajs. A běž se zeptat veverky, jak se brousí ouška. To, aby z podruhé nepřeslechl, že Volšovečkovi tiká 7 posledních vteřinek.

0: První kapitola. Setkání s Vílou.
1: Adélka ležela v nemocničním pokoji a hlasitě vzdychala.
2: Ach jo, proč zrovna já musím být v nemocnici a na pokoji číslo 13? Je to nešťastné číslo a určitě je to nejnudnější pokoj v celé nemocnici. Ach jo.
1: Měla u sebe své plyšové kamarády. Kravičku Bůču, slona Pupína a žirafku Blážu. Ale ti se jen přihlouple usmívali a na otázky zásadně neodpovídali. Adélce bylo do pláče, ale místo fňukání se rozhodla, že si zahraje na paní učitelku. Své žáky, kravičku, žirafu a slona posadila na postel, která měla na chvíli posloužit jako školní lavice a vyučování mohlo začít.
2: Pupíno, dávej pozor a nebav se,
1: napomínala sloníka, i když tiše a způsobně seděl. Všechno bylo totiž jenom jako.
2: Budeme se učit o počasí. Když svítí sluníčko, tak je hezky. Když prší, tak je škaredě. Je to všem jasné?
1: Adélka se přísným pohledem podívala na Bůču. Ta se stále jen usmívala, takže Adélka nepoznala, jestli to pochopila nebo ne.
2: A když prší a přitom svítí sluníčko, tak je?
1: Adélka se odmlčela a čekala, kdo ze žáků jí odpoví. Když se k tomu nikdo neměl, odpověděla sama.
2: Tak je duha.
1: Jen to dořekla, už se jí v hlavě zrodil nápad. Vyskočila z postýlky a v noční košilce odcupitala k umyvadlu v rohu pokoje.
2: Milí žáci, teď vám předvedu pokus. Vyrobíme si duhu. Ne na obloze, ale přímo tady, v pokoji.
1: Adélka pustila vodu a prstíkem vodovod ucpala tak, aby voda stříkala proti oknu, za kterým svítilo sluníčko. Za chvilku se v nemocničním pokoji zrodila překrásná duha. Adélka na ní hleděla s otevřenou pusou a vůbec si nevšimla, že už má košilku zmáčenou jako vodník.
2: Jupí! To je senzace!
1: Radovala se a výskala jako o pouti. Najednou se ale přihodilo něco zvláštního. Na vrcholku duhy se objevila krásná víla v růžových šatičkách. Adélka si nejprve myslela, že se jí to jenom zdá, ale víla přilétla blíž a tenoučkým zvonivým hláskem promluvila.
3: Ahoj, Adélko. Konečně tě napadlo mě přivolat.
1: Adélka nechápavě pozvedla obočí, ale víla hned všechno vysvětlila.
3: Dívám se na tebe den co den. Snad celou věčnost čekám na chvíli, kdy se udělá duha, abych se za tebou mohla dostat. My víly se k vám lidem dostaneme jedině po duhové cestičce. Vím, že se tu už dlouho nudíš. Jestli chceš, vezmu tě s sebou na pohádkovou planetu Bimbuli. Už jsi o ní slyšela?
1: Adélka zavrtěla hlavou a rozpačitě se usmála.
2: Já ale nikam nesmím.
1: Zaprotestovala nesměle.
2: Jsem nemocná a musím ležet v nemocnici. Pan doktor by se hrozně zlobil, že jsem utekla.
3: Neboj se, bude to jen chvilička. Pak se zase vrátíš a nikdo nic nepozná.
1: Opravdu? Nevěřila Adélka.
3: Jakože se Bimbulinka jmenuji.
1: Adélku jméno víly rozveselilo a rozhodla se zažít s ní nové dobrodružství. Bez tak po něčem takovém celou dobu toužila.
3: Ale nejprve toto musíme dát do pořádku.
1: Řekla přísně víla. Létala po pokoji a pouštěla duhové bublinky. Když dopadly na zem, jako zázrakem bylo všude pěkně sucho.
3: A teď si na řadě ty, Adélko. Noční košilku máš úplně mokrou. S tím musíme taky něco udělat. Na bimbuli ležet nebudeš. Tam se nestoná. Raději ti vykouzlím pěkné šatičky. Jakou barvu máš ráda?
1: Adélka se chvilku zamyslela a pak řekla.
2: Mám ráda všechny barvičky, ale nejraději mám fialovou. Je v ní trocha holčičí červené, trocha klučičí modré. Je trochu smutná a trochu veselá. Taková jsem i já.
3: Jsi opravdu bystrá dívenka, Adélko. Teď ale zavři oči.
1: Adélka udělala, co jí víla přikázala. Bimbulinka zatím vykouzlila velikou duhovou bublinu, která Adélku obestřela. Když praskla, mokrá noční košilka se proměnila v krásné a pohodlné fialové šaty s kapsičkami. Adélce to moc slušelo. I víla bimbulinka byla překvapená, jak se jí to povedlo, a Adélku si se zájmem prohlížela. Ta už ale netrpělivě mžourala přivřenýma očima a ptala se.
2: Už se můžu podívat, už?
1: Řekla víla a radovala se z pohledu na překvapenou Adélku.
2: To je krása! Přesně takové šaty jsem si vždycky přála, ale nikdy jsem je neměla.
1: Byla nadšená Adélka.
2: Škoda, že tu není zrcadlo. Chtěla bych vidět, jak mi to sluší.
1: Jen to dořekla, bimbulinka poslala jednu ze svých bublinek proti zdi a ta se s cinknutím proměnila ve veliké zrcadlo. Adélka byla štěstím bez sebe. Rychle si rukou uhladila vlásky, aby jí to slušelo ještě o trochu víc.
3: A můžeme vyrazit,
1: navrhla víla.
2: Ještě ne, musím si vzít Bůču, Blážu a Pupína,
1: vykřikla Adélka a hnala se k posteli. Popadla plyšové kamarády a snažila se je nacpat do kapsiček. Moc to nešlo. Víla ji pobaveně sledovala. Bylo jasné, že tak velké hračky se do malých kapsiček nevejdou. Tak víla vyfoukla další bubliny, které cinkly do kapsiček a ty se zvětšily. Konečně se tam všichni kamarádi vešli.
3: A jsou to hodné hračky?
1: Chtěla vědět víla.
3: Zlobivé hračky totiž na naši planetu nesmí.
1: Adélka své plyšové kamarády pohladila a s úsměvem dodala.
2: Jsou to ty nejhodnější hračky na celém světě.
1: Víla chápavě přikývla, chytila Adélku za ruku a zamávala křidélky. Adélka měla najednou blažený pocit. Připadala si lehoučká jako pírko, bezstarostná a nevýslovně šťastná. Jednou rukou se držela víly a druhou rukou kormidlovala. Chvíli letěly duhovým tunelem, pak se sklouzly po duhové klouzačce a nakonec přistály v načehraných duhových polštářcích.

0: tak na řetěze rost, až z něj vyrost hafan. Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
1: Jednou mu pán pro radost dával kost a byl zle porafán.
0: Jak to, že ten bez kouše sám sebe se tázal? Dřív neublížil mouše, proč kouše, kdy

0: tramvaji si pán stěžuje. To je hrozné, už půl hodiny stojím na jedné noze.
1: Druhý pán na to, z toho čtvrt hodiny na mé.
2: Že se ozval až po čtvrt hodině.
3: V té tramvaji, když jsou tam lidé namačkaní jako sardinky.
4: Záhadné zmizení Kudly Tederona. Nad místem, které se dříve jmenovalo Kilimandžáro, stál vysoký sloup černého prachu. Byla to nevšední podívaná. Dav nábožně zmlkl a hleděl vzhůru. Ale když se s pomocí větru ten oblak rozptýlil, někdo z diváků zaječel.
5: Lidi, koukejte!
4: A hned se přidali ostatní.
5: Co to je?
3: Potkaní!
4: Mraky potkanů a myší! Ti bázlivější se dali na útěk. Ostatní zůstali stát a zírali. Z trosek opravdu prchali myši a potkani, ale profesorův neomylný zrak mezi nimi rozpoznal i něco jiného. Desítky, ne-li stovky lichožroutů. A teď už to viděli všichni. Ano, Dederonovi hoši se nechali spatřit. Už to bylo jedno. Nebylo proč a kam se skrýt. Nebylo s čím splynout, protože všude okolo leželi jen závěje prachu. Celý gang byl doslova rozprášen. Pár deváťáků a několik neohrožených padesátníků popadlo kameny. Začali prchající lichožrouty bombardovat. Nasaďte na ně hadice, zazněl povel z hasičského vozu.
6: Ne, ne, vodu, ne,
4: to vykřikl profesor Kadeřábek a postavil se tělem proti hubici hadice, kterou sem hasiči okamžitě dovlekli. Teď zůstali v rozpacích stát. Dva policisté se marně snažili toho starého muže odtáhnout. Kdyby chlapi u hydrantu vodu spustili, mocný gejzír by ho odhodil několik metrů daleko.
5: Veliteli, je to nějaký zaseklý,
4: hlásili hasiči u hydrantu. Zápolili srazavým kohoutem. Ta chvíle zdržení stačila, aby se lichožrouti mohli rozprchnout do uliček a skrýší dolního města.
6: Sláva,
4: jásal profesor.
5: Pomoc,
4: ozvalo se z výšky. Něco se tam nahoře dělo. Jeřábník v kabině poskakoval a máchal rukama. Profesor Kadeřábek se policistům vytrhl a sáhl do kapsy pro triédr. Zaměřil a viděl to jako před sebou. Divoký, vychrtý lichožrout s velkým spínacím špendlíkem v každém uchu šarmoval malou kudličkou. Jeřábník před ním uhýbal a bránil se lokty.
6: Tak je to on!
4: Profesor zatajil dech.
6: Kudla Dederon!
4: Že se něco v kabině jeřábu děje, poznali na zemi všichni, ale pouhýma očima nemohli vidět to, co bez dechu sledoval triedrem profesor. Teď mu na chvíli jeřábník zmizel z očí. Sklonil se pod sedačku a když se znovu objevil, držel v ruce nějakou těžkou železnou kliku. Hever, či co. Rozmáchl se a uhodil. Profesor viděl, jak ten náraz vymrštil kudlu Dederona z kabiny. Vyletěl do vzduchu, ale nepadal k zemi. Začal se vytrácet. Mizel profesorovi před očima, splýval s povětřím. K zemi se snášela jen jakási drobná věc. Třpitivě se zaleskla ve slunci, než dopadla do prachu vedle jeho nohou. Profesor jej bytě zvedl a strčil do kapsy. Vypadalo to jako maličká stříbrná dívčí pudřenka.
2: To by snad stačilo, řekl starší policista. Teď půjdete s námi na stanici a tam to všechno řádně sepíšeme.
6: Tak to ne, pánové,
4: zvolal profesor Kadeřábek.
6: Na stanici s vámi půjdu, ale všechno si to řádně sepíšu až

0: k cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky.
0: Ahoj, ahoj, já jsem tady taky a je tu se mnou Hanka Kirichová. Piggy zdraví Hanku.
1: Já bych vám hlavně chtěla, já ti samozřejmě děkuju za krásný pozdrav, ale milé děti, představte si, co se stalo.
0: Co se stalo?
1: Já jsem přišla za Piggym a on cvičil.
0: No, to se zase nestalo nic tak úžasného.
1: No, vždycky jsem tě napřed musela vyzývat ke cvičení, takže tím pádem jsem tě chtěla pochválit, jak jsi poctivý, ale v každém případě dnes přicházím s tím, abych vám vysvětlila, proč je důležité posilovat zádové svalstvo a to hlavně mezi lopatkami, tedy tomuto svalstvu se říká mezilopatkové.
0: Takže jsme na pískovišti, položíme si vedle sebe dvě lopatky a mezi ně kyblíček.
1: Ale vůbec ne, já se bavím samozřejmě o svalstvu, které najdeme na zádech a proto bych teď poprosila, aby naše děti utíkaly za svojí maminkou nebo za tatínkem, aby je pošimrali na zádech.
0: A kdo pošimrá mě?
1: Nejdříve pošlu děti, aby utíkali za svými rodiči, aby je pošimrali na zádech v oblasti mezi lopatkové a pojď sem, Piggy. Já ti teď pošimrám a podrbnu na zádech, aby i ty si věděl, kde je toto důležité svalstvo.
0: Ty lopatky, to znamená, teď mě šimráš mezi takovými dvěma kostmi, co vypadají jako křidýlka od andělička.
1: Přesně třeba. Tak, takže ještě chvilinku budu šimrat Piggyho. Je to příjemný, viď? A dost, jdeme do práce. Milé děti, doposud v předchozích dílech jsme se věnovali posilování bříška, tedy jsme na zádech leželi. Tentokrát potřebuju, abychom si lehli na bříška. Ležíte na bříšku? Piggy už se taky položil na bříško. Nohy dejte mírně od sebe a natáhněte nožky. Položíte je na nárty, ono to ani jinak nejde.
0: Takže já na kopítka.
1: Ruce si položte vedle sebe na koberec, dlaněmi na zem.
0: Jako když letí raketa.
1: Jako když letí raketa. A teď mě velmi dobře poslouchejte. Zdvihněte hlavu, ramena zatlačte dolů a předkloňte
0: dolů,
1: svoji
0: jako
1: hlavu a chcete se očima dívat pod sebe. Mně by stačilo, kdybyste měli předkloněnou hlavu, koukali jste do koberce a tím pádem já mám jistotu, že už posilujeme svalstvo mezi lopatkami. Ještě držím, děti. A teď, Piggy, zdvihněte k tomu i nohy. Hlavu nechejte tam, kde jste ji měli. Koukáte do podložky, koukáte do koberce. Ještě chvilinku vydrží a všechno položíme na koberec. Tak, jedna důležitá věc. Doufám, že jste při cvičení nevysunuli ramena směrem ke krku, protože to by nebylo vůbec správně. Takže ještě jednou si dáme správný popis tohoto cviku. Piggy leží na bříšku, on totiž ještě nevstal. Piggy leží na bříšku, nohy má mírně od sebe.
0: Od sebe, a?
1: Ruce položený dlaněmi na zem. Teď zdvihá Piggy a vy děti také své záda. Hlavu předkláníte bradou k hrudníku.
0: Raminka se ustažená.
1: Zdvihneme ruce nahoru, ramena, a teď to přijde, ramena zasadíme dolů a k tomu zdvihneme nohy a držím 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a položíme. Tak Piggy, co říkáš, cítil jsi svalstvo tam, kde jsem tě před chvilkou šimrala?
0: Já jsem si připadal, jako kdybych byl nějaké vesmírné těleso, které letí až na Venuši.
1: Ano, to si použil krásný příměr. Měli jsme být jako kosmická loď, kosmická raketa. A pokud se vám to podařilo, tak já jsem moc ráda a mám krásný pocit z toho, že jsem vás naučila další cvik na posilování svalstva mezi lopatkami.
0: Tak já si ještě jdu zalítat, jo?
1: Takže Piggy lítá a já se s vámi děti loučím. Mějte se krásně. Ahoj!
0: Ahoj! Na Venuši!
2: Jak kolíček napínal strunu E. V jednom domě všem na dobrou noc hrají housle u kolébavku. Talíře, hrníčky, nože a vidličky, lžíce, hrnce a pokličky se po večeři umíjí a čekají na ní v kredenci. Smeták a lopatka mají taky už uklizeno a čekají jen na ukolébavku. Oči se jim klíží, protože v domácnosti je pořád moc práce a brzy ráno začínají zase s úklidem. Za to lahvička na voňavku se fintí a fintí a všechny jen zdržuje. Budík, ten se u kolébavky nikdy nedočká, neboť budík je starý ospalec a taky musí vstávat ze všech nejdřív, aby ostatní vzbudil. Jen kalendář vstává ještě dřív, zrovna o půlnoci, protože právě o půlnoci začíná nový den a kalendář musí obrátit list, aby všichni věděli, že už je zítra. A přesto si kalendář vždycky na ukolébavku počká. Housle umějí hrát krásné ukolébavky, třeba halí, belí, koně vzeli a hříbátka v Petre želi. To má nejraději lustr, neboť ani koně, ani hříbátka jak živ neviděl a jen si je představuje. Sotva housle začnou, zhasne lustr všechny svoje žárovky, protože pod mě si každý může víc a líp představovat. Tak jakou pak u kolébavku si zahrajeme dneska? Zeptal se smyčec.
3: Zahrajte mi u kolébavku o tom, že budeme dělat jitrnice jako nohavice, řekl hned pekáč, aby ho nikdo nepředešel.
2: Pekáči, to přece není žádná u kolébavka, namítl smyčec.
3: Ať si není, jitrnice mám k smrti rád, odpověděl pekáč a všichni se smáli.
2: Já bych prosila u kolébavku o tom, jak letěla bělounká holubička. Je to něžná píseň a dobře se hodí, radila lopatka na smetí a každý jí dal za pravdu. Smyčec nasadil, pohladil struny a housle vyprávěli o tom, jak letěla bělounká holubička. A najednou smyčec přestal hladit struny a povídá, copak struno E, hraješ falešně. Jak bych nehrála falešně, když mě kolíček drží málo napnutou, řekla struna E a skoro plakala. Jak by také neplakala, když se kazí tak pěkná ukolébavka. Kdo to snad neví, na houslích jsou 4 struny a každá jinak hraje a jinak se jmenuje. Jmenují se struna G, struna D, struna A a ta nejtenčí, co hraje nejvyšší tóny, je struna E. Právě struna E hraje tóny vysoké jako nebe, kde ta holubička potkala toho andělička. Aby struna nehrála falešně, musí být správně napnutá. Ani málo, ani moc. Každou strunu napíná jeden kolíček. Kolíčky sedí houslím za krkem. Opírají se a táhnou. Na tom moc záleží. Jakmile povolí, jejich struna hned hraje falešně a písnička se zkazí. Co to povídáš? Já že tě málo napínám, bránil se kolíček. Asi to bude pravda, řekl smyčec. Není to poprvé, co si nám pokazil u kolébavku. Povídali, že mu hráli, odsekl kolíček. Jen se nevymlouvej, ty jsi známý lenoch, přidali se ostatní struny. Já vám ukážu, kdo je lenoch, urazil se kolíček a táhl. Ouvej, přestaň, to bolí, naříkala struna E. Ať se vidí, jestli já jsem lenoch. Na to kolíček a táhle ještě víc. Struna E sténala čím dál vyšším hláskem. Hned přestaň, nebo ji přetrhneš, rozkázal smyčec, ale už bylo pozdě. Struna praskla. Její poslední vzdech rozezněl housle a odlétal jako ta bělounká holubička. Od té doby housle nemohly večer hrát u kolébavku. Všichni se na kolíček zlobili. Byl z toho, co provedl, velice smutný. Byl tak smutný, že jednou o svém neštěstí napsal houslaři, který ho přivedl na svět. Když nastal vánoční čas a za okny se sypal sníh a hvězdy jiskřily jako prskavky, obrátil jednou kalendář list a celý mrzutý zabručel. Zítra máme štědrý večer a housle nám ani nezahrají koledu. Potom někdo zaklepal na dveře a vstoupil pošťák. Bydlí tu nějaký pan Kolíček? Nikdo takový tady není, mrmlal pekáč ze sporáku. Jak to, že není? Tady jsem, tady! Ozval se hned Kolíček od struny E.
4: Nesu vám něco, řekl pošťák a podal mu docela malý balíček.
2: Na štědrý večer se rozdávaly dárky. Housle dostali ten docela malý balíček a honem ho rozbalili. Je! Vykřikli s velikou radostí, protože v balíčku byla nová struna E,
4: kterou poslal pan houslař. Housle si strunu nasadili, kolíček jí napnul ani moc, ani málo, a housle zpívali o té novině, že v Betlémě se narodil Ježíšek.
0: Tiki kalendář! Pěpro, pěpro, papro, dada, prada, dnes je 10. června.
5: A svátek má Gita.
0: Gita se kdysi říkalo krátce Margitám. Margitkám, Gitkám.
5: Margita to znamená perla. Takže milé perličky Margitky, přejeme vám všechno nejlepší.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

dřevěný meč. Tento příběh se stal před mnoha lety v Afghánistánu. Jedné horké noci se zdejší král vydal dolů do města, aby se nadýchal svěžího vzduchu. Nechtěl, aby ho lidé poznali, a tak se oblékl jako prostý člověk. Prošel celým městem, až se dostal do chudé čtvrti. Před sebou uviděl stavení, ve kterém se ještě svítilo, a zevnitř se ozýval příjemný zpěv. Král přistoupil blíže k oknu a spatřil u stolu muže a ženu. Jaký klid vyzařoval z tohoto stavení. Král zatoužil dozvědět se, co je důvodem jejich pohody. Zaklepal na dveře, představil se jako chudý pocestný a požádal muže, zda by mohl být jejich hostem. Muž ho přivítal a nabídl mu místo u jejich stolu.

A kdo, divil se král, vidím, že žijete sami bez dětí. Muž na něho vlídně pohlédl a řekl. Ten, který mě ochrání, není člověk, ale Bůh. Ať je jeho jméno požehnáno. Král se přestal dále vyptávat, poděkoval za pozvání a odešel. Když se král vrátil do paláce, rozhodl se, že si muže vyzkouší. Vydal nařízení, ve kterém zakázal čistit a spravovat na ulicích boty. Příští den si muž přečetl královu listinu a zjistil, že přišel o práci. Pozvedl své oči k nebi a řekl, Bože, jak mám teď žít? Pomoz mi, prosím tě, najít jinou práci, abychom měli být z čeho živi. V tom spatřil muže, který nesl čbány s vodou. Ano, to bude práce pro mě, pomyslel si. Koupil na trhu veliký čbán a vrátil se ke studni. Naplnil ho vodou, kterou potom nabízel každému, kdo ji potřeboval. Tak to dělal celý den. Večer zjistil, že vydělal tolik peněz jako dříve a tak se vydal domů. Té noci se i král znovu vypravil k jejich domu, aby se podíval, jak si muž poradil v nesnázi. Jaké bylo jeho překvapení, když uviděl za oknem muže spokojeného a šťastného jako minulý večer. Zachlepal na dveře a muž ho s radostí pustil dovnitř. Král usedl k jejich stolu a po chvíli se zeptal, co pak jste dnes dělal? Jistě jste četl králův rozkaz. Četl, odpověděl muž, ale Bůh mě neopustil. Král přede mnou uzavřel jedny dveře a Bůh pro mě otevřel jiné. Stal jsem se nosičem vody. Peníze mi stačí na jídlo pro mě i mou ženu. Král se odmlčel, potom poděkoval muži za pozvání a odešel. Na druhý den král vyhlásil, že je zakázáno, aby někdo prodával na ulicích vodu. Každý si musí nosit vodu sám. Když se muž vrátil ke studni, přečetl si nové nařízení a zjistil, že opět přišel o práci. Stál tam a přemýšlel, co si počne. Najednou šli proti němu muži, kteří porážejí stromy v lese. Muž požádal, jestli se k ním může přidat, aby si vydělal na denní chléb. Vzali ho tedy sebou. Po celý den kácel stromy a večer zjistil, že si vydělal právě tolik, jako když spravoval boty či nosil vodu. Na večer přišel opět král do jeho domu. Byl zvědavý, jak si žid poradil tentokrát. Dozvěděl se, jakou práci si muž našel a vymyslel pro něho další překážku. Vrátil se do paláce, nechal si zavolat velitele stráží a nařídil mu. Vezmi si vojáky, vydejte se společně do lesa. Zadržte každého dřevorubce, kterého potkáte a přiveďte mi ho do paláce. Všechny potom oblečte do šatů našich stráží, dejte jim meče a přikažte, ať hlídají můj palác. Velitel udělal vše tak, jak mu král přikázal. Mezi dřevorubci, které přivedl do paláce, našel král i muže, kterého hledal. Dřevorubci střežili palác po celý den a večer byli všichni posláni v nových uniformách domů, aniž by dostali zaplaceno. Stráže dostávají totiž peníze jednou za měsíc. Tak se stalo, že žid se vrátil domů s prázdnýma rukama. Byl z toho celý smutný, neměl dostatek jídla ani na příští den, natož na celý měsíc. Zadíval se na svůj nový meč a dostal nápad. Nejdříve vyrobil ze dřeva meč stejné velikosti i tvaru, jako ten

vodní a zasunul ho do pochvy. Potom vzal královský meč a prodal ho. Peníze, které za něj stržil, mu bohatě vystačí na celý měsíc. Na trhu koupil jídlo a pití a vrátil se celý šťastný ke své ženě. Té noci nevěřil král svým očím. V domě chudého žida se jedlo a pilo jako předtím. Král vstoupil do domu a vyptával se muže, co celý den dělal. Muž mu všechno dopodrobna vypověděl. A co si počnete, až se král dozví, že nemáte pravý meč? Zeptal se král. Muž mu odpověděl, netrápím se tím, co se ještě nestalo. Pevně věřím, že mě Bůh neopustí. Druhého dne vyhlásil král, že se bude konat poprava. Bylo zvykem, že se na takovou událost přicházeli podívat lidé z celého města. Nadešel čas popravy a všichni se shromáždili na náměstí. Král ukázal na chudého žida, aby právě on sťal hlavu odsouzenému, který ukradl meloun z královské zahrady. Žid se velmi polekal. To přece nemůžu, volal. V životě jsem nezabil ani mouchu. Je to můj rozkaz, řekl král. A ty ho musíš splnit, jinak přijdeš o život i ty. Žid poznal, že není úniku. Požádal alespoň, aby se mohl pomodlit k Bohu. Postavil se před shromážděný dav lidí a tiše se modlil. Potom vzhlédl k nebi a zvolal. Bože můj, znáš mě velmi dobře a víš, že jsem nikdy nikoho nezabil. Nechci udělat chybu. Prosím tě, Bože, jestli je tento muž nevinný, proměň můj meč v pouhý kus dřeva na důkaz jeho neviny. Všechny oči se upíraly na žida. Ten uchopil svůj meč a zdvihl ho do výšky. Každý musel uznat, že meč je opravdu dřevěný. Zavládlo hrobové ticho. Lidé úžasle zírali na žida. Až po chvíli se spustil bouzlivý potlesk a provolávání slávy. Všichni se domnívali, že byli svědky velkého zázraku. Jen král a chudý žid věděli, že se žádný zázrak nekonal. Přesto však král musel obdivovat moudrost tohoto muže a popravu zrušil. Zavolal si žida k sobě a zeptal se. Nepoznáváš mě? Žid si krále pozorně prohlédl a pravil. Ano, vy jste byl 3 večery hostem v mém domě. Uhádl jsi, řekl král. Od této chvíle budete ty i tvá žena hosty v mém domě, v mém královském paláci. Poznal jsem, že jsi moudrý a tvá víra v Boha je silná a pevná. Budeš mi pomáhat vládnout a já budu rád naslouchat tvým radám. Žid měl pravdu. Důvěřoval Bohu a ten se o něj postaral. Ať je jméno Boží požehnáno až na věky.

0: básničku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: V některé dny tatu hned po obědě usne, jako když ho do vody hodí. Za to jindy se mu vůbec nechce. Ale protože je hodné gorilí mládě, leží a oči má zavřené. V hlavě se mu točí táta Richard s mámou Kidživu a tenhle jejich společný taneček někdy dokáže nečekané. Tatu usne. Jenže tentokrát to vůbec nefungovalo. Tatu už byl po obědě. Ležel v perýšku, oči měl pevně zavřené a v hlavě mu tančili tatínek s maminkou a nic. Tatu ne a ne usnout. Převaloval se ze strany na stranu, až si ho všimla Moja. Přišla k němu a zeptala se. Nemůžeš spát, bratříčku? Tatu jen zavrtil hlavou. Díval se na Moju a čekal, co vymyslí. A Moja nesklamala. Už vím, já ti zahraju pohádku a usneš v tu ránu. Skočila do provaziště a zlověstným hlasem, který se vůbec nehodí na uspávání sourozenců, řekla. Budu ti vyprávět napínavou pohádku o jednom gorilím námořníkovi, který se vydal se svou posádkou na moře. Dozvíš se, co všechno se jim stalo a hlavně, jak to dopadlo. To všechno ti budu vyprávět, jen tiše lež, dívej se a poslouchej. Moja se pořádně nadechla, aby měla dost vzduchu na celé dlouhé vyprávění a hlavně na názorné přehrání všech situací. To už si mamka Kidživu a táta Richard všimli, že tatu nespí a že je v pavilonu nějak neobvykle rušno a rozhodli se zjistit, co se děje. Spolu s nimi přišli blíž i teta Šinda a babička Kamba. Tatu nemohl spát, tak mu hraju pohádku, řekla jim hrdě Moja. Jestli chcete, můžete se taky koukat.
1: No to víš, že se podívám. Posadil se táta Richard. A chraň tě velký gorilák, jestli po té tvé taškařici tatu neusne.
0: To byl pokyn i pro všechny ostatní, aby se posadili. Mamka Kidživu měla obavy, aby Moja nespadla, za to Šinda se těšila, že tatu neusne. Richard se rozlobí a bude Moju honit po celém pavilonu. Babička Kamba si moudře sedla tam, kde mohla nejlépe zasahovat na obě strany a vyzvala Moju. Tak už začni. Říkala si, že to bude o námořníkovi. Moja nahoře v provazišti udělala kotrmelec a začala hrát. Tak tedy, žil byl jeden námořník, jmenoval se Bandur a na moři byl jako doma. Už od malička se plavil ze země do země. Znal všechny řeky, moře a oceány. Jeho posádka byla složená ze samých ostřílených goriláků, kteří se s ním plavili už dlouhá léta. A když jednou tak klidně pluli, zahlédl Bandur z kapitánského můstku na obzoru něco zvláštního. Počkal, až se trochu přiblíží a jakmile se byl jistý, zařval ze všech sil na posádku. Piráti na obzoru, do zbroje, všichni goriláci na palubu a připravit se k boji. Posádka si rychle oblékla válečnou zbroj a chystala se na střet s pirátskou lodí, která se nebezpečně přibližovala. Už byla vidět i černá vlajka s lebkou. Bandur vydával rozkazy. Braňte loď za každou cenu! Bijte se statečně do posledního goriláka! Na ústup je vždycky času dost! A nastala řežba. Bandurova posádka bojovala s piráty a z nich chlupy lítaly do všech stran a vítězství se přiklonilo na její stranu. Námořníci obrali piráty u jejich poklad a naházeli je přes palubu. Bandur spečetil vyhranou bitvu vyvěšením slavnostní vlajky na vrcholek stožáru. No a to je skoro konec, řekla zadýchaná Moja a posadila se, aby si odpočinula. Táta Richard měl z toho divokého vyprávění všechny chlupy zježené. To jsme rádi, Mojo. Po tvé pohádce bych měl potíž usnout i já. Nestačil ani domluvit a Moja znovu vyskočila do provaziště. No a pak si Bandur oblékl roucho náčelníka pirátů, aby ho tím ještě víc pokořil a promluvil k posádce. Bojovali jste chrabře, goriláci moji, ale nic pokladu nedostanete, všechno si nechám já. To neměl říkat. Námořníci se vzbouřili, schodili ho z velitelského můstku a mlátili ho hlava nehlava, až mu celé pirátské roucho roztráli. Teď už byla trochu nervózní i Kamba. Probírala Richardovi srst na zádech, ale dělala to jen proto, aby po Moje hned neskočil.
1: Tatu se díval na moju, jak poskakuje v provazišti z místa na místo a hraje chvíli piráta, chvíli bandura a chvíli zbouřenou posádku. Pohádka se mu moc líbila, ale na spaní si ani nevzpomněl. A moja pokračovala. Námořníci začali bandura škrtit. Už to vypadalo, že je docela uškrcený. Ale vysmykl se jim a obratným skokem se přehoupil na záchranný člun. Odrazil se od lodi a vyplul na moře. Vyvázl z toho jen s modřinami a vytrhanými chlupy. A to je konec. Uklonila se moja svému obecenstvu. To jsme rádi, řekl táta Richard. Blesky mu lítaly z očí. Tatu je sice ještě malý, ale dobře věděl, co bude následovat. Tohle přeci vůbec nebyla pohádka pro gorilí mládě. Až táta Richard zjistí, že nespí, nastane v pavilonu velký poprask a moja si to odnese. A opravdu, táta Richard začal zkoumat, jestli u téhle hrůzostrašné pohádky tatu usnul. A tatu ležel ve slaměném pelíšku ani nedutal. Víčka měl pevně sevřená a zhluboka oddychoval, jako když malá gorila spí. Tátu Richarda přesvědčil dokonale. To je zvláštní. On vážně usnul. Řekl se Richard potichu, aby synka nevzbudil. A tatu zůstal sám se zavřenýma očima a se svou fantazií, kde se teď místo tančící maminky a tatínka objevily vlnky a tatu se na nich kolíbal, až usnul doopravdy.

o mořské mateřské škole. To je na světě jeden bílý parníček s růžovým zábradlím a s kvítečkovaným praporkem. Na boku má parníček nápis Mateřská škola. A také, že to mateřská škola je. Chodí do ní totiž děti námořníků. Parníček pluje po moři, sluníčko svítí, děti mají na hlavách slaměné kloboučky neboli slamáčky a paní učitelka má na hlavě kapitánskou čepici se stříbrnou kotvou. Parníček se houpe celý den na vlnách jako houpačka, sem tam tajemně zahouká a děti zpívají a jedí a spinkají a hrají si. Zkrátka, v té mateřské škole je to moc hezké. Ale poslechněte si, co se těm dětem jednou přihodilo. Sluníčko tenkrát svítilo jako milion žárovek a děti měly právě rybičkovou hodinu. Měli na hlavách slamáčky a učili se chytat na udičky ryby. Zrovinka si zpívali v nadidlovou písničku. Rybko mlsný zobáčku, buchtička je na háčku. A tu se najednou z moře vynořila velikánská ryba a byla to velrybaba, co jí patří všechna moře se vším všudy. Pusu měla velikou jako tunel a povídá. Co pak to děti děláte? A děti povídají. Chytáme rybičky. A velrybaba povídá. A že je chytíte, co se nimi uděláte? A děti povídají. Dáme je do hrníčku. A velrybaba povídá. A co potom? A děti povídají. Budeme se na ně dívat a učit se o nich. A velrybaba povídá. Tak, a co potom? A děti povídají. Až se na ně dost vynadíváme, pustíme je naspět do moře. A tu velrybaba vykřikla. Lžete. Potom je sníte. Ale děti volají. Ba ne, velrybabo, my ryby nejíme. Jenom buchty a mléko a polévku a jablíčka. Ale velrybaba povídá. Já vám nevěřím, vy mi jíte moje rybičky, ale já si vás vyzkouším. Budu vám dávat hádanky a jestli je neuhodnete, běda vám. Co je to? Z rána to mech nadzdvihne, paraplíčko roztáhne. Ale všechny děti se smějí a křičí. Hříbek, hříbek to je. Velrybaba se zamračila a povídá. Uhodli jste, ale co je tohle? Pomaličku lesem jedou, domečky si vezou s sebou. A děti se zase radostně smějí a křičí. Hle míždi to jsou. Velrybaba se zamračila ještě víc a povídá. Zase jste uhodli, ale do třetice všeho dobrého i zlého. Tu nejtěžší hádanku. Co je to? Má dvě oči, strašné kuku, osm noh a žádnou ruku. A děti přemýšlejí i s paní učitelkou, hlavičky dohromady a ne na to přijít. Mravenec má šest noh, krokodýl jenom čtyři, stonožka jich má dokonce sto, kuřátko zase jenom dvě. A tu se začala velrybaba hrozitánsky smát, že to vyhrála a začala přestrašlivě mávat ocasem, až se dělaly vlny jako čtyřposchodové domy a parníček se mezi nimi ustrašeně zmítal jako skořápka z lískového oříšku.
Ale děti zatím pilně přemýšleli i s paní učitelkou, ale ať přemýšleli sebeusilovněji, velrybabinu hádanku uhodnout nemohli. A tu povídá malá Verunka. Děti, zle je. Potřebovali bychom pavoučka pro štěstí, jinak to neuhodneme. A děti se dívají na Verunku s otevřenou pusou a potom začali všechny volat naráz. Pavouk je to, velrybabo, pavouk je to. Jak to velrybaba uslyšela, zčernala zlostí, plácla sebou do hlubiny a víckrát ji už nikdo nespatřil. A vlny utichly, sluníčko se zase rozsvítilo jako předtím a bylo moc hezky. Děti s paní učitelkou se smály a volali sláva! To radostí, že nad velrybabou vyhráli.

0: Pan Novák odjíždí z dovolené a vidí, jak jeho manželka strká do kufru láhev s mořskou vodou.
1: Co to děláš, ptá se jí.
0: Vidíš, vezu dědečkovi mořskou vodu.
1: No ale nedávej tu láhev tak plnou.
0: Proč, prosím tě?
1: Přijde příliv a vytlačí ti zátku.
2: Já tomu nerozumím.
3: No, jako kdyby mohla být v láhvi veliká vlna, jako příboj mořský.
4: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulec oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizi Zubka. Kulí oči na panáčka. Co ty zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizi Zubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizi Zubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizi Zubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizí Zubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizi Zubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné. Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora, tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždíčkem. Vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem. No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd. Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo vevrčák Pizí Zubka a řekl, pořídím to na dvakrát. Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by střásl oříškového panáčka Amálce do náruče. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi Pizí Zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
2: Ahoj kluci a holky, už jste určitě někdy slyšeli, anebo viděli, anebo trénovali ve školce nebo na hřišti žabáky. Že mám pravdu, vidíte, že už jste to někdy trénovali, ale určitě nevíte, že žabák je spojením dvou cviků, a to dřepu a výskoku. A jak se naučit tyto cviky, vám teď prozradím. Dřep je pohyb vašeho tělíčka, který povedete směrem dolů do pokrčených kolen, ale pozor na zadeček, ten nikdy nesmí jít až úplně k zemi na paty. A pak druhým cvikem, který žabáka dělá žabákem, je výskok, tedy odražením se ze země vzhůru ke stropu anebo k nebi. Já to raději ještě jednou vysvětlím. Tak, když chceme provést žabáka, tak je to dřep, který vedeme svým tělíčkem dolů k zemi, zastavíme ho těsně u kolen, a pak je to odražením se směrem vzhůru, tedy výskokem, a vyskočíme až nahoru ke stropu. Teď jsme si to vysvětlili, doufám, že jste to všechno pochopili, a teď si uděláme společně 10 výskoků. Jdeme na to. Dřep a výskok, dolů, nahoru. Už byste mohli být trošičku zadechaní a ještě aspoň 4x a vyskočím, 3x a vyskočím, 2x a 1 a máme to hotový. Tak to bychom měli. Pořádně jsme se zahřáli, ale hlavně jsme si natrénovali a posilili stehenní sval, který se vám bude hodit třeba na dovolené, když pojedete na lyžování, a nebo když v létě pojedete s rodiči na kolo. Protože stehenní sval je velmi důležitý sval. Je, děti, víte vy vůbec, kde stehenní sval je? Já vám ho teď pomohu najít. Dejte si ruce na váš zadeček. Pomalinku si je přesuňte na svoje bříško a směrem dolů, ještě kousíček a už si držíte stehna. A jestli jste je správně objevili, tak já bych teď měla slyšet, jak si na ně zaplácáte. Plácáme si do stehen a tím pádem jsme udělali i jejich masáž. A je to. Dnešní trénink považuji za zdatný a povedený. Děti, mějte se hezky. Já už sice další žabáky dělat nebudu, ale vy si jich klidně dejte ještě dalších 10. Ahoj!

0: Kapitola 7. Proč je lepší, když je sníh bílý, studený a bez chuti?
1: Ve městě, kde pan profesor Juro Kurama bydlel, napadl sníh.
0: Avšak i hned zase roztál.
1: Na tom by nebylo nic divného.
0: Jenže dětem, které se těšily, jak si budou stavět sněhuláky a jak se budou koulovat, sklaplo.
1: Holčička, která si vždycky hrávala blízko profesorova domu, však řekla.
2: Už to mám, zajdeme k panu profesorovi a požádáme ho o pomoc.
3: Jdeme za panem profesorem!
0: Děti to přivítali s jásotem a vypravili se do učencova domu.
4: Není nic lehčího,
1: odpověděl jim pan profesor.
4: Příští neděli vám nadělám sněhu, kolik budete chtít.
0: Děti se velkou radostí vrátili domů.
1: Jakmile však jejich maminky uslyšeli, co se má dít, spráskly ruce. Vůbec se z té zprávy neradovali. Kdyby se jenom mračili, no prosím, ale maminky se hned začaly rozčilovat.
3: Nikdo si přece nemůže přát, aby chumelilo. Když se chumelí, tak se zhorší počasí, nehledě na to, že sníh musíme odklízet.
5: Jestliže padá sníh sám od sebe, nedá se nic dělat, to je příroda. Ale schválně vyrábět sníh navíc je do nebe volající.
1: Okamžitě se vydali za panem profesorem a stěžovali si mu, že už je takhle zimy dost a nabádali ho, aby žádný nový sníh nedělal.
4: Vážené maminky,
0: bránil se pan profesor.
4: Vždyť jsem to dětem slíbil. A co člověk slíbí, to musí také dodržet.
3: Tak vy se domníváte, pane profesore, že bude lepší, když se naše děti nastudí a budou ležet v posteli?
5: Že bude lepší, když jim omrznou ruce?
1: Maminky nebyly k utišení.
0: Pan profesor nevěděl, co má dělat, protože nechtěl vypadat jako někdo, kdo neplní své sliby. Nakonec dostal nápad a shromážděné ženy uklidnil.
4: Vážené maminky, vy se pohoršujete nad tím, že je sníh studený. Vyrobím tedy sníh teplý. A bude to.
1: Maminky se pochopitelně nezmohly na odpověď, jenom něco zabručeli a odešli.
0: Leč profesorova slova se roznesla po městě a tu...
6: Jestli dovede vyrobit teplý sníh, jistě by uměl udělat také sníh barevný. Už máme dost bílého sněhu, požádáme profesora o barevný.
1: Do laboratoře pana profesora se nahrnulo množství lidí z celého města.
4: Cože?
0: Řekl pan profesor překvapeně.
4: Že vám mám udělat barevný sníh? Sníh je přece od přírody bílý.
1: Jenže lidé z města se s tím nechtěli spokojit. Spustili jeden přes druhého.
6: Pane profesore, to je mínění nás všech. Včera jste maminkám slíbil, že vyrobíte teplý sníh. Proč tedy nechcete dneska vyslechnout nás? Což pak můžete přezírat názor občanů celého města?
4: Tak dobrá, udělám vám barevný sníh.
0: Odpověděl profesor Kurama.
4: Jakou barvu si přejete?
1: Na takovou otázku nebyl nikdo připraven. Stanoviska se různila.
7: Nejlepší na podívání by snad byl červený sníh, ne?
6: Nesmysl. Červená barva vůbec neuklidňuje oči. To by nebylo vhodné. Mnohem lepší by bylo obarvit sníh na zeleno.
3: Ani nápad. Nejkrásnější bude žlutý sníh. Žluté jsou například pampelišky. Všichni budou mít hřejivý pocit, že přichází jaro.
8: Co to vykládáte? Červená, zelená, žlutá. Co pak má sníh něco společného s dopravou? Je to snad světelný ukazatel? Nejhezčí ze všech je růžová barva. Já hlasuji pro růžovou.
7: Ale kde pak růžová? Já navrhuji fialovou. Fialová je vznešená a důstojná barva. Co vy na to?
1: Každý hájil svou oblíbenou barvu tak usilovně, až se z toho málem rozpoutala hádka.
0: Pan profesor viděl, že musí zasáhnout.
4: Tak dost, utište se laskavě. Rád vyhovím vám všem. Připravil jsem tady velikou nádobu a plechovky se všemi barvami, o kterých jste hovořili. Každý z vás si může vybrat svou nejmilejší barvu.
1: Lidé se ještě chvilku ze setrvačnosti dohadovali, ale pak nabrali všichni trochu své oblíbené barvy a přimíchali ji do velké nádoby.
0: Jenomže tím celá záležitost neskončila.
1: Druhého dne se v laboratoři znovu nakupila spousta lidí a rozprava začala na novo.
4: Co zase chcete?
0: Ptal se překvapeně profesor Kurama a zamračil se.
1: Lidé však byli zvyklí, že se vědec mračí pořád, tak si toho nevšímali.
6: Pane profesore, když už jste byl tak laskav a slíbil nám, že vyrobíte teplý a barevný sníh, chtěli bychom vás požádat, abyste sněhu přidal ještě chuť a vůni.
7: Co tomu říkáte? Vždyť vám to nic neudělá.
4: Rozumím, rozumím,
0: odpověděl pan profesor.
4: Jakou chuť tedy chcete?
1: Tu se lidé opět začali překřikovat.
6: Je to přece sníh. Měl by být sladký, jako cukr.
7: V žádném případě, po sladkostech trnou zuby. Ať je slaný, ať má prostě příchuť soli.
9: A vy si myslíte, že by někdo jedl slaný sníh? Nejlepší by bylo, kdyby chutnal mentolově.
3: To máte jedno. Ať chutná jak chce, jen když bude vonět jako voňavka. Příjemná je fialková vůně, nemyslíte?
7: Mně by ovšem líp vyhovovala nějaká pěkně kořeněná vůně.
6: Já jsem rozhodně pro vanilkovou vůni.
0: Když se opět nemohli dohodnout, vykřikl pan profesor.
4: Už to mám. Nejrozumnější bude, jestli i tentokrát všichni dáte do téhle velké nádoby své oblíbené chuti a vůně a já vám udělám sníh, jaký si přejete.
0: Pak si vyšel na procházku.
1: Lidé se domlouvali dál a každý si vybíral chuť a vůni, které se mu nejvíc líbily. Pak se všichni spokojeně navrátili domů.
0: Ale pan profesor byl rozzlobený.
4: Co si to všichni najednou vyvzpomněli? Co pak sníh? Je nějaký rýžový nákyp? Všechno dopadlo docela jinak, než jak jsem to slíbil dětem. Jak si to ti dospělí vlastně představují?
0: Té noci nemohl usnout. Dlouho chodil po laboratoři a přemýšlel.
1: Nastalo nedělní ráno.
0: Protože šel profesor Kurama pozdě spát, ráno zaspal.
1: Probudil ho teprve veselý dětský křik.
0: Vstal a vyhlédl z okna.
1: Venku padal bělostný sníh.
0: Padal zřejmě celou noc, protože ho bylo všude plno.
1: Děti si ve sněhu vesele hrály. Jak se pan profesor vyklonil z okna, děti ho zpozorovali a dali se do křiku.
2: Děkujeme vám, pane profesore. Je to báječný, bílý a studený sníh.
0: Pan profesor jim odpověděl.
4: Ale kde pak? Tenhle sníh jsem já nedělal. To je skutečný sníh. Přijdu za vámi a postavíme si sněhuláka.
2: Hurá!
1: Zaznělo zvenčí a děti radostně tleskali.
0: V tom přiběhli dospělí, kteří si u pana profesora objednali teplý, barevný a vonavý sníh s příchutí.
1: Všichni se tvářili náramně rozhořčeně.
7: Pane profesore, Vy jste zapomněl na svůj slib.
1: Promluvil jménem ostatních starosta města.
7: Udělal jste docela obyčejný sníh. Můžete nám to vysvětlit?
0: Pan profesor pravil.
4: Tohle není můj sníh. Sníh podle vašeho přání vám teprve připravím. Zhotovím ho přesně tak, jak jste chtěli. Bude teplý, bude mít barvu, chuť i vůni. Schromážděte se všichni na hřišti.
0: Na to odešel do laboratoře a vzal si tam prapodivný přístroj.
1: Na hřiště se dostavili obyvatelé z celého města.
0: Pan profesor postavil svůj přístroj doprostřed prostranství a nasypal do něj jakýsi prášek. Potom přidal z velké nádoby barvy, které si občané vybrali, přisypal různé vůně a chuti a směs dobře zamíchal.
1: Pak před zraky celého shromáždění uvedl přístroj do chodu.
0: Hrrr, bum!
1: Zazněla hromová rána a z přístroje se vyvalil černý kouř. Najednou byla kouře plná obloha. Kouř se převaloval, až se z něho utvořily mraky. Nakonec se z mraků začaly sypat velké sněhové vločky. Jakou to však měly barvu? Takovou špinavě černou.
0: Byla to barva, jakou si lidé namíchali.
1: Ale nejen barva, i vůně sněhu byla taková zvláštní, že se to snad ani vůní nazvat nedalo.
0: Však si ji taky všichni společně namíchali.
1: Každý si honem zacpával nos.
0: A ten špinavý a zapáchající sníh byl dokonce teplý.
1: Za chviličku ho bylo plné hřiště. Fuj, tajbl, všichni se dali na útěk.
0: Někteří z prchajících byli úplně zelení ve tváři.
1: To byli ti, kteří si trochu toho odporného sněhu lízli.
0: Nikdo však nemohl dávat vinu profesorovi. Profesor Kurama udělal přece jenom to, co si všichni přáli.

jedné vesnici byla stará děvečka jménem Káča. Měla chaloupku, zahradu a k tomu ještě pár zlatých peněz. Ale kdyby byla celá ve zlatě seděla, nebyl by si ji ani ten nejchučší chasník vzal, protože byla jako čert zlá a hubatá. Měla starou matku a leckdy posluhu potřebovala. Ale kdyby byl mohl někoho grejcar spasit a ona dukáty platila, nebyl by jí toho nejmenšího udělal proto, že se hned pro každé slovo soudila a vadila, až to bylo na 10 honů slyšet. K tomu všemu nebyla hezká a tak zůstávala na ocet, až jí bylo již pomalu 40 let. Jak to z většího dílu ve vesnicích bývá, že je každou neděli odpoledne muzika, bylo to i zde. Jak se ozvali u lichtářů, anebo v hospodě dudy, hned byla plná sednice hochů, v síni a po náspi stály děvčata a u oken děti. Ale nejprvnější mezi všemi byla Káča. Hoši na děvčata kývali a ty se ubírali dokola, ale Kačence se toho štěstí, co živa byla, ani jednou nedostalo, ač by Dudákovi třeba sama byla zaplatila, než navzdor tomu nevynechala přece ani jednu neděli. Jedenkrát jde také a myslí si po cestě, tak stará jsem muž a ještě jsem s hochem netancovala. Není-li to k zlosti, věru, dnes bych tancovala třeba s čertem. Se zlostí přijde do hospody, sedne ke kamnům a dívá se, který kterou k tanci bere. Najednou vejde do dveří pán v mysliveckém oděvu. Sedne nedaleko Kačenky za stůl a dá si nalít. Děvečka přinese pivo, pán ji vezme a nese Kačence připít. Kačenka se chvíli v duchu divila, že má ten pán pro ní takovou čest. Chvilku se upejpala, ale konečně se ještě ráda napila. Pán džbánek postaví, vytáhne z kapsy dukát, hodí ho Dudákovi a křičí, sól, hoši! Hoši se rozestoupí a pán si bere Káču k tanci. Jakýho šlaka, kdo pak asi je, ptají se staří a sestrkují hlavy. Hoši se ušklebují a děvčata schovávají hlavu jedna za druhou a přikrývají hubu zástěrou, aby Káča ne...

Okamžení se proměnil pán v čerta a letěl s ní zrovna k peklu. U vrat se zastavil a tloukl. Kamarádi přišli, otevřeli a když viděli tovaryše, že je celý upachtěn, chtěli mu ulehčit a káču z něho sundat, ale ta se držela jako klíště a živou mocí se otrhnouti nedala. Chtěj, nechtěj, musel se čert s káčou na krku k panu Antichristovi odebrat. Koho si to neseš? Ptal se ho pán. A tu povídal čert, jak chodil po zemi, že zaslechl káčin nářek o tanečníka a mysle jí trochu zastrašit, že se s ní pustil do tance a pak, že jí na chvíli také peklo chce ukázat. Já nevěděl, dokončil, že se mne nebude chtít spustit. Protože si hlupák a na učení moje si nepamatuješ, věl si na ně starý pán. Dřív ne s kým, co začneš, máš jeho smýšlení znát. Kdybys byl na to vzpomněl, když tě káča vyprovázela, nebyl bys jí bral sebou. Nyní se mi klič z očí a hleď, jak se jí zbavíš. Pln mrzutosti štrachal se čert s panou Kačenkou na zem. Sliboval jí hory doly, jestli se ho spustí. Proklínal jí, ale všecko nic platno. Utrmácen, rozloben, přijde se svým břemenem na jednu louku, kde mladý ovčák v hrozitánském kožichu zaobalen ovce pásl. Čert byl proměněn v obyčejného člověka a tudy ho ovčák nepoznal. Koho pak to nesete, příteli? Ptá se důvěrně čerta. Ale milý člověče, ledva dýchám. Považte jen, já šel svou cestou, na nic ani nepomysle a tu mi skočí ta ženská na krk a nechce se mne živou mocí spustit. Chtěl jsem jí nést až do nejbližší vesnice, ale tam jí nějak odbít. Nejsem v stavu, nohy pode mnou klesají. No počkejte chvílku, já vám od té neodbity pomohu, ale nenadlouho, protože musím zase pást. Asi za půl cesty ji odnesu. I to budu rád. Slyšíš ty, chyť se mne, křičel ovčák na káču. Sotva to káča uslyšela, pustila se čerta a chytla se huňatého kožichu. Nyní měl štílý ovčák co nést, káču a hrozný velký kožich. Avšak ho to také dost brzo omrzelo i myslil, jak by se káči zbavil. Přijde k rybníku a tu mu napadne, aby jí tam hodil. Ale jak? Kdyby byl mohl kožich i s ní svléknout. Byl mu sice dost volný a protož se o to pomalonku pokoušel, jestli by to šlo. A hle, vyndá jednu ruku, káča neví nic. Vyndá druhou, káča neví ještě nic. Odundá první petličku z knoflíku, oddělá druhou, třetí, až blunk, káča leží v rybnice i s kožichem. Čert nešel za ovčákem. On seděl na mezi a pásl ovce, dívaje se, brzoli se ovčák s káčou navrátil. Nemusel dlouho čekat. Mokrý kožich na rameně pospíchal ovčák k louce, mysle, že bude cizinec i snad u vesnice. A ovce, že jsou samotní. Když se spatřili, koukal jeden na druhého. Čert, že jde ovčák bez káči a ovčák, že tam pán posud sedí. Když se domluvili, řekl čert k ovčákovi. Já ti děkuju, ty jsi mi velkou službu prokázal, neboť bych se byl snad musel do soudného dne s káčou nosit. Nikdy na tebe nezapomenu a jednou se ti bohatě odměním. Abys ale věděl, komu jsi znouze pomohl, povím ti, že jsem čert. To dořekl a zmizel. Ovčák zůstal chvíli jako omámený stát a pravil sám k sobě. Jsou-li všichni čerti tak hloupí jako on, tedy je dobře. Nad tou zemí, kde náš ovčák živ byl, panoval mladý kníže.
Бога.

0: bohatství měl dost, i sa svobodným pánem nadevším požíval všeho v plné míře. Den ode dne kochal se v rozkoších, jakých jen svět podati může. A když nastala noc, ozýval se z knížecích síní zpěv rozpustilých hejřivých mladíků. Zem spravovali dva správcové, kteří nebyli o nic lepší než sám pán. Co neprohejřil kníže, nechali si oni dva a ubohý lid nevěděl, kde má již peněz nabrat. Kdo měl krásnou dceru anebo peníze, ten neměl utěšené chvíle, neboť mohl s jistotou rozkaz očekávat, že to kníže vším právem pro sebe požádá a milost boží tomu, kdo by se vůli jeho byl zprotivil. Kdo by mohl takového panovníka milovat? Po celé zemi proklínal lid knížete i správčí země. Jedenkrát, když nevěděliš, co si má vymyslit, povolal kníže hvězdáře a poručil, aby jemu i dvěma jeho správcům planety četl. Hvězdář uposlechl a zkoumal ve hvězdách, jaký konec vezme život třech marnotratníků. Odpust knížecí milosti, řekl Sahotov se svým zkoumáním, tvému životu i tvým správcům hrozí takové nebezpečenství, že se to vyřknouti obávám. Jen mluv a je tě to cokoliv, ty ale zde zůstat musíš a nevyplní-li se tvá slova, přijdeš o hlavu. Já se mil rád spravedlivému rozkazu podvolují. Poslyš tedy, než bude druhá čtvrt měsíce, přijde pro oba správce čert. V tu a v tu hodinu, ten a ten den, v oupinku, přijde pak i pro tebe knížecí milosti a všecky tři vás zaživa do pekla odnese. Do vězení odveďte toho živého šejdíře, poručil kníže a služebníci učinili podle rozkazu. V srdci nebylo knížeti, jak se stavěl, slova hvězdářova otřásl v ním jako hlas soudní. Poprvé se v něm ozvalo svědomí. Správce odvezli na polo mrtvé domů. Žádný z nich do huby nevzal. Sebravše všechno jim mění své, sedli do vozů, ujeli na své statky a dali hrady se všech stran zatarasit, aby pro ně čert přijít nemohl. Kníže se obrátil na pravou cestu, žil tiše a pokojně a sponenáhla se pouštěl do spravování země, doufaje, že se snad přece krutý osud nevyplní. O těch věcech neměl chudý ovčák ani zdání. Den jak den pásal své stádo a nestaral se pranic, co se ve světě děje. Jednoho dne z nedadání stojí před ním čert a praví k němu. Přišel jsem, ovčáčku, bych se ti za tvou službu odměnil. Až bude čtvrt měsíce, mám odnést do pekla bývalé správce země, protože okrádali chudý lid a knížeti zle radili. Ale víš-li co, poněvadž vidím, že se polepší, nechám je tu a přitom se ti hned odměním. Až přijde ten a ten den, vejdi do prvního hradu, kde bude množství lidu. Až se strhne v hradu křik, služebníci vrata otevrou a já pána pryč povedu. Tu ke mně přistup a řekni, odejdi v tu chvíli, sice bude zle. Já tě poslechnu a půjdu. Potom si ale dej od pána dva pytle zlata dát a nebude-li chtít, řekni jen, že mne zavoláš. Od toho jdi k druhému hradu a též tak udělej a stejný plat požádej. S penězi ale dobře hospodař a užívej jich dobrému. Až bude měsíc v oupenku, musím odnést samého knížete. Než to bych ti neradil, abys ho chtěl vysvobodit. Sice bys musel vlastní svou kůži nastavit. To dořekl a odešel. Ovčák si pamatoval každé slovo. Když bylo čtvrt měsíce, vypověděl službu a šel ke hradu, kde jeden z těch dvou správců zůstával. Přišel tam právě včas. Zástupy lidstva stály tu a dívali se, až čert pána ponese. Tu se strhne v zámku zoufandlivý křik, vrata se otevrou a černý táhne pána ven, synalého a napolo mrtvého. Tu vystoupí z lidu ovčák, vezme pána za ruku a čerta odstrčiv volá: odejdi, sice bude s tebou zle. Tu chvíli čert zmizí a potěšený pán dlíbá ruku ovčákovu, ptaje se ho, co žádá za odměnu. Když řekl ovčák, že dva pytle zlata, poručil pán, aby se mu ho tolik bez meškání vydalo. Spokojen šel ovčák k druhému hradu a též tak dobře jako u prvního pořídil. Rozumí se samo sebou, že se kníže dost brzo o ovčákovi dověděl, neboť se bez toho pořád poptával, jak to s pány dopadlo. Když to všecko uslyšel, poslal vůz se čtyřmi koňmi pro milého ovčáčka a když ho přivezli, snažně jej žádal, by se i nad ním smiloval a z drápů pekelných ho vysvobodil. Pane můj, odpověděl ovčák, vám to slíbit nemohu. Jedná se tu o mne. Vy jste velký hříšník, ale kdybyste se chtěl docela polepšit, spravedlivě, dobrotivě a moudře svůj lid spravovat, jak se na knížete sluší a patří, pokusil bych se o to, a kdybych měl sám za vás jít do horoucího pekla. Kníže s opravdovou myslí všecko slíbil a ovčák odešel, přislíbiv jemu, že se v určitý den vynajde. Se strachem a hrůzou očekávali všude úplněk měsíce. Jak to zprvu knížeti přáli, tak ho nyní litovali, neboť od té chvíle, co se polepšil, nemohl si žádný hodnějšího knížete přáti. Dnovy ubíhají, ať je člověk s radostí nebo s žalostí počítá. Než se kníže nadal, byl den za dveřmi, o kterém se vším, co ho těšilo, rozloučit se musel. Černě přistrojen jen celý smrtelný seděl kníže a očekával buď to ovčáka nebo čerta. Najednou se otevrou dveře a černý stojí před ním. Stroj se, pane kníže, hodina vypršela, já jsem tu pro tebe. Ani slova neodpovídaje vstal kníže a kráčel za čertem na dvůr, kde nesmírné množství lidstva stál. Tu se prodírá houfem ovčák, celý upachtěný, běží zrovna k čertu, volaje zdaleka: uteč, uteč, sice bude s tebou zle. Jak se můžeš upovážit mne zdržovat? Nevíš-li, co jsem ti řekl? Pošeptal čert ovčákovi. Blázne, mě tu nejde o krále, ale jde mi o tebe. Káča je živa a bdá se po tobě. Jakmile uslyšel čert o káči, byl hned ten tam a nechal knížete v pokoji. Ovčák se mu v duchu vysmál a byl rád, že tou lstí knížete vysvobodil. Za toho udělal kníže svým nejprvnějším dvořenínem a co vlastního bratra jej miloval. Avšak se také s dobrou potázal, neboť byl chudý pasák, upřímný rádce a správný dvořenín. Ze dvou pytlů zlata nenechal ani grejcaru. Pomohl ním těm, od kterých je správcové vydřelo.
1: Vigy básnička.
2: Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: No a teď ještě jedno.
2: Andulky se rády baví.
3: Jsou to ptáčci povídaví.
2: Jsou to ptáčci zpěvaví.
3: Zpěv je dobrý pro zdraví.
1: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
5: Kto čarovné slová pozná, má ich dávno v malíčku, a ten, kto ich ešte nevie, nech počúva pesničku.

0: Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kdekdo se za ním ohlíží a říká: poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. Jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám. Je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.
1: Sičí bublá tam a sem.
2: Káťa doma našla puding v prášku. Odkud to je?

0: šup dovnitř. Syčí bublá tam a sem, už se řítí z hrnce ven.
1: Puding bublá pořád víc, tak co teď s ním?
0: Tak co teď s ním?
1: Puding bublá pořád víc, tak co teď s ním?
2: Rychle nalij ho sem.
0: Puding ve všech skleničkách, puding na všech talířích, puding taky v lahvičkách, puding ve všech taštičkách.
2: Už si ho měla? Je vážně top!
3: Já si ho naberu i do svých pot.
2: To vystačí na 10 let.

0: spousta pro tebe i pro mě.
1: Dá se to někde vypnout?
2: Kdo ví, jak to kouzlo zastavit?
1: Otevři pusu, puding!
2: Puding! I pro babičku puding! Pro pejska lžičku puding! Netopírovi puding! Rybka už ho loví!
1: Koukej, co píšou na obalu!
3: Zaklínadlo, rychle ho řekni!
2: Blubla blub, pudinku stop! Láry, fáry, kouzla a čáry, píseň, kost, máme zlost, už tě bylo dost, už tě bylo dost.
1: Už to přestalo,
3: hurá!
1: A co teď budeme dělat s tím vším pudinkem?
0: Máme všude pudink, no tak co teď s ním?
2: Tak co teď s ním?
0: Máme všude pudink, no tak co teď s ním?
4: Co se tady děje?
5: Proč chodíš pořád pozdě do školy, ptá se učitel Jendy.
6: Nemůžu se vzbudit včas.
5: No nemáš budík.
6: Mám, ale zvoní, když spím.
7: Tomu rozumím, já bych spal pořád.
8: Slzy a smích. Profesor Kadeřábek se na svém útěku z Akademie věd zastavil až u řeky. Ani nevěděl, proč běžel právě sem a ne domů. Nejspíš proto, že měl pocit naprosté životní prohry. A řeka odjakživa lákala sebevrahy. A přitom právě tady prožil pár nejpěknějších chvil svého života. Tady přece s Ramsesem a Hejlíkem pátrali po zmizelém Tulamorovi juniorovi. Tady pod tou lucernou si naskicoval portréty tuláků. A ten rezavý vrak tu taky pořád stojí. Na palubě jsou tři kluci, není to nebezpečné? Ale nebudou to žádní uličníci, když hrají na trumpety. A docela jim to jde. Asi chodí společně do hudebky. Profesor Kadeřábek je chvíli poslouchal a pak se pomalu vracel domů. Jihlík s Ramíkem tu už na něho čekali. Zůstali v kuchyni, do pracovny si v jeho nepřítomnosti netroufali. Profesor hodil batoh před síní do kouta a když vešel do kuchyně, jen pokýval hlavou.
9: Zradili jste mě. Podtrhli jste žebřík, na kterém jsem před celou akademií stál. Jaký žebřík? Vykulil oči Ramses. On to myslí obrazně.
8: Dloubil do něho Hejlík a vyskočil na stůl před profesora.
9: My jsme se jim nemohli ukázat, pravil pevně. Ale teď už mi nikdo neuvěří, že jste,
8: zalkal profesor Kadeřábek.
9: Uvěří, napsal jste přece u nás celou knihu i s obrázkama.
10: A navíc, vzpomněl si Hejlík, tohle říkal můj děda. On říkal, Hejlíku, víš, v čem se nejvíc liší lichožrouti od lidí? My věříme jen v to, co vidíme vlastníma očima. A lidstvo odjakživa věří tomu, co nikdo neviděl.
9: To je zajímavá myšlenka, připustil profesor Kadeřábek, ale tam byli vědci z celého světa.
10: No právě, zvolal Hejlík. Víte, co by se stalo, kdyby jsme se jim doopravdy ukázali? Po celém světě by na nás pořádali štvanice. Každá domácnost by byla vzhůru nohama, líčili by na nás otrávený ponožky, ve skleněný kleci by nás ukazovali v cirkuse a v televizi by jsme měli svůj vlastní program. Dost, prosil profesor Kadeřábek a do očí se mu draly slzy. Hlasitě se vysmrkal, utřel si oči a vyslovil poslední námitku.
9: Tak jste jim měli aspoň sebrat
11: ponožky, aby věřili, že jste lichožrouti.
12: To my jsme původně chtěli, řekl Ramses,
9: jenže bysme to nestihli, dodal Hihlík. Nemyslete si, že sundat z nohy ponožku jde raz dva. Ono to, pane profesore, chvíli trvá, zvlášť když je ta noha spocená.
12: A těch věců tam byla fůra, pomáhal mu Ramík, proto jsme jim jenom rozvazovali tkaničky.
9: Dost, dost, volal profesor Kadeřábek, teď už se smíchem. Tohle všechno, co jste říkali, si musím okamžitě poznamenat.
8: A zmizel v pracovně.

0: také cvičení.
1: A jdeme na to!
2: Ahoj kluci a holky, zdravím taky tebe, Piggy, ahoj.
0: Ahoj, Hanko, kluci a holky, dnes cvičíme s Hankou Kirichovou. Ahoj, ahoj, Hanko, Hanko,
2: ahoj, ahoj, ahoj, ahoj. V některých z předchozích dílů jsem vás učila, jak správně držet tělo, a to proto, abychom chodili rovně, vzpřímeně, hrdě a hlavně, abychom se, co Piggy?
0: Abychom se...
2: zdravě vyvíjeli.
0: Já jsem zdravej jako zdravice.
2: Mám na tebe ještě další otázku. Stejně důležité je také pro naše svaly, aby byly co, Piggy?
0: Aby byly, Hanko. Pro svaly je důležité, aby hlavně byly.
2: Aby byly pevné a do třetice, to znamená, že se musí co s těmi svaly dělat? Musí se posilovat. A jdeme dál ve výuce. A to hlavně musíme posilovat střed těla, tedy přímé břišní svaly a také svaly zádové.
0: Počkej, Hanko, teď jsem zmatený. Tak střed těla to je, kde mám bříško.
2: Střed těla je to, kde máš pupík, takže svaly břišní najdeme jak nad pupíkem, tak pod pupíkem. Děti, dejte si tam ruce, zaťukáme si. Já mám jednu ruku nad pupíkem, druhou pod pupíkem,
0: Hanko,
2: a jdeme na bubínek.
0: Lehta.
2: Tak budeme bubnovat, sám už si říkal, na bubínek, tak jdeme bumtarata na buben, tam máme pupík a zároveň si dáme ruce dozadu a tam najdeme svaly zádové. To je všechno, co jsem chtěla na úvod říct, a těmto partím se teď budeme věnovat, to znamená, že budeme cvičit.
0: Já když si zachrochtnu, tak mám kopítka na zádech a pod těmi kopítky mi ta záda dělají klop, klop, klop, když dělám...
2: Přesně tak, přesně tak. My se samozřejmě samotnému dýchání budeme v některém z dalších dílů věnovat, ale teď bych chtěla zůstat u samotného posilování břišních svalů. A napadá mě, Piggy, pojď pozvat i maminky, ať si jdou zacvičit s dětmi, protože co si budeme povídat, maminky potřebují své pupíky, co?
0: Maminky potřebují své pupíky, hlavně potřebují pupíky.
2: Posilovat, takže...
0: Hanko, tak to ten můj pupík asi taky
2: potřebuje. Ten tvůj pupík to potřebuje jako sůl. Oni totiž potřebují všechny pupíky. Takže my se teď, děti,
0: tak maminky, pojďte si se mnou posílit pupík.
2: Maminky, děti, Piggy, lehneme si teď na zádička. Piggy mu se nechce, tomu se nechce.
0: No mě se právě chce.
2: Tak, teď už můžu říct, že Piggy leží. Vy, děti, doufám také. Dáme si fajfky, to znamená, že nebudete mít na nožičkách dopnuté špičky, ale ohnete je do flexu.
0: Já myslím, že si dám fajfky do pusy.
2: Nedáš si fajfky do pusy. Toto, tu fajfku totiž uděláme ze svých chodidel. Ležíme rozplácle na zemi, z chodidel uděláme fajfky, ruce si položíme, Piggy na prsa. Pravou, levou, děti. Křížem na prsa si položíme ruce.
0: Křížem jako Turek.
2: Jako Turek, stejně jak když sedíte v tureckém sedu, ale tentokrát turecký sed dělají vaše tlapky. Zdvihneme hlavu, bradu přitáhneme směrem k rukám a teď držíme. A držíme a já počítám do 10, nepouštíme záda, máme pořád hlavu zdviženou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a položíme se na záda. Ruce položíme na podložku, rozložíme dlaněmi vzhůru. Ještě jednou dáme jednu ruku křížem na rameno, druhou.
0: Křížem druhou.
2: Zdvihneme hlavu, bradu táhneme směrem na hrudní kost, to nevím, jestli nebude těžký. Hlavu táhneme směrem k pokrčeným rukám a zase počítám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pauza. Piggy, jak se ti cvičilo, děti, jak se vám cvičilo?
0: Moc dobře tedy.
2: Moc dobře tedy,
0: ne? To znamená,
2: tedy, ne?
0: Že mám asi ty svaly nějaké
2: přesně
0: zkrácené.
2: Tak. Takže vy, kteří jste zjistili, že vás při posilování to bříško bolelo, tak je to informace o tom, že by chtělo posilovat. A my se tomu teď ještě jednou budeme věnovat a pak už se s vámi rozloučím. Takže ležíme na zádech, máme natažené nohy, z chodidel uděláme fajfky.
0: Fajfky už umím.
2: Jednu ruku křížem na prsa, druhou ruku křížem na prsa, nadechneme se teď. Nosem by to bylo lepší. Zdvihnu hlavu a přitáhnu si bradu směrem k pokrčeným rukám. A držím a já počítám, zadeček stáhněte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Piggy, ty spíš? Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset a pauza. Tak, milé děti, pro dnešek je to všechno.
0: Hanko, mně už to šlo teď líp.
2: Já ti taky tleskám a určitě, až se uvidíme příště na cvičení, se budeme věnovat opět posilování bříška. Ahoj, děti!
0: Ahoj, děti! A maminky!
2: A maminky!

0: nastala zima. U kouzelnického domečku byla sněhová bouře a lomcovala okenicemi, ale malé čarodějnici to pramálo vadilo. Seděla teď den za dnem na lavici před kachlovými kamny a hřála si záda. Čas od času zatleskala a polínko samo skočilo z bedny vedle kamen do plotny. Havranu a Braxasovi se to docela líbilo, ale malou čarodějnici přestalo to líné živobytí bavit. Jednoho dne prohlásila.
1: Pojď, vyletíme si. Cože?
0: Zděšeně zvolal Abraxas.
1: Zač mě vlastně máš? Copak jsem ledňáček? Pěkně děkuju za pozvání. Zůstaňme raději doma v teplé světnici.
2: No dobrá, jak chceš, poletím tedy sama.
0: Navlékla si 7 sukní, pěkně jednu za druhou, potom si uvázala kolem hlavy vlněný šátek, vklouzla do zimních bot a natáhla si 2 páry palčáků. Takto vyzbrojena se vyšvihla na koště a vylítla komínem. Venku byla krutá zima. Stromy měly tlusté bílé kabáty, kostelní věž měla huňatou sněhovou čepici a ze všech komínů se kouřilo. Na kopečcích za vesnicí se hemžily děti na sáňkách. Malá čarodějnice se dívala a dívala, jak se o závod ženou ze svahů. Mezitím ale notně prostydla, třeba že měla 7 sukní a 2 páry palčáků. Když se zašera zase vrátila domů, chtěl Havran a Braxas vědět, co z toho výletu měla. Ale malá čarodějnice jen drkotala zuby.
1: To ti povím později. Ze všeho nejdříve si musím uvařit čaj, protože je mi taková zima, že sotva mluvím.
3: O, tak vidíš, krákal Havran. Mě si ovšem poslechnout nechtěla.
0: Malá čarodějnice si rychle navařila veliký hrnec bylinkového čaje.
3: Já tě někdy prostě nechápu, řekl Havran. Kdybych byl tebou a uměl čarovat, určitě bych pro zahřátí nepotřeboval bylinkový čaj.
1: Ale vždyť já udělala všecko, co jsem mohla, řekla malá čarodějnice. Navlékla jsem si 2 páry palčáků, zimní boty, vlňák a 7 sukní.
3: Prosím tě, vykřikl Havran, to bych věděl lepší věc pro zahřátí než 7 sukní.
1: Lepší než 7 sukní?
0: Malá čarodějnice mu pořád ještě nerozuměla.
3: Věc je přece jasná. Když znáš tolik kouzel, řekni mi, proč nemůžeš zahřát sama sebe.
1: Ach, je,
0: zvolala malá čarodějnice a plácla se do čela.
1: Že mě to nenapadlo dřív, od čeho jsem vlastně čarodějnice, že? Ty jsi ale opravdu nejmoudřejší Havran. A jestli chceš, zahřeju kouzelnou průpovídkou i tebe, abys nemusel být doma, když já někam letím.
3: O, vidíš, tak platí, řekl Abraxas.
0: A od té doby si mohli vyletět na procházku i za nejtužší zimy a vůbec nepocítili mráz.
4: Tiki kalendář! Pěpro, pěpro, papro, dada, prada, dnes je 10. června.
5: A svátek má Gita.
4: Gita se kdysi říkalo krátce Margitám. Margitkám? Gitkám.
5: Margita to znamená perla. Takže milé perličky Margitky, přejeme vám všechno nejlepší.
6: Jednou v září přišel tatínek domů s velkým batohem na zádech a řekl: podívejte se, co nesu. Plný ranec švestek z práskla ruce maminka. Nadělám z nich kompoty a ještě nám zbyde na švestkové knedlíky. A opravdu, celé dopoledne zavazovala švestkové kompoty. Ještě nebylo ani poledne a zaklepal na dveře dědeček. Halejte, co jsem vám přivezl, mrká na maminku a na Cibůrka. Ale ani hádat nemuseli. Vždyť bylo vidět, jak na dvorku stojí vozík a na něm pořádná bedna veselých modrých švestek. To nadělám poviděl, sepila ruce maminka. Hned druhý den se do nich pustila. A když byla v nejlepším, objevil se na samotě strýček Rudolf. Kde jste, chaso? Volal pod okny. Přivezl jsem vám trošku švestek. Ale nebylo to trošku, byly toho dva košíky. Že si děláš takovou škodu, Rudolfe, karala ho maminka. Ale strýček namítal, jakou škodu. Leto se nám urodilo, letos je švestkový rok, přece to nesníme sami. Maminka mu poděkovala, ale už byla celá nesvá. Nevěděla, kam s tolika švestkami a hlavně se obávala, že to nejsou poslední švestky, že ještě někdo jiný nějaké přinese. A neobávala se marně. Pan Hajný přinesl kabelu a košík a z pošty jim došly zase dvě košatiny od tety Růženy. No opravdu byl švestkový rok a stromy v zahradách se úrodou jen prohýbali. Maminka tedy zavazovala, ale švestek jakoby neubývalo. Naopak, spíš jakoby přibývalo, ačkoliv jich byl za domem ještě vrchovatý sud. Švestky dlouho nevydrží a v sudu jim nikdy nesvědčí. Jenže co měla dělat dřív? Nehnula se sice od kamen, ale jak pak by se dostala i na švestky v sudu? A ty se kazily, hniličily a začaly kvasit, ale řada na ně nepřicházela. Vždycky někdo přinese další košík čerstvého ovoce. A jednoho dne se ozvalo pod okny. Malá. A před chalupou zastavil pan Hamous. Mám cestu kolem, tak jsem si řekl, že vám sem hodím pár švestek, vysvětloval. A sundoval z vozu, palbu maminku netrestej, veliký prádelní košík a plný švestek. Tolik ovoce, spráskla ruce maminka. To musíte zůstat u nás na oběd. Vypřáhněte hnědku, Cibůrek jí za domem trochu na pase a pojďte dál. Uvařila jsem čerstvé švestkové knedlíky. Věděla, že je má pan Hamous rád, že jí vždycky sní nespočítaně. Ale nevěděla, že mu paní Hamousová nevaří u 14 nic jiného než švestkové knedlíky a že už na ně tedy nemá takovou chuť, jako když právě není švestkový rok. Naložila mu jich ne talíř, ale mísu, třeba že už volal dost. Cibůrek zatím vodil hnědku za chalupou a když došli k švestkovému sudu, napadlo ho, že by třeba ani ona nepohrdla hrstičkou švestek. Nepohrdla. Ostatně jí vybral ty jakž tak zdravé vrchní plody a ještě z nich vyloupal pecky. Pak jí nabral ještě jednu hrst a zase jí slupla jako drobeček. Víc ti už ze sudu nedám, řekl jí. Ty spodní jsou ošklivé. Přinesu ti pěkné zdravé švestky. Jenže hnědka nečekala na čerstvé švestky. Pustila se do těch starých. Byly už rozbředlé a plavaly v rudé šťávě plné bublin a bublin. Bublinky dělaly blum, blum a šťáva vonila trošku jako švestkový kompot a trošku jako hostinec, kam vzal jednou dědeček Ctivůrka na limonádu. Dost už, strkal do ní Ctibůrek. Ale hnědka nic. Mlaskala a srkala, třeba, že jí to dost, řekl Ctibůrek mnohokrát, a třeba, že jí táhl za ohlávku, co měl sil. Oči se jí začaly lesknout, ale odsudu se hnout nechtěla. Tak, a to se řekne, rozdíval se Ctibůrek, řekne se to mamince i panu Hamouzovi, a to hned, hned. Pan Hamouz měl před sebou ještě pár švestkových knedlíků, když přišel Ctibůrek žalovat, cože hnědka vyvádí. I to můra, řekl pan Hamouz a sáhl po čepici, jaj, po ženu. A šel ven k vozu, kde měl bič, a tím strašlivě zapráskal. No, aby si hnědka to měla na dobré vychování. Ale co se nestalo? Hnědka nechala sud sudem a objevila se za rohem, ale v panu Hamouzovi hrklo. To nebyla ta krásná, stepilá hnědka, se kterou přijel před obědem. Stála sotva na nohou, hlavu měla svěšenou mezi kolena, šilhala, no ano, šilhala. A jazyk měla vyplazený jako útěrku, co maminka sušila na bydle. Když pan Hamouz tak zapráskal, myslela, že chce zapřahat. Chtěla jít k vozu, ale nějak jí to nešlo. Hlavou si to sice namířila správně, ale nohy nesly úplně jinam. A tak nejdřív zakopla o košík na prádlo, převrhla jej a všechny švestky od Hamouzů se rozkutálely po dvoře. Pak šlápla Alíkovi do kastrůlku s obědem a to Alíka rozlobilo. Huf, huf, huf, huf, huf, vyletěl na ní. A ona se lekla, honem, honem si to namířila k vozu, ale je, mináčku, co to? Nohy nijak nebrzdily a nesli ji dál, až ji odnesli do louky, kde stála stará Olše. U ní se teprve zastavila. Opřela se o strom a to bylo to, co potřebovala nejvíc. Potřebovala pátou nohu, třeba Olšovou, aby se nesvalila a mohla trošku klimbat. Pan Hamouský přišel celý vyjevený. A když jí poplácal, věděl, kolik uhodilo. Že to byly lihovaté švestky, povídal. To je vůně. Toto táhne, no a měl pravdu. Spořádat tolik nakvažených švestek, to bylo totéž, jako kdyby někdo vypil velký hrnec piva. Tomu pak taky nestačí dvůr. Co teď? Teď jí nebohu naložit vůz? Teď by ho ani neutáhla, uvažoval pan Hamouz. Nejlíp bude, když ji odvedu domů. Hnědka, dom. Tomu domů hnědka rozuměla, i když se jí točila hlava. Věděla, že doma jsou dřevěné dveře z hrubých prken. Za nimi teplá stáj z náručí jetele. A tak se probrala z dřívější dřímoty, ospale se rozhlédla, kde jsou dřevěné dveře z hrubých prken a šla. Stoj! Stoj! Volal ji pan Hamouz, když si uvědomil, kam si to zamířila. Prr, malá! Prr! Ale marně, hnědka už byla ve dveřích z hrubých prken a byla tak ospalá, že nepoznala, že to není vchod do její stáje. Kde by se tady také vzala stáj? Byly to dveře do přístavku, kam dávala maminka brambory, zeleninu a hlavně kompoty a povidla, které navazila v posledních týdnech. Hnědka se vpotácela dovnitř, lehla si, položila hlavu do škopíku povidel a usnula jako břeně. Usnula a nikdo ji ten den z přístavku nedostal. No jak také? Když někde usne kočka, dá se vynést v náručí. No ale vyneste z přístavku hnědku. Když se ráno probudila, nechápala, co se to s její stájí stalo. Nikdy ani kousek slámy, nikdy ani hrstičky jetele, všude jen sklenice z kompoty a škopíky spovidly. No tak tedy vstala a vyšla ven. Pan Hamous právě přicházel. Hnědka k němu šla, ale káravě pokyvovala hlavou. Mám to ale, hospodáře. Strčí mě kam strčí a ani nerozezná přístavek od makta.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Naše babička nám na dobrou noc nespívala jenom pomalé ukolébavky, ale třeba i tuhle tu veselou písničku. Písničku o komáří svatbě. Komáři se ženili, bzum, bzum, ženili, kapku vína neměli, bzum, bzum, neměli. Komáři se ženili, ženili, kapku vína neměli. Přiletěl k ním slavíček, bzum, bzum, slavíček, přines vína žejdlíček, bzum, bzum, žejdlíček. Přiletěl k ním slavíček, slavíček, přines vína žejdlíček. Komáři se opili, bzum, bzum, opili, až komára zabili, bzum, bzum, zabili. Komáři se opili, opili, až komára zabili. Komár leží v komoře, bzum, bzum, v komoře, muška pláče na dvoře, bzum, bzum, na dvoře. Komár leží v komoře, komoře, muška pláče na dvoře. Neplač, muško, co ti je? Bzum, bzum, co ti je? Vždyť ti komár ožije. Bzum, bzum, ožije. Neplač, muško, co ti je? Co ti je? Vždyť ti komár ožije. Těžké jeho ožití. Bzum, bzum, ožití. Když je na smrt zabitý. Bzum, bzum, zabitý. Těžké je ho ožití. Ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali. Vidíš, vidíš, co se může stát na komáří svatbě. Tak? Teď si tu písničku spolu ještě jednou zaspíváme.

0: Těžké jeho ožití, bzum, bzum, ožití, když je na smrt zabitý, bzum, bzum, zabitý. Těžké jeho ožití, ožití, když je na smrt zabitý. Sádlo z něho vybrali, bzum, bzum, vybrali, za 5 zlatých prodali, bzum, bzum, prodali. Sádlo z něho vybrali, vybrali, za 5 zlatých prodali.
1: Byl podzim, světla ubývalo a zimy přibývalo, a tak broučci, že už nikam nepoletí. Jenom musel tatínek k Motříčkovi slíbit, že se k ním přijde s maminkou a s broučkem ještě jednou podívat, a to hned zítra, dřív než udeří zima. A tak druhý den po snídani, že půjdou ke Kmotříčce. A šli.

ty si jeden vzal a Brouček, že zkusí také ještě jeden tvarohový. A vzal si také jeden tvarohový a seděli kolem kamen a povídali si. Ale Broučkovi se jaksi nehezky sedělo. Pojď sem, Beruško, já ti něco povím. A Beruška šla a Brouček jí šeptal nahlas do ucha. Poslouchej, kdo pak to je, ta Janinka? I to je Janinka. Aha, čí pak je? I ona není ničí. Ona je sama živá. A co pak nemá žádného Broučka a tatínka? Ne, ona je sama. A kde pak zůstává? Pane, tam u lesa ve Vřesu. Takovou má krásnou chaloupku v mechu. Ale když se pořád tak moc na mne dívá. Jdi, hloupý, vždyť ona je hodná. Víš, ten med, ten jsme dostali od ní. Ale když ona, Beruško, tu volala kmotřička Berušku. Šli do síně a Brouček honem za nimi. Kmotřičko, vy ještě něco máte? Mám. Vždyť jste zde letos naposledy, až zas v létě. A co pak máte? Počkej, to se podivíš. Pojď, pomůžeš nám. A Brouček, že pomůže. A šli, ale ne do Almary. Tam dozadu na dvůr, kde měli ještě komoru. A v té komoře, tam měla stát kmotřička celé zrnko vína, tak jak se z hroznu utrhlo. Takové krásné modré až do červena. A teď se ho kmotřička s Beruškou chopili a nesli je celé tak, jak bylo, do světnice a Brouček jim pomáhal. Postavte je tadyhle na stůl, to bude nejlepší, radil kmotříček. Kohoutek už měl pohotově, vzal ještě kladívečko, vyrazil stopku, nasadil kohoutek a kmotříčka už držela křišťálový koflíček, aby do něho kmotříček natočil. A kmotříček do něho natočil, až se to rdělo a přímo vyskakovalo. A teď si zavdala nejdřív maminka, pak Janinka, potom kmotřička, po ní tatínek, pak kmotříček a Broučkovi a Berušce také dali, ale jenom líznout. A všichni si to velmi velice chválili, takové to bylo sladké, jenom se jim to zdálo být moc silné. A tak kmotříčka, Beruško, honem skoč na palouk se čbánem pro rosu. A Beruška honem skočila na palouk se čbánem pro rosu. Kmotříček přitáhl stůl blíž ke kamnům, natočil do koflíčku vína jen polovic, dolil rosou a podával kolem. A tak si seděli a povídali, jak jednou bylo s kmotříčkem zle. Bylo to brzy potom, když se s kmotříčkou vzali. Vyletěl hned po slunce západu, celou noc pěkně svítil a když už k ránu letěl zas domů, tu se najednou objevila taková velikánská žluna a už ho chtěla zaživa spolknout. Kmotříček se náramně lekl, ale honem se vzpamatoval a frr nabuk, ale žluna hr za ním. A tak kmotříček honem do skuliny, ale žluna zobákem hned za ním. A že byla díra malá, už ji zobákem tesala. Kmotříček se strachem všecek třásl a vlasy mu vstávaly. Co by si kmotříčka doma počala, kdyby takhle? A zalízal do skuliny dál a dál. Ale žluna také zobákem dál a dál. Až už dál nemohla a kmotříčka nechala. A kmotříček chvíli ještě čekal
a pak pomalonku vylez.

ale opatrně a dobře se ohlížel, jestli tam žluna někde nesedí. Ale neseděla a tak letěl k mocíček honem domů. Slunce už bylo vysoko na nebi a kmotřička byla všecka polekaná. Volala a plakala, lítala a běhala, dívala a ptala se, ale nikde nic. O kmotříčkovi nikdo nevěděl. Až zaběhla k Janinčinu tatínkovi a on také nic nevěděl, ale jen aby prý kmotříčka nic neplakala, kmotříček, že býval poslušný a poslušné broučky, že má pán Bůh na starosti, takže se jim nemůže nic stát. A i když se jim něco stane, že je to tak dobře, že to pán Bůh tak chtěl a že nesluší broučkům moc plakat a naříkat, jen aby šla kmotříčka domů a doma pěkně čekala. A kmotříčka šla domů. A když jde, tu jí přichází kmotříček naproti. Ach, to měla radost. A tak si to povídali a byli rádi, že už je to pryč. Ale Beruška se dala přitom do pláče. Co pak ti je? Ptá se jí brouček. Kdyby mě byla ta žluna, tatínka sežrala. Ale vždyť ji ho nesežrala. A kmotříček k tomu doložil. Milá Beruško, tenkrát jsme tě ještě ani neměli. Ale Beruška, že nechť, a vzlikala přece. No. A teď vypravoval tatínek. Když kmotříček a tatínek byli ještě hoši a měli poprvé letět, že je vzal Janinčin tatínek sebou, ukazoval jim cestu a povídal jim, co, kdy a jak. A oni se tomu pěkně od něho naučili. A jednou, když už sami lítali, přidal se k ním Janinčin tatínek a povídal. Pojďte, hoši, já vás někam zavedu, ale musíte být tiši a dávat pozor. A oni, že ano. A letěli, až přiletěli k takovému krásnému městu. Kolem byly krásné zahrady, a tam, už skoro za městem, v jedné té zahradě u cesty, stál velký, krásný dům. Okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světel. A ty dveře byly dokořán otevřeny. A do těch dveří vcházeli pořád lidé. Staří i mladí, hoši i dívky. A Janinčin tatínek povídal. Pojďte, hoši, nepoletíme tam dveřmi. Támhle je kousek okna otevřeno. A vletěli tam oknem, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, díval se do klobouku a pak si pěkně sedl. Měl sebou pod paží dvě knihy a tu jednu si otevřel. Až tu jeden z nich vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, až je budou zpívat. A začali zpívat. A tak krásně zpívali. A když dospívali, vstali a ten na tom lešeníčku počal se modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to pán Bůh odpustil pro milého syna svého a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní o hrstce a o červíčkovi a že aby se nebál. A když si zas sedli, to jim pěkně vypravoval,
Když se někdo bojí Pána Boha, že se nemusí nikoho bát, ba že ani nesmí, protože to Pán Bůh nechce. A pak se zas modlili a zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Víte, hoši, toto bylo hezké, povídal Jančin tatínek. Ale teď musíme honem zase svítit, abychom to dohonili. A tak honem svítili. A od té doby tam tatínek s kmotříčkem často byli. A té modlitbičce, kterou se vždy před spaním modlí, se naučili tam. Oni ji tam zpívávali. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. A tak si povídali a Broučkovi se to líbilo. Jenomže se Janinka tak moc na něj dívala, jak si se jí jakoby bál. A tu ona se k němu obrátí. No, Broučku, kdy pak ty poletíš? A že mu to tak pěkně řekla a hezky se na něho usmívala, tak on se už tak moc nebál. Brzy. Už budeš pomalu dost velký. Jen jestli umíš dost poslouchat. No, uvidíme. Ale snad mne pozveš, až ponejprv poletíš, abychom tě vyprovodili. A Brouček, že pozve, a maminka k tomu s radostí doložila, že už to snad bude o příštím svatém Janě. A přitom zůstalo. Už vstávali a strojili se k odchodu. Ach, zas ta zima, naříkala maminka. I dá Pán Bůh, bude zas léto a zas se uvidíme, těšila jí kmotřička. A počalo loučení. Pěkně se líbali a Pánu Bohu poroučeli. Už bylo skoro chladno a tak spěchali. Janinka tam k lesu do vřesu, Brouček s tatínkem a s maminkou tam do stráně pod jalovec. Už byli uprostřed palouku, když se Brouček ještě jednou ohlédl. Janinka už byla pryč. Kmotříček a Beruška stáli před chaloupkou pod dubem a dívali se za nimi. S Pánem Bohem, kmotříčko, až zas v létě, vzkřikl Brouček. A už je nebylo vidět. Už cestou povídal tatínek. Ne, není co odkládat. Mohla by najednou udeřit zima a bylo by s námi zle. A hned se dali do práce. Nejdřív, aby měla maminka na zimu všechno připraveno. A tak jí přinesli z komory všecko do kuchyňky. Hrách a kroupy, i jáhly a krupici a mouku, také trošku čočky a pak ještě jiskřičku másla. Na to se hned pustili do dříví, měli je tam na dvorku pěkně vyrovnané na výsluní. A tak ho nanesli do kuchyňky, co se tam vešlo, a k tomu ještě plnou síň až po samé dveře. Pak vylezl tatínek po žebříčku vikýřem na půdu. Tam bylo plno suchoučkého drobného mechu. Tím strop pěkně přikryl, aby jim nebylo odzhora zima. Ostatek pak scházel dolů a dvířka od vikýře raději přibyl. V loni jim je vítr vyrazil a div, že celou střechu neroztrhal. Ještě štěstí, že nebyla tak zlá zima. A teď chodili kolem chaloupky a kde byla jaká skulínka, dobře jí ucpali, takže nemohlo nikde ani profouknout. Pak zavřeli dveře na petlici
zastrčili špejlek a celé dveře zarovnali dřívím, aby jim v síni nepřekáželo. Naposledy po všem vycpali mechem okna, jak v kuchyňce, tak ve světnici, a dobře je prkénkem zabednili. Světla měli dost a dost. A teď, ať si třeba mrzne. Však už venku burácelo. A tak se ještě pomodlili. Podvečer tvá čelátka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý hospodine. Pac a pusu, pán Bůh s námi a zlý pryč, a lehli a spali a spali a spali.

0: Jeníčku. Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: A teď ještě jednou.
0: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: Karlovské jezero. Kdo chce do Karlovic z Rožnova spěš dojít, jde chodníkem a přijde k jezeru Karlovskému, které před časy bylo o mnoho větší, ale během časů znamenitě zarostlo, takže včil na jeho břehu lůky jsou. Před dávnými časy na tých lůkách sekel jeden člověk seno. O snídaní přišel k němu černokněžník a dal se s ním hovořit. Když tak spolu hovořili, černokněžník povídá: Přítelu, jestli byste chtěl, já bych vám dobrý výdělek dožitčil. Vtedy obyvatel Valašských hor snadno k penězom nepřišel. Vrchnost nedala růbať drva, protože jich neměla komu prodať. O obchodě a řemesloch ani zniku nebylo. A co kdo z dobytka vytěžil, to zase na sůl a jiné spotřeboval. Protož, jak ten člověk o výdělku uslyšel, byl rád. Jak to černokněžník spozoroval, pokračoval dále. V tom jezeře jsou dva draci a ty já chcu vyvést. Tož já chcu, abyste mě toho prvního zadržál, než druhého vyvolám. Potom si každý na jedného sednem a poletíme pryč. Když se na jisté místo dostanem, dobře vám zaplatím. Člověk, jak uslyšel o drakoch, velice se bál, ale černokněžník ho ujišťoval, aby se nic nebál, že ty draky jak kuřata ukrotí, enem aby přes ten čas nemluvil a nechť sá dělá cokolvěk, že mu ani vlas z hlavy nezhyne. Člověk svolil, pověsil kosu s kubíkem a s kutím na jedlu a šel za černokněžníkem. Přída k jezeru černokněžník vytáhl knížku, kleknul na zem, rozevřel knihu a začal sa modlit. Sotvá sa počal modlit, začalo sa jezero hýbať. Čím věc sa modlil, tím věc sa jezero hýbalo. Tu najednouc vystrčil drak hlavu, však ale sa hned zase jí skryl. Černokněžník pořád sa modlil a tak musel drak z jezera ven. Jak ten drak tak daleko připlul, co na ní se břehu ruku dostať mohel, dal mu náhubek z vazového líčí, vytáhl ho na suchu a dal ho držať temu člověkovi. Ten člověk od velkého strachu malého ducha měl, ale když viděl, že sa drak ani nehýbá, nabyl smělosti. Jak černokněžník drakovi oči zavázal, kleknul na zem a dal se po druhé na modlení. Sotva sa počal modlit, zase jí sa počalo jezero mnohem strašněji hýbať a bůřit, až z něho konečně mnohem hroznější drak vylézel. Jak připlul k břehu, zase jí mu dal černokněžník náhubek z vazového líčí a oči mu zavázal. Když to všecko bylo hotové, pomohl černokněžník tému člověkovi na tého menšího draka sednout, ale mezi tým jeden k druhému ani B, C neřekl a sám na tého většího sednul, jaké si nesrozumitelné slova propověděl a hneď sa draci od země zdvihli a do povětří letěli. Když letěli nad horami, černokněžník povídal, že jsou to města. Na češti draci s takovou prudkostí letěli, že hrozný větr od nich fučel, který všecky stromy v lesech, nad kterými letěli, vyvrátit a polámať hrozil. A když nad osadami letěli, zase jí povídal černokněžník, že jsou to lesy. Načež draci prudkost svého letu znamenitě zmírnili, aby tak hrozný vichr od nich nefučel, poněvadž oni, když zavázané oči měli, mysleli, že jest to tak, jak jim černokněžník oznámil. Kdyby jim byl pravdu oznámil, byli by všecky lidské obydla povyvrácali, protože jich černokněžník přinutil z jezera vylézt. Tak letěli pořád a pořád a černokněžník jim vždycky tak, jak jest hore praveno, oznamoval, až přijeli nad jedno veliké město. Tam naprostřed toho města na zem sletěli. Načež černokněžník draky zabil a maso z nich tamním obyvatelům velice draho prodával. Ten člověk se ho tázal, že proč ti lidé to dračí maso tak draho kupují, že sa nic na draho tu neobhlídají a enem kupují jak narvač. Inu, milý člověče, pravil černokněžník, kdyby nemuseli, tož by nekupovali. V tých krajinách je náramně horko. Ti lidé, aby tomu horku vydržať mohli, musá dračí maso pod jazykem nosiť. Jak byl černokněžník po prodaji, šel s tým člověkem do hospody, dal se mu najesť a napít a dobře mu zaplatil. Jak ten člověk ty peníze spatřil, začal velice plakať, že což je mu po tých penězoch, když on domů netrefí. Nepláč, pravý černokněžník. Když jsem tě až tady přived, aj sa oposla obstarám, co tě až domů dovede. Seber si své peníze a pojď se mnou. Šli. Jak přišli za město, černokněžník začal na píščalce pískať a hned se k němu černý kozel zjavil. Na něho kázal člověkovi sednout, že ho brzo domů donese. Vol nevol sednul člověk na kozla, který zanedlouho až na to místo, kde sekel, ho donésel a jak z něho slézel, hneď se mu z očí ztratil. Člověk šel k jedli pro kosu a sekel pořád až do poledňa. O poledni, jak přišel k obědu, žena ostala jak zarazena, neboť došel rok, co ho doma nebylo. On ale se divil, jak je to možná, poněvadž ten čas tak dlouhý se mu nezdál.
1: Proč sova létá jenom v noci? Bajka z ostrova Celebesu. Jednou, před dávnými časy, se slétli všichni ptáci na veliký ptačí sněm. Dlouho se radili o tom, jakým způsobem by si měli zvolit svého krále. Nakonec rozhodli, že králem bude ten, komu se podaří vyletět tak vysoko, že přinese na zem v zobáku kousek nebe. V určený den se všichni sešli na stanoveném místě. Ale nejmenší ze všech, nepatrný chytrý kolibřík, uloupl dřív, než přišel, z nedalekého pně palmy kousek bělostné kůry a schoval si jej v zobáčku. Potom na daný povel vzlétl s ostatními vzhůru. Tak ptáci letěli, letěli, až z nich na obloze byly jen malé černé tečky. Tu se kolibřík obrátil k vlaštovce, která letěla vedle něho, a prosil ji. Vlaštovko moje milá, Jsem už velice unaven, buď tak hodná, vezmi mě chvíli na záda. Protože kolibřík byl tak droboučký, vlaštovce se ho zželelo. Však jej sotva cítila, když si jí sedl na záda. A zase ptáci letěli a letěli, až už je z dola ze země nebylo vůbec vidět. Nakonec byli všichni tak unavení, že nemohli letět dál. Vrátil se orel, obracel se i sokol, unavil se racek a vlaštovka už umdlévala. Jeden po druhém se začali obracet a letěli k zemi. V té chvíli malinký kolibřík zatřepetal drobnými křídly a zvolal. Proč se už vracíte, bratři ptáci? Poleďte výš, poleďte za mnou. Doletíme až k nebi. Ale žádný z ptáků už k tomu neměl dost sil. Kolibřík tedy sám letěl ještě chvíli do výšky. Až nahoru do nebe, toť se rozumí, také nedoletěl. Ale přece jenom se dostal výš než všichni ostatní. Když se vrátil zase zpátky, položil před ostatní ptáky kousek bělostné kůry, kterou předtím uloupl z kmene palmy a řekl. Tak se podívejte, co jsem přinesl. Byl jsem jediný z vás až nahoře v nebi a tam jsem odloupl kousek omítky z nebeského stropu. Splnil jsem podmínku velkého ptačího sněmu. Budu teď vaším králem. Tahle slova způsobila mezi ptáky hotové vzbouření. Jeden přes druhého začali křičet. Cože? Tohle si máme dát líbit? Tolik statných a silných ptáků je mezi námi a naším králem má být malinký kolibřík? To raději žádného krále než kolibříka. Hr na něj! Zaženeme mu jeho vladařské choutky. A tu všichni ptáci zamávali křídly a chtěli se vrhnout na malého kolibříka. A kolibřík? To si můžete lehce domyslit, že na nic nečekal a raději prchal pryč, seč mu síly stačily. Ale možná, že by ho byli ostatní ptáci přece jen dostihli a polapili, kdyby najednou nebyl uviděl příhodnou myší díru. Jakmile ji spatřil, šipkou se k ní snesl a než bys třikrát zamrkal, už se tam schoval. Ostatní ptáci se schromáždili nad myší dírou a poněvadž nemohli dovnitř, dlouho rokovali, co dál. Nakonec rozhodli, že ustanoví strážce, který bude kolibříka hlídat, aby nemohl uprchnout. Hlásil se o službu ten, hlásil se i onen a nakonec po dlouhém dohadování se stala strážkyní sova. Prý proto, že má největší oči a že jí tedy nic neujde. Ale snad, že byla vysílena tím letem, ještě týž večer usnula. Kolibřík toho využil, ulétl a od té doby už ho nikdo nespatřil. Když se to ptáci dozvěděli, rozhněvali se na sovu, že tak špatně hlídala zajatce a chtěli ji na místě potrestat. Měla veliké štěstí, že se jí podařilo ukrýt se v hustém pletivu lián a popínavých květin. Jinak by asi sotva byla vyvázla životem. Od těch časů, poněvadž má strach, že ptáci na to nezapomněli a že by ji ještě mohli potrestat, létá a loví sova jen v noci. A na denní světlo se neodváží.

Rozpal jeden, kdy nikdo nebude sněden. Jeden svátek zvířecí.

0: vtip.
1: Honzík čte dobrodružnou knihu. Najednou se se zářícíma očima podívá na matku a nadšeně říká.
2: Mami, až vyrostu, budu pirát.
1: Ano, miláčku, povídá zamyšlená maminka. Ale musíš se moc dobře učit.
2: Piráti se neučí.
0: To zvíš, že ta maminka četla noviny, viď? Že nedává pozor.

z českých národních pověstí. O bratru Palečkovi, Šašku krále Jiřího. Král Jiří, jako jiní velmužové onoho věku, měl na svém dvoře k svému obveselení Šaška Palečka, který, ač ho lidé považovali za blázna, měl bystrý rozum a velice dobré srdce. Král, že mu Paleček způsobil nejednu kratochvíli, nedovolil, aby mu jiní ubližovali. Třeba, že mnohým perné slovo řekl přímo do očí. Dával mu i každou sobotu po 15 stříbrných groších, které Paleček, protože měl na dvoře svého pána všeho dost, nejednou rozdal chudým, kteří mu za to vroucně děkovali. Přesto vše, měl-li někdy peněz hojnost, opatroval je jako oko v hlavě, neboť zbytečně nevydal ani jediného penízku. Kdysi zašel Paleček daleko od Prahy a přišel na noc do jakési krčmy. Tam již byl na noc také nějaký zběh vojenský a spal s Palečkem v téže světnici na slámě. Paleček poznal, že je to člověk nebezpečný, který pomýšlí na to, aby mu, až usne, uřezal měšeček z penězi a utekl v noci pryč. Když tak spolu leželi a oba přes půlnoc nespali, Paleček vstal, rozsvítil a zaklepal tulákovi na rameno. Pobuda se tvářil, jako by tvrdě spal. Jen vstaň, řekl mu Paleček, vždyť já vím, že nespíš. Potom Paleček vysypal peníze ze svého míšku na stůl. Na dvě stejné hromádky po půl osma groši a pravil. Milý bratře, rozumím, proč nespíš. Chceš mi můj měšec uřezati. A já také nespím, protože se bojím, abys mi můj měšec neuzmul a z penězi neutekl. A tak se oba trápíme a nespíme. Protož vezmi sobě polovici, já si podržím také polovici a dejme si pokoj a spěme. Stalo se, jak si Paleček přál. Oba nocleháři potom si znovu lehli a spali. A když se ráno rozcházeli, každý jinou cestou, Paleček pravil, buď s Bohem, bratře, a prosím tě, zanech zlodějského řemesla, nebo ti jistě uvízneš na šibenici, nenecháš-li toho. A jindy opět Paleček byl vyslán na cesty králem, který mu poručil, aby doprovázel jakéhosi velmože. Ten však byl tvrdého srdce a ač cestou potkávali mnoho žebráků, ani jednomu nepopřál malé almužny. Když Paleček to spozoroval, ihned seskočil z koně a jda pěšky neustále obracel tvář k velmožovi a hluboce se mu klaněl. Proč se mi stále klaníš, blázne, rozhněval se velmož na Šaška. Velikým lidem jest dlužno vždy poctu vzdávati, a proto odpusť, že jsem tebe dříve celého nepoznal. Odvětil Paleček se strojenou vážností, neboť až dosud, pane, věděl jsem, že jsi velikým bohatýrem, ale teprve cestou jsem se přesvědčil, že jsi i velikým držgrešlem. I zastyděl se velmož, poznav, kam Paleček míří svými slovy. A od té chvíle neminuli ani jediného chuďasa, aby mu pán neudělil almužnu.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj, Hanko Kynichová.
2: Ahoj, Piggy, ahoj, ahoj. Mně napadlo, že se už takovou dobu známe a já jsem se tě vůbec nezeptala, jestli chodíš do nějakého kroužku.
0: No, já chodím do kroužku a někdy do trojuhelníčku, někdy taky do čtverečku, podle toho, na co si zrovna hraju. Já si hraju tak, že někdy třeba chodím po chodníku a jsou tam dlaždice a já chodím po čáře v těch dlaždicích, takže jdu do kroužku a nebo do čtverečku.
2: To mě vůbec nenapadlo, že jsem k tomu neřekla do sportovního kroužku.
0: No tak když chodím, tak sportuju, takže ty kroužky a čtverečky jsou sportovní.
2: Tak do sportovního kroužku s dětmi, kde vás vede nějaký pan učitel.
0: No, tak když půjde pan učitel první a za mnou půjdou děti, tak
2: A dost. Prosím vás, otázka na Piggyho a na vás doma byla, jestli se věnujete nějaké sportovní pohybové aktivitě. Toto už se snad nemůže nějak zamotat, ten Piggy.
0: Ty myslíš takový kroužek třeba ve škole?
2: Přesně nějaký, tak.
0: Jaké jsou sportovní kroužky, Hanko?
2: Tak pojďme to našim dětem přiblížit, protože si myslím, že by každé dítě mělo mít nějakou svoji pohybovou aktivitu, kterou bude mít rádo a na kterou třeba bude vzpomínat a bude ji učit své děti. Takže třeba Pepa by mohl jít na karate.
0: To já budu učit svoje děti mlátit.
2: To je budeš učit jenom náznak toho pohybu.
0: Jo.
2: A prosím tě, odkud vlastně přišlo karate? Kdo je tady tím, kteří...
0: Karate. A karate to jsou takový ti pánové, co mají na sobě třeba to bílé oblečení.
2: Bílé oblečení. A taky se ho ale můžeš splést s tím, že bílé oblečení mají také judisti.
0: No,
2: a to je další typ kroužku, kterým by si určitě každý kluk měl projít, aby se pak uměl, dejme tomu, postarat o svoji dívku.
0: Takže moderní gymnastika, to byla taková holčičková záležitost.
2: Ano.
0: A teď máme judo. A karate. A to je klukovská záležitost.
2: Ale taky máme fotbal a hokej.
0: A to je klukovská i holčičí záležitost.
2: Dneska už ano, řekla bych fotbal určitě, u hokeje si úplně jistá nejsem, ale třeba pozemní hokej hrají holky.
0: Aha. A máme. A když se hází míček do toho košičku?
2: To je zase košíková. A když se háže přes tu síť, tak je to co za kroužek?
0: Síťovaná.
2: Ale volejbal. A když se to háže do té brány, když někdo vyskakuje, stejně ho vždycky prostřelí, tak se to jmenuje co? Házená. Ale taky si myslím, že by děti mohly chodit na badminton. Nebo by mohli chodit na tenis.
0: Badminton, to jsou ty pálky, jak se do toho pica.
2: A máš takový košíček. Košíček a lítá ti to nad hlavou.
0: A tenis je s míčkem.
2: A přes úplně tu malinkou síť na stole se hraje co?
0: Ping-pong.
2: Tak.
0: Ale si vždycky hraju, že jsem z Japonska a říkám ping-pong, tili-tili-tong, ping-pong.
2: Také mohou děti chodit na cyklistiku, na turistiku. Na orientační běh.
0: A můžou třeba jezdit na lodičkách nebo něco s vodou.
2: Můžou dělat třeba windsurfing. Můžou dělat kanoistiku.
0: Plavání.
2: Takže v každém případě, děti, my jsme se v krátkosti chtěli s Piggym dnes věnovat tomu, že by bylo dobré, abyste měli nějaký Piggy, nejenom kroužek, ale pohybovou aktivitu, která vás naučí něčemu, co vám bude dělat radost.
0: Nějaký zájem. Zájem pro radost.
2: Přesně tak. Mm. Tak Piggy, dneska se měj hezky. Určitě by děti mohly chodit i na dramatický kroužek, ale to by jsme tady stáli ještě dlouho a dlouho, takže třeba příště zkusíme dětem připomenout ještě další typy kroužků.
0: Dobře, tak víte co? Napište nám nebo nám nakreslete, do jakého sportovního kroužku chodíte.
2: To je
0: Hanka se na to podívá. A možná, že si můžeme udělat nějakou výstavu. Ahoj!

0: Dále.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Spejble.
0: Dobrý den. Kde pak jste byli tak dlouho, co? Je čas k obědu, že ano, a vy nikde.
1: My jsme byli, pane Spejble, u nás. A už jsme po obědě.
0: Jak to po obědě?
1: No, už jsme.
0: Já to tady připravuju od rána a vy jste po obědě?
1: Ano.
3: Jsme, tati, jelikož Manička musela obědvat a já žábek si prý vzal taky, žábí to víc chutnalo,
1: ano.
3: Ta slepice.
1: Ano.
0: Jaká slepice?
3: Jsme dostali takovou slepici, co asi dost pamatovala.
1: Hej.
3: A to je lepší, když jsou na rozkousání dva, tati.
1: Hej.
0: Jo? A podívejme si, ty dostaneš zadarmo najíst a ještě nad tím budeš ohrnovat nos? Ještě budeš tvrdit, že slepice byla moc stará?
1: Když mi radši kuře, pane Spejble. Kuře ti se dá ukousnout noha a slepici moc ne.
0: Kuře?
1: No.
0: A myslíte, že já se mohl za mlada myslet na kuře? To bylo jenom pro lepší lidi, kuře.
1: Vy jste jedli za mlada jenom samé slepice, vidíte?
0: Samozřejmě. My jsme už z toho div nekvokali. A vůbec nám nevadilo, když byli trošku tuší, že ano, kde pak kuře? My jsme ani nevěděli, jak takové kuře vypadá. A jak jsme byli vděční i za tuhou slepici.
1: Hurvínek se o slepici prý učil ve škole, pane Spejble.
0: No to jsem zvědav, co mu z toho v hlavě vlastně zůstalo. Co vůbec o slepici víš?
3: Já?
0: Ovšem, že ty, koho se ptám?
3: Já o slepici vím, že například slepice, když... Já o ní vím skoro všechno, tati. Já toho vím tolik, že si na všechno nemohu ani vzpomenout.
0: Nemůžeš si vzpomenout. Protože nemáš v myšlení systém.
3: Mám, tati, jenom že...
0: Myšlení ti není k ničemu, když v něm nemáš systém.
3: Když já myslel, tati, že...
0: Když jsi myslel, to je to, co povídám. Já, synáčku, nikdy moc nemyslel, ale měl jsem v tom systém, rozumíš? Slyšel jsem slepice, tak jsem si řekl nejdřív, co?
1: Asi kokodák, pane Spejble, že?
0: Tak jsem si nejdřív řekl, že slepice je hrabavec, že ano?
1: Ano, protože hrabe, vidíte?
0: Ovšem.
1: No, podle toho se pozná, vidíte?
0: Velice správně, Máničko.
1: No, no.
0: Jenomže se podle toho nepozná.
1: Nepozná.
0: Jelikož slepice není co, Hurvínku?
3: Jelikož slepice není hrabavec, vidíte, tati?
0: Ale teď jsem povídal, že je hrabavec, ale slepice není jediný hrabavec. Slepice nehrabe sama.
1: A kdo hrabe ještě, pane Spejble?
0: Kdo ještě? No kdo, například takový jezevec. Řeknete si, slepici poznám snadno, slepice prostě hrabe, že ano? A chyba, přijdete do lesa a tam nachytáte jezevce.
3: Jak si hrabe noru, viď?
0: No právě, naštěstí se dá ale slepice od jezevce snadno rozpoznat, protože co?
3: Protože kdáka.
0: Ale kdáka, ne kdáka.
3: Kdáka, o cože kdáka?
0: Kdáka, ale já chci slyšet, že nemá přední nohy.
1: Kdo, pane Spejble?
0: Slepice.
1: Aha.
0: Jezevec má přece přední nohy a slepice ne. Slepice je dvounožec. Chápete to?
1: Chápeme. Slepice například nemůže udělat stojku, když nemá přední nohy. Zatímco jezevec ano, protože je má.
0: Ale stojku, nač by jezevec dělal stojku?
3: Jelikož má přední nohy, tatí,
1: ano.
3: Tak si řekne, mám přední nohy, co kdybych udělal stojku?
1: Já bych ji rozpoznala od jezevce podle křídel, pane Spejble. Když uvidím, že něco má křídla, tak si řeknu, že je to slepice a ne jezevec.
3: A to si zrovna neříkej, protože to nemusí být slepice, ale dvouplošník nebo sup, vy, tatí.
0: Ale jaký pak sup? Jak by si mohla Mánička splést slepici se supem?
1: Co,
0: supa
1: no?
0: Pozná snadno,
1: ano,
0: že ano?
1: Ano?
0: Když někde leží chcíplý slon, tak nad ním krouží vždycky hejno supů a ne hejno slepic.
1: Jak to krouží?
0: Protože supy krouží, Máničko, krouží
1: aha.
0: Tak, že skoro nepohybují křídly, že ano? Mají je natažená, takhle, dívejte se na mě, ať vidíte, jak mají supy natažená křídla, no? Supy je mají natažená, když to slepice s nimi třepotají.
3: Asi takhle, tatí, viď?
0: To víc, kde pak takhle?
3: Takhle, tatí, viď?
0: No takhle zase ne, takhle netřepotá křídlama slepice, ale skřivánek.
1: Skřivánek nad chcípnutým slonem, pane Spejble, vidíte?
0: Samozřejmě.
1: Ano.
0: Ten skřídly třepotá, že je ani nevidíš.
3: Od čeho chcípnul, tatí?
0: Kdo? A nepoužívejte slova chcípnul, nýbrž pošel.
1: Ten slon, pane Spejble, co popošel?
0: Ale od ničeho, vždyť vůbec nepopošel, ne, nepošel. Kde vidíte nějakého pošlého slona pořád?
1: Pod těmi supami, pane Spejble.
0: Říkám jsem přece, že to nejsou supy, ale slepice.
3: A on si říkal, že to skřivánek, tatí.
0: Tak hejte se, dost řečí, dost řečí a ke stolu.
1: No, když my už jsme po obědě.
0: Jo, jo, a to, co jsi mu uklohnil já, to si mám strčit za klobouk, nebo co?
3: Já na nic nemám chuť, tatí, mě líto toho slona.
0: Já vám dám slona. Slona vám je líto a mě vám není líto, co?
3: Protože ten slon chcípnul a ty jsi...
0: Slon chcípnul, ale nevařil vám od rána slepici k obědu, jako já.
1: Vy máte taky slepici, pane Spejble?
0: Samozřejmě a podle toho, jak dlouho jsem jí musel vařit, tak myslím, že přišla na svět o dobrých 15 let dřív než já. Tak bez řeči, vidličky a nože a ke stolu a dobrou chuť.
1: Dobrou chuť.
2: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Jedna matka měla dvě dcery. Vlastní a pastorkyni. Svoji velice milovala, ale na pastorkyni ani hleděti nemohla, protože byla Maruška krásnější než její holena. Dobrá Maruška neznala svoji krásu. Nemohla si pomyslit, kterak to je, že se matka tak velmi na ní hněvá, kdykoliv na ní pohlédne. Všecku práci sama udělat ji musela. Poklízela v chýši, vařila, prala, šila, předla, tkala, trávu nosila, i kravičku samotinka obstarávat ji musela. A holena, ta se jen strojila a na zápraží si hověla. Ale Maruška všecko ráda dělala. Byla trpělivá jako beránek. Nebylo to však nic platno. Obě byly den ode dne horší, a to jedině proto, že se Maruška stávala čím dále tím krásnější a holena škaredější. I pomyslila si matka, až přijdou chlapci na námluvy, zamilují si Marušu a nebudou chtít holenu. Od toho okamžení hleděli macecha i dcera její, jak by se ubohé Marušky zprostili. Hladem ji mořili, byli ji, ale ona trpěla a i při tom všem stávala se den ode dne krásnější. Takových utrpení si na ní vymyslili, že by poctivému člověku ani na rozum nepřišli. Jednoho dne, bylo to v polovici ledna, zachtělo se holeně vůně fialek.
1: Marušo, jdi, přineseš mi z lesa kytici fialek. Chci je mít za pasem,
0: no abych pořád voněla, rozkázala sestře.
2: Ach bože, sestro milená, což to kdo slýchal, aby rostly pod sněhem fialky, pravila ubohá dívka.
3: Ty smolnoško, usmolená, co ty máš co povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi, a jak nepřineseš z lesa fialky, zabiju tě,
0: zahrozila jí holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela. Děvče šlo v hořkém pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, nikde nebylo stopy. Děvče bloudilo, dlouho bloudilo, hlad jí mořil, zima jí třásla, prosila Pána Boha, aby si ji raději vzal z tohoto světa.
1: Tu zahlédne zpovzdálí světlo, jde po záři i přijde až na vrch hory. Na vrcholku hoří veliký oheň, vatra a okolo vatry na kamenech sedí 12 mužů. 3 jsou bělovousí, 3 jsou mladší než oni, 3 ještě mladší a ti 3 nejmladší jsou nejkrásnější. Nemluvili, jen tiše seděli a do ohně pohlíželi. Těch 12 mužů bylo 12 měsíců. Leden seděl nahoře, ten měl vlasy i vousy bílé jako sníh,

0: se strahulena a macechami přikázali přinést fialky z lesa. Když je nepřinesu, zabijí mě. Pěkně vás prosím, strýčkové, kde pak je najdu?
1: Tu se zdvihl leden, popošel k nejmladšímu měsíci a dal mu hůl do ruky. Bratříčku Březne, sedni si nahoru. Měsíc Březen sedl nahoru na kámen a máchl holí nad vatrou. V tom okamžení vzplanula vatra výše, sníh začal roztávat, stromky začaly pučet, pod mladými buky zazelenala se travička, v travičce růžověla se poupátka chudobek a bylo jaro. Pod křovím uschovány pod lístky rozkvětaly fialky a než se Maruška nadála, všude jak by modrou plenu prostřel. Maruško, rychle trhej, rychle, kázal jí Březen. Maruška s radostí trhala, až měla velikou kytici fialek. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů. Divila se holena i macecha, že Maruša přináší fialky. Šli ji otevřít a vůně fialek po celé chýši zavanula. Kde pak si je natrhala? Ptala se zarputile holena.
0: Ach, vysoko v lese rostou podkeříčky, dost jich tam je, pravila Maruška.
1: Holena vzala fialky, přivoněla, dala i matce přivonět, dala si je za pas, ale sestře neřekla, přivoň si. Druhý den hověla si holena u pece a zachtělo se jí jahod. I zavolala si na sestru.
2: Jdi, Marušo, jdi a přines mě z lesa jahody.
0: Ach bože, sestro milená, kde pak najdu jahody? Což to kdy slýchal, aby pod sněhem jahody rostly?
1: Pravila Maruška.
3: Ty smolnoško usmolená,
2: co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle ti, ale tak nepřineseš jahody, zabiju tě.
1: Zahrozila zlá holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a za ní pevně zavřela.

0: Děvče šlo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko na váto. Bloudila, dlouho bloudila, hlad jí mořil, zima jí třásla. Tu vidí zpovzdáli světlo, co viděla včera. S radostí se k němu pustila. Přišla zase k té veliké vatře, okolo níž sedělo 12 měsíčků. Leden seděl nahoře. Dobrý den, dobří lidé boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese, prosila Maruška. Leden pokývnul hlavou. Proč pak si zase přišla? Co pak tu hledáš, děvče?
1: Jdu na jahody,
0: odpoví Maruška.
1: Hoho, ale vždyť je zima a na sněhu jahody nerostou, pravil leden.
0: Vždyť já vím, smutně povídá Maruška. Ale sestra Holena i Macecha přikázali přinést jahody. Když je nepřinesu, tak mě zabijí. Pěkně vás prosím, stříčkové, povězte mě, kde pak je najdu.
2: I zdvihl se leden, popošel k měsíci, který mu seděl naproti, a dal mu hůl do ruky. Bratříčku Červne, sedni si nahoru. Měsíc Červen sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vysoko vyšlehla vatra. Žárem roztál sníh. Země se zazelenala. Stromy obalily se listem. Ptáčkové začaly prospěvat.

0: milovat. Rozmanitých kvítků pole se rozkvétalo a bylo léto. Pod mladými buky zrály jahůdky a než se Maruška nadála, bylo jich, jakoby krve rozlil. No tak, rychle sbírej, Maruško, sbírej! Rozkázal měsíček červen. Maruška s radostí sbírala, až měla plnou zástěrku. Potom měsíčkům pěkně poděkovala a domů pospíchala. Podivila se holena i macecha, že nese Maruša v skutku domů jahody, plnou zástěrku. Běželi ji otevřít a vůně jahod hned po celé chýši zavanula.
1: Kde pak si je nazbírala?
0: Ptala se zarputile holena.
2: Ach, vysoko v lese, pod mladými buky, pravila Maruška.
0: Holena vzala jahody, najedla se do syta, i macecha se najedla, ale Marušce neřekli, vezmi si také. Zmlsala se holena na jahodách a třetího dne zachtělo se jí červených jablek.
1: Jdi, Marušo, jdi do lesa a přines mi červená jablka,
0: rozkázala sestře.
2: Ach bože, sestro milená, kde pak by se v zimě jablka na stromě vzala,
0: namítala ubohá Maruška. Ty smolnoško usmolená, co budeš povídat, když já ti rozkážu? Rychle jdi do lesa a jak nepřineseš červená jablka, uvidíš, že tě opravdu zabiju, zahrozila zlá holena. Macecha Marušku vystrčila ze dveří a pevně za ní zavřela.

0: Děvče pospíchalo v pláči do lesa. Sněhu leželo vysoko, převysoko. Maruška však již nebloudila, ale přímo pospíchala na vrch hory, kde veliká vatra hořela, okolo níž 12 měsíčků sedělo. A leden seděl nahoře.
1: Dobrý den, dobří lidé, boží, nechte mě ohřát u vatry, zima mnou třese, prosím.
0: Leden pokývnul v hlavu.
2: A proč pak si přišla, děvče? Co pak tu zase hledáš?
1: Ach, jdu pro červená jablka.
0: Zima je. V zimě přece nerostou červená jablka.
1: Ach, vždyť já vím. Ale sestra Holena i macecha mi přikázali, abych přinesla z lesa červená jablka. Když je nepřinesu, zabijou mě. Pěkně vás prosím, strýčkové. Povězte mě, kde pak je mám hledat?
0: Tu se zdvihl leden, popošel k jednomu ze starších měsíčků a dal mu hůl do ruky. Bratříčku září, sedni si nahoru. Měsíček září sedl nahoru na kámen a máchnul holí nad vatrou. Vatra rudě zahořela, sníh se ztrácel, ale stromy neobalovaly se listem. Jeden lísteček po druhém opadával a chladný větřík je roznášel po zažloutlém pažitu. Jeden sem, druhý tam. Nikdy neviděla Maruška tolik rozmanitých kvítků. Po stráně kvetla turanka, červenaly se karafiátky, v údolích naháčky, pod mladými buky rostlo vysoké kapradí a hustý zimostrás. Maruška se ale dívala jen po červených jablkách a tu vidí v skutku jabloň a na ní vysoko mezi ratolestmi červená jablka. Maruško, rychle zatřes, rychle, rozkázal měsíček. Maruška s radostí třásla jabloní. Spadlo jedno jablko, zatřásla po druhé, spadlo další. Jdi už, Maruško, pospíchej domů, volal na ní měsíček. Maruška hned uposlechla, sebrala spadlá jablka, měsíčkům pěkně poděkovala a pospíchala domů. Podivila se Holena i macecha, že opravdu nese Maruša domů jablka. A kde pak si je natrhala? Ptala se Holena.
1: Ach, vysoko v lese rostou a dost jich je tam ještě na stromě.
2: A proč pak si jich víc nepřinesla? Nebo si je snědla po cestě?
0: Osopila se na ní Holena.
1: Ach, sestro Milena, nesnědla jsem ani jediné. Když jsem poprvé stromem zatřásla, spadlo jedno. Když jsem po druhé zatřásla, spadlo druhé a víc mě třást nenechali. Volali, aby šla rychle domů.
2: Aby do tebe hrom uhodil,
0: klela Holena a chtěla Marušku být.
1: Maruška se pustila do hořkého pláče, prosíc Pána Boha, aby si ji raději vzal k sobě a nedal od zlé sestry a macechy ubít.
0: Utekla do kuchyně. Mesná Holena nechala prozatím klení a začala jíst jablko.
2: Zdálo se jí lahodné a tvrdila, že takovou dobrotu ještě jak živa neokusila.
0: I maceše zachutnalo. Snědli obě a zachtělo se jim více. Dej mi, matko, kožíšek, jdu sama do lesa, řekla Holena.
2: Ta smolnoška by nám je zase po cestě snědla.
0: Však já najdu to místo a všecky je se třesu, i kdyby na mě volali. Darmo ji matka zrazovala. Holena vzala kožíšek, plenu na hlavu a pustila se do lesa. Matka starostlivě stála na prahu. Sněhu plno, nikde stopy. Holena bloudila, dlouho bloudila, mrz ale poháněl ji dál a dále. Tu viděla zpovzdálí světlo. Pustí se k němu, přijde na sám vrch, kde hoří veliká vatra. Okolo vatry na 12 kamenech sedí 12 měsíčků. Holena se zalekne, hned se ale vzpamatuje, přistoupí blíže k vatře a stáhne ruce, aby se ohřála. Neptá se měsíčků, smím se ohřát či nesmím, ani nepozdraví. Proč pak jsi přišla, děvče? Co pak tu hledáš? Mrzutě zeptal se jí leden.
3: Ty starý blázne, proč pak se mě vyptáváš? Nemusíš vědět, kam jdu.
0: Odsekla zarputile holena, odvrátila se od vatry a šla do lesa. Leden svraštil čelo a holí máchl nad hlavou.

okamžením. Zachmuřilo se nebe, vatra nízko jen hořela, sníh začal se sypat, jako by cíchu rozsypal, ledový vichr začal dout po lese. Holena nevidí ani na krok před sebe. Bloudí, bloudí, padá do závějí, údy slávnou, křehnou. Ustavičně sníh se sype, sype, sype. Ledový vítr duje, Holena laje na Marušu i na Pána Boha. Údy v teplém ožichu však pomalu mrznou. Čeká matka Holenu. Vyhlíží z okénka, vyhlíží ze dveří. Nemůže se dcery dočkati. Ubíhá hodina za hodinou. Holena nepřichází. Co pak jí tak jablka zachutnala, že se jí od nich nechce, či co? Musím se jít sama podívat, kde jenom je. Pomyslela si konečně macecha. Vzala kožíšek, plenu na hlavu a za Holenou se pustila. Sněhu plno, nikde ani stopy. Volala Holenu, nikdo se neozýval. Bloudila, dlouho bloudila, sníh se jen sypal a ledový vítr dul po lese.

Doma Maruška uvařila oběd, obstarala kravičku, ale Holena ani Macecha nepřicházejí. Kde pak se tak dlouho zdrželi, povídá si Maruška u přeslice. Již je plné vřetánko, již se v jizbě setmělo a Holena ani Macecha se nevracejí. Ach bože, co pak se jim to asi přihodilo, stýská si dobré děvče a úzkostlivě ven okénkem se dívá. Nebe se třpití, zem se svítí, ale člověka neviděti. Smutně zavírá okénko, udělá křížek a modlí se za sestru i matku. Ráno čeká se snídaní, čeká s obědem, ale nedočká se ani Holeny, ani Macechy. Obě v lese zmrzly. A tak dobré Marušce zůstala chýška i kravička, kousek pole, našel se k tomu i hodný mladý hospodář a dobře se jim oběma spravedlivě žilo a pracovalo.

0: lesnička. Ruf,
1: ruf. Já jsem pes. A kdo je víc? Ruf. Umím štěkat na měsíc. Ruf, ruf. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Ruf. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam

Slunce zářilo do straníšť a oraníšť, div se neusvítilo, ale příliš tepla z toho už nebylo. Pro kdekoho by to bylo už syrové, ale pro Evelinku ne. I když byla jako z pavučinky. Evelinka měla perelínku a unesla ji. Když se dala ke studánce, začalo jí něco chybět. Něco nebo někdo? Kdo asi? Kdo to tam vždycky mlaskával a srkával? Kdo to tam vždycky ležel na bříšku a pil, až to čvachtalo? Ovšemže Ondroušek. Kdyby tak tam byl teď, přišlo jí na mysl. A když byla studánce na dohled, nevěřila svým očím. On tam opravdu byl. Neležel na bříšku a nepil, ale seděl na mezi a čekal. Ani tomu nemohu věřit, že dneska nepiješ z pramínku, oslovila ho Evelinka. Kde jsi byl takovou dobu? Já dneska nepiju, protože jsem z toho měl zápal a nebyl jsem tu, protože mi ho celou tu dobu léčili. Dobrý den. A čekám paní na vás, protože se stala hrozná věc. Dobrý den. To dobrý den vzalo Evelinku za srdce i dneska. Jak jsem tenkrát dostal zápal, tak mě odvezli, takže jsem ten vzkaz nemohl Francínkovi vyřídit. On proto šel na Dožínkový bál a ne sem ke studánce, jak jste vzkázala. A kterou tu nohu jste měla tenkrát zafačovanou, levou nebo pravou? Už ani sama nevím. Stejně mě to už nebolí, odvětila Evelinka. Povídej raději dál. Šel na bál a čekal, že přijdete tancovat. No, když jste nepřišla, tak se tam něco semlelo. Teď se dívá přes řeku do polí a za pár dní otáhne s vojskem do jiného kraje. Mluvil jsem s ním, když mě propustili. Ona vede cesta zrovna pod tím jeho okénkem. Evelinka se na něho úžasle zadívala. Pak se z toho probrala. Tak ti děkuju za vyřízení a utíkej honem domů, ať nemají vaši o tebe starost. S Francínkem si to už vyřídím. Ale musíte si to s ním vyřídit tak, aby už nic z trucu neudělal paní, protože on za nic nemůže. To přece vím. A ty už utíkej. Ondroušek to vzal s tím utíkáním doslova. Rozběhl se po cestě, až se mu hlavička třásla. Tou dobu hleděl Francínek už hezky dlouho roztouženě přes řeku. Jak se tak díval ven, srdce mu pojednou povyskočilo. Kdo to kráčel z polí? Kdo to kráčel pod okénkem? Že to byla sama Evelinka? Ovšem, že to byla ona. Evelínko, vykřikl Francínek tak silně, že by jistě leknutím vystýpala všechny buchty z uzlíčku, kdyby nějaké měla. Heršvec, Evelínko, já na tebe zrovna myslím. Zrovna teď jsem si na tebe vzpomněl. Nehněvej se, že jsem byl na bále. Nevěděl jsem, že budeš u studánky. Nikdo mi to nevyřídil. Já se nehněvám, že jsi byl na bále, pokrčila Evelínka útlými ramínky. Já už se vůbec nehněvám. Pro nic. Opravdu ne, Evelínko. Heršvec, to mám radost. A v tu chvíli se ozval, kde si na dvoře, hlas trubky. Hrom do čepice. Už troubějí nástup. Potáhneme do jiného kraje, víš, Evelínko. Každou chvíli mi přinesou tkaničky a já si s tebou ani nepopovídám. Evelínka na to neřekla nic. Jenom zase pokrčila útlými ramínky, jakože ona to netroubí a že ho ani nehoní do jiného kraje. Ale já tam nikdy nepůjdu na žádný bál a nebudu tancovat s žádnou panenkou, i kdyby byla jako obrázek, ujišťovali Francínek, jestli o to teda stojíš. A visel jí očima na ústech, co na to odpoví. Hlas trubky, kde si na dvoře, zněl podruhé a ještě naléhavěji. Všude bubnovalo dupání, jak vojáci běželi na nástup. Já neřekla, že o to nestojím, usmála se přesličkovýma očima Evelínka. Francínkovi srdce povyskočilo. Ale hlas trubky, kde si na dvoře, zazněl po třetí. Tak na mě počkej, zaškemral Francínek nedočkavě. Evelínka chvilku mlčela a pak na to řekla. Já ti napíšu. A kdy? Brzy. Možná ještě dneska. To musíš dřív, vyhrkl Francínek. Tak dlouho bych to nevydržel. A zmizel z okénka, protože zarachotil klíč a přinesli mu tkaničky. Ani na shledanou Evelince dát nestačil.
Slunce ještě z posledních sil zářilo do strnišť a oraníšť, když Evelínka stála v polích a hleděla zasněně přes řeku. Za vodou táhli vojáci do jiného kraje a s nimi Francínek ve zbrusu nové uniformě. Evelínka stála, vlasy zářily jako led a tančili za ní v prosluněném větru. Pak si naslinila ukazováček a nastavila ho do vzduchu. Vítr vál k řece, vál přes řeku k vojákům, vál přímo Francínkovi do očí. Evelínka si sáhla do vlasů a škubo. Vytrhla si nejdelší a nejkrásnější, až jí to zabolelo. Podržela ho v čerstvém povětří a chvíli si ho prohlížela. Vlál jako ztracený sluneční paprsek. A opravdu vlál k řece. Pak ho pustila z prstů. Vyplul nad strniště a oraniště, plul nad řekou a zachytil se přímo Francínkovi na řasách. Francínek ho poznal a srdce se mu mohlo samou radostí rozkočit. Jak by ho nepoznal? Nikdo na světě neměl přece tak dlouhé a krásné vlasy jako Evelínka. A tohle nebyl vlastně vlas, uvědomil si. To bylo to slíbené psaní. Herr Švec to přišlo ale brzo. To si opravdu pospíšila? Vždyť přišlo o hodně dřív, než Francínek doufal. Přišlo a znamenalo. Budu na tebe čekat. Nechtělo se mi, ale budu. Co mám s tebou dělat? Vždyť bys i skálu uhladil tou svou trpělivostí. Francínek tomu rozuměl. Taky ji napíšu, tak brzo říkal si. A napíšu jí. Čekej. Však ono to uteče. Já si tě zasloužím, abys chtěla něco vědět. A taky jsem se na tebe načekal až. Tak si to za pochodu sumíroval dohromady a najednou mu bylo líto, že se dal v strucu na vojnu. Začalo se mu stýskat po vůni Evelínčiny země, po vůni brást a strnisk. A po práci v polích. Po té práci, ze které celé tělo bolí únavou, ale stoly voní chlebem. Najednou mu bylo líto, že jako voják bude třeba dupat po lánech, ve kterých se vlní Evelínka křehká a útlá jako z pavučinky. Určitě se vrátím do polí, umiňoval si Francínek. A z toho se mu přece jen trošku ulevilo. A když si uvědomil, že si nese na řasách Evelínčin vlas, bylo mu dobře. Bylo mu tak dobře, jako když uprostřed léta vyhlížel to vlnění a tetelení nad žity, která horkem praskala, a nad mezemi, které jen prášily vůní mateřidoušky.

0: Kapitola 2. Excelence šedozelená. Hořce jsem si vyčítala svou zvědavost, když v tom se na obzoru vynořila bílá plachetnice. Plula přímo ke mně a brzo jsem rozeznala, že jí řídí veliká žába, napolo zakrytá spoustou pryskyřníků. Jakmile loďka přistala, žába vyskočila na schody a třikrát zatleskala rukama. V pobřežní skále se objevil otvor, žába do něho sáhla, vytáhla maličký telefon, zazvonila a řekla:
1: Pryskyřníčku raný, hlídáš ještě lány u severní brány.
0: V hlase, který jí z dálky odpovídal, jsem poznala hlas pryskyřníku, který jsem málem utrhla. A pochopila jsem, že hovoří o mně, protože žába se obrátila ke mně.
1: Souhlasím. A můžeš se na mne spolehnout.
0: Řekla a zavěsila telefon.
1: Tak tedy.
0: Promluvila na mne.
1: To ty jsi ta holčička, kterou pryskyřník posílá do království květin?
2: Ano.
0: Řekla jsem nesměle.
1: Jak se jmenuješ?
2: Anička.
1: To je hezké jméno. Já se jmenuji Šedozelená, ale obyčejně mi říkají Excelence. Já ti budu dělat průvodkyni. Jen musíš chviličku počkat, až dokončím svou práci.
0: Přistoupila k loďce a zvolala.
1: Váš bratr stále hlídá severní bránu. Můžete odejít na zem.
0: Pryskyřníky se okamžitě probudili a s radostnými výkřiky si urovnali kořínkovité nožky. Skotačili, strkali se a zaplétali do lanoví, jak se chtěli co nejdřív dostat na kraj loďky a pospíšit si na schodiště. Bylo jich tolik, že se mi zdálo, jako kdyby kolem mne teklo máslo. A když opona zapadla za posledními opozdilci, ještě dlouho jsem slyšela zvonivou hudbu, kterou vyvolávaly jejich kroky na křišťálových schodech. Zatím žába rozevřela dveře ukryté mezi skálami. Vyšel z nich zlatavý střevlík a na páru svých dlouhých nožek nesl 5 sněženek. Jejichž hlavičky se kývaly sem a tam. Šaty měly celé zmačkané a dívaly se strašně smutně. Žába je opatrně uložila do loďky a když střevlík odešel, řekla mi:
1: Vidíš, Aničko, tak to dopadne s květinami, které někdo utrhne. Jsou odsouzeny a umírají s dlouhavou smrtí v rozlehlých síních vystavěných na kraji tohoto moře. Vyrostly proto, aby se radovali v plném jasu slunce a nyní světlo sotva snesou. A zatímco jejich sestry se dostanou do ráje květin, tyto květy zajdou tak bídně, že se zapomene na ně i na jejich jména.
2: Ach, excelence!
0: Zvolala jsem.
2: Slibuji vám, že už nikdy neutrhnu ani jedinou květinu. I kdybych měla žít 100 let, jako má babička Leonie.
1: Škoda, přeškoda, že tolik dětí pustoší lesy a louky. Kdyby věděli, co očekává ubohé květiny, které tak lehkomyslně utrhnou a pak pohodí.
2: Však já, excelence, jakmile se vrátím zase na zem, budu to vypravovat všem dětem i všem svým kamarádům a jsem si jistá, že nikdo z nich nebude tak ukrutný, aby odsuzoval květiny k takovému smutnému osudu.
1: Jsem ráda, že máš dobré srdce. A proto tě s radostí provedu naším královstvím. Ale teď tě na chvilku opustím. Musím jít tady s těmi nešťastnými sněženkami. Ale vysvětlím ti, co máš zatím dělat. Tak získáme čas.
0: Odvázala loďku,
1: odstrčila ji stranou a ponořila se. Moře bylo docela čisté a průhledné a tak jsem viděla, jak na dně uchopila kroužek a otočila jím. Voda začala vřít, ustoupila a odkryla další schodiště.
3: Jen se neboj, Aničko,
1: řekla mi žába.
3: Půjdeš dolů a najdeš tam jeskyni, kterou hlídají jerišské růže. Než tam vstoupíš, nezapomeň si posadit na zástěru jedno sluníčko z těch, které tam uvidíš procházet se na Prahu. Před sluníčkem se otevřou všechny tři ocelové brány, kterými musíš ještě projít. U třetí brány budu na tebe čekat. Tak nashledanou.

0: Plazí se po poušti muž a je k smrti vysílený. Když se konečně doplazí k oáze, poprosí o sklenici vody a prodavač mu odpoví.
1: Bohužel, já prodávám jen kravaty.
2: Tak to nashledanou,
0: zasípe chlápek a plazí se dál. Po čase narazí na další oázu. Tam ale na první palmě visí výstražná cedule.
1: Vstup pouze s kravatou.
2: To je ten pán z Vůlovy. Poušť, pak oáza, to je jediné místo, kde je v poušti voda a nemá kravatu.

Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když ji poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem ji zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak ji tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák ji drží za krk a vleče ji do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, aha, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám prosmích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Ťaf, ťaf, dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječil a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se nám na chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.

0: to je pro tebe, Květo.
1: Digi cvičení a jdeme na to!
2: Ahoj, holky a kluci! Já dnes mám s sebou švihadlo, je to tak správně, Hanko?
3: Je to úplně správně, kluci a holky, já vás také zdravím.
2: Ale... My totiž cvičíme s Hankou Kinichovou.
3: Figi, poslouchej mě, my sice máme švihadlo, ale já bych se teď na chvilinku chtěla z moderní gymnastiky, ve které se právě švihadlo používá, přenést do gymnastiky sportovní a zeptám se vás i tebe, co tedy je a na čem se cvičí, když půjdete do sportovní gymnastiky.
2: Sportovní gymnastika, jak už jsme si říkali, ta má nářadí, takže se skáče přes kozu, která stojí v chlívku a dělá mé.
3: No, přes kozu se sice skáče, ale nestojí v chlípku, ale stojí v té nářadovně. Pak se taky chodí na kladině a my si teď na takovou kladinu budeme hrát a použijeme k tomu právě naše švihadlo.
2: Hanko, kladina to je taková velká kláda na nožičkách.
3: Přesně tak, taková kláda na nožičkách, ale ještě než začneme cvičit, tak se vás musím zeptat, jestli jste už někdy byli v cirkuse.
2: Cirkuse byl každý, určitě každý, anebo aspoň každý zná cirkus třeba z obrázku nebo z filmu.
3: A znáte taky provazochodkyni?
2: Já znám krasojezdkyni, mě se tam jedná líbila.
3: Krasojezdkyně je taky dobrá, ale ať už to byla provazochodkyně nebo krasojezdkyně, obě dvě dámy musely mít vypracovanou rovnováhu.
2: No, jak se vypracovává rovnováha?
3: Rovnováha se vypracovává hlavně myslením na to, že nesmím spadnout, to je základ, pevná vůle. Pak je taky rovnováha o tom, že se musím koncentrovat a soustředit.
2: Aha.
3: A taky je rovnováha o tom, proč se tady společně setkáváme, protože my spolu posilujeme svaly.
2: To znamená, když jsem se postavil na jednu nohu a začal jsem dělat... Tak ano. Jsem neměl rovnováhu, viď?
3: Říkáš to úplně naprosto správně. My si tu rovnováhu můžeme právě tímto typem cviku vyzkoušet. Takže děti, postavte se na jednu nohu, je mi jedno, jestli to bude lžícová noha, anebo ta druhá srdíčková. A stojíme a zdvihneme koleno té nohy druhé. Zdvihneme koleno nohy druhé. Teď musíme spevnit zadeček, narovnat záda a ruce vám dám do upažení.
2: Já si připadám jak pták plameňák.
3: Jsi jako pták plameňák, říkáš to dobře. A aby si jako pták plameňák se brzo nerozletěl, tak musíš držet ty svaly, o kterých jsem ti teď říkala. Pevný hýždě, pevný bříško a rozloženou váhu do obou paží. Děti, staří se vám to?
2: A kolínko mám propnuté nebo
3: pružit? Teď ho máme, prosím, pěkně dopnuté.
2: A můžu si zkusit i zapružit, veď?
3: Zapruž si. A já bych vám zkusila, děti, dát další úkol. Když teď zvihnete hlavu nahoru a zavřete oči, tak je to velmi těžká věc, protože Pigouš už to zkouší, no. Samozřejmě se správně kejve doprava a doleva, protože tohle to je trénink velmi těžký. Radši rychle, Piggy, radši rychle ty oči otevři, děti vy taky. A pojďte se s náma vyzkoušet ještě jednou. Uvolněte ruce a začínáme se soustředit. Díváme se očima do jednoho bodu a stojíme na jedné noze a koleno druhé nohy zdvihneme. Spevnilo se nám bříško, stáhly se nám hýždě a ruce jsme dali do upažení, do výše ramen. Teď oči otevřeme, stvihneme hlavu nahoru a oči zavřeme. A já jsem taky spadla. Děti, jak jste na tom vy? Piggy se drží.
2: Já jsem statečný.
3: Výborně. Tak teďka jsme si vyzkoušeli, co to je koncentrace, co to je soustředění, co to je spevnění svalů a všechno je to proto, aby jsme se naučili držet rovnováhu těla. Ale pojďme zpátky ke švihadlům. Položíme si švihadlo na zem.
2: Jako hada.
3: A postavíme se na švihadlo.
2: Ale jako hada, který někam jde, viď? Ne jako hada, který třeba spí stočený.
3: No, na toho bych radši nikdy nesahala, natož tak šlapala. Dáme si švihadlo na dlouhýho hada. A pravou nohou se na něj postavíme tak, aby nám ani špička, ani pata netrčeli se švihadla do stran.
2: Takže teď už stojím opravdu jako provazochode.
3: No, ještě nestojíš určitě, protože já vidím, že Piggy trošku stojí špatně. Já ještě jednou budu říkat, co máte přesně na švihadle dělat. Palec zadní nohy stojí přesně za patou přední nohy. a ruce si dáme...
2: Zadní nohy do... za patou, přední nohy, jo!
3: Jo, ruce si dejte do upažení.
2: Anku, to je moc těžké.
3: Já vím, že je to těžký. Tak víte co, děti, slezeme ze švihadla a dáme si to radši jenom volně v prostoru. Postavte se a palec zadní nohy dejte za patu přední nohy.
2: A teď budu potřebovat celé to tělo vypjaté, víš?
3: Teď si potřebuješ lehce pokrčit kolena, podsadit pánev, jejda, to je moc těžký na vás, děti.
2: Půlky k sobě,
3: děkuju. Vemte si ruce, které dáte do upažení a ukloňte se doprava a doleva.
2: To jsem jako letadlo.
3: Jako letadlo a já jsem původně si myslela, že budeme dneska dělat holubičku, ale myslím si, že by toho bylo příliš. Vy do příště budete trénovat rovnováhu tímto způsobem.
2: A můžeme to zkusit i se zavřenýma očima, Hanko?
3: Zavřenýma očima určitě, ale v každém případě je to Piggy o něco těžší, ale vy jste zdatné děti. Já věřím, že budete do příště, než se zase spolu potkáme trénovat a já už se s vámi dnes rozloučím. Ahoj!
2: Ahoj, mávám křídly!
4: Dotek s

0: Pozvání do Akademie věd na sebe nedalo dlouho čekat. Do města se slétli vědci a badatelé z celého světa. Profesor Kadeřábek vyhlásil několik opatření. Při jeho přednášce nesmí být v sále žádná televize, žádné fotoaparáty, žádné mobily a hlavně žádní psi. Po obou stranách přednáškového pultu musí stát dva vzrostlé fíkusy v květináčích. Přátelé, pochopte, na tento okamžik jsem se těšil celý život, přemlouval ve své pracovně Ramsese a Hylíka. Víte, co to je? Stanout před Akademií věd? Nevěděli. Copak vy byste nechtěli stanout třeba na měsíci? Nechtěli. Rázem z vás budou nejslavnější lichožrouti na světě. Celebrity. To vám nic neříká. Celebrity jim nic neříkali. Ramíku, Hylíku, já vás musím představit vědeckému světu jako dva živé exempláře. Zoufal si profesor Kadeřábek. My nejsme žádní exempláři. My jsme docela obyčejní lichožrouti. Ale když si pan profesor začal rvát vlasy a škubat vousy, slíbili, že přijdou. A smím sebou vzít Egona? Zeptal se Hylík. On je vědec. V jakém oboru? Spozornil profesor. Je to muzikant, řekl Ramses. V oboru svateb a pohřbů, oznámil hrdě Hylík. Na to profesor namítl, že do Akademie věd mají přístup jen učené hlavy. Hylík odpověděl, že sice neví, jak panu Vavřincovi šlo učení, ale za to ví zcela jistě, že má v hlavě pouze vrchní sestru Helenku Reskovou. V tom případě letuji, uzavřel celou záležitost profesor Kadeřábek. Dotek slávy ho zcela proměnil. Začal se chovat jako šéf.
1: Tak, hoši, máte na 2 hodiny rozchod.
0: Hylík s Ramsesem sehnali ke dveřím.
1: Nikam. Dostali jste osobní volno, ale jen proto, abyste se dali do pucu. Já se taky připravím a za 2 hodiny čeká před domem taxík. Hurá na Akademii.
0: Profesor Bujaře vyskočil. Dopadl do sedu na měkký koberec. Roztáhl ruce, vzepřel se na obou dlaních, hlavu stáhl mezi kolena a udělal kotrmelec. Oba lichožrouti krátce a zmateně zatleskali, ale profesoru Kadeřábkovi, když se zvedal z koberce, už hučel v hlavě potlesk akademiků, mocný jako Niagara.

0: Tak o kterém kamínku si budeme vyprávět dnes?
1: A co třeba tenhle malý, ten šedivý?
0: A tak to je slavný oblázek krajánka Mádla až od pramene Vltavy. Šumava je překrásná, ale život v horách je těžký. Tak těžký, že se tu nedá ani pěstovat obilí, a tak zdejší mlýnská kola nepoháněla stroje na mletí mouky, ale veliká kladiva, kterým se říkalo hamr. Ale ani ten těžký život nezabránil starému krajánkovi Mádlovi, aby každý rok koncem léta nenavštívil Kvildu a zdejší hamr. Mádl viděl kus světa a dobře věděl, že konec léta je nejkrásnější právě uprostřed Šumavy. Lesy tu začínají měnit barvu a mezi větvičkami i stébly trávy chytají pavoučci do svých sítí kapičky křišťálové rosy. Tak tedy Mádl míří na Kvildu, ale jakmile se u Františkova vymotá z lesa a zamíří k silnici, stuhne. Vltava zmizela. Korytem řeky se líně vyne stružka vody a za velkými kameny zůstaly loužičky, ale ten známý křišťálový proud je ten tam. Mádl se ani nerozmýšlí a běží přes les k prameni.
2: Co zas ti rašeliňáci vyvádí? Les plný skřítků a nejsou schopní postarat se o malý pramínek vody. Určitě zasměli nějaké své půlnoční tanečky a rejdy a teď vyspávají.
0: A v rozčílení a chvatu si nevšiml černého kořene, zakopl a už padá pokluskem listí a jehličí a sviští si to mezi stromy přímo k hlavnímu rašeliňákovi u pramene Vltavy.
1: Vítej, Mádle.
0: Pozdravil skřítek unile a smutně krajánka, ale ten kolem sebe plive jehličí a listí a spustí z hurta.
2: Co to má znamenat? To je vám jedno, že tenhle pramínek míří přes Stožec, Horní Planou, Krumlov, Budějce, Hlubokou a Zvíkov až do Prahy? Vždyť celé Čechy můžou být bez vody, když tady zaspíte.
1: Ale Mádle, přece hlídáme, aby byla voda čistá, než opustí les. Ale nemůžeme se dostat dovnitř skály k pramení. Tak daleko moc rašeliníků nesahá. Věř nám, že nás ztracený pramen trápí stejně jako tebe.
2: Promiň, já vím, máš pravdu. Jak to tedy s pramenem funguje?

0: Zhlédl a vidí, jak se z koruny javoru snáší na jeho hlavu první zlatý list. Teď už věděl, jak dál. Opřel se o balvan a ten se odkutálel jako klubičko vlny. Najednou stál před zlatými vraty a zaťukal. Vrata se otevřela a v jeskyni za nimi seděla a plakala krásná víla pramenka a v ručičkách svírala vysoký hliněný čbánek.
1: Vílo pramenko, tak co pak je s tím pramenem?
2: Já nevím.
0: Zaštkala tiše víla a spustila další proud slziček.
1: Kriste pane,
0: pomyslel si Mádl.
1: To se není čemu divit, že pramen neteče, když svěříte čbánek ufňukaný ženský.
0: Ale nahlas řekl.
1: S dovolením, slečno?
0: A opatrně jí vyndal čbánek z rukou. A jak s ním pohnul, uvnitř něco zachrastilo. Mádl ho obrátil dnem vzhůru a vypadl krásný šedivý oblázek. Najednou to ve čbánu zabublalo a z hrdla vytryskl krásný silný pramen a už si to skotačil mezi kameny a skřítké šelíníky.
1: Tak to zbyl ty?
0: Vzal Mádl do ruky oblázek.
1: Že se nestydíš? Takovej malinký a hezkej a mohl si způsobit takovou škodu.
2: To je bezva, že mají prameny takové malé ochránce a hlídače.
0: A nejen prameny, dokonce i hrady mají své ochránce. A na hradě Zvíkově je tím ochráncem Rarášek. V době, kdy hrad ještě neomývaly vlny jezera, ale pyšně se tyčil na vysoké skále nad hlubokým údolím řeky Vltavy, se na Zvíkov přistěhovali jeho noví majitelé s malou dceruškou, princeznou Tereskou. Tereska byla neposeda, vlezla do každého koutku, ovšem musela vědět a každému radit. Hned byla ve stáji, hned zase v kuchyni a za chvilku už se rozhlížela z ochozu věže. A právě hradní věž jí přitahovala nejvíc. Pokaždé, když procházela okolo malých dvířek ve stěně, měla pocit, že jí někdo pozoruje. Jednou už to nevydržela a dvířka otevřela. V malinké komůrce za dvířky se krčilo nějaké divné zvířátko nebo spíš nepovedený skřítek s dlouhým zoubkem.
2: Je ahoj, kdo jsi?
0: Radovala se Tereska z nového kamaráda.
1: Rarášek.
0: Špitlo to cosi.
2: A ty tu bydlíš?
1: Tedy ne, tady ve věži. Patří mi celý hrad. Tady se jen před tebou schovávám.
2: A proč se schováváš?
1: Protože ty všechno vyšmejdíš a mě tady ještě nikdy nikdo neviděl.
2: Ty jsi něco jako strašidlo.
1: No, já si říkám duch hradu, ale v podstatě jsem něco jako strašidlo.
2: A jsi hodný nebo ošklivý strašidlo?
1: Já nevím. Myslím, že hodný.
2: A co děláš?
1: Většinou vržu s podlahou, posouvám obrazy, schovávám věci, občas někoho schodím z věže nebo z hradeb, tak, co mě napadne.
2: Tak to tedy moc hodný nejsi. Ale neboj, já něco vymyslím, abys nemusel být ošklivý. Ode dneška budeš pracovat.
0: Tereska cestou z věže přemýšlela o nějaké práci pro Rarážka. Má krásný dlouhý zoubek, mohl by dělat třeba dírky do kožených opasků. A už táhne do věže pytel plný kůží na opasky.
2: Neboj se, všechno ti ukážu. Tak, tady dej zoubek, výborně, a teď stiskni. Bezva, vidíš, to je krásná dírka. Tak další, další. No počkej, Rarášku, co to děláš?
0: A Tereska jen bezmocně přihlížela, jak se Rarášek pustil do kůží a rozkousal jen na hadry. Z těch už nikdo opasky neudělá.
2: Zlobidlo jedno zlobivý. Však počkej. Najdu ti práci, při které nic rozkousat nemůžeš. Už to mám. Budeš dělat zvoníka.
0: a Tereska dovlekla Raráška do zvonice, dala mu do jedné ručičky provaz od zvonu a do druhé hodiny

0: hodinky a řekla.
1: Vždycky, když bude velká ručička na dvanáctce, tak zatáhneš za provaz.
0: A Raráškovi to šlo. První hodinu odzvonil ještě tak trochu nesměle. Druhou jako opravdový zvoník, ale pak už si zvonil, jak ho napadlo a na hodinky se vůbec nedíval.
1: Ty Rarachu jeden! Vždyť teď kvůli tobě vůbec nikdo neví, kolik je hodin, jestli mají jíst nebo jít spát. Tak co s tebou? Vždyť z tebe nikdy nic pořádného nebude. A víš co? Pro mě za mě si klidně dal strašidlákuj.
2: To je dobře. Stejně mě strašení baví nejvíc.
0: A tak je Rarášek na Zvíkově dodnes a spokojeně si vrže podlahou, posouvá obrazy, schovává věci a občas, když je hezky, tak si na hradbách jen tak zlehonka do někoho šťouchne.

0: básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: že ve vodnickém rybníku řádí Hastrman, bylo víc než jasné. Ve vesnici nebylo jediné chalupy, domu nebo bytovky, ve které by se nestratilo alespoň jedno dítě. Rodiče byli zoufalí. Kam nám ty děti mizí? Ptali se. Podezřelé bylo, že vždycky zmizelo nějaké děcko z Rovinka poté, co se vypravilo vykoupat do místního rybníka, který byl od návsi vzdálený, co by kamenem dohodil. Obyvatelé vodnic uspořádali v místním hostinci schůzi, na které pili sodovku a radili se, co s tím udělají. Všichni se shodli na tom, že rybník je pro děti nebezpečný, že už nebudou čekat, až jim zmizí i poslední chudáci děti, co ve vodnicích zbyli, a že kolem rybníka vystaví vysokánskou zeď, kterou žádné děcko nepřeleze, i kdyby se sebe víc snažilo. A tak postavili zeď a děti kolem ní smutně okouněli a bylo jim horko a smutno. Sebastian, kterému doma říkali Sebík, se rozhodl, že věci přijde na kloub. Pokud je v rybníce Hastrman, jakože asi je, vypraví se za ním a zeptá se ho, kde jsou děti ze vsi. Možná, že s ním bude muset i bojovat. Ale to nevadí. On, Sebík, se Hastrmanu nebojí. V noci, když měsíc svítil na obloze jako obrovský lampion, vkradl se Sebík potichoučku tatínkovi do garáže. Sebíkův táta byl členem hasičského sboru a tudíž měl v garáži dlouhatánský žebřík. Sebík popadl žebřík a už si to štrádoval k vysoké zdi. Rychle se po něm vyšplhal nahoru a potom ladně seskočil do měkké trávy. U rybníka byla tma. Jen měsíc se odrážel na hladině. Sebík si sedl na hráz a čekal. Přesně o půlnoci se zčeřila voda a nad hladinu vykoukla zelená hlava. Sebík ani nedýchal. Pomyslel si. Taky je to pravda. A pak, že Hastrmani neexistují. Škoda, že nemám fotoaparát. Hned bych ho vyblejsknul a ukázal paní učitelce, aby uznala, že neměla pravdu, když tvrdila, že Hastrmani jsou jen v pohádkách. Hastrman se vyhoupl na hladinu a začal po ní chodit se svěšenou hlavou. Chodil sem a tam, tam a sem a zase zpátky. Sebík schválně nahlas zakašlal. Hastrman sebou trhl a podíval se na něj.
1: Chňapeček!
0: Rozzářil se Hastrman.
1: Pojďte se mnou plojit po hladině,
0: zašišlal. No to z uhod, to by se ti líbilo, zvolal Sebík. Já se přiblížím k vodě a ty mě stáhneš pod hladinu a Bůh ví, co se mnou uděláš. No, asi to, co jsi udělal se všemi dětmi, co?
1: Ale, ale, čo bych dělal, čo? Já mám děti rád, ale oni mě rády nemají.
0: Přišlal Hastrman. A jak jsi na to přišel, že tě děti nemají rády? Zeptal se Sebík.
1: No, mám jich tam dole pod hladinou spoustu. Spoustu dětiček ve velkých hlnečcích pod pokličkami. Ale není s nima žádná leglače. Žádná zábava s nima není. Nechtějí si se mnou hlát. Jo, to dříve plavali, vodičkou čákali, ale teď sedí pod pokličkami a mlčí. A mně je tak smutno, tak smutno,
0: postěžoval si šišlavý Hastrman. A byla to pravda. Pod hladinou, na dně rybníka, byly skoro všechny děti z vesnice. Už tam toho měli plné zuby. Pod vodou se nedá mluvit, ani si normálně hrát. Všechno na sobě máte pořád mokré a otravují vás dotěrní kapři, kteří se na dně rybníka válejí v bahně. Hlavně Maruška Horáková už toho měla dost. Bylo jí smutno po mamince a taky jí někam uplavala mašlička, kterou měla ve vlasech. Byla zavřená jako všechny ostatní děti ve velikém malovaném hrnečku a přikrytá pokličkou, aby nemohla ven. Jen tu a tam ji navštívil Hastrman. Odkryl pokličku. Dloubl do Marušky zelenými prsty spojenými blánou, jak to mývají žáby, husy nebo kachny, a zeptal se.
1: Budeš se mnou hlát?
0: Maruška si pomyslela, že ani za nic si s Hastrmanem hrát nebude. Ať si ten šišla, jde třeba válet z kapry do bahna, ale s ní, s Maruškou, ať nepočítá. A zavrtěla hlavou, jakože ne. A Hastrman ji opět přiklil pokličkou a nadzvedával další a další, pod kterými byly ostatní děti, třeba i Pepíček Polák, Sebíkův nejlepší kamarád. Ale žádné z dětí si s Hastrmanem hrát nechtělo. A Hastrman byl den ode dne smutnější a smutnější. Dříve, když byl ještě o něco veselější, tancovával po hladině a zpíval si.
1: Měsíčku, můj milý, posvít ještě chvíli, ať se můžu ladovat, zpívat si a tancovat.
0: Pravda, zpíval poněkud falešně, ale bylo to zpívání od srdce, z radosti, tak to ani nevadilo. Ale v posledním čase už jenom lezl po hladině se svěšenou hlavou a hořekoval.
1: Ach jo, ach jo, ach jo, jo, jo, jo, ach jo.
0: Sebíka to dohřálo. Takhle hloupého chlapíka ještě neviděl. Šišla. I když je mu určitě víc jak 40 let a nedokáže pochopit, že když někoho násilím zavře pod pokličku, no tak si s ním nebude hrát, i kdyby se postavil na hlavu. Tak poslouchej, ty nádhero zelená, povídá Sebík. To ti nedošlo, že když chceš kamarády, tak je nemůžeš násilím držet pod pokličkou. To dá rozum, že takhle si s tebou hrát nikdy nebudou. Pust je na svobodu a uvidíš. Hastrman se vyděsil.
1: Čo? Já je pustím, až už tam úplně šám?
0: Pust je a uvidíš, řekl Sebík. Sám si tak jako tak nemáš co ztratit.
1: Aha, nemám co ztratit,
0: řekl Hastrman a zmizel pod hladinou. Rychle začal odkrývat pokličky a z hrnečků postupně vyplavávaly ztracené děti. Mezi nimi i Maruška Horáková a Pepíček Polák, který hned volal na Sebíka. Sebo, co tam sedíš? Ať už jsi ve vodě! Kluci křičeli, holky pištěli a Hastrman celý ožil a pištěl a křičel s nimi. Křik dětí od rybníka probudil celou vesnici. Jako první se vzbudil Sebíkův táta, běžel do garáže a zvolal.
2: Někdo mi ukradl žebřík, to je na dělení, to je na dělení, co když ho teď budu potřebovat?
0: A lidé se zbíhali ke zdi a volali, pro boha rychle, probourejte tu zeď, jsou tam naše děti. Tatínek Pepíčka Poláka byl zedník a věděl, jak takovou zeď bourat. Když vodniční zbourali zeď, viděli Hastrmana, jak učí děti plavat.
3: Lidičky, podívejte se na to! Naše Jaruška plave kraula a to ještě před pár týdny chodila do vody s nafukovacím kruhem.
0: A tatínek Viktorka Adamce křičel,
4: podívejte se, jak ten náš kluk plave! Vždyť by z něho mohl být šampion!
0: A tak se z Hastrmana stal vedoucí plaveckého oddílu a trénuje děti na dětskou olympiádu, co se v příštím roce bude konat v Rouchovanech. Dokonce začal chodit i na logopedii, aby se odnaučil šišlat a naučil se pořádně mluvit. Takový olympijský trenér přeci musí umět říkat r i ř. A Sebík? Ten dostal ředitelskou pochvalu za záchranu spolužáků. Maminka mu upekla dort a tatínek byl na něj pyšný.
5: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal s sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha důvěra. Moucha důvěra se objevuje tehdy, když někomu věříme natolik, že mu dokážeme svěřit i nepříjemné věci. Spoléháme, že nám pomůže. Také nám dodává jistotu a víru, že věci zvládneme, že všechno dobře dopadne, že nás má někdo rád. Ptačí parta aneb mít se komu svěřit. V Emušákově nastal podzim. Chladný vzduch si pohrával se spadaným listím, které hrálo všemi barvami. Sluníčko už tolik nehřálo a brzy ráno se objevovala mlha. Začínalo se dřív stmívat. Ferda i Kuba už byli větší. Chodili do školy, do stejné třídy, ale neseděli spolu. Paní učitelka je hned první týden rozsadila, protože nedávali pozor a bavili se. Kuba měl teď místo přímo před tabulí a Ferda, protože byl vyšší, seděl skoro vzadu. Většinu spolužáků už znali. Ze školky nebo z hřiště. Ferda seděl v lavici s myškou Maruškou a Kuba s pandou Pájou. Pár plyšáků ve třídě však Ferda s Kubou neznali. Snad jen od vidění. Tito plyšáci vytvořili malou skupinku a s nikým jiným se nebavili. O přestávkách postávali u lavice plyšové straky, která seděla sama. Byla jejich velitelem. Zbytek skupiny ji poslouchal. Ferda si je všechny často prohlížel. Straku, kukaččí dvojčata a vránu. Říkali si ptačí parta. Ptačí parta se pořád něčemu smála, chichotala a šuškala. Vypadalo to, že si užijí spoustu legrace. Ferda by strašně rád do takové party patřil. Jednou o přestávce na Ferdu vrána zamávala křídlem a naznačila, aby přišel k ním. Nejdřív si myslel, že gesto nepatřilo jemu, ale když se rozhlédl, bylo jasné, že patřilo. Nejistě přistoupil blíž.
6: Čau, ty seš Ferda, viď?
5: Zeptala se straka. Ferda přikývl.
6: Jsme si říkali, jestli bys nechtěl do naší party.
5: Ferdovi to lichotilo, moc by chtěl. Zase přikývl.
6: Moc toho nenamluvíš, žabáku. Nevadí. Pokud chceš k nám, nebude to jen tak, to je ti doufám jasný. Musíš zvládnout přijímací rituál,
5: prohlásila straka.
7: Ferda nerozuměl. Jaký rituál?
6: No, dáme ti jeden úkol a ty ho musíš splnit. Pak tě přijmeme mezi nás. Bude to legrace. Vidíš tamhle čuníka?
7: Straka ukázala na plyšové prasátko, které si zrovna čmáralo něco do sešitu, a pokračovala.
6: Tak tomu nalepíš na záda tenhle papír. Nesmí si toho všimnout.
7: Vykládala straka a podala Ferdovi lísteček s velkým nápisem Smrdím. Ferdovi se to moc nezdálo. S prasátkem se kamarádil. Do ptačí party ale patřit chtěl. Vzal si od straky papír a šel k čuníkovi. Chvíli nad ním stál a díval se, jak maluje. Pak mu pochválil obrázek. Poplácal ho přátelsky po zádech. V té chvíli mu na ně nenápadně přilepil i nápis, který dostal od straky. Prasátko nic netušilo. Usmálo se, poděkovalo Ferdovi za pochvalu a pokračovalo v kreslení. Než Ferda došel zpět k ptačí partě, uslyšel, jak někdo volá.
6: Je, smrdíš!
7: Spolužák si všiml nápisu. Postupně se k němu přidávali i ostatní. Smáli se prasátku. To netušilo proč. Když zjistilo, co mu Ferda provedl, vyčítavě se na něj podívalo. Ferdu zamrazilo. Byla to vážně legrace?
6: Tak, udělal jsem, co jste chtěli. Jsem v partě?
7: Ptal se Ferda.
6: Ještě ne? To bylo jen zahřívací kolo. Teď teprve přijde ten pravý úkol.
7: Ušklíbla se straka.
6: Musíš schovat sově její nové brejle.
7: Co? Ferda se začal bránit. Řeklo se jeden úkol a ten jsem splnil. Nikomu nic schovávat nebudu, to jsme si nedomluvili. Z toho by byl pěkný malér.
6: Jsem věděla, že se budeš bát.
7: Řekla kukačka a její dvojče se hned přidalo a opakovalo.
6: Jsem věděla, že se budeš bát. Mlčte,
7: zavelela straka.
6: Jak chceš, budeme si do party hledat někoho jiného.
7: Sotva to straka dořekla, vzlétla a namířila si to ke Kubovi, který stál na opačné straně třídy. Ferda neslyšel, co mu šeptá. Viděl jen překvapený pohled Kuby. Rychle se rozešel směrem k němu. Když to straka spozorovala, odhopsala pryč. Co ti chtěla? Ptal se Ferda Kuby.
8: Ale jestli prý nechci k ním do party.
7: Pokud jo, že musím provést něco sově.
8: Ale nedopověděla mi, co by to mělo být. Z něčeho nic zmizela.
7: Řekl Kuba a šel si do aktovky pro tenisky. Už zazvonilo a další hodinu měli tělocvik. O další přestávce začal ve třídě humbuk.
9: Kdo mi vzal brýle?
7: Sova chodila po třídě, mávala křidélky a plakala. Narážela do lavic, protože špatně viděla. Ferda hned věděl, která bije. Otočil se k ptačí partě. To jste přehnali.
6: O čem to mluvíš?
7: Ptala se straka. Ona, vrána i kukačky dělali jakoby nic.
6: Jestli myslíš ty brejle, Ferdo, tak zkus kváknout. Když nás prozradíš, povezeš se taky. Všechny řekneme, že jsi to byl ty.
7: Vyhrožovala straka.
6: Jo, řekneme, že jsi to byl ty.
7: Opakovali kukačky. Ferda se vrátil do lavice. Dostal strach. Pozoroval střídavě straku a plačící sovu. Když to řekne, obrátí se vše proti němu. Prasátko sice nežalovalo, ale kdyby řeklo, co mu udělal, nikdo by mu nevěřil, že brýle nesebral. Paní učitelka by určitě zavolala rodiče. Taky by mohl dostat domácí vězení a nikam by nesměl. Ten ptačí spolek by na něj mohl svést i jiné věci. A co pak? Když nic neřekne, nic se mu nestane. Sově se koupí nové brýle a vše bude jako dřív. Ale co, když budou zase navádět Kubu? Jeho slovo proti slovu celé party? Kdo mu uvěří? Trápilo ho to. Potřeboval se někomu svěřit. Někomu, kdo mu uvěří a poradí. Kolem hlavy mu prolétla moucha důvěra. Bzzz. Určitě je někdo, kdo ti uvěří. Někdo, kdo tě má rád. Přemýšlej, na koho se můžeš vždycky obrátit. Bzzz. Ferdovi to došlo. Maminka! Ta přece vždycky říká, že za ní může Ferda přijít s jakýmikoliv starostmi. Sice mi asi vyhubuje, bude se na mě zlobit, ale určitě to pochopí. Vždycky má nějaké řešení. A má mě ráda, uvažoval Ferda. Bzzz, přesně tak. Maminku a tatínka máš právě proto, aby ti v takových chvílích pomohli. Bzzz, šeptala moucha důvěra. Celou cestu ze školy se Ferda odhodlával. Nakonec sebral odvahu a se vším se mamince i tatínkovi svěřil. Pověděl jim o ptačí partě, o prasátku, o brýlích i o Kubovi. A říkáš nám celou pravdu, Ferdo? Úplně všechno? Ptala se maminka. Ano, odpověděl Ferda. Opravdu. Věříme ti. Je dobře, že se s nám svěřil, řekl tatínek. Oba s maminkou viděli, že ho celá situace mrzí, že si uvědomil nesprávnost svého chování k prasátku i nesprávnost chování ptačí party. Ferdovi se strašně ulevilo. Společně se druhý den vydali do školy. Ferda musel vše říct i paní učitelce. Rodiče Ferdu doprovodili až do kabinetu, ale mluvit musel sám. Paní učitelka si potom celou ptačí partu vzala stranou. Bylo jim jasné, že se něco děje. Straka, kukačky i vrána nervózně posedávali, vrtěli se, potřepávali křídly a čekali, co bude. A bylo. Paní učitelka řekla, že ví, co provedli. Ptačí holky to chvíli zkoušely házet jedna na druhou, ale pak se přiznali. Paní učitelko, my to ale nemysleli zle, že ne, holky, řekla straka. A kukačky i vrána souhlasně přikyvovaly. Mysleli jsme, že bude legrace, sově brýle vrátíme a jí i prasátku se omluvíme, slíbili. Uvědomte si, že až příště budete vymýšlet zase nějakou legraci, měli by se jí smát všichni. Nesmí nikomu ublížit, dodala paní učitelka. Ptačí parta od té doby vymýšlela jen takové kousky, které bavily úplně všechny. Zkrátka už ptačí holky dělaly jen ptačí ptákoviny.

0: běží malý černý pejsek pouští Sárou. Běží, běží, nikde nic, jen písek, písek a zase písek. Malý černý pejsek je čím dál smutnější a smutnější, až konečně zapláče.
1: Jestli už brzy nepřijde nějaký patník, tak...
2: Tak co?
3: Tak se počůrá.
4: Tobě se ještě nechce spinkat. Tak ti povím pohádku, kterou nám babička vyprávěla před spaním a při které jsme vždycky krásně usnuli. Malý Kuba pásl ovečky na louce za vesnicí, za potokem. Pásl je celý den. A když sluníčko začalo zapadat za kopec a kukačka ohlásila, že se blíží večer, Kuba sháněl své ovečky z louky a vedl je domů.

Ovečky byly veselé, strkali se a pošťuchovali a tak na Kubu čekal těžký úkol. Mezi loukou a vesnicí totiž bublal potůček a přes něj vedla jenom úzká lávka. No a po té lávce musely neposedné ovečky opatrně přejít jedna za druhou. No a Kuba je při tom přecházení musel spočítat, jestli se mu některá nezatoulala. Víš ty co? Budeme ty ovečky společně s Kubou počítat. Tak pozor, začínáme. Jako první přechází po úzké lávce ovečka se stříbrným zvonečkem na krku. Druhý jde beran s velkými rohy. A počítej ty Kubovy ovečky se mnou. Za beranem s velkými rohy jde třetí ovečka, potom čtvrtá ovečka, ta má na krku rolničku. Za ní jde pátá ovečka s černým ocáskem, potom šestá ovečka s velkým zvoncem. Teď přechází přes lávku sedmá ovečka a osmá ovečka s velkýma očima. Za ní jde devátá ovečka, pak desátá ovečka, ta má taky zvoneček. A jedenáctá ovečka, za ní jde dvanáctá ovečka s malinkatou rolničkou na krku. A třináctá ovečka a čtrnáctá ovečka a patnáctá ovečka a šestnáctá ovečka a sedmnáctá ovečka a osmnáctá ovečka a devatenáctá ovečka a dvacátá ovečka a dvacátá první ovečka. Už spinkáš. Dobrou noc.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj děti, jsem tady já, Figy, ale já bych na to dnes nestačil. Tak tu mám Hanku Kinichovou a budeme cvičit.
2: A já vás všechny děti zdravím. A víte, co jsem si dnes pro vás připravila? Mně totiž napadlo, že spousta z vás už zapomněla, jak se správně a rovně sedí třeba při sezení v lavici. Když se tak teď dívám na... A to vám ale musím říct. Teď o tom mluvím, správné sezení a Piky tady přede mnou sedí a má úplně povolené bříško, vyvalené bříško a úplně kulatá záda.
0: Jak se krásně opírá vzadu.
2: No jo, Piky, ale to já tě musím naučit úplně jinak, to by si za chvilku přišel o všechno svalstvo na zádech. Takže pojďte si sednout na židli, ale ne na její začátek, ale úplně až na její konec. Takže využijeme zadečkem celou plochu sedadla. Výborně. Tak, máte obě nohy na zemi, to je dost důležité.
0: Ne.
2: Tak musíme zvolit jinou židli.
0: Tak já si vezmu tu menší.
2: Samozřejmě děti, to máte i vy doma a učím vás to proto, že až si budete třeba dívat na pohádku počítače nebo si na něm jenom tak hrát, tak je k tomu velmi důležité, abyste správně seděli. Takže výška židle je taková, abyste měli hýžďové svalstvo ve stejné úrovni, jako jsou vaše kolena.
0: Už to mám.
2: Výborně. Chodidla máme na zemi. Opřeme si záda tak, aby obě lopatky byly opřené o opěradlo židle.
0: Hanko, já už vím, kde jsou lopatky. Ty jsou na zádech takové dvě velké opravdu lopatkovité
2: kosti. A kdyby to naše děti nevěděly, tak my jsme před nedávnem učili naše děti hledat lopatky tímto způsobem, že si nejdříve sáhli na prsa a pak hned šup na ten sval, na ty dvě vystouplé části na zádech, což
0: na
2: jsou jeho lopatky. Takže ještě jednou, děti. Sedíme na celé ploše sedadla s tím zadečkem. Obě nožky mám postavený chodidly na zemi a opřená záda tak, aby obě lopatky se dotýkaly opěradla židle.
0: No a mě to změní hlavičku? Předtím jsem ji měl před koleněnou.
2: Takže by tě za chvilinku byla krční páteř a nevěděl by si, jak už si sednout. Pak by si dával třeba nohu přes nohu. A vlastně to všechno, ten špatný posed, vede k tomu, že nám svalstvo na zádech začne bolet. Tak, a teď už nám zbývají jenom uložit ruce na klávesnici počítače.
0: Proč na klávesnici počítače? To bych musel k Bibi.
2: Tak si třeba můžeme položit ruce na stůl, protože budeme obědvat. A to ty rád, viď? Takže tento samý poses se může dodržovat, i když jíme. Takže v jedné ruce držím vidličku, v druhé držím co?
0: Pudink.
2: Vidličku bych mohla dát k noži, co říkáš?
0: Dobře.
2: A sedíme rovně a jdeme si hrát na jídlo. Ňam, ňam, co ty máš dobrého? Ňam, ňam.
0: Já tu nemám nic. Už jsem to pochopil. Já tady mám báječné buchty od veverky a skonky. A protože jsem zrovna princ, co přijel na koni, tak jsem z koně seskočil a teď vidličkou a nožem jím ty buchty, aby
2: jedl. Super, ale musíš od toho sedět rovně, aby se ukázalo to, jestli jsem tě správně naučila.
0: No, takhle.
2: Děti, má to výborně, já jsem spokojená jako želva. Piggy sedí krásně rovně. Mně by udělalo velkou radost, kdyby i vy jste jak při práci na počítači, nebo při sezení ve škole, anebo při jídle doma drželi tento krásný rovný posed.
0: Anko, ale není to takové pošušňáníčko.
2: Piggy, já vím, ale pro mě, pro tělocvikáře, to pošušňáníčko je vidět, jak děti rovně sedí.
0: Takže musím jíst velmi slušně, tak jako vždycky chce kachna Justýna a jíst po malých soustech. Já už jsem to pochopil.
2: Přesně tak. Takže Piggy, já se dneska s tebou rozloučím. Měj se hezky. A už příště ti můžu prozradit, že budeme dělat správné držení těla.
0: Dobře. Ahoj, děti.
2: Ahoj.
0: Já mám chuť na tu buchtu.
2: Ale musíš u toho sedět.
0: A můžu si zaskočit krás konce.
2: Utíkej, čau.
0: Děkuju.
3: Jak se koníček splašil? Jednou měla maminka velké prádlo. A protože jí Brunda s Čmeldou pořád zlobili a zdržovali, poslala je na louku pást zeleného koníčka. Louka se zelenala, kopretiny kvetly, ptáci švitořili a koníček místo, aby se pásl, koukal, kde co lítá. koním se má na pastvě hrát, povídal Brunda. Při hudbě líp žerou. Popadl čmeláčí trumpetku a Čmelda se hned s tou svou přidal taky.

už si zpívá, radovali se čmeláci. Možná, že za chvíli začne tancovat a přidali ještě jednu písničku. To už koníček nevydržel, zadupal, přeskočil mes a byl pryč. Proč nám utekl? Divili se Čmelda s Brumdou. Vždyť jsme mu tak pěkně hráli. A vám šel kolem cvrček a povídá: splašili ho ty vaše bručavé trumpety, brundibáchy. Zelený koníček je lekavý. Na toho se musí s písničkou lehounkou, housličkovou. Poslouchejte.

0: A cvrček hrál, až se čmelákům dechtajil a než se nadáli, byl koníček zpátky.
1: Tak, tady ho máte, trumberové, smál se cvrček. A už žádné troubení.
0: To si Čmelda s Brumdou oddychli. Když cvrček odešel, tak zase chvilku pásli, ale pak je napadlo, že by se mohli na koníčku povozit.
1: Hije!
0: Na to koníček. A jakoby do země vrostl, neudělal ani krok.
2: To je divný kůň, nechce běhat, povídal Brumda.
3: Nemůže, řekl Čmelda, koukej, teď nemá podkovy.
0: A tak se vypravili ke kovaříkovi, aby jim koníčka podkoval rychlými podkůvkami. Byly ty podkůvky celé stříbrné a velice neposedné. Koník začal hned podupávat a jen se Čmelda s Brumdou na něm usadili, vyrazil jako splašený. Proběhl s nimi pampeliškovou loukou a čmeláčci celý zežoutli jako malá zlatá.

kýchnul Čmelda a mám pampeliškovou rýmu. Koník proběhl černým lesem, kde se černě prášilo z obrovských píchavek a čmeláci zčernali jako kominíci. Kýchnul Brunda. Já mám zase rýbu píchavkovou. A to už koníček doběhl až k čmeláčí chaloupce, ale tam se teprve splašil. Polekal se prádla, které maminka vyprala, pověsila a které zrovna teď sušil vítr. Zařechtal koníček, vzepnul se a schodil oba dareby do škopíku s mydlinkami.

Z kominíků se tak stali zase maminčini včelí medvídci. A splašený koníček? Na toho přece platil vždycky jenom cvrček. Jeho písnička, jemná, housličková, přinesla všem potěšení.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek a do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek a to, prosím, stál na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně žádný pořádný drak a že se do pohádky vůbec nehodí. Utekl a nastěhoval se do starého dubu u mechové paseky. A jednou se procházel po lese a cesta ho zavedla až na břeh rybníka. A najednou mu padl do oka leknín, co na tom rybníku seděl. Kvítek měl běloučky, jak z míšenského porcelánu a sladce se usmíval.
1: Líbím se ti?
2: Nejradši bych si tě utrh a dal na čepičku.
1: A proč?
2: Kdybych tě měl na čepičce, tak by mi to moc slušelo.
1: Když to svedeš?
2: To se ví, že svedu. Utrhnout kytku přece umí každý.
1: Tak to zkus.
2: Připluj ke břehu a uvidíš.
1: To zrovna. Jen si mě utrhni tam, kde jsem.
2: Uprostřed rybníka.
1: A proč ne?
2: Kdybys byl třeba kopretina nebo kvítek hřmánku, tak samozřejmě...
1: Snad se nebojíš vody.
2: Vod? Co tě napadá?
1: Tak pojď, ty hrdino.
2: Jen se moc neposmívej. Však já si na tebe něco vymyslím. Už to mám. Zajdu si k veverce trce pro slupku z ořechu, udělám si skořápkovou lodičku a potom si tě utrhnu.
1: To se ještě uvidí.

0: hodit. Chytne věce, chyť mě, chyť. Ahoj, melichárku.
1: Ahoj.
0: Co tu děláš?
1: Stavím si lodičku. Až bude hotová, povozím se po rybníce.
0: Jú, to by byl, panečku, výlet. Nevzal bys mě sebou.
1: Proč ne?
0: Tak já ti pomůžu.
1: Dobře. Postavíme do skořápky silné stéblo trávy.
0: No?
1: Tak. A máme stožár.
0: Jen abych se do té loďky vešel, nemohu v ní mávat křídly.
1: No, opovaž se mávat.
0: Jsem motýl, musím mávat. Ale když nechceš, posadím se na stožár, abych nepřekážel. Je, víš co? Já ti budu dělat plachtu.
1: Jú.

0: Tak, Melichárku, kam poplujeme?
1: K tomu bílému leknínu. Utrhnu si ho na čepičku.
0: Trhat leknín a na tvoji čepičku? Že by ses nestyděl. Drak s leknínem.
1: Nestyděl. To bych se měl co stydět.
0: Tenhle rybník je vodnická zahrádka a ten leknín je vodnická kytka. A vodnická kytka umí divy. Když vodník nechce, tak ji nikdo nedostane.
1: Žádné strachy. Podívej, není ten leknín krásný? Natáhnu po něm ruku. Mě nechytíš, udělám. Hop a hop. A teď si mě, Melichárku, chyť.
0: Leknín ti utekl až na druhý konec rybníka.
1: No počkej.
0: Zbytečně se namáháš. Leknín nedohoníme.
1: To by tak bylo.
0: Říkám ti, nech toho, dokud je čas. Vykoukne vodník kukadlo, co mu ten rybník patří a bude zlé.
1: Jaké pak zlé? Ty jsi ale strašpitel. Kukadlo na vás kouká. A teď uvidíte.
2: Co tu děláš, Melichárku?
1: Chytám leknín, ale nemůžu ho dohonit.
2: Doplav si pro něj sám. Bez lodičky. Třeba pak na tebe počká.
1: To bych se umáčel.
3: Já to říkal, že se bojí vody. Já to hned poznal.
2: Tak tobě je voda tůže mokrá a tůže studená, co?
1: Studená, studená.
2: No počkej, já ti ukážu. Kdo se bojí kapky vody, ten ať jí má celou louži.
0: Z toho nic dobrého nekouká. Ten leknín vodník kukadlo Melichárkovi jen tak nedaruje.
1: Motýlku, motýlku, kam letíš? Počkej, vždyť se lodní plachta.
4: Ale to už vodník nafoukl tváře, že je měl jako dva balóny a pomalu ten dech pouští po vodnické dlani a rovnou proti hladině. Na rybníce se udělala vlna velká jako stodola a žene se rovnou na Melichárka. A teď mu ta vlna podrazila nohy a teď ho smetla do rybníka. Pomoc, pomoc, vykřikl Melichárek a už polikal andělíčky.
1: Že on neumí plavat.
2: Všechny ryby na pomoc, ať se Melichárek neutopí. Jsem vodník, ale draky netopím.

0: To jsem se napil. Málem jsem se utopil.
1: Máš štěstí, že tě našel kapr břicháček. Bez něj by tě vodník nezachránil.
2: Poslechni, ty neumíš plavat?
0: Neumím.
2: A kdo to má poznat?
0: Já jsem ještě maličký.
2: Vezmu tě do učení, protože ten, kdo neumí plavat, nemůže chtít leknín z mé zahrádky. Tak, do vody.
0: Co, teď hned?
2: A na co chceš čekat? Až se někde utopíš? Tak hýbaj do učení.
0: Ta voda je ale studená.
2: A mokrá. Lehni si na znak a dělej, jako když motýl mává křídly. A teď zkus nohama, jako když se vaří voda. Tak. A teď tempa. A dvě, tři. A dvě, tři. A dvě, tři.
0: Já se utopím.
2: A dvě, tři.
0: Voda by natekla do nosu.
2: Když natekla, tak zase vyteče. Aha, to je pořád řečí.
1: Melichárek se plácá ve vodě jako ryba na suchu.
2: Ničeho si nepřijmej, pěkně se nadechni. A teď ponoř hlavu. Ještě víc. A vydechni pod vodou, až to zabublá. A znova.
0: Je vináčku bublat.
2: Bublal si dobře. A teď ještě jednou. Připravit se pozor teď.

0: Vidíš, že to nebylo tak těžké. Zítra spolu budeme trénovat. Plavání chce cvik.
1: Když Melichárek přeplaval rybník od konce ke konci, ohřál se na sluníčku a pak honem domů. Ale od dubu se musel vrátit. Jak na břehu sušil mokré kalhotky, ztratil z kapsy klíček od dubové světničky. Šel ho tedy hledat. Nakonec klíček našel, ale zároveň uviděl na vodě kapra. Převaloval se z boku na bok a smutně kulil rybí oči.
2: Kapříku, stalo se ti něco? Hlasitěji, neslyším ani slovo.
0: Co tu křičíš, jak naléž?
2: Volám tamhle na kapra. Otvírá nám nepusu, ale já nic neslyším.
0: To je kapr břicháček a mluví moc šeptem. Zavolám ho blíž, jinak z něj kloudné slovo nedostaneš.
2: Je, břicháčku, co se ti to blízká v puse? Ty máš zlatý zub?
3: To je rybářský háček.
2: Od kdy nosí ryby v puse rybářský háček?
3: Já ho mám od oběda.
2: Od oběda? Ty jíš háčky?
3: Ale ne, háček na mne nalíčili rybáři a takhle to dopadlo.
2: To jsi měl ještě veliké štěstí. Ukáž. No to je háček jako na velrybu.
3: Je.
2: Tak drž a neškubej se. Tak, a je venku.
3: Ty jsi mi ho vyndal. A za takovou chvilku, jak se ti odměníme, lichárku?
2: To nestojí za řeč.
3: A já mám plné kapři rybích peněz.
2: Jen si je nech.
3: Tak ti utrhnu ten letní, co se ti tak líbil.
2: Jenom ať si kvete. Kdybych ho ještě chtěl, utrhnu si ho sám. Naučil jsem se plavat a budu se na něj chodit dívat. Podívej, jak je krásný.
1: Řekl Melichárek a posadil si za čepičku místo leknínu kvítek kopretiny.

0: Ahoj, Piggy. Co je s tebou? Čekali jsme na tebe se sovou a ty nikde. Sova už neměla čas, tak zase letěla. Kde jsi byl?
1: Ahoj, Méďo. Jsem asi nějaký nemocný, víš? Necítím se úplně dobře.
0: Co pak je ti, Piggy? Bolí tě něco?
1: Včera mě bolelo bříško a dnes mě bolí hlavička. A chce se mi pořád spát a tak i tak pomalu chodím, vlastně spíš se ploužím.
0: A byl jsi u pana doktora?
1: Byl, Maďo. Pan doktor říkal, že to není nic vážného, že mám ležet v posteli a odpočívat. Ale já si připadám čím dál tím nemocnější. A v posteli mě ležet nebaví. Nic mě nebaví. Jsem smutný a taky bych měl chuť být i trochu protivný.
0: Je, Piggy, to nebuď. Hlavně, že to není nic vážného. Jen by ses měl snažit být trochu veselější. Víš přece, že se říká veselá mysl, půl zdraví.
1: Veselá mysl, půl zdraví. To už jsem někde slyšel. A myslíš, Méďo, že to funguje?
0: Určitě. Když jsi veselý a nic tě netrápí, hned se cítíš líp?
1: No jo, Méďo. Ale jak to mám udělat? Mně to dnes vůbec nejde.
0: Já mám nápad. Řeknu kamarádům a přijdeme k tobě domů na návštěvu. Tak budeš moct ležet v posteli a odpočívat a nebudeš se cítit osamělé.
1: Myslíš, že by mi Veverka přinesla něco na zub?
0: No určitě. A sova ti bude vyprávět.
1: A můžeme všichni hrát třeba Člověče, nezlob se.
0: A uděláme si hezké odpoledne. Co ty na to?
1: No, tak to by bylo prýma. Už se trošilininko těším. A víš co, Méďo? Hned je mi o trošičku líp.
0: To jsem rád.
1: To jsem se z toho pomyšlení na návštěvu rozveselil. No tak to jsem hned o polovinu zdravější, když je veselá mysl, půl zdraví, co? Tak přijďte, to bude prýma.

0: Léčení čurbesajdy. Hubert byl šťastný kluk, protože mu dědeček vždycky k Vánocům posílal krásné hračky. Hubertova maminka říkala, že mu dědeček posílá všechny ty nádherné dárky proto, že je Hubert hodný a milý chlapec. Tatínek ovšem tvrdil, že prý mu chce vynahradit jeho strašné jméno. Kluk se totiž jmenoval po dědečkovi. Hubert Preclík. Hubertovi se dárky, které mu dědeček posílal, líbily. A komu by se taky nelíbily? Dostal třeba elektrický vláček s kolejnicemi, které stačily na 4 okruhy kolem celého pokoje, a pak ještě dál do komory a zase zpátky. Měl celkem 7 nádražíček a spoustu výhybek, 2 mosty a 1 tunel. K tomu dostal i velkou stavebnici, takže si mohl postavit opravdické čekárny a pokladny, kamenné mosty pro vláček i všelijaké budovy a dokonce i kasárna pro 1500 vojáčků. Hubert měl také cirkus a v něm byla všemožná dřevěná zvířátka s hýbacíma nohama, klauni a provazochodci i artisté na visuté hrazdě. Patřil mu malý psací stroj, opravdický psací stůl, malé rádio a 2 šlapací auta. Měl už aspoň 100 letadel, možná i víc, a množství autíček. Vlastnil i hasičskou stříkačku s opravdickými houkačkami, světly, hákem a žebříky. A tolik knížek, že mu museli do pokoje postavit 2 knihovny. Hubert měl všechny svoje hračky rád a vůbec se nezdráhal půjčovat je jiným dětem, aby si s nimi pohráli. Ale nikdy si své věci neuklízel. Když mu maminka stlala postel, musela všechno obcházet a přeskakovat elektrický vláček i trať. Nezbývalo jí nic jiného, než shrnout cirkusové umělce z prádelníku a z postele. Pozbírat rozházené knížky, které tu smutně ležely na podlaze hřbetem vzhůru, a mezitím taky uklidit roztroušené kostky. Většinou jí trvalo nejméně 3 hodiny, než dala Hubertův pokoj do pořádku. Na zbytek domácnosti jí stačila pouhá hodina. Prosila synka, aby si své věci uklízel, ale Hubert se zmohl jen na to, že je nacpal pod postel nebo do komory. Když ráno maminka přicházela do Hubertova pokoje, všechny věci tam na ní netrpělivě čekaly, aby je uložila na místo. Paní Preclíkovou to už přestávalo bavit. Jednou v sobotu pršelo a Hubert si pozval kamarády, aby si k ním přišli hrát. Bylo jich dost. Jarda, Karlík, Vilda, Tomáš a Bertík. Vytáhli úplně všechny hračky, které u Huberta našli, a dali se do hraní. Těsně před večeří se rozloučili a odešli domů, jenomže po sobě nechali úděsný čurbes. Hubertova maminka o tom neměla nejmenší tušení, dokud druhý den ráno nepřišla ustlat Hubertovi postel. Otevřela dveře jeho pokoje a zůstala jako opařená. Koleje elektrického vláčku vedly spod postele pod prádelník, obtáčely židle, kolem stolu směřovaly do komory a pak zpátky pod postel. Podél trati stály mosty, budovy a celá města postavená ze stavebnice. Na posteli, pod postelí i na prádelníku byl cirkus. Zvířátka, klauni, artisté na visuté hrazdě a provazochodci. Podlaha byla plná knížek, autíček, letadélek, barviček, skumavek a křivulí, byla tu i hra na lesní požár, tušky, omalovánky a malý psací stroj, tiskárnička, medvídci a míče, paňácové i kostky, figurky na člověče nezlob se, skládanky a vojáčci, vojáčci, vojáčci. Hubertově mamince vyvstal na čele studený pot. Už myslela, že omdlí, a tak radši zavřela dveře a pomalu se vrátila dolů do kuchyně. Spolkla 2 tablety aspirínu a pak vzala telefon a zavolala své známé paní Pitlíkové.
1: Dobrý den, paní Pitlíková. Tady je Hubertova maminka. Náš Hubert mi dělá hrozné starosti. Má tolik hraček. Víte, dědeček mu je vždycky posílá k Vánocům, ale on se o ně vůbec nestará. Nechává je rozházené po celém pokoji a já je musím každý den ráno uklízet.
0: Paní Pytlíková pravila.
2: To vás tedy lituju, paní Preclíková, ale asi vám nedokážu pomoct. Na to je už moc pozdě.
1: Je přece teprve 9:30.
0: Zvolala Hubertova maminka.
2: Tak jsem to nemyslela. Chci říct, že jste asi u Huberta něco zanedbali.
0: Mínila paní Pytlíková.
2: To víte. My jsme učili naši trudičku, aby si uklízela hračky hned, jak jí bylo 9:30. Všechny věci mají své místo a všechny věci musí být na místě. To jsme jí vždycky říkávali. Teď je tak pořádná, že nemůže vidět na podlaze ani smítko. Hned ho sebere.
1: Tak to tedy doufám, že radši nikdy nepřijde na návštěvu k Hubertovi.
0: Poznamenala paní Preclíková suše.
1: Asi by ji ranila mrtvice.
0: A zavěsila. Pak zavolala paní Bulíčkové.
1: Dobrý den, paní Bulíčková. Uklízí si váš řehoř hračky?
0: Začala bez okolků.
2: To víte, že ne.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
3: Náš řehoř je choulostivé dítě. Jemu stačí, když si s hračkami jen pohraje a už je k smrti unavený. Dohlížím na to, aby jeho kamarádi všechny hračky uklidili, než jdou domů.
1: To je sice báječný nápad,
0: řekla Hubertova maminka.
1: Ale já bych chtěla vychovávat Huberta a ne jeho kamarády.
3: To se ví. Vždyť Hubert je silný a zdravý kluk. Ale náš řehoř je zas úžasně inteligentní.
0: Prohlásila paní Bulíčková.
1: Vážně?
0: Proceděla paní Preclíková skrz zuby. Nesnášela, když jí někdo naznačoval, že její syn je sice silák, ale v hlavě má slámu.
3: Proboha!
0: Vypískla paní Bulíčková.
3: Myslím, že řehoř zrovna dostává teplotu. Musím rychle k němu.
0: A zavěsila sluchátko. Paní Preclíková tedy zatelefonovala paní Drápalové.
1: Ahoj, Margot. Co dělá Zuzana?
0: Paní Drápalová si povzdechla.
4: Od snídaně jsem mi vlepila už 7 pohlavků a zase slyším nějaké třískání, takže se asi schyluje k dalšímu. Co Hubert?
1: Kvůli němu ti právě volám.
0: Svěřovala se paní Preclíková.
1: Nemohla bys mi poradit, jak to mám zařídit, aby si dobrovolně uklízel hračky. V jeho pokoji to vypadá jako v hračkářství po ničivém zemětřesení.
4: Proč nezavoláš paní Larifari? Slyšela jsem, že je báječná. Všechny děti ve městě ji zbožňují. Ta prý dovede vyléčit úplně všechno. Jen co dám Zuzaně ten pohlavek, tak jí zavolám.
0: Hubertova maminka se zaradovala.
1: Mockrát děkuju, Margot. Já jí určitě zatelefonuju. Úplně jsem na paní Larifari zapomněla. Ta mi jistě pomůže.
0: A tak paní Preclíková zavolala paní Larifari.
1: Nerada vás obtěžuju, ale všichni říkají, že si víte rady s dětmi. Musím se vám svěřit, že nevím, jak mám donutit Huberta, aby si uklízel hračky.
0: Paní Larifari se zamyslela.
5: Hubert, To je ten roztomilý chlapec, co dostává od dědečka tolik nádherných dárků, že?
0: Paní Preclíková se podivila.
1: Ano, jen nechápu, jak ho můžete znát.
5: Jak pak bych ho neznala?
0: Zasmála se paní Larifari.
5: My jsme s Hubertem staří přátelé. Jestli chcete něco vědět, zrovna si vzadu na dvorku staví auto z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Hubert taky umí báječně štípat dříví.
0: Maminka si vzpomněla, že Hubert má doma 2 šlapací auta s opravdickými pneumatikami a houkačkou, s koženými sedadly, na která se vejdou 2 kluci vedle sebe a se světly, co se dají rozsvěcet. Dostal je od dědečka. Hubertově mamince nešlo do hlavy, proč by si měl zrovna její synek stavět autíčko z bedínek od pomerančů a prázdných plechovek od rajské šťávy. Nechala to však být a nahlas řekla.
1: Teď už tedy vím, kam se s Jardou každou chvíli ztratí. Doufám aspoň, že se tam chová slušně.
5: To se rozumí.
0: Zasmála se paní Láry Fáry.
5: Všichni máme Huberta moc rádi. Jediná potíž je u něho s hračkami. Malou chvilku počkejte.
0: Paní Láry Fáry se na okamžik odmlčela. Pak řekla.
5: Myslím, že bude nejlepší, když zkusíte mou starou osvědčenou léčbu čurbesajdy. Od této chvíle musíte přestat s uklízením Hubertových hraček. Nesmíte mu ani stlát postel. Nejlíp bude, když do jeho pokoje vůbec nevkročíte. Až tam bude takový nepořádek, že se Hubert nebude moci dostat ven, zase mi zavolejte.
0: Paní Láry Fáry se s Hubertovou maminkou rozloučila a zavěsila. Paní Preclíkové spadl kámen ze srdce a s chutí se pustila do domácích prací. Upekla čokoládový dort a Hubertovi neřekla ani slovo, když si přivedl domů 10 malých chlapců a potichu se s nimi vplížil do svého pokoje, aby si tam hráli. Když přišel Hubert druhý den ráno k snídani, maminka si všimla, že má ve vlasech zamotanou misku od vodovek a na košili šmouhu od červené razítkové barvy, protože si hráli s tiskárničkou. Paní Preclíková neříkala vůbec nic. Jen po snídani rychle vyběhla po schodech, podívala se do Hubertova pokoje a radši za zhonem přibouchla dveře. Další den ráno šly dveře Hubertova pokoje otevřít trochu stěžka a maminka si taky všimla, že její synek má kruhy pod očima, jako by se mu zdály ošklivé sny. Následujícího rána trvalo Hubertovi hodnou chvíli, než se mu povedlo dveře otevřít a než přišel dolů. Maminka slyšela nejdřív nějaké rány a šramocení, jako by někdo šoupal s nábytkem. Hubertovi zůstal ve svetru zapíchnutý šroubek ze stavebnice a ve vlasech teď měl už 2 misky od vodovek. Byl tak ospalý, že sotva udržel víčka a na tváři se mu udělala jakási červená skvrna. Maminka ji prozkoumala zblízka a zjistila, že tvarem a velikostí odpovídá jedné z kostek. Hubert nejspíš spal s hlavou položenou na kamenném mostě. 7. dne od chvíle, kdy maminka přestala Hubertovi uklízet hračky, nepřišel chlapec k snídani vůbec. Kolem 11. hodiny to maminka nevydržela, protože o něho měla starost, a zavolala paní Láry Fáry.
1: Dobrý den, paní Láry Fáry. Provádím už 7. den tu vaši osvědčenou léčbu čurbesajdy a nevím, co si počít. Hubert dneska vůbec nevyšel ze svého pokoje.
0: Paní Láry Fáry se zamyslela.
5: Počkejte, říkáte 7. den? Obyčejně to trvá 10 dní, ale Hubert má tolik hraček, že je asi rychlejší.
1: V čem rychlejší?
0: Zeptala se Hubertova maminka úzkostlivě.
5: V tom, že zůstal uvězněný,
0: řekla paní Láry Fáry.
5: Víte, proč nemůže přijít dolů? Protože se nedostane z pokoje. Všimla jste si na něm v poslední době něčeho zvláštního?
1: Snad jen toho, že vypadá, jako by špatně spal.
0: Uvažovala Hubertova maminka.
1: A 4. den ráno měl na tváři obtisknutou kostku ze stavebnice.
0: Zamumlala paní Láry Fáry.
5: Asi měl postel plnou hraček a tak musel spát s hlavou na kostkách místo na polštáři.
1: Ale co mám dělat?
0: Zabědovala Hubertova maminka.
1: Jak ho budu krmit?
5: Počkejte, dokud vás nezavolá, že má hlad, a pak mu poraďte, aby otevřel okno. Můžete mu podat kousek chleba s máslem, napíchněte ho na hrábě ze zahrady. Pít bude z hadice. Uvažte ji na hrábě a zvedněte mu ji nahoru k oknu.
0: Když Hubertova maminka položila telefonní sluchátko, zaslechla z Hubertova pokoje jakési zvuky. Pospíchala nahoru a poslouchala za dveřmi. Byl to opravdu Hubert a volal. Mami, já mám hlad! Maminka řekla.
1: Jdi k oknu, drahoušku, pošlu ti tam něco napíchnutého na hrábích.
0: Paní Preclíková vzala kousek chleba, namazala ho máslem a vyšla do zahrady. Za chvilku se Hubertovo okno pootevřelo a objevila se v něm ruka. Maminka nabudla chleba na zub hrábí a zvedla ho směrem k oknu. Ruka chvilku šmátrala, pak chramsla po chlebu a z hrábí ho sundala. Okno se znovu přibouchlo. Když večer přišel Hubertův tatínek z práce, maminka mu pověděla o léčbě, kterou jí doporučila paní Larifáry. Pan Preclík se nechal slyšet.
6: S tou paní Larifáry to byl báječný nápad, ale k tomu všemu nemuselo dojít, kdyby dědeček nedával Hubertovi tolik hraček. To já, když jsem byl malý kluk, jsem měl na hraní jen kousek provázku a hůlku. To já, když...
1: Nezačínej zas o tom svém provázku a hůlce.
0: Přerušila ho paní Preclíková.
1: Hubert prostě jednou ty hračky má a všechno je jinačí.
0: Pan Preclík se zavrtal do novin a prohodil.
6: Ach, tady něco krásně voní. Není to náhodou dušené maso se zeleninou a brambory?
1: To víš, že je, tatínku.
0: Řekla maminka, ale hned ji napadlo, jak bude podávat tohle jídlo Hubertovi na hrábích. Nakonec to vyřešila. Nabodla bramboru na jeden zub hrábí, mrkev na druhý, cibuli na třetí a tři kousky masa na další. Okno se otevřelo jen trošinku. Ale i tou malou škvírkou se protáhla ruka, která hladově sáhla po jídle. Pak uvázal tatínek na hrábě hadici a zvedl ji nahoru. Hubert nastavil ústa ke štěrbině v okně a chtěl se trochu napít. Moc se mu to nepodařilo, ale pár kapek přece jen spolkl. Paní Preclíková byla starostmi celá bez sebe. Druhý den ráno zabušila na Hubertovi dveře a zavolala.
1: Huberte, co tam provádíš?
0: Postavil jsem ze zásuvek od psacího stolu ohradu pro medvíďata a z mé postele je medvědí doupě pro jejich maminku. A taky teď mám pod postelí 13 okruhů kolejnic.
1: Chlapečku, nechtěl bys aspoň zkusit, jestli by ses nedostal ven?
0: Zeptala se maminka. Hubert řekl. Ani nápad, mně se tady líbí, mám vytažené všechny hračky a můžu si s nimi hrát, jak dlouho chci. Je to legrace. Maminka odešla dolů a zavolala paní Larifáry. Ta ji uklidňovala.
5: Nebojte se, však on vyleze. Počkejte a uvidíte.
0: Toho dne kolem 2 hodiny odpoledne se ozvala na ulici hudba, dětský smích a volání. Za chviličku přímo kolem Preclíkovic domu přecházela paní Larifáry se všemi dětmi a za nimi cirkusový průvod. Hubert si musel jednou nohou stoupnout na zásuvku od psacího stolu, druhou do nákladního auta, aby se dostal k oknu a mohl vyhlédnout ven. Zamával na paní Larifáry a ona na něj zavolala.
5: Pospěš si, Huberte, projdeme s průvodem městem a pak se všichni chystáme do cirkusu.
0: Hubert se rychle otočil ke dveřím, aby mu nic z té podívané neuteklo. Ale nákladní auto se mu pod nohou rozjelo a zamířilo rovnou pod postel, zásuvka z psacího stolu se převrhla a pořádně ho uhodila do kolena. Hubert se rozplakal. Potom si řekl, že se musí dostat ke dveřím za každou cenu a začal kopat do všeho, co mu přišlo do cesty. Jenže ouha. Každá hračka, kterou nakopl, se k němu obloukem vrátila a zcela jistě ho praštila. Hubert kopl do domečku a na nohu mu dopadla velká kostka. Nakopl nádražní budovu postavenou ze stavebnice, až se vymrštila do vzduchu a řinkla ho do hlavy. Kopl do knížky a ta proletěla vzduchem na lampu, lampa se převrhla a srazila z poličky u Hubertovy postele těžkého dřevěného slona, který mu spadl rovnou na záda. Hubert slyšel, že ryčná hudba doprovázející cirkusový průvod slábne a vzdaluje se víc a víc. A tak se dal do hlasitého nářku. Pak zaslechl, že mu někdo ťuká na okno. Doklopítal až k němu a vyhlédl ven. Uviděl hrábě a na nich malé psaníčko. Vzal si ho a otevřel. Četl.
5: Jediná možnost, jak se dostat z pasti, je uložit všechny věci na místo, kam patří. Když si pospíšíš, počkáme na tebe. Tvoje kamarádka, paní Larifáry.
0: Hubert začal tím, že našel krabici od stavebnice. Rozebral domečky s pokladnami a každý kousek dal na své místo. Pak uklidil železniční koleje, cirkus, barvičky, skumavky a křivule, tiskárničku, knížky, hasičskou stříkačku, autíčka a vojáčky. Hrál si na to, že s někým závodí, kdo rychleji sklidí co nejvíc hraček. Musel pořádně vytřepat peřiny v posteli, aby našel všechny vojáčky a cirkus, a tak si řekl, že když už má postel rozházenou, mohl by si i ustlat. Sotva dokončil tuhle práci, zjistil, že postel je hrozně boulovatá, a tak ho napadlo, že v ní možná ještě zůstala nějaká letadélka. Opět odházel všechny peřiny a ještě jednou je vytřepal. Znovu si ustlal postel, a tentokrát byla krásně hladká a urovnaná. Hubertovi se líbila. Pod stolem našel ještě jeden kousek ze stavebnice. A v tom znovu zaslechl říznou hudbu. Uložil poslední kostku do krabice, krabici uklidil do skříňky a pádil dolů po schodech k domovním dveřím. A to už se blížila paní Larifáry se všemi dětmi a hlavně cirkus. Hubert jim běžel naproti a nikdo se ani slůvkem nezmínil o misce od oranžové barvy, kterou měl pořád ještě ve vlasech, ani o tom, že má na tváři červeným inkoustem obtisknutý zbytek slova samopal. A pak všichni společně pochodovali ulicí a Hubert nesl prapor a křičel. Ze všech nejvíc.

0: Chovatel norků se chlubí.
1: Přišel jsem na úžasný zlepšovák. Svoje norky jsem skřížil z klokany, takže teď na kožichy nebudu muset přišívat kapsy.

0: Byl jednou jeden mlynář, kterého neustále ve dne v noci trápil vodník. Mlynář se bál už i ve mlýně bydlet, a proto chodil spát jinam. Jednou přišel do mlýna mlynářský pomocník a prosil o nocleh. Mlynář pravil: milý brachu, nemohu ti nocleh dát. Já tu sám také nenocuji, poněvadž tu vodní duch velice straší, trápí mě a sužuje. Mlynářský na to odpověděl: já se ho nebojím a rád bych věděl, co on je zač. Mlynář na to nic neříkal a tak mládenec ve mlýně na noc zůstal. Mlynář měl na stěně viset housle. Mlynářský si koupil svíčku, rozsvítil ji, vzal housle a hrál. Ani si nevšiml, že za ním stojí hastrman, až když uslyšel skřehotavý hlas vodníka:
1: nauč mě na těch houslích hrát.
0: Na to mlynářský právě čekal. Povídá: vždyť ty se do smrti na nich hrát nenaučíš. Potom mu však přece jen ty housle do ruky dal a řekl: hraj, ale musíš pěkně hmatat po strunách. Vodník zkusil hrát. Housle však místo zpěvu skřípaly a kvičely. Dva prsty, na kterých přihře nejvíc záleží, měl vodník křivé. Přestal hrát a optal se mlynářského:
1: co bych s těmi křivými prsty měl udělat, aby byly rovné?
0: Mlynářský odpověděl: jestli chceš, já ti je spravím. Vzal velký nebozes a vyvrtal ve sloupu u dveří dvě díry, otesal dva klínky a povídá vodníkovi: strč tam ty prsty a budeme je rovnat. A jak tě to bude trochu bolet, pověs mi. Oni se ti tam pěkně usadí. Vodník tak udělal. Mlynářský tluče na klíny a ptá se: ještě necítíš bolest? Vodník odpověděl, že ještě ne. Mlynářský silněji udeřil na klíny a tu začal vodník křičet: už bolí! Na to mlynářský čekal. Řekl: jen počkej, to se musí dobře usadit. Pak šel, popadl do ruky důtky a vodní ho muže jak mele, tak mele, a přitom mu říká: teď mi odpřísáhneš, že už nikdy nebudeš ve mlýně někoho strašit a soužit. Vodník to honem odpřísáhl, jen aby to bolestivé rovnání prstů už přestalo. Mlynářský vyrazil klínky a vodník utekl ven. Tam se obrátil a volal:
1: já jsem ti odpřísáhl, že do toho mlýna už nepůjdu. Tobě se já ale pomstím. Za 7 roků tě dostanu.
0: Ráno se mlynář podivil, že je mlynářský naživu. Když chtěl chasník odejít, řekl mu mlynář: víš ty co, zůstaň tu u mě a buď u mě až do smrti. Mlynář měl hezkou a pracovitou dceru, která se chasníkovi tak zalíbila, že ji za krátký čas pojal za ženu a pak začal řídit mletí on. Jedenkráte, bylo to po 7 letech, šel mladý mlynář pouštět vodu. Najednou uviděl, že na stavu sedí vodník. Mlynář se však nelekl. Otočil se a honem pro nebozes. Přišel a začal vrtat doklady. Když to vodník uviděl, začal křičet: už zase vrtáš ty dírky pro prsty, ale já je tam už trkat nebudu. S těmi slovy se vodník ztratil a nikdy už ho u toho mlýna nebylo vidět.

0: Měsíčku.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: A teď ještě jednou.
1: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.
2: Zastavte to! To nemá cenu, aby za nás všechno udělali trpaslíci.
3: A proč ne? Proč? Bude to hned? A bez práce?
2: To by nás nebavilo. My jsme si ten hrad chtěli opravit sami. Na to jsme se těšili.
4: To je jasný. Děkujeme vám, Skřítkové. Ale my už si to uděláme sami, jo?
5: No, já to budeme.
4: Byli jste moc hodný, ale my už vás nepotřebujeme.
5: Děkujeme.
4: Tak to mějte. Ahoj. Ahoj.

0: kdo to má poznat, no? No kdo to má poznat?
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Když poběžíte napříč přes Norgordenské pastviště, dostanete se dolů k malému jezírku. Tam vždycky v zimě bruslíme. Letos na něm byl prýma hladký led. Jednoho dne maminka nechtěla, abychom šli k jezírku, protože tam tatínek a strýček Erik vysekali velkou díru. Vybírali tam led pro naši lednici, ale já jsem řekla, přece snad uvidíme jalovcové roští, které tam nastrkali, a dáme si pozor. A tak jsme směli jít. Někdy je Lase pořádně hloupý, obyčejně když se snaží na sebe trochu upozornit. A to chtěl právě tentokrát. Začal bruslit tak blízko té vysekané díry, jak jenom mohl.
3: Tady přijíždí velkobruslař z Bullerbynu, křičel. A rozjel se přímo k díře v ledu a zahnul až v posledním okamžiku.
4: Ty jsi blázen, Lase, řekl Ole.
2: Nadávali jsme mu všichni, ale nepomohlo to. Začal dělat různé obraty a zatáčky kolem díry. Chvíle mi jezdil taky pospátku.
3: Tady přijíždí vážený velkobruslař z Bullerbynu, křičel znovu.
2: A taky přijížděl. Vjel jak široký, tak dlouhý pospátku do té díry, protože zajel moc daleko. Vykřikli jsme. A Lase křičel také ještě víc než kdo jiný. Strašně jsme se lekli a mysleli jsme, že se snad Lase utopí. Pak jsme si lehli na led do dlouhé řady a drželi jsme jeden druhého za nohy. A pak Bose vytáhla Lase z díry a běželi jsme domů, jak jsme nejrychleji mohli. Lase skoro brečel, ale ne úplně. Představ si, že bys přišel domů a byl utonutej, řekl Bose.
4: Neříká se utonutej, ale utonulej, ty trumpeto, řekl Lase zlostně.
2: Ale určitě to s tím trumpetou nemyslel tak zlé, protože Bose ho přece vytáhl. Později odpoledne dal totiž Bosovi spoustu cínových vojáčků. Maminka se na Lase hodně zlobila, že spadl do vody. Musel jít do postele a pít horké mléko, aby se zahřál. A pak musel ležet moc a moc hodin, aby prý přemýšlel o svých neplechách, řekla maminka. To právě dal Bosovi ty cínové vojáčky. Ale večer jsme si postavili venku na zahradě sněhové pevnosti a začali koulovací válku, a to s námi Lase samozřejmě už zase byl. Brita, Anna a já jsme měli jednu pevnost a kluci měli druhou. Ale kluci dělají vždycky moc tvrdé koule a házejí moc prudce. To se mi zdá nesprávné. Hnali se útokem k naší pevnosti s rukama plnýma sněhových koulí a Lase křičel:
3: Boj a vítězství! Útočí postrach severu!
2: Ale tu Brita řekla: Ach tak, já myslela, že to je velkobruslař z Bullerbynu. A pak už Lase dlouhou chvíli nic neříkal. Ale kluci dobili naši pevnost. Vzali nás do zajetí a řekli, že jim budeme celý večer dělat koule, jinak že nám hrozí smrt. A nač potřebujete tolik koulí? Zeptala se Anna.
4: Schováme si je na léto, protože pak je o ně nouze, řekl Lase.
3: Ty hele, plácni sebou radši zase do jezera, řekla Anna.
2: A pak jsme šli Brita a Anna a já dolů do chléva, protože nám bylo zima. Tam bylo tak teplo a hezky. Hráli jsme si na babu. Netrvalo to dlouho a přišli taky kluci. Krávy na nás hloupě koukaly. Nemyslím, že by krávy mohly chápat, proč si hrajeme na babu. Když o tom přemýšlím, sama to taky nevím, ale rozhodně legrace to je. Za chvíli přišel tatínek a řekl, že už si nesmíme hrát na babu, protože tam je kráva, která čeká telátko. A proto nesmíme dělat rámus.
5: Lota měla mít telátko. Zůstali jsme tam a dívali jsme se. Tatínek musel telátku pomáhat, aby se dostalo ven. Byl to malinký bíček a byl moc roztomilý. Lota ho lízala a vypadala náramně spokojeně. Tatínek říkal, abychom mu pomohli najít pro telátko jméno.
4: Postrach severu, řekl Lase.
2: Ten určitě neumí myslet na nic jiného, než na ten svůj otřepaný postrach severu. Takové hloupé jméno pro malého miloučkého bíčka.
4: Ale až vyroste, budeme se ho možná bát jako čerta, řekl Lase.
2: Ole navrhl, aby se telátko jmenovalo Petr. A tatínek řekl, že se to dobře hodí.
4: On tak by se mu mohlo aspoň říkat Severský Petr, řekl Lasse.
5: Potom jsme běželi k dědečkovi a vyprávěli mu, že Lota dostala telátko.
2: A pak byl už čas jít spát. Právě když jsme Lasse a Bosse a já stáli na půdě, řekl Lasse.
4: Jo,
2: je to přece jen velký štěstí, že člověk není utonutý.
4: Heleď ty, plácni sebou do jezera, řekl Bosse.

0: tak mě krtku. Na pa pa pa, na para para, na para, že ty už teď za tou myškou tak často nechodíš.
1: Chodím, jenomže ona si radši hraje s holkama, s jinýma myšma, víš? A to mě nebaví.
0: Naštěstí máš spoustu jiných kamarádů. Třeba mě?
1: Nebo třeba Sněhuláka. Ten byl taky bezvadnej. Jak mi loni v zimě obživo, pamatuješ?
0: Pamatuju. A moc dobře.
1: Tak povídej.

0: Zvířátkům je zima většinou protivná a tak ji radši zaspí. Jen tu a tam vykouknou ze sněhu zaječí ouška nebo myší ocásek a zase honem zpátky do pelíšku. I krtek se chystal k zimnímu spánku. V podzemní světničce měl už připravené zásoby, aby nikam nemusel, tak? Ale nejdřív se chtěl aspoň jednou podívat, jak ta zima vlastně vypadá.
1: Je, to je nádhera.
0: A krtka hned napadlo, jak by se v tom bílém běloučkém sněhu dali válet sudy, jezdit z kopce po břiše a s někým se koulovat. Jenomže s kým, když všichni kolem spí? Aby nebyl tak sám, postavil si aspoň sněhuláka. Docela se mu povedl. Místo očí uhlíky, místo nosu mrkev, na místo klobouku plechovou misku. Jenomže sněhulák pořád jen stál jako... jako sněhulák.
1: Nevadí, zatím se aspoň koukej.
0: Krtek sjel po břiše nejbližší zachumelený kopeček a bylo to tak legrační, že se sněhulák rozesmál. A kdo se směje? Ten je živý. A kdo je živý, ten si umí hrát. Nebo se to, co nevidět, naučí.

První jízda se Sněhulákovi moc nevydařila. Rozbil se na kousky a v závěji ztratil klobouk. Ale Krtek si věděl rady. Dal Sněhuláka zase dohromady, ze sněhu vyhrabal plechovou misku, nasadil mu ji na hlavu a mohli si hrát dál. A hráli si pořád líp a líp. Další kopce a kopečky sjížděly už bez nehody, rampouchy ze stromů cucaly na místo lízátek a Sněhulák na ně dokonce uměl zapískat jako na píšťalku.

A což teprve, když začala koulovačka. Ti dva u toho dělali takový rámus, že probudili celou stráňku pod lesem. A nejspíš by s tím hned tak nepřestali, kdyby se nestal zázrak. Našli pod sněhem napůl zasypané maličké sáňky. Zrovna tak pro dva. To se ví.

Z mraku se vyklubalo sluníčko a pro zvířátka to byla veliká sláva. Ale co Sněhulák? Má chudák na mále. Ta je zrovna před očima, tiše pobrekává. Za chvilinku z něho zbude jenom loužička.

0: krtek si honem láme hlavu, co udělat, aby se sněhulák nerozpustil docela. A ťuk už má nápad.
1: Halo. Halo. To je záchranná služba. My tady potřebujeme zachránit. Já, teda můj kamarád, jde mu o život.
2: Uveďte adresu, prosím.
0: Ozvalo se ze sluchátka. Krtek uvedl adresu. Stráňka pod lesem u krtčí hromádky číslo 5.
2: Rozumím, jedeme,
0: řeklo sluchátko a klaplo.

0: několika minutách dorazil ke krtčí hromádce pes záchranář na sněhovém skútru. Obhlédl situaci a dobrácky zavrčel. Jenom klid, tohle je běžný případ. Dneska od rána už bůh ví kolikátý. Když si pospíšíme, všecko dobře dopadne. Vzal sáňky s krtkem a tajícím sněhulákem do vleku a ujížděli, jako když hrom bije. Teprve u horské lanovky krtkovi svitlo, kam vlastně jedou.
1: Hurá, kamaráde, máme vyhráno.
0: Sněhulák o tom dost pochyboval.
2: Vždyť už ze mě zbyla jen hlava na plechové mističce.
0: Ale krtek ho ujistil, že hlava je ze všeho nejdůležitější. To ostatní si dá nahoře nějak do pořádku.
1: Víš, kolik je tam sněhu? Aspoň na milion sněhuláků.
0: V lanovce u pokladny šlo všecko jako na drátku.

Tohle jsou moji pacienti, zavolal pes záchranář. Dopravte je prosím přednostně, jde o akutní případ. A tak nasedli Krtek se Sněhulákem a Sáňkami hned do první volné kabinky a už se vznášeli. Nahoru, nahoru, pořád nahoru.

kabině lanovky začalo pěkně přituhovat a sněhu pod nimi valem přibývalo. Což si liboval hlavně Sněhulák. Krtkovi mráz lezl proti mně za drápky, ale za toho náramně bavilo koukat na svět zhora. Dole v údolích už se zelenala tráva, pásly se na ní ovečky, zatímco se na horách v závějích pořád vesele proháněli lyžaři a sánkaři.

0: a Krtek se hned pustil do práce. Uplácal ze sněhu dvě veliké koule a dvě menší kuličky, správně je poskládal a sněhulák byl zase celý. Pak mu ještě v půjčovně lyží vypůjčil malé lyžičky, sám nasedl na sáňky a zavolal přes rameno:
1: tak se tu měj, sněhuláku, a v zimě nasledanou.
0: A Krtek pospíchal zpátky do údolí za jarním sluníčkem.

Najednou byla mezi nimi dálka dálek. Ale kdykoliv si ti dva na sebe vzpomněli, což bylo každou chvíli, vždycky si zamávali. Na jaře, v létě i na podzim. Že se na takovou dálku nemohli vidět? To nevadí. Opravdoví kamarádi se vidět nemusí. Hlavně, když o sobě vědí.

0: Až příště zase usne lesní stráňka v závějích, až bude všude sněhu po kolena, krtek zahaleká k horám.
1: Hola, hej, už můžeš jet.
0: Sněhulák to zaručeně uslyší, horská ozvěna mu to ještě několikrát zopakuje a sněhulák se odpíchne na lyžích a jede, ujíždí za krtkem, jako když hrom bije. To bude, panečku, shledání. Letos poprvé se krtek na zimu doopravdy těší.

0: No vida, krásně mi to vyšlo. Zrovna jsem domaloval.
1: Ale povídat můžeš dál.
0: To teda nemůžu.
1: Proč ne?
0: Protože jsem strašně unavený. Už sotva koukám.
1: Na povídání přece koukat nemusíš.
0: To je sice pravda, jenomže sem by se už stejně nic víc nevešlo. Až zase příště.

0: Ach jo, je, kdybych já tak věděl, kam jsem to jenom... Jej, Danánku, to je ale nepříjemné. Už bych to měl mít vymyšlené. Auweis! Že by to bylo v téhle knížce? Ne, ne, tady to taky není.
1: Ahoj, Hugo!
0: Jau!
1: Au. Pozor! Proč padáš, Hugo?
0: Protože tu mám všude ty knížky, no.
1: Takhle? No, hromadě knížky? No, to vypadá, že si tu hraješ na knihovníka horolezce. Teda spíš na knihovníka padače.
0: No jo, no, máš pravdu. Mám tady čurbes.
1: Jo, to říká Justýna. Máš tu čurbes, to říká Justýna. Ona tu byla? Ona to viděla?
0: Ne, nebyla a nebude. Čeká doma na jaro, aby začala s jarním úklidem přesně ve chvíli, kdy jaro přijde.
1: Jo, a ty jsi začal ještě než přišlo jaro, viď?
0: Ne, ne, ne, já neuklízím, já hledám.
1: Co hledáš?
0: Nápad hledám.
1: Na co nápad?
0: Zkoušel jsem vymyslet nějaký krásný stálý pozdrav na úvod našeho oříškování. Všichni tady mají vymyšlený nějaký krásný pozdrav a my nemáme nic.
1: Jak to myslíš? Jak pozdrav?
0: No, tak třeba Laskonka říká...
1: Já vím co.
0: No.
1: Ahoj, mlsetkové a šmakovinky říká.
0: No právě. Nebo netopír Pierre začíná vždycky...
1: Přimísela bum, bim.
0: Přesně tak. A myška Bibi říká co?
1: Čau, pískato.
0: Dokonce i Justýna má svůj pozdrav.
1: Myslíš tím to, jak vždycky zmateně říká, že je domácnostní kachna Justýna a pak se do toho dalšího úplně zamotá. No, tu bych si teda úplně za vzor asi nebral, ne?
0: Ale je to také osobitý pozdrav, Piggy. Splete se, řekne nějaký nesmysl a hned všichni vědí, že začíná Justýnina přednáška.
1: Jo, to jsi řekl přesně, přednáška. Všichni ostatní mají pořád, jen Justýna má odbornou přednášku. Tak to se ti povedlo, Hugo.
0: Moc se jí nesměj. U Justýny nikdy nevíš, kdy se objeví za dveřmi. A to by pak byl tanec.
1: To by nebyl tanec. To by ti tady pěkně zvedla mandle za ten tvůj čurbes, jak ona říká.
0: Piggy? To je přece typické oříškové slovo.
1: Vedla mandle? To jsou dvě slova.
0: Ne, ten čurbes, ten se mi líbí. A před chvílí na mě vypadla z knihovny knížka, kde se původ tohle oříškového slovíčka vysvětluje.
1: Takže hr na něj.
0: A co s tím naším pozdravem?
1: A tím se teď netráp. Později něco vymyslíme, neboj se.
0: No dobře. Stejně mě nic pořádného nenapadlo, vždy si to slyšel.
1: Nic si z toho nedělej, Hugo. Pojďme raději oříškovat. Jsem s tím čurbesem. Jsem s tím čurbesem. Je, to se rýmuje. Jsem s tím čurbesem.
0: Tak dobře, dobře. Jestli pak víš, co je a proč se říká čurbes.
1: No, čurbes? Čurbes je samozřejmě jiné slovo pro nepořádek.
0: To je pravda. Odpověděl jsi správně, Piggy. A věděl bys, proč se čurbes říká? Z čeho slovo čurbes vzniklo?
1: No, tím jsem nikdy nepřemýšlel. Tak to budu mít dneska jenom za půl bodu.
0: Ale půl bodu je také úspěch, Piggy.
1: Já vím, no. Tak jo, a teď mi řekni, jak to s tím čurbesem je.
0: Jo, tak v téhleté knížce píší, že vznik slova čurbes je trošku nejasný. Ale má se za to, že do češtiny bylo převzato z německého Chorbeis, které vzniklo ze dvou slov jiných národů, které se na našem území potkávaly. Z cikánského čor, to byl výraz pro krádež, a slova bajs, to je slovo z prastarého jazyka, kterému se říká jidiš. A tohleto slovo bajs v jazyce jidiš znamená krčma. Takže když význam těch dvou slov spojíš, vznikne ti něco jako čorbeis, zlodějská krčma?
1: Zlodějská krčma. Já tomu teda vůbec nerozumím. Zlodějská to bych věděl, ale krčma, Jakože je něco pokrčené nebo přikrčené, nevím.
0: Aha, ty nevíš, co znamená slovo krčma.
1: No, nevím.
0: No, krčma je starší výraz pro hostinec nebo hospodu, putiku. Už chápeš?
1: Ne.
0: Ne.
1: Já totiž nerozumím tomu, jak čurbes může být zlodějská krčma, že... No, nevím, to...
0: Celé to náhodou smysl docela dává. Jen se zamysli.
1: Tak jo, tak já se zamyslím. Zavírám očička a ty říkej, co si mám představit.
0: Dobře, představ si zloděje. Máš?
1: Mám.
0: A teď si představ tlupu zlodějů.
1: Jo, mám.
0: Představ si krčmu.
1: Mám.
0: Tak, a teď si představ tlupu zlodějů v krčmě. Máš?
1: Jo.
0: No, a jak to tam vypadá?
1: No, to mi zkoukám.
0: Neříkej mi, že všichni spořádaně sedí za stolem, všude je bezvadně uklizeno a tiše v klidu usrkávají heřmánkový čaj.
1: Tak to ani náhodou. Perou se, ječí, pijou, ano, a buchají do stolu. Jo. Vzduchem lítají sklenice a šavle a meče a pistole a klobouky. Páne, jo, tam to tady vypadá.
0: No, takže docela čurbes, co?
1: Jo, no jo, už to chápu.
0: Tak to bychom měli.
1: Dneska se ti ten oříšek povedl, jen co je pravda. No jo, loupežnická ta, jak to říká, ta...
0: Krčma.
1: Jo, he, a co když se tam i podřezávali krčky? Krčmě. Nebo tam nechávali po stolech tancovat s krčky.
0: Kdybys už opustil krčmu a přenesl svou fantazii na vymýšlení pěkného výstižného pozdravu na začátek našeho oříškování, byl bych ti velmi vděčen.
1: No, tak třeba. No. Vítejte v Hogově čurbesu.
0: Ale to ne, nebo, čurbes to je.
1: Oříšková krčma do každé rodinky.
0: Oříšková krčma.
1: Že to je dneska nepořádek, tak by to šlo. No, oříšek je tam... kamarád, oříšku je každý rád, když kolem jede nákladák.
0: Jaký nákladák? To s tím nemá nic společného.
1: Oříšek do každé říše. Řížský oříšek, krčmě,
0: nech už tu krčmu.
1: Louskejte, jak jste klí, ne, abyste se sekli.
0: Taky ne.

si výprask a já za ní peru.

0: по мне.
1: Kapitola 7.
2: Ze které se dovíte o zamrzlé svatbě, o zemi smíchu, o veselých zvonech
1: a o velké ceně, která byla dětem udělena.
3: Už třetí den byla ukrutná zima. Vítr fičel, meluzina skučela jako pes a porivy severáku proháněly po nebi těžká, temná mračna, která se podobala přízračným obřím ptákům. Ve mlýně, kterým naše děti spolu s krávou Kunegundou a hejnem holubů cestovali, bylo chladno a neveselo.
4: Proto Filipek, jako jediný muž v domě, při první zastávce v nedalekém lese nazbíral několik náručí suchých haluzí, které pak naskládal v Kunegundině komůrce.
3: Byl také už nejvyšší čas zásobit se na zimní měsíce.
4: V zimě aspoň budeme mít čím topit, usoudil praktický Filipek.
3: Jak si možná ještě pamatujete, Filipek a Dorotka odletěli z kakabusů za pozdního podzimu. Je pravda, že země, které děti cestou navštívili, měly často jiné podnebí. Avšak shodou okolností právě letěli nad zemí, odkud již léto uteklo za hory a lesy, a na saních tažených spřežením dvou polárních medvědů páděla paní zima a cinkala ledovými rolničkami.
1: Dorotka během cesty udržovala jejich létající příbytek ve vzorném pořádku.
3: V oknech stály překrásné vázy s vonícími květy a ve spíži byly v řadě narovnány baňaté sklenice s jahodami, malinami a houbami. Nad krbem visely svazky česneku, cibule a sušených hub a vysoko na policích byla uložena lesklá červená jablíčka. Veverky v lese darovali našim malým cestovatelům koš oříšků a přičinliví holoubci jim nazbírali pytel zlaté kukuřice. Měli bychom dodat, že holoubci se díky dorotčině péči stali nejveselejšími ptáky pod sluncem a vůbec nepůsobili dojmem neduživých hladomřivců, jaké z nich kdysi udělal zlý mlynář.
2: Pro Kunegundu všichni společně nazbírali velikou hromadu sena.
3: A když venku zuřily prosincové vánice a ledové kroupy bubnovaly na okénka, ve mlýně bylo teplo a útulno a naše milá sešlost si vesele povídala u plápolajícího krbu. Vzpomínala na prožitá dobrodružství a sněla o zemi věčné radosti. Jednoho dne, když si neohrožený mlýn klestil cestu chuchvalci zakaboněných mračen, vítr se náhle stočil, ve vzduchu se něco vzedmulo, zavířilo, kde si udeřil hrom a z klubíček mraků se začal sypat sníh.
2: Andílci vytřásají polštáře, zabručela jen tak pro sebe zkušená Kunegunda.
3: Více než hodinu se mlýn prodíral chumelenicí a bojoval s mrazem, jehož studený dech se pokoušel proměnit mohutná křídla našeho mlýna v ledové kry. Za okny poletovala ledová strašidla a skřípala zuby. Náš mlýn byl ale pyšný na důvěru, kterou ho děti zahrnovali. Blesku rychle otáčel svými rameny jako vrtulí. V lítých šarvátkách se utkával s ledovými strašidly a nacucky trhal jejich krajkový utkané zmrazu. V podvečer náhle zahrměl hrom. Vítr ustal stejně nečekaně, jako začal. A z blankitného nebe tichounce spadly tři bílé sněhové vločky. Mraky se úplně vytratily a vydýchanou dírkou v zamrzlé okenní tabuli se do mlýna vedral pichlavý paprsek zapadajícího slunce. Dole na zemi se prostíralo malé městečko zaváté stříbrným sněhem. Vypadalo to, jako by se tam dole rozsypal pytel z brilianty. Mlýn se snesl k zemi a za chvíli s rachotem přistál nedaleko radniční věže městečka.
1: Děti si oblékly své skromné kabátky, vzali se za ruce a opatrně se vydali na zvědy.
4: Chrup, chrup, chrup. Byl už večer, sníh dětem chrupal pod nohama a mráz zmrazoval jejich dech.
3: Na nebe pyhovaté hvězdičkami majestátně vplul stříbrný, šikmooký měsíc. V jeho světle se uličky města zachvívaly pod doteky stínů, které poletovaly po střechách. Zasněžené stromy v zahradách se třpitěly, jako by byly posázené drahými rubíny.
4: Chrup, chrup, chrup. Děti se držely za ruce a vykračovaly si tichými uličkami.
1: Po několika minutách došli až na náměstí, které bylo kulaté jako dno sudu a nad kterým se vypínala vysoká radniční věž.
4: Ale co to?
1: Jaký nezvyklý pohled se jejich očím naskytl.
3: Okolo věže na zasněženém náměstí stála v podkovovitém oblouku řada stolů. Silná vrstva sněhu pokrývala ubrusy a stříbrné příbory. Za stoly seděli nehybní, sněhem až po pás zasypaní, velmi elegantně odění hodovníci. Na čestném místě u největšího stolu, pod zamrzlým baldachínem obloženým rampouchy, se vyjímali ženich a nevěsta, nehybní stejně jako ostatní svatebčané. Jenom dlouhý, překrásný nevěstin závoj se třepotal ve větru a každou chvíli se vznesl až pod radniční střechu. Na stole stály dávno vyhaslé svícny, ze kterých místo svíček trčely mléčně bílé rampouchy ledu. Do hluchého ticha chvílemi zaznívalo mňoukání 24 kocourů černých jako saze, kteří se procházeli po stolech se zdviženými ocasy, pronikavě mňoukali a vyjídali zbytky ze sněhem zavátých stříbrných misek.
1: Děti se křečovitě držely za ruce, když došly až docela blízko k jednomu z hodovních stolů.
3: Zblízka si prohlíželi nádherné řasy, které byly ozdobou zelených očí kocourů. Jeden z nich dětem silným hlasem zamňoukal na uvítanou a pak jim začal vyprávět tuto podivnou historii. Co vyprávěl kocour?
0: Ne. Bylo ještě parné léto, když starosta tohoto města vdával svoji jedinou dceru Petronelu. Město až dosud žilo šťastným životem. Úsměv nikdy neopouštěl tváře jeho obyvatel. Všichni se neustále smáli, dokonce i ze spaní. Ženích a nevěsta spolu se vznešenými hosty zasedli k hodovní tabuli a smáli se, až se za břicho popadali. Všichni čekali, až se na radniční věži rozezvučí veselé zvony. Podle zdejšího prastarého zvyku by totiž svatba bez jejich zvonění byla neplatná. Jaká šalebná smůla se však přilepila na paty mladému páru. Ve zvonici se přetrhl provaz a zvony mlčely jako zakleté. Věž je hrozně vysoká a tak je každá rada, jak se k ním dostat, drahá. Od té chvíle až do dneška sedí svatebčané u stolů a čekají, až se rozezvučí hlasy zvonů, aby sňatek starostovy dcery mohl být uzavřen. A teď se k tomu přidal ještě mráz a všichni zmrzli. Mňau.
3: Zakončil kocour své vyprávění. Jak je to všechno strašně smutné. Kocour si tlapkou setřel z tváře slzu, která se mu jako perlička tlačila do oka a sklíčeně zalezl pod stůl. Děti účastně vyslechly kocourovo vyprávění a rychle se vrátili do mlýna, neboť půlnoc se kvapem blížila a mrazík je už pořádně štípal svými tenkými prsty. Když se vrátili domů, pověděli ještě Kunegundě, co jim vyprávěl kocour, a šli spát. A když ráno vyšlo sluníčko, mlýn jako pták vzlétl do povětří a zamířil k vysoké radniční věži, kde visely veselé zvony. O chvíli později bylo možno z dola vidět drobnou postavu chlapce, který se objevil v otevřeném okně mlýna s dlouhým provazem v ruce. Pranic nedbal nebezpečí pádu z takové hrozné výšky a odvážným skokem dopadl na samý vrchol zvonice. Uplynulo ještě několik minut, než do ranního ticha zazněly radostné, jasné hlasy zvonů.

0: pívaly zlaté, veselé zvony. Radujte se, svět je krásný. Bim, bam, bom, bim, bam, bom, bim, bam, bom. Dole na radničním náměstí se jako pod dotekem zázračného proutku všichni nešťastní svatebčané rázem probudili a začali radostí skákat, smát se a padat si navzájem kolem krku. Nejvýše a ze všech nejradostněji poskakovala na jedné noze nevěsta, šťastná Petronela. Rychle okřáli i kuchaři a pohotově začali míchat sníh se zavařeninou a tak vyrábět báječnou zmrzlinu. Dodejme, že kuchaři měli co dělat, protože sníh se rychle rozpouštěl. Bohatá hodovní tabule voněla tisícem vůní. Ožily stromy, květy, ptáci. Stromy radostně šeptali, květy kolem sebe šířily opojnou vůni a ptáci překrásně zpívali, jak jen nejlépe dovedli. Všichni zvedali hlavy vzhůru a dívali se na samý vrcholek věže, odkud stále silněji zaznívaly údery veselých zvonů. Úžaslí svatebčané spatřili vysoko na věži zvonice malého chlapce, jak přivazuje ke zvonu nové lano a jak potom naskakuje do vznášejícího se větrného mlýna. Když pak o chvíli později létající mlýn přistál pod věží, provolávání slávy a díku vzdání nebralo konce. Sám starosta osobně přišel za dětmi a pronesl k ním řeč.
1: Vážený pane Filipe, drahá slečno Dorotko,
0: začal starosta, přičemž potřásal plavou hřívou a strašně šilhal, což u něho znamenalo ten nejkrásnější úsměv.
1: Jménem nebetyčného parlamentu mám čest vám srdečně poděkovat, že jste nás zachránili. Křišťálový zvuk veselých zvonů, které jste rozezvučili, skřísil k novému životu naše zamrzající srdce a my znovu žijeme a smějeme se. Jménem celého našeho města jmenuji Filipka generálem a jeden ze zvonů vám daruji na památku, abyste jim zvonili všude tam, kde jsou lidé smutní, aby zapomněli, co jsou to slzy, pláč a trápení.
2: Po skončení proslovu pan starosta objal Filipka a Dorotku a pozval je spolu s Kunegundou a Holoubky na svatební hostinu.
3: Jedli, pili, hodovali a veselili se 3 dny a 3 noci.
0: Potom nadešla chvíle rozloučení. Mlýn opět vzlétl vzhůru a zastavil se u zvonice.
2: S vypětím všech sil Filipek přenesl jeden ze zvonů do mlýna.
4: Děti hezky poděkovali za vzácný dar, rozloučili se a odletěli do dály.
5: Čtvrt,

0: na beton dvě. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí.
1: Pro děti.
0: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty.
2: Čtvrt,

0: Je hodin, určitě tři.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Z paměti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt.

0: hodin, 100 pro 4.
1: Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá staletí. Pro děti tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, nikdo ho nechytí, ani já, ani ty. Čtvrt,

hodin, hele už pět. Tik-tak, tik-tak, tik-tak, tik-tak, jak ten čas letí, už celá stáletí z paměti. Tik-tak, tik-tak, tik-tak.

0: šípky.
1: Jde medvěd po lese a vidí, jak slon leze na strom.
2: Proč lezeš na ten strom, ptá se medvěd. Protože mám rád jablka, na to slon. Ale vždyť to je jedlé, namítne na to medvěd. To nevadí, já mám jablíčka s sebou.
0: Je, to měl asi kapsy.
3: On měl za ušima.

0: Beránek se pásl pod lesem a ovečka se pásla s ním.
1: Koukej, beránku, co nám tu vyrostlo. To je ale krásný kolotoč. Můžu se svést?
0: Beránek pohlédl na ten kolotoč a povídá:
1: Já nevím, nějak se mi ten kolotoč nezdá. Ale já bych se tak ráda svezla,
0: žadonila ovečka.
1: Ale mně se to přece jen nezdá,
0: namítal beránek. Ale v tom už ovečka začala ronit slzy. Kap, kap, kap. A jedna kápla beránkovi na nožičku.
1: Tak nepláč, utěšoval jí beránek. A jdi se svést, já budu dávat pozor.
0: Ovečka otřela slzičky a vyhoupla se do sedla krásného bělouše. Jenže v tom se stalo něco nevídaného. Kolotoč se otáčel stále rychleji a rychleji, až z něj koně najednou vyskočili a už mizeli v dálce.
1: Beránku, pomoc!
0: Volala ovečka, ale kdepak už jí byl konec. Beránek stál a nemohl se samým překvapením ani pohnout. Bělouš s ovečkou zatím běžel lesem, běžel vrchem, běžel dolem a už tam byli. Chalupa na spadnutí, střecha nakřivo, komín se kácel na pravé vlčí doupě. Koně se otřásly, schodily koňské kůže a na ovečku cenili zuby tři vlci hunáči. Smáli se.
2: To jsme tě doběhli. Teď nám budeš sloužit.
0: A začali nebohé ovečce rozkazovat.
2: Ovečko, uvař oběd. Ovečko, ustel postel. Ovečko, umí nádobí. Ovečko, podrbej mi záda.
0: A tak chudák ovečka běhala, uklízela, vařila, umývala, drbala jim záda a potají ronila ovčí slzičky. A tak to šlo celý den, když tu najednou buch, buch, buch na dveře. Co pak to?
1: To jsem já, kanonýr. Jdu z války o burské oříšky a kanon mi dali jako výslušku sebou.
0: Schválně měnil hlas beránek, převlečený za kanonýra. Vlci ho nepoznali, mrskali po sobě vlčími pohledy a zvědavost je hnala ke dveřím, div, že se nepoprali, kdo má být dřív venku. A u kanonu obdivně drmolili jeden přes druhého.
2: Je, to je nám nějaký kanon, pane kanonýr. Po světě se proháníme, ale v životě jsme takový kanon neviděli. No co to je?
1: No to je na to,
0: ochotně vysvětloval kanonýr.
1: Když se někdo chce dostat na měsíc, tak já ho nabiju jen tak do kanonu a na ten měsíc ho vystřelím.
2: No, to my už dávno chceme,
0: vykřikli nadšeně vlci.
2: To je naše velké přání, hned nás vystřelte, ale hned.
1: No, kdo chce kam, pomozme mu tam, řekl si kanonýr potichu
0: a popadl prvního vlka, popadl i druhého vlka, popadl i třetího, naládoval je do kanonu a ještě je tam pořádně zašťouchal šťouchadlem.
2: Připravit,
0: zavolal kanonýr,
2: pal!
0: Sotva byli vlci ve vzduchu, svlékl beránek kanonýrské šaty.
1: Tak pojď, ať jsme ještě před snídaní doma,
0: řekl překvapené ovečce. A co vlci? ti padli na jednu hromadu a strašně si natloukli. Boule jako koule. Jeden kulhal, druhý brbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrb

0: básnička.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
1: Huso, huso divá, kde jsi tak dlouho byla?
0: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
2: A jestli se vám básnička líbí,
0: běžte na www.piggy.cz
3: a tam ji najdete.

0: o kateřince a tlustém červeném svetru. Byla jedna holčička, jmenovala se Kateřinka, a ta dostala k Vánocům krásný červený svetr, ale nechtěla ho nosit, ani když byl ten největší mráz. Proč pak si nevezmeš ten červený svetr, Kateřinko? Ptala se maminka a Kateřinka řekla, nechci ho, protože kouše. No to snad není možné, řekla maminka a šla a otevřela skříň, ale svetr udělal raf a kousl jí do prstu.
1: Ale podívejme se, řekla maminka,
0: ten svetr kouše jako pejsek. Až nebude mráz, dáme ho na dvůr hlídat a tobě upletu nový svetr z něčeho, co máš ráda. Tak mi upleť svetr ze špagetů, řekla Kateřinka. Ty já mám nejraději. A maminka řekla, proč ne? A upletla Kateřince svetr z teplých špagetů. A Kateřinka šla bruslit a každý se divil, jaký to má zvláštní svetr, kde kdo chtěl ochutnat, ale Kateřinka řekla, to tak, abyste mi snědli rukáv, už takhle je v něm zima. A opravdu, špagety brzy vystydnou, Kateřinka dostala rýmu, doma si vypila horký čaj, dala svetr do skříně a šla spát. Ale představte si, ráno nemohla svetr najít. Ve skříni byl jen ten červený a Kateřinka na ní spustila, kde je můj nový svetr? Přiznej se, co jsi mu udělal? A běžela do kuchyně a volala, maminko, ten ošklivý hlídací svetr mi snědl můj nový svetr ze špagetů. A maminka řekla, to je ale tvoje chyba, Kateřinko, neměla si ho dávat do skříně, když si věděla o červeném svetru, co je zač. A šla ke skříni a řekla, to se dělá, co? A červený svetr se začervenal a řekl, promiňte, ale měl jsem už takový hlad, že mi přišly vhod i studené špagety, ale mohu vás potěšit sdělením, že když se najím, nekoušu. Račte mě pohladit a uvidíte. Jenom jestli nelžeš, řekla Kateřinka a zkusila ho pohladit, ale červený svetr opravdu nekousal, byl měkonký a huňatý a Kateřinka si ho oblékla a bylo jí krásně. A tak každý den u snídaně krmila Kateřinka červený svetr drobečky z rohlíků a červený svetr byl tlustší a tlustší a čím byl tlustší, tím víc hřál a Kateřinka v něm mohla bruslit od rána do večera.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Proto jsem si kámen koupil, abych hodně lidí loupil. Lup, plinázi, lup, nadělej

0: o prolhaném pejskovi. Byla jednou jedna psí máma a ta měla 3 štěňátka. Už je to tuze dávno, co žila. Tenkrát ještě lidé ani dveře nezamykali, tak byli poctiví. Falešné byly jenom kočky, ale ty nežily s lidmi a se psy v domech. Bydleli v lese, na stromech nebo v křoví a každý se jim vyhýbal. Tenkrát psy nemuseli hlídat a žili ve vesnicích jen proto, aby dávali znamení, kde stojí jejich chalupa. Takový pes neštěkal na každého člověka, který šel kolem. Jen si čichl do vzduchu.
1: Jde k nám děda Balounovic.
0: A hned spustil.
1: Tady bydlíme. Pořád rovně okolo potoka. Nespadněte do rybníka.
0: Když děda Balounovic došel, zalezl pes do boudy a jen chvílemi očichával vítr, zda k ním zase někdo nejde. V té době bylo velkým vyznamenáním být psem. Psi byli pro každé město a pro každou vesnici tím, čím jsou dnes elektrické lampy nebo světelné signály na železnici. Taková krásná budoucnost čekala i 3 novorozená štěňata, kterým máma často říkávala.
2: Tamhle na jedli žije kočka. Je to falešnice prolhaná. Nikdy si s ní nehrajte, ať se od ní nenakazíte tou prolhaností.
0: Na jaře se však mamince zdálo, že je dvorek plný kočičích stop. Čichala, čichala a byla z toho celá nesvá.
2: To asi fouká vítr od jedle a vzduch se drží při zemi,
0: namlouvala si.
2: Až se vyprší, tak to přejde.
0: Ale nepřešlo. A co hůře, Hariček se ke své škodě tuze změnil. Začal lhát. Byla třeba svačina a Hariček mlaskal, až se slepice přestávaly popelit. Teprve, když opravdu nemohl, pustil na své místo Dorku. Ale za chvilku se mu mlíčko v bříšku slehlo, tož hrk mámě.
3: Něv, něv,
2: kousal Dorku do ocásku.
3: Pusť mě, mám hlad.
2: Ale Haričku,
0: kňourala Dorka,
2: ty jsi přece už měl.
3: Neměl,
2: hádal se Harik.
3: Ještě jsem vůbec neměl, pusť mě, něv, něv.
0: Jednou přiběhl Hariček k housatům a vybafl na ně.
3: Nif, nif.
0: To byla legrace. Housata utíkala a pípala, až v uších zaléhalo. A v tom najednou klof. Odkud si zezadu se přihnala stará husa.
4: Strač se, ty nezdárné psisko,
0: syčela vstekle.
2: Jejej, to byl džobanec. Pálil a bolel a cukal. Harik ani nevěděl, jak se dostal k mámě.
0: Naříkal, ale myslíte, že řekl pravdu, co se mu stalo?
3: Dorka mě kousla.
0: Lhal, protože věděl, že housata po dvoře honit nesmí. Ale máma se nedala ošálit.
2: Tak se mi zdá, Haričku, že nemluvíš pravdu. Dorka spí u špalku a vůbec nebyla u husí ohrádky. Vidím, že nejsi obyčejný pejsek, vidím, že jsi prolhaný pejsek.
0: Musíme tě vyléčit, než začneš lhát ještě víc. Zítra v poledne, až budou psi ve vsi spát, s tebou půjdu k doktorovi. Doktor Bernardín bydlel u řeky. Přistěhoval se odněkud z Alp, kde získal lékařskou praxi. Mluvil špatně česky, ale doktor to byl náramný.
1: Co pak je, mein drahošek?
2: Zavrčel dobrácky. Máma hned spustila. Náš milý Hariček lže, jako když tiskne. Tak s ním prosím něco udělejte.
1: No.

0: Ubíme, bude samý lež, samý faleš, samý potvod.
1: Měl pravdu. Hareček si několikrát hrál s kočkou a dokonce s ní i obchodoval. Přinesl jí kůži ze tří jitrnic a ona mu dala zobák ze slepice a namluvila mu, že to je dráp z ledního medvěda. Mňau. Doktor dal mamince krabičku s latinským názvem Antiblechin decocourus a nakázal jí:
0: posypejte charička třikrát denně tímto praškem. To je vzácná lék. Chariček musí být pořád v boudě. Nikam nesmí chodit, aby ty blechy jeho nemoc nepřenesly. To by být i velké neštěstí.
1: Měli jste vidět to utrpení po cestě. Byl už večer a ani jediný pes nespal. Psi nemají odedávna rádi kočky a jak ucítili na Haričkovi kočičí blechy, štěkali do ochraptění.
2: Hav, hav, havanec, kolem nás jde prolhanec!
1: Máma se červenela od čumáku až k ocasu a Harik dostal žduchanců jako máku. Hned, jak přišli domů, poručila úsečně:
2: do boudy a spát.
1: No, a tady by ta pohádka skončila, kdyby Hariček maminku poslechl a zůstal v boudě, aby opravdu nikoho nenakazil. Ale to neudělal. Pořád si vymýšlel, jak to chytře zařídit, aby nebyl v boudě sám. Obyčejně začal kňučet:
3: maminko, mě bolí v krku.
1: Nebo:
3: maminko, já mám žízeň.
1: Ale neměl žízeň, ani ho nebolelo v krku, to jen maminku omrzoval, aby u něho chvíli seděla. Dávno by byl už utekl, kdyby ho Dorka s Mindou nehlídali, protože jim to maminka přikázala.
2: Jak bych se jich jen zbavil?
1: Přemýšlel a jednou na to přece jen přišel.
2: Už jste to, holky, slyšeli?
1: Vyletěl najednou z boudy, až se obě polekali.
2: Na návsi se koná psí posvícení. Teď to hlásili v rádiu. Každý pes dostane 20 deka šunky a kdo tam přiběhne první, dostane celou prasečí hlavu.
1: Vydechli Dorka i Minda a než by zřekl švec, utíkali na náves a ještě jedna druhou strkala, aby tam byli dřív. Hariček vylezl z boudy a pelášil po pěšince k rybníku. U lávky si hráli děti na pikolu.
4: To je krásné štěňátko, volali, když spatřili Harička. Pojď sem, pejsku, pojď si s námi hrát.
1: A Hariček šel. Každý kluk a každá holčička si ho pochovali, každý si odnesl jednu kočičí blechu na košili a neštěstí bylo hotovo. Když se děti rozcházeli domů k večeři, psi z celé dědiny hafali, vily a ňafali.
2: Hav, hav, hafanec, kolem nás jde prolhanec!
1: Harik dostal, až z něj chlupy létali, ale to už bylo pozdě. Kočičí blechy se rozlezly po celé vesnici a odtamtud do celého světa. Lidé se naučili lhát a co je nejhorší, naučili se to i děti. Snadno je poznáte. Ošívají se, škrábají se za uchem a podrbávají se, protože je trápí ta lhavá štípalka. Když jdou po vesnici, psi za plotem cítí, co sebou nosí a štěkají, až uši zaléhají. Až budou jednou štěkat i na vás, pěkně se večer umýte a nikdy už nelžete. Vždycky se to pozná.
5: Vesele zpívejte, kohouti, ať se mé srdéčko narmoutí. Zpívejte, kohouti, už je den, zapřáhneme koní.

Ben, Bijou, Blacky a Bibi. Když se naplnil čas a ukázala se jistá znamení na nebi i na zemi, ohlásil jsem své fence Iris, že nebudu klásti překážek jejímu štěstí a že jí dám chotě, jaký je jí hoden. Že ovšem žádám, aby bylo matrimonium rite consumatum, torus conjugalis pater certus a zkrátka všechno v pořádku. Iris zavrtěla ocáskem, výrazně tím dávajíc najevo: pane, staň se tvá vůle, ale honem. Potom přišel ke mně jeden pán, chovatel cenou poctěného zvířete z dynastie hrubosrstých foxteriérů, jménem Bube von Plesberg, zapsaný pod číslem 193 EDF ST B 12233 MFT 371/2, totiž ten pejsek, ne ten pán, a zeptal se mne přísně, mám-li rodokmen. Přiznal jsem se, že ne, že můj dědeček byl sedlák. Přes tento nedostatek rodokmenu uznal Irisku za vhodnou partii pro svého svěřence. Chvále její světla, slechy, masku, běhy a jiné stránky její povahy. Na zítří přivedl urozeného ženicha a představil jej mé fence. Iris počala nadšeně lítat jako šíp, pokud si lze představit šíp chlupatý, kličkující a točící se do kolečka. Bylo to vyzvání: pojď, dvořce mi, chytej hoň, pojď, budeme si hrát na zelené louce, poletíme nekonečným prostorem, až se nám budou uši třepat. Ach, jak si krásný, můj princi. Načež on, totiž ten pán, nikoliv ten pes, zabručel, že to nejde, že by se mu bubík udýchal. Pak sevřel vzpouzející se fenku mezi koleny a přitáhl k ní mladého manžela za obojek. Myslím, že Iris byla dotčena ve svých nejjemnějších citech, ale je to loajální pejsek. Chovala se vzorně. Vidíš, to jsou takzvaná manželská pouta. Mít hlavu sevřenu mezi koleny. Pak začala ztrácet humor a chlupy. Byla zahloubaná do sebe a chvíle mi jí bylo špatně. Olezlá s těžkými boky a hřbetem kostnatým. To vypadám, člověče. Že jsem o 3 roky starší? Ach, kde je mé mládí, všecko je v tahu. I ten bílý, kudrnatý hoch s uchem černým jako uhel. Na to zoufale vzdychla a šla se nažrat. Jednoho dne zalezla do své boudy. Je to místo hanby, zalézá do ní jen když je byta a myslí si, že se jí stala křivda. Tedy zalezla do boudy a nevynořila se z ní, ani když jsme nejsladšími hlasy volali kočku. Po několika hodinách přišly domácí ženské a zvěstovali zářící, ženské při takových okolnostech vždycky září, že máme štěňátka. Odhad jejich počtu kolísal mezi 2 a 14, neboť Iris k ním nikoho nepustila. Bylo jen vidět, že se tam hemží nějaké černé a bílé skvrny. Po 2 dnech se ukázalo, že jsou 4.
Kdybych byl včas měl nápad, abych po vzoru našich předků po denní práci těžkou rukou zapisoval do starého kancionálu důležité rodinné události, vypadala by tato kronika asi takto. Pátý den. Už dovedou nejen pištět, ale také broukat, vrnět, kvičet a mlaskat. To černé přelezlo v boudě z kouta do kouta, hlasitě pištíc nad svou odvahou. Jinak leží na jedné hromádce nebo jsou přisáty k matčinu břichu, jež přitom našlapávají a hnětou předními tlapkami. Z toho je vidět moudrost přírody. Šestý den. To černé vypadlo z boudy. Dalo se to čekat, bylo příliš podnikavé. Bude to silný a statečný pes, neboť vřískalo přitom pronikavě jako zařezávané sele. Sedmý den. Počínají chápat rodinné vztahy. Jedno odstrkuje druhé od matčiných struků. Devátý den. Zdá se, že se perou. Desátý den. To bílé s černým monoklem otevřelo levé oko. Jedenáctý den. Už jsou otevřeny všechny oči, kromě jednoho. Proč mají tak veliké hlavy? Dvanáctý den. Mají bříška jako bubny. Ustavičně vypadávají z boudy, strašně křičíce. Hlasy mají mohutné. Ten stříbarevnýma ušima zaštěkal. Čtrnáctý den. Dnes jim Bubíkův pán kupíroval ocásky. Nemohl jsem se na to dívat. Pak tam zůstaly ležet čtyři bílé ocásky něžnější než dívčí malíček. Chtěl bych je schovat a později dát každému štěněti jeho ocásek na památku, ale bojím se, že by je sežrali. Nechám je zakopat, ty ocásky. Patnáctý den. Už dělají loužičky. Tím se začíná jejich samostatný život. Byl bych takto mohl den po dni zaznamenávat jejich pokroky po stránce intelektuální a mravní, kdy počali štěkat a vrčet, vyskakovat z boudy, hopsat po schodech, honit se s hrozným rykem, do všeho kousat, do všeho strkat nos, vlézat do každé díry, spát na každém klíně a vůbec se chovat tak, jako se chovala štěňata už za časů moudrého krále Jiříka z Poděbrad. Avšak zameškal jsem znamenat tento povlovný vývoj událostí a tak se stalo, že jednoho božího dne ve mně vyvstala hrozná představa, že můj dům i zahrada jsou zaplaveny 44 000 štěňat. Z každého kouta ryčel řev bratrské rvačky, z každé díry čouhala ježatá hlava, štěkající chlapeckým diskantem nebo prchající ocásek. Na každé nohavici, při každém kroku mě visel hrozen vrčících a kousajících štěňat. Každý člen domácnosti chodil s plnou náručí štěňat. V každém koši a hrnci, na každé utěrce, v každém střevíci a klobouku spala hromádka bílých a černých štěňat. Nebylo kam postavit nohu. Buď se tam hemžilo štěně, nebo tam byla loužička, nejčastěji oboje. Nebylo možno se dopočítat. Vzal jsem si všechny čtyři kusy do pokoje. Když jsem je za půl minuty počítal, byla tam čtyři štěňata, ale pět loužiček. Říkám vám, takové štěně je div přírody. Je to nevyčerpatelný zdroj zábavy a loužiček. Věc by se měla vyzkoumat.
Myslím, že utemeniště všech řek, nebo aspoň těch velikých, je hájovna, kde hajný chová čubu, jmenuje se Dora, Flora, Diana, Silva či Amina, s 9 štěňaty. První, kdo ustoupil před touto katastrofální záplavou štěňat, byla sama Iris, vyschlá jako lund a s břichem dokrvava vysátým. Učila je sice veškerým psím předmětům, a to jednak povinným, pronásledovat, útočit, popadnout protivníka za týl, hrabat v záhonech, odnášet všechny předměty, hryzat všechno, co se nehýbe, jednak nepovinným, tančit, honit si ocásek, drápat se lidem na klín, prolézat plotem k sousedům a tak dál. Ale když skončila své přednášky, uchýlila se do některého pokoje a zavřela se tam, vybíhajíc jenom, když některé z jejich 44 000 dětí zaječelo příliš zoufalé. No, nic se nestalo. To se jenom Ben zakousl do ocásku Bibimu a Bibi se strašným náskem a spíláním táhne vrčícího Bena po 99 schodech střemhlav dolů. Nebo Bleký strčil hlavu mezi tyčky a teď ji nemůže vyndat. Nebo Bižů rozžvíkal drát elektrického vedení a dostal ránu. Něco takového se totiž přihází každou 86. vteřinu. V takovém případě Iris přiběhne zvláštním starostlivým poklusem a olíže dotyčné dítě. Dotyčné dítě pak zanaříká a zavrní a horem pádem se přisaje k maminčinu knoflíku, který ještě pro tyto okamžiky útěchy uchoval poslední kapičku mléka. Avšak Bleký nestrpí, aby Bibi pil u maminky, vrhne se na něho s válečným rykem a vleče ho za tlapku pryč, čehož použije Ben a pověsí se Blekýmu na ucho. Tu se Iris honem vytratí a uchýlí se do svých komnat. Zajisté jste si všimli, že všichni ti 4 chlapíci mají jméno od B. Jsou totiž z druhého vrhu. Podle kynologických pravidel dostávají psí generace jména podle abecedního pořádku. Už teď vymýšlím jména pro další vrhy. Například, až budeme u písmene Q, mám připravena jména Kvido, Quasimodo, Quo Vadis, Kvítek, Kventlík, Kvíčala a Kvap. Ale největší starosti mi dělá písmeno Ch a Z. Na jednu osobu nesmím zapomenout. Je to kočka. Okázale ignorovala radostnou událost v rodině. V prvních dnech svého mateřského nadšení a pýchy ji chtěla Iris přinutit, ano přinutit, aby se šla podívat na její dětičky. Strkala ji čumákem do boudy, ale kočka s výrazem ošklivosti zamávala ocasem a vznešeně odcházela jako dáma, kterou by někdo nutil, aby se šla podívat k jeskyním lidem. Irisku to zřejmě zamrzelo. Když nechceš, tak nech tak, řekla a od té doby zemsty vyžírala kočce její misku. Pokud nás lidí se týče, byli jsme prostě osypáni všemi B. Drápali se nám po nohou, vrhali se s největší rozkoší na naše nosy a zejména uši. Učili se na nás přepadat a pronásledovat odpůrce nebo zakousnout se do šíje suponovaného nepřítele, totiž našich lítek.
Cvičili se na našich prstech v hryzání a obírání kostiček. Vysílali v noci hromadné deputace, že chtějí mlíčko s máčenou houskou. Mrholili se nám po střevících, chtěli se chovat v náručí a na klíně, přičemž všichni na sebe bratrsky žárlili, což se ovšem skončilo obecnou rvačkou a randálem. Kam se vrtli, spáchali nějakou škodu nebo hromádku. A když si rozzuřen spravedlivým hněvem popadl takového provinilce za límec a zvedl do výše, tu on vykulil oči tak nevinně a svěsil tlusté tlapičky s takovým výrazem, zkrátka pak ti olízl nos, dostal hubičku a mohl zasťapat za dalším dobrodružstvím. Někdy se stalo, že všech 44 000 B usnulo. Tehdy jsme s úzkostí chodili počítat, jsou-li všichni. Obyčejně jeden chyběl a našel se teprve po dlouhém a horečném hledání spící v popelu, v koši s prádlem nebo v zahradním hydrantu. Jednoho dne jsem svolal všechny B, jednoho jsem sevřel mezi koleny, dva jsem třímal v rukou a čtvrtý visel na mé kravatě a ohlásil jsem jim. Holotomizerná, čerti, bando a neřádi, takhle to už dál nejde. Já vás musím dát z domu. Opatřil jsem vám krásná místa, namluvil jsem čtyřem lidem, že jste nejmírnější a nejlíbeznější zvířátka pod sluncem. Já už jsem s vámi za těch 8 neděl zkusil dost. Teď ať to hledí vydržet jiní. Po těchto a jiných povzbuzujících proslovech jsem je poslal do světa. První šel černý rváč a násilník bleký, zároveň s darebou bižů, co má ten černý monokl. Pak šel potěuchlý Ben. Poslední odešel zamračený a bručivý Bibi. Zůstali jsme sami. Bylo nám tak nějak smutno. Už nikdy, vzdychli jsme. Raději už nikdy nechceme mít štěňata. 3 dny byla Fenka Iris smutná. Jednak hledala děti, jednak se stydila, že je tak vychudlá a vypelichaná. Pak na ní vyrazily nové bílé vlásky. Tu přišla rozkošně se vrtíc, skočila mi na klín a něco mě šeptala do ucha. Bylo to: člověče, já už nejsem maminka. Já jsem zase malá holčička. Hoď mě kamínek, já si zase budu hrát.

čtyři kočičky, dal jsem jim pít mlíko ze lžičky. Byli asi jako má dlaň maličký, dva chlapečci a dvě holčičky. Přinesl jsem domů čtyři kočičky, venku byl

0: figy hádanka. Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
1: Tak co, už víte?
0: Když zafouká vítr, víš, co se vlní?
2: Ne.
0: Viděl jsi někdy, jak do obilných klasů fouká vítr a celé pole vypadá jako zlaté vlnící se
2: moře?
0: Když se pluhem pěkně zoře, zavlní se jako moře. Co je to?
2: Pole.
0: Pole s obilím, ano.

0: babičku.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: A teď ještě jednou.
1: Povídala moucha mouše.
2: Já se bojím chocholouše. Skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
4: Velký podraz. Hřemění se stále přibližovalo a černé mraky rozpáral klikatý blesk. Vítr se teď stočil k horní části města a byl tak silný, že Ramsese a jeho otce popadl a nesl je pustými uličkami až před vilu profesora Kadeřábka. Ten musel při své výšce s vichrem zápolit, proto se domů dostal mnohem později než oni. Ale čím blíž byli k domovu, tím víc ponožek poletovalo vzduchem a před jeho vilou jich bylo doslova naváto. Profesor si neuměl vysvětlit, odkud se ty ponožky vzaly, ale nepochyboval o tom, že všechno souvisí se vším. Až tuhle záhadu vyřeší, bude z toho pěkná kapitolka v jeho díle. Naopak Tullamore senior měl jasno ještě dřív, než ho vítr ze své náruče před vilou vyklopil. Poznal, že ty ponožky a klukovské podkolenky a holčičí punčochové kalhoty, co poletují vzduchem, jsou jeho. Že mu patřili. Byly velmi staré. Některé dokonce ještě z časů, kdy se podkolenky klukům věčně schrnovaly a punčocháče holčičky štípaly a na kolenou jim dělali boule. Byly to vzácné exempláře z pokladu, které Padre alias Velký šéf za celý život nashromáždil a jimiž se obklopil ve svém ponožkovém impériu na půdě profesora Kadeřábka. Nahoru se mu už ani nechtělo. Ramses ho musel do schodů postrkovat. I on už tušil, co je čeká. Dveře budou vypáčené a uvnitř spoušť po zlodějích. Jenže dveře byly zamčené a žádná známka povloupání. Tullamore senior chtěl odemknout, ale tak se mu třásly ruce, že nedokázal odemknout. Tati, počkej. Ramses ho jemně odstrčil a otevřel svým klíčem. Vešli dovnitř. Všechna okna byla do kořán. Pár licháčů se válel na podlaze a ze stropního trámu visely bavlněné podvlékačky. To bylo všechno, co mu zbylo. Kromě stolu a židlí, otcovi železné postele a Ramíkovi a Tulíkovi dřevěné palandy. Teď, když byla půda prázdná, ukázalo se, jak je světlá a prostorná. Ale radoval se z toho jedině vítr, který zval dovnitř první zvědavé kapky deště.
0: Piggy vtipk.
2: Na ulici pláče malá holčička.
5: Proč pláčeš? Ptá se kolem jdoucí pán.
6: Když my dnes máme k obědu štrůdl.
5: Pánovi se uleví, že se nic hrozného nestalo a říká, no to přece nemusíš plakat, to je přece moc dobré.
2: A holčička na to,
6: ale já nevím, kde bydlím.
0: To určitě ten pán tu holčičku odvede k policistovi a pan policista zavede holčičku domů, aby ten štrůdl stihla, viď?
3: No, protože jinak je to smutný, když se někdo ztratí.
0: No, to bych nechtěl být ztracený. Ale já bych třeba ti zavolal a ty bys pro mě došel.
3: No určitě.

A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.

0: Ahoj, mrzotkové a šmakovinky.
1: Ahoj.
0: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
1: Laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zblázněný.
0: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
1: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
0: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
1: No, protože to mělo divnou barvu.
0: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
1: No jo, no, to bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal.
0: No.
1: Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo pomazánkový fanklub.
0: A navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
1: Jupi! A co budeš dělat ty?
0: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
1: Jo, tak to já jsem pro.
0: Jsi připraven ke startu?
1: Jsem.
0: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici?
1: Jo.
0: Když jsi dnes hlavní kuchař ty.
1: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým salátem, jak mi upadlo?
0: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
1: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
0: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
1: To se pozná tak, že na ní malinko máčknu. A jak je na omak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
0: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
1: Všechno mám. Budeš bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
0: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
1: S čím?
0: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
1: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
0: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. Takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
1: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
0: Poklad?
1: Justina mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
0: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
1: Já zatím vymýšlím jen písničky. Ale avokádo, avokádo, to máká
2: každé rochně ráno. Avokádo to mám rád, já jsem fanda avokád.
0: Tak dobře, tady máš tu pecku.
1: Děkuju, co dál?
0: Co dál? Dál, dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
1: Jak?
0: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
1: Jde to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
0: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
1: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
0: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
1: To zvládne úplně každý.
0: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
1: Jo, jsem kuchář. Jsem šéf kuchář, jsem mistr světové kuchyně.
0: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
1: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
0: Byl u ní na návštěvě. Justína ho učila vyrábět záložky do knížek.
1: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
0: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
1: No to je.
0: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitaminů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
1: Jako já?
0: A směle do toho.
1: Skonko, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako ne na jiný způsob?
0: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
1: Že to by mě lákalo? To zní dobře.
0: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky, ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
1: Nevím co, já to asi zapomněl.
0: No, že avokádo nesmí pejsci.
1: Aha.
0: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
1: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
0: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším zase příště. Ahoj!
1: Ahoj!

čtyři, kam pak teče voda z vany, když se kvapně loučí s námi, tak se ozve zahučení hů, a už v ní voda není, není, není, není.

0: jak Akhu Tenpa pomohl chudé vdově. Pohádka z Tibetu. Byla jednou jedna vdova. Protože jí zlý krajský správce všechno vzal, neměla než malé pole, starou herku, dva vypelichané psy a hrnek zlatého prášku, který střežila jako oko v hlavě. Když Akhu Tenpa viděl, jak vdovu bída přinutila k žebrotě, bylo mu jí líto a řekl si, že jí musí nějak pomoct. Zamyslel se, poškrábal se na temeň hlavy a za chvíli už to měl. Když se setmělo, vplížil se do správcových stájí a vyvedl z nich dva jaky. S mohutnými zvířaty šel na vdovino pole. Zapřáhl je a dlouho do noci oral. Ještě před rozbřeskem odvedl jaky zpátky do stájí. Pak se vrátil na pole a do postrojů zapřáhl její staré psy. Lehl si na kraj pole, opřel se o kamennou zítku a čekal, až tudy, tak jako každý den, pojede správce. Brzy se ho dočkal. Když správce uviděl Akhu Tenpu a dva psy zapřažené do pluhu, podivil se.
1: Co to tady provádíš, ty blázne stará? A čím vdova zorala to pole?
2: Co pak nevidíš? Nemá sice žádný dobytek, ale má tyhle zázračné psy. Síly mají jako čtyři jaci. A jak by teprve orali, kdyby jim mohla dopřát pořádného žrádla?
0: Lakomému správci se zablízklo v očích, protože ho hned napadlo, že kouzelné psy může snadno získat. A že je prý vymění za křížence jaka a krávy, kterému se v Tibetu říká dzo. Sice mají cenu několika jaků, ale budiš. Vdova nemá na to, aby je pořádně nakrmila, takže by je stejně, co nevidět, musela prodat. Slovo dalo slovo a správce si psy odvedl. Dzo, kterého Akhu Tenpa dostal výměnou, daroval vdově. Štěstím přímo zářila. Na zítří Akhu Tenpa vzal vdovina starého koně a hrnek se zlatým práškem a šel ke správcovu paláci. Koně přivázal a počkal, až z něj vypadne pár kobližek. Ty pak posypal zlatým práškem. Dodělal to právě včas, protože z brány se vyřítil rozčilený správce. Obořil se na Akhu Tenpu.
1: Co jsi mi to dal za ořechy? Podvodník si, tak je to. Ti dva vypelichanci, že vydají za čtyři jaky?
3: Tiše,
0: uklidňoval ho Akhu.
3: Vidíš přece, že tady z toho kouzelného koně zrovna vycházely zlaté koblišky. Tím svým řevem si ho vyrušil.
0: To už si ale lakomý správce přidřepl k Akhu Tenpovi a třeštil oči na zlatý koňský trus. Hned v tom viděl příležitost.
1: Poslouchej, dám ti možnost odčinit to, jak jsi mě oklamal. Dej mi tu herku a dostaneš za ní pěkného koně z mých stájí a mulu navrch.
2: Kde pak? Zase bys mi nadával do podvodníků,
0: odpověděl Akhu. Správce ho ale ještě chvíli přemlouval a Akhu nakonec svolil, že tedy koně vymění. Vzal správcova koně a mulu a šel s nimi rovnou ke vdově. Správce potom několik dní krmil starého koně nejlepším lučním senem, ale z koně ne a ne vypadnout jediný kousek zlata, jen obyčejný trus. Třetí den správci došlo, že ho Akhu Tenpa zase napálil. Rozzlobil se, až úplně zrudl.
1: chyťte toho podvodníka, přivažte mu na záda mlýnský kámen a hoďte ho do jezera,
3: přikázal strážím. Než ho ale našli, zpráva se rozkřikla a dostala se i ke vdově a jejím přátelům. Proto, když drábové nakonec Akhutempu chytili a hodili ho do jezera, vdova s přáteli ho během chvilky zachránili. Akhu ze sebe oklepal vodu a už měl zase plán. Vypůjčil si ve vesnici nejlepšího koně a překrásné sedlo vykládané tyrkysy. Oblékl si brokátovou halenu a kabátec lemovaný stříbrnou vydří kožešinou.
2: To se rozumí, že si všechno vypůjčil.
3: Kolem krku si zavěsil šperky ze slonoviny a tyrkysu a překrásné tmavé kameny zi s bílými oky. Takto vyšňořený přicválal k paláci.
2: Správce ho viděl už z okna a myslel, že má vidiny.
1: Kde se tady bereš? Měl jsem za to, že jsi na dně jezera.
3: Co tě nemá, správce? Což pak nevíš,

se tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Všechno ti hned zkazí a zmrazím tvůj dech. Klacky ti hází pod nohy na schodech. Já jsem tvá zvůla a já jsem tvůj pej. Můžeš si zoufat, teď můžeš jen lkát. Těžko se mě zbaví, já musím se spát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš

0: trpaslíci v horším vydání. Rád váci a já jsem vás půla a já jsem tvůj pech. Všechno ti hned zkazím a zmrazím tvůj dech. Klacky ti házím pod nohy na schodech. Já jsem vás můla a já jsem tvůj pech. Můžeš si zoufat, teď můžeš je velká. Těžko se mě zbaví, já musím se smát. Zbývá ti doufat, že mám tě rád. Můžeš si zoufat a můžeš si lkát.
1: Pozdě v noci, když už všichni dávno spali, uslyšel Muminkův tatínek nějaký naříkavý hlas. Posadil se tedy a poslouchal. V okapech se řinul déšť a na půdě, jako obvykle, když foukal vítr, bouchalo porouchané okénko. Žalostný hlas se ozval znovu. Tatínek si oblékl župan a šel svůj dům obhlédnout. Podíval se do světle modrého pokoje, pak do žlutého a nakonec do puntikovaného, ale všude bylo ticho. Tatínek proto otevřel dveře verandy a vyšel do deště. Posvítil si kapesní lampou na schody a na trávník. Světlem ozářené dešťové kapky se zaleskly jako diamanty. Vítr foukal až hrůza. Co pak to tam pro Boha je? Zeptal se Muminkův tatínek sám pro sebe. Venku totiž sedělo něco mokrého a zbědovaného, s fousy a černýma lesklýma očima. Jsem Ondatra, pravil ten zbědovaný tvor slabým hlasem. Ondatra Pižmová bezdomová. Polovina mého domu přišla vniveč, když jste stavěl most přes řeku. No, to samozřejmě nevadí. Druhou polovinu odplavil déšť. To taky nevadí. Pro filozofa je naprosto lhostejné, zda žije nebo ne, jenomže při tomhle zachlazení je nadmíru nejisté, co se mnou bude. To mě strašně mrzí, řekl Muminkův tatínek. Nevěděl jsem, že pod mostem bydlíte. Pojďte prosím dále, moje paní vám určitě někde připraví postel. Postele mě pranic nezajímají, pokračovala Ondatra chmurně. Bydlela jsem v pouhé díře, ale byla jsem tam spokojená. Filozofovi je sice lhostejné, zda se mu vede dobře či naopak, ale rozhodně to byla díra dobrá. Setřásla ze sebe vodu a zbystřila pozornost. Co je to tady za dům? Úplně obyčejný muminí dům, odpověděl tatínek. Sám jsem ho postavil. Nedala byste si proti tomu nachlazení skleničku jablečného vína? Je to sice zbytečné, poznamenala Ondatra, ale třeba ano. Muminkův tatínek odběhl do kuchyně a otevřel skříň, ale světlo si nerozsvítil. Natáhl se pro láhev s jablečným vínem, která stála na nejvyšší polici, leč marně. Natáhl se tedy ještě jednou a víc, jenže v tu chvíli schodil hlubokou

0: lakvírovací mísu. Ozvala se strašná rána. Celý dům se probudil, začalo se rozléhat volání a bouchání dveří. Pak do kuchyně přiběhla maminka se svíčkou v klapce. To jsi ty, pravila, a já myslela, že se k nám dostal nějaký lotr. Chtěl jsem sundat jablečné víno, vysvětloval jí tatínek, a nějaký osel postavil tu pitomou mísu úplně na okraj. Dobře, že se rozbila, stejně byla strašně ošklivá, odpověděla muminková maminka. Vylez si na židli, dosáhneš na láhev líp a sundej skleničku také pro mě. Tatínek vylezl na židli a sundal láhev a tři skleničky. Pro koho je ta třetí, divila se maminka. Pro Ondatru, odpověděl tatínek. Přišla o dům a tak bude bydlet u nás. Rozsvítili na verandě petrolejovou lampu a připili si spolu na zdraví. Mumínek a čenich se toho mohli taky zúčastnit, i když byla hluboká noc. Pili však mléko. Déšť stále tančil po střeše a vítr nabil na síle. Vil v komíně a dvířka od kachlových kamen neklidně rumplovala. Ondatra přitiskla čumák k oknu verandy a upřela zrak do tmy. Tohle není normální déšť. Deště jsou nikdy nenormální? Zeptal se muminkův tatínek. Smím vám nalít ještě skleničku? Tak třeba trochu, odpověděla Ondatra. Děkuji, děkuji, už je to lepší. Velký zánik, co nás čeká, mě moc velké starosti nedělá, ale když už k němu má dojít, nerada bych, aby mi přitom bylo zima na bříško. Naprosto s vámi souhlasím, pochopitelně, přitakla jí maminka a dodala, tenhle déšť snad ale není předzvěstí zátopy. Paní, vy nevíte, o čem mluvím, pronesla vážně. Necítila jste poslední dobou ve vzduchu něco zvláštního? Neměla jste nějakou předtuchu? Nemrazí vás někdy v zádech?
1: Ne,
0: odpověděla muminková maminka udiveně.
1: Je na obzoru nějaké nebezpečí?
0: Zašeptal čenich a zadíval se na Ondatru. To nikdy nevíme, zamumlala Ondatra. Vesmír je tak veliký a země je těsně malá a ubohá. No, půjdeme si, myslím, lehnout, pravila maminka chvatně. Pozdě v noci se nemají vyprávět strašidelné příběhy. Za chvíli byla všechna světla zhaslá a celý dům spal. Déšť a vichřice však pokračovaly až do rána. Příštího dne bylo zamračeno. Mumínek se probudil a vyšel do mokré, tiché zahrady. Vichřice pominula a přestalo pršet. Nic však nebylo jako obvykle. Mumínek dlouho stál, díval se a větřil všemi směry a teprve po chvíli pochopil, čím to je. Všechno bylo šedé. Nejenom nebe a řeka, ale i stromy, země a dům. Všechno bylo úplně šedé. Svět vypadal příšerně, jako bez života. To je hrozné, řekl mumínek potichu. To je hrozné. Z domu vyšla Ondatra a zamířila k tatínkově houpací síti. I síť byla šedá. Lehla si do ní a hleděla vzhůru do šedé jabloně. Poslyš, zavolal na ní mumínek. Čím to je? Proč je všechno šedé? Neruš mě, odpověděla Ondatra. Běž si hrát, dokud si hrát můžeš. V té věci stejně nejsme schopni nic udělat. A tak je nejlíp brát všechno filozoficky.
1: Co se má brát filozoficky? Vykřikl mumínek.
0: Zánik světa, vysvětlila mu Ondatra klidně. Mumínek se obrátil a běžel rychle do kuchyně, kde jeho maminka právě chystala ranní kávu. Maminko, křičel, všechno je šedé a Ondatra říká, že svět zanikne, pojď se podívat. Maminka odstavila kávu z plotny a šla se synkem do zahrady.
1: To teda vypadá, poznamenala. Jak se všechno mohlo tak hrozně zaprášit? Přejela tlapkou po jednom listu a měla ji celou šedou a trochu lepkavou. Ona říkala, že to není normální déšť, pokračoval Mumínek hlučně. Říkala, že ve vzduchu je něco zvláštního a že jí mrazí v zádech a že země je děsně malá. Ondatra byla asi trochu rozrušená, vysvětlovala maminka. To se stává, když se někomu zboří dům nebo když je mu zima na bříško. Po kávě se to tady pokusím z nejhoršího oprášit. Muminku, buď dobré mysli a nestraž zbytečně čenicha. Zašla do domu a vyhledala Muminkova tatínka. Viděl jsi, jak všechno vypadá? Ovšem, odpověděl tatínek účastně, čichal jsem k tomu a páchne to fosforem. Velmi zajímavý jev. Děti ale mají strach, namítla maminka. A Ondatra jim nahání strach ještě větší. Nemohl bys je přimět, aby mluvila o příjemných věcech, nebo aby neříkala vůbec nic? Pokusím se, slíbil Muminkův tatínek. Obávám se však, že následkem dlouhého samotářského života říká bez okolku vše, co jí slina na jazyk přinese. Tatínek měl pravdu. Při raní kávě jim Ondatra na stole verandy předvedla celý vesmír. Tady je slunce, řekla a ukázala na cukřenku. Všechny tyhle suchary jsou hvězdy, tenhle drobek sucharu představuje zemi. Tak je nepatrná. A vesmír je tak velký, že nekončí nikde. A je skrz naskrz černý jako uhel, a nahoře se v temnotě potulují nebeské příšery. Štír, medvědice a beran. No tak, přerušil jí tatínek. Ondatra se však nedala vyrušit a pokračovala. Další sluneční soustava se na váš verandový stůl ani nevejde. Ta je tam venku. A po těch slovech vyhodila obložený chlebíček ven do zahrady. Ne tak zhurta, ohradila se maminka a odsunula zbytek chlebíčků stranou. Je takových slunečních soustav hodně? Plno, odpověděla Ondatra s pochmurným uspokojením. Z toho můžete vyrozumět, jak málo je důležité, zda země zanikne nebo ne. Maminka si povzdechla.
2: Já nechci zaniknout, vykřikl čenich. Našel jsem jeskyni, nemám na zanikání čas?
1: Tatínek se naklonil k Ondatře a řekl. Co kdybyste si trošku zapřemýšlela v houpací síti? Nepřišlo by vám to vhod?
0: To říkáte jenom proto, abyste se mě zbavil, odpověděla mu Ondatra.
1: Sfoukla na podlahu drobek sucharu znázorňující naši planetu a zmizela pod stolem. Mumínek zakňučel.
3: A my teď půjdeme k řece, řekla maminka. Ukážu vám, jak se dělají lodě z rákosí. Celý ten den míjel čas velice pomalu. Čenichovi a Mumínkovi se nechtělo jít do jeskyně. Co kdyby země zanikla a oni nebyli doma? Lov perel jim najednou připadal úplně bláhový. Posadili se na schody od verandy, které se jim zdály jaksi nejbezpečnější, a šeptali si spolu o vesmíru, co není vůbec modrý nýbrž černý, a v němž celá sluneční soustava neznamená víc než odhozený obložený chlebíček.
1: Musíme je donutit k nějaké činnosti, řekla maminka starostlivě Muminkovu tatínkovi. Nechtějí si hrát? Nemají v hlavě nic jiného než ty nápady se zánikem světa, co jim napovídala Ondatra.
4: Asi je na chvíli pošleme někam pryč z domu, řekl tatínek. Ondatra vykládala o nějaké observatoři.
1: O čem? Zeptala se Muminkova maminka.
4: O observatoři, odpověděl tatínek. Má tu být kousek dál po proudu řeky. Dá se odtamtud dívat na hvězdy. Když mají děti plnou hlavu hvězd,
5: proč by se na ně nemohli podívat?
6: Ano, asi máš pravdu, odpověděla maminka a pokračovala v oprašování šeříkového keře. Když všechno promyslela, šla ke schodům od verandy a pravila. Říkali jsme si s tatínkem, že byste měli podniknout malý výlet.
5: Milá maminko, když může země co nevidět zaniknout, tak se na výlet nechodí, odpověděl Mumínek.
7: Vesmír je černý jako uhel a plný velkých nebezpečných hvězd, zabručel čenich.
6: Vím, řekla maminka. A právě na ně byste se měli jet podívat. Ondatra říkala, že kousek odtud po řece je místo, odkud se hvězdy dají uvidět. Nebylo by na škodu, kdybychom u nás doma věděli, jak velké ty hvězdy jsou a zda je vesmír opravdu černý.
5: Chceš tím říct, že by se pak cítila klidnější? Zeptal se Mumínek.
6: Určitě, odpověděla maminka.
5: Mumínek se i hned zvedl a pravil. Zjistíme to. Nemusíš se znepokojovat, třeba je země mnohem větší, než si myslíme.
6: Čenichovi se rozčílením roztřásla kolena a pomyslel si.
7: Já můžu jet taky, nejsem tak malý, abych nemohl.
5: Obrátil se k Mumínkově mamince a řekl. Zařídíme to, buď klidná. Jenom nezapomeň každý den položit na schody misku s mlékem, až budu pryč. Neřeknu proč. To je tajemství.

0: Figy hádanka.
1: Smolíček je malinký,
2: ukradli ho jezinky.
1: A kdo slyší volání,
2: pacholíčka zachrání.
1: Kdo je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
0: Kdo pak zachránil Smolíčka pacholíčka, když ho ukradli jezinky?
3: No já to vím, a víš to ty?
0: Já si myslím, že to byl, Bizon.
3: Ha, ten ne.
0: Tak to.
3: Má takové velké paroží.
0: Byl sop.
3: Ten má taky paroží, ale tenhle má větší paroží.
0: A Smolíček, pacholíček, ten byl u nás v naší zemi a my sobě nemáme ani bizony, leda v zoologické zahradě, ale máme...
3: Jelené!
0: Oči máš zelené! To je...

spora, o půlnoci zavolali mravenčího doktora. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepis, třikrát denně prášek cukru a bude chlapík jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys. A nakonec to dopadne nejlíp jako rys.

0: jeho kámoš. Byl opravdovej kámoš.
1: Zafoukal mu na ramínku, pohladil ho po čele, hop a zdravý mraveneček ráno skáče z postele.
0: A nakonec to dopadlo nejlíp,
1: veselé.

0: Anička.
1: Biggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
0: V téhleté.
1: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
0: Je, tady je na obrázku prasátko.
1: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
0: Tak čti.
1: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Já.
1: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
0: No.
1: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
0: Stůj, prasátko. Líbíš se mi.
1: Proč pak pořád riješ v zemi?
0: Proč pak pořád riješ v zemi?
1: Kdybys v zemi nerylo?
0: Kdybys v zemi nerylo?
1: Víc by se s nám líbilo.
0: Víc by se s nám líbilo.
1: Jak bys bylo roztomilé?
0: Jak bys bylo roztomilé?
1: Celé jako z cukru bílé.
0: Celé jako z cukru bílé.
1: Kdybys v ní však nerylo?
0: Kdybys v ní však nerylo?
1: Prasátkem bys nebylo.
0: Prasátkem bys nebylo.
1: Tak to bylo pro tebe.
0: Děkuju.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Pohádka o Pavlíkovi a zmrzlině. Pavlík byl chlapeček, který ze všeho nejraději jedl zmrzlinu. Jeho babička mu ji kupovala každý den, vždy po cestě ze školky a Pavlíkovi tak chutnala, že jich někdy snědl i 5. Babička z toho měla radost, když ona byla malá, o zmrzlině se jí jen zdávalo. V takové chudobě tehdy žila. Pavlíkovi zdlouhavě vyprávěla o zlých a těžkých časech, o chlebu se sádlem a s cibulí a o lidech umírajících hlady. Pavlík mezi tím slízal zmrzlinu, potom se pustil do pláče a ptal se po další. Babička mu ji rychle koupila, protože Pavlíkův pláč byl tak odporný a pronikavý, že se zastavovala doprava a z oblohy padali ptáci s tuhlý hrůzou a překvapení. Tak to šlo každý den. Jedné pěkné neděle však Pavlík odmítl jíst oběd a místo něj si přál zmrzlinu. Pavlíkův otec rozčleně vstal od stolu a chtěl malého darebáka roztrhnout jako žábu, ale maminka s babičkou padly na kolena a prosili ho o slitování. Otec ustoupil. Zachmuřeně si sedl do kouta a pozoroval babičku, jak šťastně otvírá ledničku a staví před Pavlíka obrovskou zmrzlinu. Od té chvíle jedl Pavlík už jen zmrzlinu. K snídani, k obědu i k večeři. Byl šťastný a spokojený. Zmrzlina mu stále chutnala a nic víc mu nechybělo. A tak to už zůstalo. Rodiče i babička vláčili domů plné kbelíky zmrzliny. Pavlík jí všechnu snědl a ještě se ptal po další. Jenže jednoho dne, opět to bylo v neděli, Pavlík hltavě snědl 2 kbelíky zmrzliny. Chvíli se cítil příjemně, žaludek měl plný chladivé hmoty, ale najednou se mu udělalo zle. Nemohl ani vstát, jen seděl a díval se před sebe. Zkusil i plakat, ale z úst mu vyšlo jen nějaké sténání. Rodiče se zhrozili. Babička s maminkou pobíhali po kuchyni a naříkali. Otec bušil pěstmi do stolu a nahněvaně křičel. Já jsem vám to říkal, že tohle to neskončí dobře. Pavlíka uložili do postele a zavolali k němu nejslavnějšího dětského lékaře, doktora Buchwalda. Ten dlouho u Pavlíka seděl a dělal mu hrozné vyšetření, až nakonec vstal, přistoupil k rodičům a vážným hlasem řekl.
4: Vašemu synovi od neustálého pojídání zmrzliny zmrzl žaludek. Musíme mu ho vyměnit, protože zmrzlé žaludky se nedají léčit.
3: Všichni se pustili do pláče, ale nedalo se nic dělat. Pavlíka odvezli do nemocnice a tam mu žaludek vyměnili. Protože však neměli na skladě žádné pořádné žaludky, museli dát Pavlíkovi pechový. Byl to vlastně buben z automatické pračky, ale všichni byli rádi, že našli aspoň ten. Po týdnu pustili Pavlíka z nemocnice domů. Byl trochu bledý, ale na zmrzlinu už nepomyslel a víckrát ji nechtěl ani vidět. Rodiče mu dali na talíř brambory s řízkem a Pavlík se s chutí pustil do jídla. Jenže trápení ještě stále nebyl konec. Jídlo mu padalo do žaludku s obrovským plechovým duněním a sousedi začali vztekle bouchat na stěny, protože je hluk rušil. Babička se pustila do pláče a zanedlouho zemřela. Byla to ona, kdo začal Pavlíkovi kupovat zmrzlinu. Maminka s tatínkem se tvářili, že je plechový rachot neruší. Nacpali si do uší vatu, ale ani to jim nepomohlo. Zlí sousedé si neustále stěžovali, vyhrožovali a posílali udání, až se otec naštval a prodal Pavlíka do cirkusu. Pavlík tam jako hlavní atrakce musel před diváky jíst řízek s bramborami a plechový rachot, který vycházel z jeho útrob, vyvolal vždy ohromný potlesk. Nuže, tak to skončí všichni ti, kteří jedí jen zmrzlinu. Milé děti.

0: V řece plave klavír a jehla.
1: Klavír říká: slyšíš, jak krásně hraju?
0: Jehla na to: neslyším, mám v uchu vodu.
2: Z kvítkové tesaři vylezte z mechu.
3: Z kvítkové tesaři vylezte z mechu.
2: Chopte se náčiní, postavte střechu.

ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

Děkuji vám, skřítkové. A abyste na nás hned tak nezapomněli, dávejte pozor. Ala, kips. A tyhle si vemte na památku.

0: Ahoj, mrsotkové a šmakovinky. Máme tady Jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a bříško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Pigi, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: Ano. Kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátci.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sýrového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš udobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a další připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného, co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček. No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví. A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky Pažitku.
1: Má
0: pažitka. Všechno, Pigi?
1: Já už vidím pažitku. Přinesu ji, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Pigi ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Pigi, co je to kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyňa, ke krásné nové slovo.
0: No a stihnou si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky.
1: Stihnu? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný. Tak, teď je můžeš začít opatrně strouhat na hrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, tady.
0: No, strouhej sem do misky a až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, no. Viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Pigi. Jde ti to skvěle.
1: Yeah.
0: A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a síru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám, míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek síra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina. Víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude. Snad jim to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy. Povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
1: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
1: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal puding a obživlvy.
0: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
1: Vidíš? A hned byste tebe byl kuchyňák, bubliňák. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: za A nebo za B. Mikulka seděla na zahradě a smutně okusovala konec tušky. Před sebou měla rozložený sešit s početními úlohami. Bylo jich 10 a byly těžké. Pod zadáním se pak měl zvolit a zakroužkovat výsledek. Buď za A nebo za B.
1: Aj. Jak ale určit, co je správné? A nebo B? A kdo pak jí s tím pomůže? Maminka je v práci, tatínek na služební cestě se šéfem a babička v lázních se žlučníkem.
0: A tak tam Mikulka seděla a nepřítomným pohledem pozorovala sousedovic ovečku Julinku, jak se za plotem spokojeně pase.
1: Ta se má ovce jedna kudrnatá, myslela si Mikulka. Nic důležitého neřeší, jenom kouká, kde je jaký šťavnatý lístek. To já do školy musím chodit a počítat, kde jaký hloupý úkol. Asi musím, co mi jiného zbývá. Jak říká babička, když udělám A, musím udělat i B.
0: A pak už bezmyšlenkovitě zopakovala nahlas. Když udělám A, musím udělat i B. Ozvalo se zpoza plotu.
1: Správně, musím udělat i B.
0: Kývla hlavou Mikulka. A pak jí to došlo.
1: Jej, Danáčku, Julinka, to přece není samo sebou. Jak hezky a správně mě doplnila.
0: A že se jí ještě vyzkouší. Mikulka pomalinku přišla k plotu a upřeně se na ovečku zadívala.
2: Tak schválně, Julinko, dávej teď dobrý pozor. Co myslíš? Do které třídy chodím? Do 4. A nebo B?
0: Ovečka se na holčičku zkoumavě podívala a splna hrdla spustila.
3: B, B, B.
0: Mikulka zůstala pof. Zase to ta ovce trefila. Opravdu. Chodí do 4. B.
1: To je k neuvěření, jak je to zvíře chytré.
2: Možná, a teď přišel ten správný nápad, možná, že by Julinka mohla vyřešit slovní příklady.
1: To se musí zkusit.
2: Teď poslouchej pozorně. Dám ti lehký, jenom lehoučký příklad. Maminka koupila 2 stejné bomboniéry a 1 oplatky. Celkem zaplatila 98 korun. Oplatky stály 10 korun. Kolik stála 1 bomboniéra? A máš možnost. Buď to za A 34 korun nebo za B 44 korun. Tak, teď se ukaž.
0: Ovce se skoro moudře zahleděla na Mikulku a jednoznačně odpověděla.
3: Ne.
0: Mikulka chvíli počítala na papíře a potom úžasle hlesla.
1: Ty jo, je to správně. Odpověď za B. No, tak to ti dám i ostatní příklady.
0: A tak postupně četla všechna zadání slovních příkladů a vždycky se Julinky zeptala, co si o tom myslí. Za A nebo za B? Ovečka ve 4 případech odpověděla, že za B. Mikulka si výsledky pečlivě zakroužkovala ve školním sešitě. Tam, kde Julinka zůstala pěkně potichu, zvolila odpověď A. Ani to po ovci nekontrolovala. Poslední příklad byl zřejmě skutečně zapeklitý. K němu se Julinka nějak dlouho nechtěla vyjádřit. Trvalo jí, než si to v hlavičce spočítala a spásla hodně zelené trávy, než nakonec odměřeně utrousila.
3: B.
0: A bylo to. Úkol splněn. Ani to moc nebolelo. Mikulku vlastně vůbec. A ovce byla určitě ráda, že pomohla. Druhý den ráno děti odevzdali ve třídě sešity s úkolem. Ještě o přestávce si vzájemně svěřovali, jak to bylo těžké a kdo jim s těmi počty pomáhal. Mikulka mlčela. Jenom vděčně zírala na školní pomůcku pověšenou na zdi pro hodinu přírodopisu. Na obrázek domestikovaného zvířete ovce domácí. Příští hodinu přinesla paní učitelka už opravené sešity. Postavila se na stupínek, malinko vzdychla a řekla.
1: No, nevím, děti. Pravda, úlohy byly těžké, ale musíte si zvyknout a naučit se je správně počítat. Vždyť jednou budete třeba kupovat dvě bomboniéry a oplatky. A jak si potom spočítáte peníze?
0: Ale jsem upřímně překvapená, že jediné bezchybné odpovědi měla Mikulka. Šikulka, tak pojď k tabuli a ukaž ostatním, jak si postupovala.
2: To byl průšvih. Mikulka stála před tabulí a ne hnout s novým příkladem. Jací lidé na koncertě a kolik z nich je dívek a kolik chlapců a kolik rodičů. Ach jo, a kdo by to v té velké hale taky počítal, že? Tak za A nebo za B? A bylo to za pět. Paní učitelka pak na milou Šikulku Mikulku dotírala. Kdože jí s tou úlohou pomáhal? Maminka? Tatínek? Babička? Mikulka na všechny otázky záporně vrtěla hlavičkou.
1: Ne.
2: Ale paní učitelka už se zlobila. Myslela si, že jí žákyně lže. Tak se přece přiznej, kdo ti to vypočítal?
1: Prosím, sousedovic Julinka.
0: Neochotně pípla Mikulka.
2: Sláva, už to z tebe leze. A do které třídy chodí ta Julinka? Nedala pokoj paní učitelka.
1: Prosím, Julinka nechodí do třídy. Ona chodí jenom po zahradě. Tyto ovce...
0: Špitla Mikulka.
2: Ale to není hezké, že takhle mluvíš o své kamarádce.
0: Právě jsme s panem ředitelem řešili, že Pepík Troníček napsal na tabuli Lojzdík mysliveček je pěkný vůl.
1: Pepík je největší raubíř, to všichni víme.
2: A navíc tam nasekal hrubky.
1: Ale že ty, taková slušná žákyně, označíš kamarádku názvem dalšího přežvíkavce. To jsem nečekala. Děti, co z vás vyroste?
0: Povzdychla si paní učitelka a dodala. Tak, a teď si vyber. Buď to za A napíšu pánům rodičům a ta pětka ti zůstane, nebo za B se to do zítřka naučíš a všechny příklady, které dostaneš, správně vyřešíš. A sama. Bez té ovce.
2: Pardon, tedy bez kamarádky.
0: Co ty na to? Mikulka si v duchu řekla, co by jí teď asi Julinka poradila. A jak si to představila, vyrazila ze sebe hlasité
3: za B.
0: Odpoledne Mikulka běžela se sešitem na zahradu a pilně se učila. Ovečka se vedle spokojeně pásla a jenom občas zvedla hlavu. Podívala se směrem k Mikulce a spokojeně zkontrolovala výsledek.
3: Bé.
0: A druhý den Mikulka u tabule zprávila.

0: toho si tak asi Šikulka Mikulka, toho času zdravotní sestřička na středisku, vzala. Za A nebo za B?
1: Hej, hej, hej, hej, čau kluci a holky, vylišáci, vyrušťáci, respekt, respekt. Dobře mě poslouchejte, já vás teďka naučím song, který jsem zpíval mámě, když mi byly 3 měsíce.

Tohle je song pro všechny mrňata světa, kterým není lhostejný jejich osud. Protože každý batole má právo na pořádný rodiče. Žádný odkládače do dětských koutků. Žádný krmiče dudlíkama, co si hrajou na hluchý, když na ně křičím. Je důležitý věřit si, že to dokážeš. Stačí jim odhodit lahvičku se sunerem, vyskočit z kočárku a jít rovnou tam, kam tě to táhne. Jedině tak si tě konečně všimnou. Jedině tak se z tebe stane mimino, který tenhle battle vyhraje. Yeah, yeah, vyhraje, yeah.

signál ztracen. VPS signál obnoven.

Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že

0: ve městě uhodil. Když ten zařinčel při semaseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Laub. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to. Ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal. Myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
1: Však já ani to tvoje starostenství osladím.
0: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. 2 dny přebíral úřad a 3. dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecené listiny uloženy. Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocené listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždyť dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde. Takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy byl v Černovicích posvícení, kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství, aby mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal se na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Ne, nadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není. A co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině, na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, mundi je, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a to je šamatní. A dědeček jí odpověděl, však já ho také uložím do komory k drahoceným listinám, jimž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavnosti jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kar. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a rabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl. A kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kliku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já dědečka pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá, řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Počase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z perýšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divné jako tatínek. U tata tu piští, wow, kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život. Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka podruhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divné jako tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku? Těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život. Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za pelhřimov. Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška potřetí jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si nevšímej. Mňau. Ta ti tak bude pištět celý život.
2: Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
0: Letěl ke sklepu, jedinou ranou své packy vyrazil dveře a tu nejšpatnější ze všech myší chytil a odpálil až za kamenici nad lipou. Pak se chtěl zase nacucat a usnout jako břeně. Ale co to? Na náměstí přijížděli právě perníkáři, houpačky, střelnice a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem. Vždyť bylo zase po roce ve městě posvícení.
3: Tatínku, v
0: Vezmi mě sebou do cirkusu. Tady se nedá ani spát, kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel.
2: Wow, tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
0: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si přece vzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více, černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova. Pak bouchl do stolu a řekl ne. Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodilo. A jestli dědeček neumřel, bouchá do stolu dodnes.

0: sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíme, nikdy ji nemůžeme najít.
1: Co to je?
2: Já vím.
3: Co?
1: Veverka před oranžovou stěnou.
3: Ne, počkej, veverka v tunelu.
1: Ne, tu bys našel.
3: Ne, tam není nic vidět. Jo,
1: já
3: počkej.
1: Vím, co to je, není tam nic vidět.
3: No, je tam tma.
1: Tma je to. Sedá v noci v každém koutku, ale jak si na ní posvítíš, tak už ji nenajdeš.
3: Tak je pryč.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jejda, mane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Ona. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že vy jste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo.
1: Hodně... Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si. Jo.
0: Vážně.
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a...
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden. Jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to. Když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat. Ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento nonc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, eh? Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach jo. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

láskou rád tě mám. Zlatou láskou rád tě mám. Zlatou láskou rád tě mám.

0: sluníčku. Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: A teď ještě jednou.
0: Až ti sluně, sluníčko, šlápne ráno na víčko, nepláč, vždyť to nebolí, a běž honem do školy.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

se ráno vzbudíš, pěkně poděkuj. Za slunce a za život, co do smrti je tvůj. Potom přijde skřítek kvítek, co má v očích den, a hned na to půjde s tebou do zahrady. Ven. Má tvářičky růžové a jak červánek nos. Na hlavičce čepičku a běhá jen tak, bos. Voní jako růžička, však chodí do ní spát. Jednou mi řek, maličká, kdo žije, má mít rád. Vyprávěl mi pohádku a na flétničku hrál. Jestli chcete, poslouchejte, jak to bylo dál.

příští Vánoce taky budu mít stromeček na zahradě, plánovala si hned jedna holčička. A pak přišlo to ze všeho nejlepší. Dárky. Všechny děti si vylezly na strom a každý si vybral svůj balíček. Když se někdo neodvažoval vyšplhat tak vysoko, jak by potřeboval, s radostí mu tam vylezl pan Nilsson. Děti byly tolik napnuté, co v těch balíčcích je. A našli samé krásné dárky. Vláčky a panenky, knížky a skládačky, autíčka a jeřáby a spoustu jiných hraček. Potom už nezbývalo, než strom dočista odstrojit. Není to takhle nejlepší, mít vánoční strom, na který se dá vyšplhat, když se má očesat. Liboval si Tommy a opatrně se natahoval na jednu větev pro sladkou podkůvku. Taky si myslím, přisvědčil Elof, který se po břiše opatrně sunul k perníkovému panáčkovi. Nakonec na stromě nezůstalo nic, ani jediný bonbon ve střapatém papíru. Pak na strom vylezla Pipi a sfoukla všechny svíce. Na zahradu kolem vily Vilekuly padla tma. Tedy ne úplná tma, protože sníh krásně bíle svítil a na nebi zářily hvězdy.

Bylo na čase se rozloučit a jít domů. Děti měly tolik perníkových panáčků, karamel zabalených v celofánu a malých papírových praporků, že to sotva unesly. Vždyť vy teď sami vypadáte jako vánoční stromečky, smála se Pipi. Navrch každému dala jednu z těch svící, co předtím hořely na smrku. To, aby se ještě víc podobali vánočním stromkům a také, aby si posvítili na cestu k domovu. Plamínky se všem odrážely v očích. Ano, skoro to vypadalo, jako kdyby jim ty plamínky v očích svítily, když se loučily s Pipi. Děkujeme, Pipi, řekla Anika. Bylo to moc krásné. Tohle určitě byla ta nejlepší vánoční oslava, jakou jsem kdy zažil, přizvukoval Tomík. Já taky, přidal se Elof.

Šmudlík poskakoval kolem Pipy a štěkal. I jemu to připadalo jako skvělá vánoční oslava. Dneska v noci se nemusí toulat ulicemi úplně sám. Dneska bude spát na zemi vedle zelené postýlky pro panenky, kde chrupe pan Nilsen. Tak dobrou noc, Pipi, loučili se děti. Nebude vám cestou chladno? Strachovala se Pipi. Ale kdepak, nikomu chladno nebylo. Všichni se přece báječně rozehřáli. Počasí se vyvedlo náramně, bylo jasné nebe, hvězdy zářily, vítr utichl a byla tak akorát příjemná zima.

0: Říká Monika Jirkovi. Jak je to vůbec možné, že maminka poznala, že jsem si nemyla ruce a to mi je vůbec neprohlížela?
1: Jirka ani na chvilku nezaváhá a odpovídá. To je jasné, zapomněla si namočit mýdlo.
2: Jo, to znamená, že ty děti podváděli a neumyli si ruce, viď? To se nemá dělat, protože na rukou máme spoustu různých bakterií. Ruce si mít musíme.

0: Takže pozor, tohle to jsou chodidla, po těch se chodí, nad nima jsou lítka, nad nima kolena a tohle to jsou stehna. A to, o čem zrovna zpíváme, tak tím tancujeme. Pozor!
1: Chodidlo.

Nevím, teď pozor. Lítka, rozjeďte lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena, tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna.

0: budete pleji. Jo, umím se vejš na kolena, na kolena, to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bumberďák.
1: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
2: Pane Háli, jestli byste chtěl vědět, kdo by mohl být moje pravá ruka, tak je to tady učenej Lotrando.
3: Já?
4: My dáme hlavy dohromady. Drnec, ty zlobíš. Ale ať je po tvojemu.
3: Děkuju, pane Drnec. Poznám cizí kraje a porovnám vše s vědomostmi získanými četbou knih.
2: No, hlavně musíme mít nabroušený sekery.
3: Jo, to jo.

0: Máte to daleko.
1: Máme to daleko.
2: Máme to daleko ještě.
0: Jak asi daleko?
1: Dnes.

0: 不学喽。
1: 那种
2: 那是
0: 不学喽。那么就是一种一种
2: 一种
0: tak vidíš, když se díváš pořádně, tak jedou.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

Nevděčný jelen. Lovci se vydali na lov jelenů. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali. Rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plni zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám? Ptali se stromy. Že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděly listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich doprodění nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?

Léčení kašpařin. Bylo nádherné ráno. Na tenké větvičce rozkvetlé třešně seděl ptáček modráček a pohupoval se ze strany na stranu. Z jasně zelené trávy vystrčil zlatou kštici krokus a zasvítil v nečekaném záblesku jarního slunce. Paní Žihadlová opékala na černé litinové pánvy proužky slaniny a přitom si tiše pobrukovala. Jaro je ze všech ročních dob nejkrásnější. Obrátila se k Máňovi, což byl jejich pes. Ležel ve dveřích kuchyně, drbal se za uchem a čekal, až o něj někdo zakopne. Paní Žihadlová vytáhla opékač topinek, připravila malinovou zavařeninu, vyšla do haly a zavolala směrem k ložnici v prvním patře. Jindřichu, snídaně! Pak si vzpomněla i na syna. Filipe, jestli pak už vstáváš? Filipovi bylo 10 a pod peřinou měl teploučko a tak jen ospale zamručel. Jsem už skoro oblečený, mami, hned budu dole. Paní Žihadlová přišla k otevřeným dveřím na verandu a nadechla se vonavého, ranního vzduchu. Z rozjímání vytrhl pan Žihadlo, který se nabručeně přikolébal do kuchyně, zakopl o Máňu a zeširoka tlápl do jeho misky s vodou stojící vedle sporáku. Paní Žihadlová běžela pro hadr, aby tu spoušť utřela. Pěkné přivítání hned po ránu, vrčel pan Žihadlo. Nezlob se, Jindřichu, je to moje vina, uklidňovala ho paní Žihadlová. Nemáš mokrou nohavici? Ale to je fuk, nasadil pan Žihadlo ublížený tón. Na tom nesejde. Jak to myslíš? Vzhlédla k němu udiveně paní Žihadlová a vyždímala hadr do kbelíku. Ani se neptej, řekl pan Žihadlo a naložil si na palačinku veliký kopec šlehačky. Nejsi nemocný, zarazila se paní Žihadlová. Snad ne, aspoň myslím, že se tomu nedá říkat nemoc. Srdce mi krvácí. Paní Žihadlová namazala topinky máslem, dala do trouby nahřát talíře, přesunula slaninu na ubrousek, aby z ní okapal tuk, usmažila vejce, podívala se, jestli má káva správnou barvu, dolila Máňovi do misky vodu a řekla: Pro boha Jindřichu, vysvětli mi laskavě, o čem mluvíš, mně to nedává smysl. Náš Filip je šašek, komediant a kašpar, milátko, oznámil pan Žihadlo. Včera dělal takové vylomeniny, že jsi to v životě neviděla a navíc před panem Rudolfem, což je náš nejlepší zákazník. Upřímně řečeno, vůbec bych se nedivil, kdyby se rozhodl, že sem víckrát nevkročí. Ha, ale Jindřichu, usmála se paní Žihadlová, Filip se zřejmě jen snaží, aby byla nějaká zábava. Tomu říkáš zábava, když si někdo nacpe horkou bramboru do pusy? Uhodil pan Žihadlo pěstí do stolu. Tomu říkáš zábava, když do sebe někdo naleje plnou sklenici limonády, až se zakucká, zrudne jako rak a začne kašlat a plivat na všechny strany. Tomu říkáš zábava, když někdo švidrá očima a vyplazuje jazyk, aby si dosáhl na špičku nosu, stříhá ušima, stojí na hlavě a odříkává přitom abecedu dopředu i pospátku z jedné i z druhé strany. Já tedy ne. A dokonce ani pan Rudolf. Víš, Jindřichu, připomněla mu paní Žihadlová, tuhle si sám povídal, že ten pan Rudolf...

0: Skvělý nápad. Obrátil se na tatínka. Mám ti předvést, jak se mi tohle všechno vejde najednou do pusy? Nemáš, zahřímal tatínek. A co kdybych přitom ještě pískal, já mám koně? Ne, zbělal zlostí tatínek. Víš co, radši se koukej nasnídat. Snažila se zachránit situaci maminka, která přinesla novou misku šlehané smetany. A co kdybych... Už ani slovo, zasýpal tatínek. Co se ti, tati, stalo? Jsi nemocný nebo co? Podivil se Filip. Ano, jsem nemocný nebo co? Odsekl pan žihadlo a zabořil lžičku do sklenice s malinovou zavařeninou. Donesu ti aspirin, vyskočil Filip od stolu. Radši hned dva. Schválně, jestli je dokážu udržet cestou po schodech na nose.
1: Sedět zůstaneš? Rozkřikl se pan žihadlo. Budeš v klidu snídat a už ani muk.
0: No dobře, pokrčil rameny Filip. Nemusí být hned tak zlé.
2: Dost řečí, zaúpěl tatínek.
0: Filip na něj vrhl nechápavý pohled, znovu se posadil a pustil se do palačinky. Paní žihadlová mu podala ubrousek a konečně si taky nalila hrnek kávy. Vyhlédla oknem na narůžovělé třešňové květy, na blankitné nebe a buď zlatého ptáčka modráčka, který se stále ještě houpal na větvi. A už jí nebylo do zpěvu. Upila trochu vlažné kávy a zamyšleně pozorovala snídající rodinu. Po snídani, když Filip s tatínkem odešli, si paní žihadlová přihřála kávu, nalila si další hrnek a posadila se, že si přečte ranní noviny. Sotva je rozevřela, zahlédla koutkem oka cosi bílého na zemi pod Filipovou židlí. Schýbla se a zvedla malý zmuchlaný papírek, pečlivě ho uhladila na koleně a četla. Milá paní žihadlová, s vaším Filipem jsou ve škole potíže. Můžete se u mě prosím při nejbližší příležitosti zastavit? Zdraví vás Edita Mrkáčková, třídní učitelka. Maminka se podívala na hodinky. Když si pospíší, možná zastihne paní učitelku Mrkáčkovou ještě před zvoněním. Vytočila číslo školy. Paní učitelka i v telefonu slyšela, jak je paní žihadlová rozčilená, a proto řekla: Nerada bych vám přidělávala starosti, není to žádná tragédie, ale asi byste měla vědět, že Filip dělá v poslední době ve škole samé kašpařiny, dokončila za ní paní žihadlová větu. No ano, to je to pravé slovo. Na druhou stranu se ovšem musí uznat, že je s ním občas legrace. Spolužáci si o něm myslí, že je strašně vtipný a smějí se všemu, co udělá. Jediný problém je v tom, že Filip nezná míru. Asi ho budu muset nějak potrestat. Proto jsem vám napsala. To mě ani nepřekvapuje, povzdechla si smutně paní žihadlová. Doma je to s ním úplně stejné. Nemohla byste mi prosím poradit, co s tím? Ale ano, odpověděla paní učitelka. Měla byste zavolat paní Láry Fáry. Určitě jste o ní už slyšela. To jméno je mi povědomé, zamyslela se paní žihadlová. Nějaká doktorka? Ha, kde pak, to je taková jednahodná paní, která má ráda děti a pokaždé najde nějaký způsob, jak vyzrát na jejich zlozvyky. Zapište si její telefonní číslo. Javorovice 1, 2, 3, 4, 5. Mamince se třásly ruce, když vytáčela číslo. Ale paní Láry Fáry měla vlídný hlas a tak paní žihadlová překonala rozpaky a začala líčit trápení s Filipem. Paní Láry Fáry se rozesmála. Nic nového pod sluncem. Děti obvykle nenosí svatozář. Některé ze sebe dělají kašpary a jiné jsou zakřiknuté. Jedny jsou jako pěna a druhé natropí rámusu, až uši zaléhají. Filipova maminka se přiznala, že jí osobně Filipovi kašpařiny tolik nevadí, to jen tatínka rozčilují.
2: Kdyby se to pořád neopakovalo, řekla paní Larifari, asi bychom tomu nechali volný průběh.

Ale takhle s tím radši něco provedeme. Ať se u mě Filip staví, dám mu kouzelný prášek. Příštích pár dní na něj občas špetku foukněte. Uvidíte, že se brzy vyléčí. Maminka se strachovala, jestli ten prášek nemůže Filipovi ublížit. Žádný strach, je to úplně neškodné, zasmála se paní Larifáry. Jen ho přejde chuť šaškovat před lidmi. Bude totiž neviditelný. Maminka se zhrozila. Ani ona ho chudáčka neuvidí. Když bude provádět ty svoje kašpařiny, tak ne, prohlásila paní Larifáry. Až se začne chovat normálně, bude zase všechno jako dřív. Co nejdřív ho ke mně pošlete a zachovejte klid. Paní Žihadlová moc klidu neměla. Při mytí nádoby ani při úklidu, ba ani když skládala prádlo. Co když Filip zmizí a už se nikdy neobjeví? Rozhodla se, že žádný kouzelný prášek nepotřebuje. Ty Filipovy kousky jsou ostatně docela zábavné. Třeba z něj jednou bude slavný komik. Pak zaduněla rána, rozletěly se domovní dveře a ozval se křik: Mami, kde jsi? Filip byl doma ze školy. Paní Žihadlová se běhla po schodech do přízemí a oddechla si, že je to skutečně on, její synek, živ a zdráv. Hned se posadil ke stolu. Byl sice otočený zády, ale maminka si všimla, že má natržený rukáv. Zamumlal, že spadl z kola. Jen si trochu rozpáral kalhoty a na nových botách se mu udělal žralok. Ukázal mamince nohavici rozčísnutou až ke koleni. Pak předvedl novou hnědou polobotku s utrženou podrážkou a rozšklebenou špičkou. Kromě toho měl škrábanec pod okem a odřený nos. Jel jsem z kopce kolem kostela se zavřenýma očima. Měl jsem nohy na řídítkách a pískal si písničku. Najednou proti mě vyrazilo pekařské auto a já nestačil zabrzdit. To by zkoukala, jak se všichni kluci smáli, když jsem se tam rozmáznul, vyprávěl vesele Filip. Maminka nařídila, aby se převlékl a došel si k ševci s rozbitou botou. Na zpáteční cestě jí něco vyzvedne u paní Larifáry. A co ti vyzvednu, zajímal se Filip. Maminka jen neurčitě mávla rukou. Na večer se vyklonila z okna a viděla, že Filip se vrací obklopen hordou dětí. Na hlavě měl naraženou opravenou botu, na její špičce se komíhala sklenička se šroubovacím uzávěrem a úplně na vrchu seděla zelená žabka. Když si všiml, že ho maminka sleduje, zavolal: Schválně, jestli s tímhle přeskočím trakář. Rozběhl se, zakopl o hadici a vletěl jak dlouhý, tak široký do živého plotu. Sklenička od paní Larifáry se mu vymrštila do vzduchu a roztříštila se o beton. Paní Žihadlová vyběhla a začala sbírat střepy. Filip se tvářil jako nevinátko. Maminka ho poslala pro čistou obálku a malou dřevěnou lžičku. Opatrně shrnula kouzelný prášek a přikryla ho dlaní, aby ho nerozfoukal vítr. Pak ho trpělivě odklízela lžičkou a sypala do obálky. Poslední špetku, co zbyla na zemi, sebrala a nenápadně hodila Filipovi za krk. A tehdy se v zatáčce objevilo tatínkovo auto. Filip si stoupl na trakař a křikl, že tatínkovi ukáže stoj na hlavě. A přitom ještě stihne přeříkávat abecedu tam a zpátky. Paní Žihadlová se otočila a zjistila, že na trakaři nikdo nesedí ani nestojí, natož pak na hlavě. Pan Žihadlo vystoupil z auta a zeptal se, kde pak máme Filipa, teď tady byl. Maminka řekla, že Filip se jistě brzy vrátí. Otočili se a šli domů. Filip stál na trakaři na hlavě, byl celý ochraptělý z přeříkávání abecedy a vůbec nechápal, co se děje. Mami, tati, tak se na mě podívejte! Jenomže rodiče jakoby ho neviděli a neslyšeli. Filip zavolal na kamarády, kteří stáli na chodníku. Ti se už pomalu rozcházeli. Filip se také rozběhl domů.
Rád by věděl, jak to, že ho tam nechali. Neviděli jsme tě, odpověděla maminka podle pravdy a podala mu koště. Trakař ulož do kůlny a ještě jednou pořádně zameť ty střepy, ať se nikdo nepořeže. Za 5 minut je večeře. Maminka si v duchu oddechla, že chlapce zase vidí. Filip popadl koště, přidržel si ho vodorovně za zády a zaburácel. Koukni, mami, jsem tryskáč, jdu na start. Stačil říct jen koukni a začal se pomalu vytrácet. A než došel až ke slovu start, zmizel docela. Maminka bez sebe menší známky překvapení otevřela troubu a otočila plech s koláčem. U večeře zmizel Filip ještě 3krát. Poprvé, když se přikrčil za židlí a zavolal: vidíte mě? Jsem gorila v kleci, hoďte mi někdo banán. Rozplynul se už při gorile. Pan Žihadlo vyskočil, div nepřevrátil židli. Ten kluk je pryč? Co pak tady máme propadliště? Paní Žihadlová ho ujistila, že Filip se zase brzo objeví. Měla pravdu, netrvalo to ani 2 minuty. Následující ráno se Filip oblékl, sedl si v prvním patře na zábradlí a zavolal: koukněte se, sjedu až dolů. Pak jako by se po něm země slehla. A teprve, když byli všichni posnídani, zjevil se jim před očima jako duch. Maminka si všimla, že má pod levým okem nafialovělou modřinu. Filip se zamračeně posadil ke stolu. V téhle rodině nikoho nezajímá, jestli se mi něco nestalo. Třeba mi praskla lebka a vám je to fuk? Ticho, vybafl pan Žihadlo. Maminka vzala syna za ruku a pošeptala mu, aby se šel nasnídat. A jak se nad ním naklánila, foukla mu do vlasů další špetku prášku proti kašpařinám. Filip sebou trhnul. Chtěla jsem ti jen opravit pěšinku, usmála se maminka záhadně. Při zeměpisu kreslila paní učitelka na tabuli mapu. Filip si vylezl na židli a zase předváděl gorilu. Hýbal ušima, šilhal a drbal se na hlavě samé osvědčené kašpařiny, které spolužáky pokaždé rozchechtali. Tentokrát se však nikdo nesmál. Dokonce se na něj ani nedívali, jako by tam vůbec nebyl. Po vyučování mu nebylo do zpěvu ani do smíchu. Připadal si celý rozlámaný, a tak se cestou ze školy poctivě držel řídítek a také nohy nechal na pedálech. Robert Západka a Bořek Markalous šlapali každý z jedné strany vedle něj a všichni se dohadovali o fotbale. Teprve, když jeli z kopce kolem kostela, se Bořek Markalous rozjel jako blesk. Pustil řídítka a začal kvičet: pomoc, pomoc, nemůžu zastavit, chcípnul mi motor a nejde vysunout podvozek, volejte hasiče. Robert s Filipem se mohli potrhat smíchy. V tom však zahlédli paní Alanovou, jak právě couvá z garáže. Auto jen zázrakem minulo Bořka, který vletěl v plné rychlosti do stromu. Paní Alanová zbledla jako stěna. Celá se roztřásla a sotva přišla k sobě, začala soptit. Jen počkej, ty kluku, až zavlám mamince a povím jí, jaké kašpařiny vyvádíš na silnici. Vždyť to mohl být tvůj konec. Kromě toho si mi málem zničil auto. A úplně nejhorší ze všeho je, že se z toho příšerného šoku nemohu vzpamatovat. Bořek popotáhl. Košile je roztržená, teče mi krev z nosu a z kola zbyla jen zkroucená osmička. Tak se pojď umýt, ustrnula se nad ním paní Alanová. Ale pozor, ať mi neumažeš linoleum. Robert s Filipem nasedli na kola. Když si jížděli z kopce do zatáčky k Žihadlovic domu, prohodil Filip jakoby mimochodem: no to teda nechápu, jak ze sebe někdo může dělat takového kašpara.

0: Biggie hádanka. Plují klády v řece Nilu, mají zuby jako pilu. Co je to? Kdo na to přišel?
1: Já se bojím.
0: V řece Nilu, je tam plno krokodýlu, v řece Nilu, v řece...
1: Ty jsi to řekl.
0: Já jsem si jenom zpíval.
1: No ale krásně.
0: V řece Nilu,
1: v řece Nilu, je tam plno krokodýlu,
0: mají zuby jako pilu.

0: Konečně skončila ta dlouhá, předlouhá vojna s Turkem a vojáčci se vraceli domů. Tak tomu bylo i s Vojtěchem. Ve zlámané lhotě měl domeček po rodičích a už se docela těšil, jak zase pomaloučku začne hospodařit. Pár slepic si pořídí a psa, aby ho hlídal a dělal mu společnost. Jenže pak potkal Vojtěch přítele a ten mu vyprávěl o ostrovu blaženosti. Jaké rajské místo to prý je, kde žije každý docela bezstarostně. Nikdo tam nikdy nemá hlad, protože pečení holuby sami do úst létají. Z kašen tam proudí teplé mléko i studené víno a po celý den tam hraje muzika.
1: To by byl život,
0: nadchl se Vojtěch. Kolik lepší, než ve zlámané lhotě. A kde je ten ostrov blaženosti? Zeptal se přítele.
2: Ale ten jen rameny krčil, prý neví. Co slyšel, povídá dál. Snad na polední straně světa, kdo ví.
0: Vojtěch rázem zapomněl na sny o slepicích a psu a že půjde ten bájný ostrov hledat.
2: Co když jsou to jenom pohádky?
0: Zkoušel přítel, vida, že Vojtěch to myslí vážně.
2: No, neníž prochu, aby na něm nebylo pravdy trochu,
0: odvětil lehkomyslně Vojtěch.
2: Hůř než ve zlámané lhotě jistě ve světě nebude.
0: A dost možná, že ostrov blaženosti jednou doopravdy najdu. Už na nic nečekal, rozloučil se s přítelem a vydal se na polední stranu. Všude, kudy jeho cesta vedla, vyptával se na ostrov blaženosti, ale nikdo mu nedokázal dobře odpovědět.
2: Jaká pak blaženost na nějakém ostrově?
0: Smála se Vojtěchovi jakási babička.
2: Tu musíš v sobě hledat, synku, podívej. Já mám hodné děti a hodné vnoučky. Jsem zdravá a chutná mi jíst. Co bych si mohla ještě přát lepšího? Ale Vojtěcha ta odpověď ani zamák neuspokojila.
0: Tak obyčejná lidská radost? Co pak v tom tkví blaženost?
2: Dny, měsíce, ba i léta ubíhala a Vojtěch byl stále na cestách. Čas mu do vlasů kreslil stříbrnou tuštičkou a i nohy zdály se mu být čím dál těžší.
0: Posadil se konečně vysloužilý voják unaveně pod vysoký dub a než bys řekl švec, usnul jako špalek a měl nádherný sen. Byl v něm zase úplně malým klukem, který jen tak bos a s kalhotami s jednou kšandou běhal po zahradě domečku ve zlámané lhotě. Dokola voněly koláče s tvarohem, co je máma právě vytáhla z horké trouby, ale tu je, v červené zástěře s dlaněmi ještě poprášenými moukou. Vzadu na dvorku naklepává táta kosu.
2: Jaká blaženost.
0: Mámo, chtěl zavolat Vojtěch, ale v tom se probudil.
2: Ještě tak chvíli seděl, díval se před sebe a po tvářích se mu skutálely dvě slzy jako hrachy velké.
1: Měla babička pravdu, pomyslel si ještě. Ostrov blaženosti není kdesi na samém konci světa. Ale doma, tam, kde se člověk narodil.
0: Cesta zpět do zlámané lhoty byla jaksi mnohem delší. Kameny pod nohama ostřejší, déšť studenější a mokřejší než kdykoliv předtím.
3: Pojďte, dědečku, pomohu vám přes lávku.
0: Nabídla Vojtěchovi mladá dívka a vysloužilý voják si uvědomil, že je doopravdy už starý. Že nejlepší roky svého života utratil v honbě za hloupým snem. Nakonec však do zlámané lhoty přece jen dorazil.
3: Domeček už sice málem zarostl kopřivami a ve vsi si na Vojtěcha nikdo nepamatoval, ale už mu to tolik nevadilo. Byl rád, že konečně našel ten svůj ostrov blaženosti. Co nevidět, mu na trávníku před domem pobíhalo několik slepiček a ve zbrusu nové boudě odpočíval pes Brok. No, to už je vlastně konec příběhu, neboť Vojtěch žil potom ještě dlouhý a takový obyčejný život, ale moc dobře věděl, že už má ten svůj ostrov blaženosti.

0: Máš dneska oříšek, Piggy? Jsi na řadě?
1: Jasně, mám opravdovou lahůdku. Jsem na ní tady dost pyšný. Podívej, jak se nafukuju.
0: Opravdu? Nechceš to probrat, ještě než přijde Justýna?
1: No, počkáme na ní. Ale sám jsem zvědavý, jestli ty to budeš vědět.
0: Ach jo, já mám Justýnu většinou rád. Ale občas mám pochybnosti, jestli to byl dobrý nápad přizvat ji na naše oříškování.
1: Pokud si dobře vzpomínám, tak se přizvala docela výrazně sama.
2: Jsem tady. Piggy, Hugo, ahoj.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj.
2: Brr, jsem úplně zmrzla. Hugo za top. Hugo, čaj uvařit. Fuč. Čup, čup. Šup, šup.
0: Už jsem dávno zatopil. A před chvilkou přiložil. Pojď si sednout blíž ke kamnům.
1: A tady máš čaj. Máme ho hotový.
2: O, děkuji. Velice pozorné. Překvapuje mě, že jste to dokázali bez mých praktických domácnostních protivů. Pokynů.
0: S těmi protivy to bylo přesnější, co? Tak se do toho pustíme. Co říkáte?
2: Do čeho?
1: Do slovíčkových oříšků. Oříškujeme, louskáme jazykové oříšky.
2: Justino. No jistě, proto jsme tady. Bez mě byste to nezvládli. Tak začni, Hugo.
0: Dnes je to na Piggym.
2: Tak růžovka se ptá. Ptej se.
1: Pozor, ptám se. Dnešní oříšek zní... Co je to prampouch?
2: Piggy, slyším dobře. Ty mi chceš udělat radost, že? Hugo, už mi piš bod.
1: Justino, ty víš, co to je?
0: To se tady taky divím.
2: A vy ne. Taková samozřejmost.
1: Počkej, nejdřív to vysvětli.
0: Ano.
2: Tak tedy rampouch, neboli střechýl, to je ledové těleso, které vznikne postupným... stékáním vody vytváří se v zimě a to typicky na okraji plech. Totiž střech.
0: Ale ne rampouch.
2: Ne rampouch?
0: No Piggy říkal prampouch.
2: A vždyť to říkám rampouch.
1: Justino, já jsem opravdu říkal prampouch. Prampouch.
2: Já myslela, že máš u nosu nudly a říkáš rampouch. Máš nudly?
1: Nemám. A říkám prampouch. Prampouch.
2: Prampouch.
1: Jo.
2: Nic takového neexistuje.
1: Existuje.
2: Určitě máš nudly a říkáš rampouch.
1: Ne.
2: Hugo, piš mi bod.
1: Ne, opravdu prampouch. Prampouch. Takže Justina neví, co to je. Co ty, Hugo?
0: Já se přiznám, že taky netuším.
2: Rampouch vím přesně. To druhé snudlí neznám.
1: Konečně se mi podařilo najít něco, co neznáte, co nevíte.
0: Tak ale vysvětluj, Piggy.
1: Takže prampouch.
2: Prampouch? To je opravdu komické slovo. Prampouch? Zní to jako snudlí. No jo, docela jako snudlí u nosu.
0: Justýno, nepřerušuj.
1: Takže prampouch. Je to takový jakoby mostek, oblouk mezi dvěma stěnami nebo budovami. Nízká zídka, která většinou bývá opatřena i střížkou.
0: Aha, prampouch je tedy stavební prvek?
1: No, prampouchy jsou k vidění ve starých částech měst.
2: To jsem tedy ještě nikdy neslyšela. Prampouch.
0: Zkusím najít obrázek v knize o architektuře. To znamená o tom, jak se kdy kde stavělo. Tam by to mělo být. Víš o tom ještě něco víc, Piggy? Proč se prampouchy ve stavebnictví používaly?
1: Vypátral jsem, že prampouch je vlastně druh oblouku, takže má i nosnou funkci. Když je prampouch mezi dvěma domy a ty jsou od sebe jen kousek, tak je tam kvůli tomu, aby oba dva ty domy tak trochu podepřel. Hmm. Aby ta konstrukce celá byla pevnější. Prampouchy jsou k vidění hodně v úzkých uličkách starých měst. Tam, kde je hustá zástavba a hodně se tam přestavovalo. He?
0: Aha, ono totiž, když se hodně přestavuje, tak se tím mohou narušit zdi těch domů. Už to chápu. A prampouch je takový prvek, který ty zdi vzájemně sváže a podepře. No jasně, aha.
1: Přesně tohle psali v té knížce, co jsem našel já, Hugo. Ty prampouchy právě měly zabránit tomu, aby se přestavované domy nějak porušily nebo dokonce zřítily. Máš to taky?
0: Už jsem to taky našel. Aha. Tady to je. Prampouchy. Existuje to.
1: Ještě?
0: Biggy má pravdu. Tady. Koukejte, tady jsou na obrázku.
1: No to jsou přesně oni, prampouchy. Koukej, Justino, teď už budeš vědět, že je to prampouch, až ho někde uvidíš, he?
2: Ukáž. Vypadá to jako můstek mezi dvěma domy, pod kterým se prochází. To je tento nonc docela šalebné, totiž malebné. Opravdu komické slovo, ano, ano. To si zapamatuju, prampouch.
0: Máš bod, Piggy. To se ti náramně povedlo. Já mám vždycky radost, když se dozvím něco nového.
1: A příště si zase něco nachystá Justína.
2: Prampouch.
1: No, možná něco jiného, víš?
0: Je tím slovem úplně unešená. Ještě si ani nevzala sušenku.
2: Sušenka? Slyšela jsem sušenka. Hugo, no jistě, k čaji patří sušenka. Postavíme si ze sušenek model prampoucho.

0: Figy básnička. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
1: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

Peřina. Byla jednou jedna peřina. Na první pohled byla docela normální, 4 rohy a velké břicho. Jenom jednou věcí se od ostatních peřin lišila, jenomže to jste mohli poznat, až když jste si pod tu peřinu vlezli. Ten, kdo to udělal, tak za vteřinku vyskočil z postele a klepal se ještě pěkně dlouho potom zimou. Ta peřina oproti jiným normálním peřinám totiž vůbec nehřála. Naopak, když jste si pod ní lehli, měli jste pocit, že místo peřiny ležíte pod kusem ledu. Co s takovou peřinou? Peřina je na světě přece proto, aby nás od chladu ochraňovala a ne, aby naopak zimu na nás přenášela. Nebylo proto divu, že v té rodině, kde tu peřinu měli, nechtěl pod ní nikdo spát. Malý Kuba, který si pod ní jednou večer omylem vlezl, se ráno probudil skoro celý zmrzlý. Hned potom ho začalo bolet v krku, dostal rýmu, zápal plic a byl dlouho, dlouho nemocný. Ta peřina musí z domu, řekla maminka. S tou peřinou už začíná jít o život, podotkl tatínek. A bylo rozhodnuto. Peřinu vzali a protože nevěděli, kam s ní, a také možná proto, že bydleli nedaleko zoologické zahrady, odnesli ji tam. Peřinu zaměstnanci zoologické zahrady umístili do prostorné voliéry a na voliéru dali informační cedulku s nápisem Peřina obecná, studený druh. Výskyt v jiné části světa nebyl zaznamenán. Pravděpodobně pochází z doby ledové. Peřině se v zoologické zahradě moc líbilo. Za prvé jí dělalo dobře, že ji návštěvníci obdivují, a za druhé si mezi zvířátky našla hodně kamarádů. Nejraději měli peřinu tučňáci a lední medvědi. Za teplých letních nocí se o ní mohli poprat. Už je to tak, co jednomu vadí, tak druhému může naopak dělat dobře. Zvířatům, jako například ledním medvědům a tučňákům, je u nás v létě moc teplo, ale když si lehli pod ledovou peřinu, cítili se dobře. Skoro jako doma, kde mají studené moře a hodně ledu, na který jsou zvyklá. A tak peřina poskytovala s radostí svoji ledovou ochranu všem zvířátkům, která ji o to požádala. Nemusím vám jistě zdůrazňovat, že byla ráda, že je přece jenom někomu užitečná.

0: Já si při práci nikdy nespívám.
1: To jsi takový mrzout.
0: Ne, potápěč.

0: Předpotopní příběh o slepičkovi a kohoutce. Slepiček byl tak lenivý, že ani neotevřel oči a zamumlal: mám ukrutnou žízeň, kohoutko. Jdi k vodovodu a pořádně se tam za mne napí. Kohoutka vstala, začala hejblovat s vodovodem a najednou křuch. Vodovod jí zůstal v ruce. I spustila poplach, vodovod se snažila vtisknout zpět do zdi, ale tenkrát byly vodovody. Voda tekla, voda stříkala, voda hučela.
1: Vstaň, slepičku, uháněj pro instalatéra, já to tu budu držet, než přijde.
0: Vyjevený slepiček uháněl pro instalatéra, ale ten jen zíval.
2: Prý dnes už nic nedělám, jsem jakýsi zesláblý. Jo, kdybys mi, slepičku, přinesl klobásku s křenem, snad bych se zvrávoral.
0: Slepiček spěchal k řezníkovi, ale ten prý, kde pak v takovém vedru klobásku a ještě s křenem, ani vstát se mu prý nechce, snad kdyby tak dostal džbán studeného piva, možná, že by se nějaká našla, ale takhle. Slepiček utíkal tedy do hospody. Hospodský podřimoval za pultem.
3: Cože? Pivo bys chtěl? Piva mám dost, ale nemám žádný salát. Dones mi salát.
0: Zelinář řekl slepičkovi:
1: salát? Podívej se, jak vypadám, jaký jsem zarostlej, přiveď mi holiča, ať mě ostříhá, ať mě oholí, potom si popovídáme o salátu.
0: Holič se mu vysmál.
1: Tak zelinář by potřeboval mých služeb. No prosím, zajdu za ním, oholím ho, ostříhám, navoním. Ale jak, když mám na nohách kuří oka a nemohu chodit? Pošli mi sem ošetřovatelku z pedikury a uvidíme.
0: Ošetřovatelka v pedikuře řekla:
4: to tak, já půjdu ořezávat kuří oka a kdo za mě uvaří knedlíky, ha? Možná, že tady kuchař odvedle by si dal říct a uvařil by mi je, potom by to snad šlo.
0: Kuchař odvedle, když uviděl slepička, zajásal:
5: prima, že jsi tu, právě přemýšlím, kdo za mě okroužlí tuhle tu hromadu brambor, tu máš nůž, až to okroužlíš, dostaneš knedlík.
0: Slepiček tedy kroužlí, ale byl lenivý. Přišla na něj dřímota. Bramura mu vypadla naspět do džberu. Škrabka také, dříma, podřímuje. Kuchař klimbá u kotle, ošetřovatelka v židličce, holič v kumbálku, zahradník ve skleníku, hospodský za pultem, řezník v chladírně, instalatér na divanu a kohoutka drží vodovod, drží, ale udržet nemůže. Voda teče, stříká, voda hučí, odtlačí kohoutku, která také zadřímala, a teče, stoupá a stoupá. Ráno se všichni probudili utopení. A voda tekla druhý den, třetí, desátý, čtyřicátý a zatopila celý svět. Jen pan Noe se svým plovoucím zvěřincem se neutopil. A ryby a husy a prázdné zazátkované lahve a nafukovací lehátka. A dost. Konec.

Cimšala, bum, bim, teď jsem tu s vámi. Netopír Pierre, francouzský švihák, elegán, s křidélky sametovými a kloboučkem cylindrovým mezi oušky, které zaslechnou i nejvzdálenější svist a šum. Mundie, jaké bude asi to dnešní kouzlo, říkáte si. Chci se s vámi dnes podělit o něco, co jsem objevil při svých pokusech a hledání nových kouzlíček pro svá představení. Objevil jsem totiž něco velkého. Objevil jsem, jak si vytvořit hudební nástroj z obyčejných skleniček a obyčejné vody. Poslouchejte dobře. Přichystejte si alespoň 5 sklenic, vodu a malou kovovou lžičku. Co teď? Teď vyrovnejte sklenice na stůl do řady vedle sebe. Do každé z nich opatrně nalijte vodu, ale naplňte sklenky vodou do různých výšek. Někam nalijte víc, někam míň. Někam tak akorát. A teď může začít koncert. Vezměte malou lžičku a cinkněte jí o sklenici. Co je na tom zvláštního? To se dozvíte hned. Cinkněte lžící o další sklenici. A o tu vedle. Už rozumíte? Každá sklenice hraje jinak. Kouzelné, že? Přímo magické. Rozehrajte své skleničky ještě jednou. Poslouchejte, jak která hraje. Můžete je třeba seřadit od nejnižšího po nejvyšší tón. Nebo experimentovat s množstvím vody a objevovat tak nové zvuky. A třeba zkusit i něco zahrát. Tím kouzlo ale nekončí. Na sklenice s vodou se dá hrát i jinak. Prozradím vám jak. Na tenhle koncert však budete potřebovat skleničky na nožce. Takové, které se používají na víno. Možná vám je maminka na tenhle experiment půjčí a dohlédne na vás a zkusí si s vámi i na ně hrát. Opět se do nich nalije voda, do každé jinak. Lžičku teď už nebudete potřebovat. Skleničky se rozehrají pod vašimi vlastními prsty. Tak tedy, namočte prst v kterékoliv sklenici s vodou a přejíždějte jim opatrně kolem dokola po okraji sklenice. Druhou rukou sklenku přidržte za spodek, aby dobře stála. Sklenka se rozezní. Ale jak? Nádherně. Magnifik. Jak je tohle možné? Přejížděním po okraji skleničky se vytváří chvění, které skleničku rozezvučí. Je to vlastně docela jednoduché a přitom tak čarokrásné. Nevím jak vy, ale tohle číslo určitě zařadím do svých kouzelnických představení. A vy nezapomeňte. Každý kouzelník, velký i malý, se umí především dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

O princi ze sousedního království. Milé děti, tohle je pohádka o princi ze sousedního království. Správně, přesně o tom princi, se kterým si Mourinka nemohla hrát, protože už byl moc veliký a měl mít v neděli svatbu. Bral si tenkrát jednu překrásnou vílu a já náhodou vím, jak se to celé seběhlo. Prozradila mi to paní Macháčková. Ona na tu svatbu pekla koláčky a mně pak přinesla výslušku. Mňam. A když mi slíbíte, že budete dneska hezky spát, povím vám, jak to bylo. Tak tedy. V sousedním království žili byli král a královna a ti měli syna. Byl to syn nadevše milovaný, samozřejmě, protože všichni rodiče milují své děti nadevše. A když nadešel tomuto synovi 22. rok, povolal ho jeho královský otec do své komnaty a tam k němu držel takovouto řeč. Synu můj nejmilovanější, je tomu již 22 roků, kdy nastal nejšťastnější den mého života, totiž den, kdy ses narodil. Dělala si mi radost po celou tu dobu, ba dokonce i v pubertě, a proto je mi zatěžko poslat tě tam, kam tě dnes poslat musím. Do světa. Nejmilejší Evalde, tak se totiž ten princ ze sousedního království jmenoval. Nastal čas, aby ses vydal za svým štěstím a štěstím celého našeho rodu a vyhledal si manželku a ujal se vlády v naší říši. A milý Evald, který byl vždy poslušen svého otce, ba i ve věku problematickém, jak jsme právě slyšeli, se na tu cestu vydal. Rozloučil se s matkou i s otcem, jak se sluší a patří, vsedl na kůň a vykročil pravou nohou svého oře ze zámku. Projel křížem krážem celé království a seznámil se s velkým množstvím slečen, slečinek, holek, dívek a děvčat. Dokonce se mezi nimi našlo i jedno děvče. To bylo, myslím, někde v okolí Vysokého nad Jizerou, ale žádnou si za ženu vzít nechtěl. Ne, že by se princ ženění bál, to ne. Tohle byl velmi statečný princ. Ale tak nějak nemohl najít žádnou spřízněnou duši. Oni všechny ty slečny, slečinky, holky, dívky, děvčata a děvče byly samá kudrlinka a volánek, samé achich a ouvej a je mi poněkud mdlo a samá kabelka a podpatek, ale že by věděli, kde je karburátor, nebo uměli hrát šachy, či dokonce na pozoun, to ani náhodou. A Evaldovi to najednou celé přišlo tak nějak líto, pročež zašel do prvního hostince a tam si poručil malinovou limonádu a pak ještě jednu a pak ještě jednu, aby ten žal řádně spláchnul. Když už

0: že já jako princ přece nemohu jít do seznamovací agentury nebo si dokonce podat inzerát mladý princ 198/89, vysokoškolák, nekuřák, abstinent, svobodný bez závazků, s vlastním zámkem 64+12, 15x koupil na své C zahradou a hospodářskými budovami, hledá milou, pohlednou, nezadanou dívku se zájmem o motorová vozidla, šachy a hru na žestové nástroje značka Spěcháno. Jak by to vypadalo? A vůbec, já ani nechci, aby mne má nastávající milovala, protože jsem princ a mám bílého koně. Chci, aby ve mně našla zalíbení proto, že umím cvičit na kruzích, vyznám se v nerostech, hraji na niněru a celkově jsem veskrze báječný. Mají pravdu, mladej pane, svatou pravdu. Přitakala mu ona osoba, otírajíc si přitom zvlhlý zrak. A jakože se Macháčková jmenuju, já jim pomůžu. Zatím se tady ubytujou, dají si pořádnou večeři a večer poklekání přijdou ke hřbitovu a já jim povím, kudy z kaše ven. Načež si princ poručil takovou lehčí večeři pro jednoho a když tu kachnu z 20 knedlíky spořádal, šel si lehnout. Probudili ho teprve zvony, které ohlašovaly klekání. Evald vyskočil z postele, ani si nestihl vyčistit chrup a utíkal ke hřbitovu, jako kdyby mu byl v patách pracovník finančního úřadu. Zastavil se až u zdi, kde pod cedulí s nápisem Hřbitovní řád čekala paní Macháčková. Ta nedělala žádné okolky a rovnou šla k věci. Tak poslouchají, panáčku, nechají všechno, co mají v hostinci, já už se jim o všechno postarám, a upalují ještě teď přes les za 9 hor a 9 řek. Měli by tam být zítra kolem poledne. A až tam budou, ptají se po sirotčinci. A až ho najdou, nechají se tam zaměstnat jako automechanik. Ostatní už přijde samo. Ale jestli to klapne, musí mi slíbit, že pečení svatebních koláčků zadají mojí firmě, abych si taky přišla na svý. Evald všechno svatosvatě slíbil, hlasitě a zařetelně poděkoval, vřele potřásl paní Macháčkové rukou a rozběhl se k lesu. Ta za ním ještě chvíli zjihle hleděla a potom šla domů počítat, kolik bude potřeba mouky, másla, droždí, tvarohu, rozinek a ořechů na ty svatební koláčky. Druhý den kolem 12. zrovna, když všichni usedali k šunkaflekům s okurkou, kdo si zabušil na dveře sirotčince. Hlavní teta vychovatelka šla otevřít a když se Evald ohlásil jako znamenitý a vyhlášený automechanik, okamžitě ho přijala, odvedla ho do jídelny a osobně mu naložila pořádnou porci a 2 okurky navíc. A po obědě, když měli děti polední klid, vrhnul se princ na obhlídku vozového parku, jehož byl teď správcem. Jestli si děti myslíte, že našel garáž plnou nablízkaných vozidel zahraničních značek, tak se hořce mýlíte. Vozidlo tam stálo jedno jediné, vůbec nebylo zahraniční, nýbrž tuzemské. A jeho stav byl v stavu katastrofálním a nepoužitelném. Ovšem princ, který se nebojí ženění, se nelekne ani zastaralého dopravního prostředku. Plivnul si do dlaní, otevřel kapotu a začal hledat karburátor. Já vůbec nevím, jak se to mohlo stát. Určitě v tom bylo nějaké kouzlo, ale představte si, že ho vůbec nemohl najít. Podíval se všude, dokonce i pod sedadlo spolujezdce. Ale karburátor nebyl ani tam. A když už to hledání začal pomalu vzdávat, ozvalo se za ním jemné dívčí zakašlání.
1: Dobrý den. Dovolte, abych se vám představila. Já se jmenuji Kristýnka.

0: Jak říkají vám?
1: Já jsem Ewald, automechanik.
0: Moc mne těší. Nemohla bych vám, pane Ewalde automechaniku, být nějak nápomocná?
1: Ani ne, zrozpačitěl automechanik. Leda, že byste dokázala najít karburátor. Já už si s tím lámu hlavu drahnou dobu, leč stále se mi jej nepodařilo nalézt.
0: Nevím, jestli toho budu mocna vyhledat ten, jak vy říkáte, karburátor v údrobách tohoto minibusu rok výroby 1996.
1: To jste snad děti ještě ani nebyly na světě.
0: S výkonem 25 koní a spotřebou 80 litrů na 2 kilometry.
1: Potom roztomile zamrkala, ponořila se pod kapotu, ukázala na karburátor a povídá:
0: Nebude to tohle?
1: A světe, div se, bylo. Ewald Kristýnku okamžitě pozval na kávu do cukrárny na náměstí, ale ona se musela vzdráhat, neb jí právě začínala hodina po zounu. Leč každá hodina, i hodina po zounu má jen 60 minut, a tak zanedlouho už Ewald s Kristýnkou hráli v cukrárně na náměstí šachy, a u toho si povídali samozřejmě hlavně o Kristýnce. A tak se náš princ dozvěděl, jak to vlastně celé bylo a proč Kristýnka již 19. rok svého života tráví v sirotčinci. A já vám to, milé děti, také objasním, ať jste v obraze. Kristýnka nebyla vůbec žádná slečna, slečinka ani dívka, nebo děvče, či snad holka, natož děvče. Ona byla víla. No opravdu, mě můžete věřit na moutě kutě. A když byla ještě vílí miminko, zaklela její maminku jedna zlá čarodějnice do karburátoru. Ale vy se, děti, nebojte. Vaší mamince se to nemůže stát. A kdyby přece jen náhodou, tak on by ji tatínek hned vysvobodil. No a to dá rozum, že karburátor se nemůže starat o miminko. A proto byla Kristýnka v sirotčinci, kde na ní byli moc hodní, dokonce ji nechali studovat na Akademii muzických umění Pozoun, protože proto měla vlohy. Ale přesto, že studovala s prospěchem výborným, často jí bývalo smutno. Stýskalo se jí po mamince a když zjistila, že je zakletá právě do karburátoru auta, jehož vlastníkem byl sirotčinec, chodívala si s ním povídat. A to už Ewald nevydržel. Vrhnul se na kolena, z kapsy saka vylovil malou krabičku a požádal Kristýnku o ruku, neb se jeho srdce vzňalo. A Kristýnka otevřela krabičku a v ní byl roztomilý prstýnek z ryzího zlata s pravým démantem a ona řekla ano, protože jí bylo jasné, že potkala osudovou lásku. Jen se trochu strachovala, jak to teď bude s hodinami po zounu, ale Ewald jí vyjevil pravdu, i když mu to zpočátku nechtěla věřit, že je princem a má bílého koně a zámek 64 plus 12 a ujistil ji, že i u nich mají Akademii muzických umění a že tedy může ve studiu pokračovat u něj doma. A byla svatba. Paní Macháčková napekla svatební koláčky a přijeli hosté zdaleka široká a pozvali i všechny tety a děti ze sirotčince a pozvali i karburátor, čímž pominula kletba a maminka byla zase maminkou a pan král a paní královna se radovali, jakou šikovnou vílu si to ten jejich kluk namluvil a jak jim to sluší. A Ewald s Kristýnkou byli šťastní až do smrti a hrávali spolu dueta pro Miněru a Pozoun a nikdo už nikdy nebyl sám a nikomu už nikdy nebylo smutno.

0: Piggy vtipk.
1: Paní učitelka říká: Tak děti, teď se mi pěkně představíte.
2: Já jsem Prokop Buben.
3: To je mi líto,
1: říká paní učitelka. Ale jak se jmenuješ?
2: Jak Prokop.
0: A nebo se mohl jmenovat. Já jsem Vašek Šanda. A paní učitelka by si myslela, že říká Vaše Kšanda.

0: O měsíci a velbloudátku. Šel jednou měsíc po obloze. A když byl nad Afrikou, uviděl tam cosi na poušti. Podívá se lépe, růžové velbloudátko. Zastaví se, dívá se ještě lépe, vidí, že pláče. Povídá mu, co ty tu děláš? Všichni lidé, děti, zvířátka, všechny květiny spí. A ty nespíš. A ještě tu pláčeš. Co je tohle za pořádek? Ale, povídá růžové velbloudátko, zapíchlo jsem si do nožičky trn. Bolí mě to. A nemohu spát. A plakalo dál. No, to je pěkné, povídá měsíc. Co mám teď s tebou dělat? Nepláč. Utřel velbloudátku sopílek. Ukaž nožičku. Podívám se na to. Zasvítil na nožičku. Uviděl trn. Vytáhl ho ven a pofoukal ránu stříbrným větříčkem. A ten je věru ještě lepší než penicilín. Hned to přestalo bolet. Růžové velbloudátko bylo rádo. A měsíc byl také rád, že se mu to povedlo. Ještě nikdy přece něco takového nedělal. Jej strýčku, vy jste hodný, povídá růžové velbloudátko. Vy jste doktor?
1: Ne, povídá měsíc. Já jsem... Co vlastně jsem? Jsem taková noční stráž. Dávám tady pozor, aby bylo všechno v pořádku. Aby všichni spokojeně spali a vůbec, A jak pak se jmenuješ?
2: Já nevím,
0: povídá velbloudátko.
2: Já ještě nechodím do školy.
0: Aha, povídá měsíc.
3: A strýčku, povídá růžové velbloudátko. Když tak chodíte po obloze, svezete mě kousek sebou? Svezete aspoň kousilíneček.
1: Měsíc zakašlal. Povídá. Ono se to nesmí, ale že si to tedy ty. Zamhouřím jedno oko. Vlez si na rožek. Tak, drž se pěkně a jedeme.
0: Vyhoupli se na oblohu a jeli. To vám bylo pěkné. Všechno bylo dobře vidět, protože měsíc na všechno pěkně svítil. Tamhle chodil lev. Hledal si něco k snědku. Dostal hlad a od hladu nemohl spát. Tamhle zase spali ve větvích opičáci a usmívali se ze sna. Jistě se jim něco pěkného zdálo. Potom přijeli nad město. A měsíc povídá. Teď ti něco ukážu. Sestoupili do ulic. A to se růžové velbloudátko divilo. Ještě nikdy něco takového nevidělo. Dívali se do výkladů, do oken na spící děti. V jednom z pokojů spal jeden pán a ten chrápal, až se velbloudátko polekalo, že je to lev. Potom se zastavili před hračkářským obchodem a tam se to velbloudátku líbilo nejvíc. Měsíc už chtěl jít pryč, ale růžové velbloudátko vedlo stále svou.
2: Počkej, strýčku, ještě na tohle se podívám. Počkej ještě na tohle. A
1: tuhle to. Měsíc už byl netrpělivý a říkal mu, tak už pojď, pojď. A tu vidělo růžové velbloudátko za výkladem takovou malinkou stříbrnou rolničku. Otevřelo pusu, dívá se na ní, dívá a povídá. Strýčku, já bych moc chtěla tuhle rolničku, kupte mi ji. Co tě to napadá? Brání se měsíc. Teď je zavřeno, pojď. Pojedeme zase dál.
2: Já chci tu rolničku.
1: Plakalo velbloudátko, protože bylo malé a nemělo ještě rozum. Měsíc se díval ustrašeně na všechny strany. Nebreč, zavezu tě na pěkný palouček. Travička je tam sladoučka, plná jahod, mňam, mňam, mňam, to si pochutnáš. Ale kde pak velbloudátko? Plakalo, že tu rolničku chce a chce. Co měl měsíc dělat? Podíval se, kolik rolnička stojí, vzal rolničku a položil na její místo peníz. To se asi ráno prodavačka divila. Potom šňůrečkou přivázal růžovému velbloudátku rolničku na krk, utřel mu slzy a povídá. Teď máš, co si chtělo. Nasedat na rožek a alou spát. Jedeme. Celou cestu brblal měsíc, co si pod fousy. Ale to jen tak. Víte, je už starý. Tak dlouho už chodí po obloze, ani sám neví, jak dlouho. A najednou takové malé velbloudátko chce rolničku. Tuhle zase trn vytáhnout. A nebo strýčku vosmě. Za chvíli ho možná budou zastavovat i myši. A žížaly. A kde jaká chamrať. Vykládej strýčku pohádku. A pojď se s námi koupat. A udělej strýčku kotrmelec. Tak si brblal a hudroval, ale potom složil růžové velbloudátko do travičky, kde bylo nejvíce jahod, dýchl na ně stříbrný větříček, co je ještě lepší než penicilín, a ono hned usnulo. Však také bylo unavené. Měsíc je ještě přikryl zeleným lupenem, aby mu nebylo zima. Pohladil je, usmál se a vyhoupl se na oblohu. Tam si nakroutil fousy a ujížděl vážně do remízy. Však už přicházelo ráno. Když se velbloudátko ráno probudilo, myslelo, že to všechno byl jen sen. Vyskočilo a tu. Rolnička mu zvoní na krku. To se zaradovalo. Všechna velbloudátka hned chtěla také takovou rolničku. Ale kde ji vzít? S měsícem už není žádná řeč. Už prý nikoho nevozí. Není žádný vozíček. A potom noc je na spaní a ne na toulání.

A do prčic. Vždyť Tři králové jsou přece v lednu, ne? Teda Mirku, co jsi mi to tady napsal? No víš co, tak se budem tvářit, jako že je to schválně. Míru si toho nevšimne, ne? No tak, tak jo.

0: Pesničku.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Jaký je tvůj rodok jmén?
1: Rodok jmén? Co pak jsem pes?
0: Já myslím, jakého jsi původu, víš? Tvůj prapředek Dlouhý Janek, co zachránil tatínkovi život, byl prý z prostého původu.
1: No, já mám původ slušnej. Moje máti dělá VZD a táta pracuje ve šlechtitelské stanici.
0: Ve šlechtitelské?
1: No jo, loni vyšlechtili žito a dostali za to řád.
0: Řád? Rytířský řád?
1: No ne, myslím řád práce.
0: To je dobře.
1: Hele, dneska se ten původ bere zase jinak, víš. Ale pochybuju, že ty bys tomu rozuměla.
0: Tak tvůj pan otec je šlechtic.
1: Šlechtitel. A vůbec, proč ti na tom tak záleží? Já bej tebou spíš bych se starala, abys mohla být jako my, chodit do školy a tak. Taková hezká holka, ona straší po nocích.
0: Taková hezká holka, pravíš?
1: Já sám.
2: Vápno! Vápno! Kluci, pojďte skládat! Pane Brtík! Pane Brtík! Ředitel vám vzkazuje, jestli byste s ním nešel večer na pivo!
3: Na pivo? Tak to si vemu parádní škorně.
0: To máš tak. Dneska normálně řekne kluk holce, že se berou a už je svatba. Vůbec oni nemusí bojovat se sokem na kolbišti. Ne, leda se někdy poperou v hospodě. A čím zápasí? Dřevci nebo meči?
4: Hlavně židlema.
0: Aha. Tašku nech, jen cihle. A jak dává mladý muž dívce najevo, že mu pro ní srdce plane?
4: Jak?
0: No to už poznáš. To po tobě furt kouká. A pak řekne, jestli ti může mít tašku a tak. Tašku pravíš? Nemiluje mě.
4: Ale tuhle tašku ne. To bys musela jít s taškou ze školy, rozumíš?
0: S brašnou.
4: No, s brašnou.
3: Hej, vy všichni. Hrabete se s prací jako hlemíždi. Takhle bychom nebyli hotovi ani do Vánoc. Vyberu si proto kouzlo na dalších 100 let dopředu. Odstupte a dávejte pozor.
5: O lidech. Nic platno, Dášo, už brzy budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý. I mnozí lidé to říkají, ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před 1000 lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hlasem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky. A těch se, Dášenko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti a těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S lidmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: figy hádanka.
1: Plave to ve vodě, není to ryba, skáče to po zemi, není to zajíc.
0: Kdo na to přišel?
2: Plave ve vodě, skáče po zemi.
3: Počkej, to jsem viděl. Je to zelený. A skákalo to u nás na zahradě.
0: Baterka s nožičkama.
3: Jo.
0: Ne, baterka s nožičkama to nebude. Plave ve vodě, skáče po zemi a dělá kvak, kvak, kvak, kvak.
3: Je to žába.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Kočka leze dírou, pes oknem, pes oknem. Trápení se školou.
2: Aj, co? Kde? Kdo? To jsi ty?
1: Ne, svatý Mikuláš.
2: Hele, hele, nebuď drzý, ano?
1: Já?
2: No ty? No tak, co bylo?
1: No, co by? Trošku začalo pršet.
2: Cože?
1: A klíšťat je letos taky hodně.
2: Na to se tě neptám.
1: Tak na co se ptáš?
2: Jak bylo ve škole.
1: Jo, tak. A že to neřekneš rovnou.
2: Kluku, já se tě ptám naposledy.
1: To je dobře, že s tím výslechem končíš.
2: Skončím, až mi povíš, jak bylo ve škole.
1: Zvítězil jsem.
2: Prosím?
1: Jo. Hodinu mě vyslýchali, ani slovo ze mě nedostali.
2: Ach jo, hurvinku, hurvinku. S tou školou je věčné trápení.
1: Viď, já to říkám taky.
2: Prosím?
1: Taťuldo, a co bys řekl tomu, kdybych zítra zůstal doma?
2: Hurvajs?
1: Nějak se mě neudělalo dobře.
2: A kde?
1: Ve škole.
2: Aha, kde pak, kluku, do školy chodit musíš? Proč si myslíš, že tě tam posílám?
1: Abys měl doma klid, viď?
2: Hobelec, abys zmoudřel. Prostě půjdeš do školy a basta.
1: Ale když já se doopravdy necítím dobře.
2: Ano jo, no jo. A co tě tedy tentokrát bolí?
1: No, když si sáhnu na hlavu, jo, tak mě au, bolí. Když se píchnu do břicha, au, tak mě taky bolí. Když si zmačknu lítko, auáš, tak mě to hrozně bolí, děsně.
2: No jo, tak to nic není. Máš bolavý prst.
1: Ne, ne, ne, ne. Taky mě bolí uši, pak mě bolí dos, vlasy, au, au, nechty.
2: Ty toho nechano? Nechceš se učit? To je to.
1: No a divíš se?
2: Divím, hurvinku, divím, to víš, ano. Já se v tvém věku učil jako blázen.
1: A v kolika letech jsi přišel k rozumu?
2: Hele, dost. Dost, dost, dost. Chci vědět, co bylo ve škole a tentokrát s pravdou ven.
1: Tak ahoj.
2: Stůj.
1: Co je?
2: Kam pak jdeš?
1: S pravdou ven.
2: Tady budeš. Nehloupni, nehraj si na nechápavého a prozraď mi, kolik si dnes dostal pětek. No?
1: Jenom jednu.
2: Cože?
1: Ale neboj, taťuldo, z těch, co taky dostali pětku, jsem byl já ten nejlepší.
2: Je, kdybych měl vlasy, tak si je vytrám. To je nadělení.
1: Taky si myslím. A co myslíš? Může za to dědičnost nebo špatný vliv okolí?
2: Kluku, co seš na světě? Tak jsem s tebe neměl pořádnou radost.
1: A předtím ano, ty chudinko.
2: Tvoje známky se mě ani trošku nelíbí.
1: Ale nic si z toho nedělej, mě taky ne. Ale něco ti povím, to je dobře, že máme oba stejný vkus. To asi ta dědičnost, co?
2: Hurvajs.
1: Takže hezky jsme si popovídali, tak bych teď šel ven. Ne, co říkáš?
2: Se špinavou košilí?
1: Ne, s Máničkou. Znáš přece přísloví. Kdo si hraje, nezlobí. Tak můžu užít.
2: Jenom když mě slíbíš, že až se vrátíš, tak se budeš učit. Znáš přísloví? Co se v mládí naučíš, k stáru, jako když najdeš.
1: Slibuju. To bych rád věděl, jestli zná taťulda přísloví. Sliby, chyby. Tak ahoj, taťuldo.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
3: Co se stalo? Něco mi snědlo nohy. Ukažte, podívám se. Počkejte, ale vždyť je máte.
4: No jistě, našel jsem je pod gaučem. A vy jste kdo?
3: Pes Egon.
4: Prosím.
3: Reportér.
4: A co tady děláte?
3: Já se svým čenichem

Pro holky i kluky prověřím je zleva zprava a natočím zvuky, když se v zoo klubu ptáci hrabaví a zpěvní. Hned to zmíním při relaci s pestřím zprávy všední. Kde je soutěž, kde je akce, tam se musím šustnout. Nejde to žít bez legrace.

netopíří kouzlení. Simsala bum, bim, teď jsem tu s vámi. Já, francouzský elegán, ctitel romantického příšeří a čarokrásných zákoutí, netopír Pierre, kouzelník s cylindříkem na míru a sametovým pláštěm místo křídel. Či skřídly místo sametového pláště. Dnes společně prozkoumáme vlastnosti některých obyčejných věcí. Takových obyčejných věcí, které nám poslouží při nějakém dalším kouzlohraní. Na kouzla a čáry totiž musíte znát dobře vlastnosti věcí kolem nás, abyste je potom mohli správně využít. Dnes budeme zkoumat průhlednost. Ta je přeci sama kouzelná, nemyslíte? Připravte si baterku na svícení, bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky nebo třeba povlak z polštáře, kousek alobalu a igelit. Ten, co si vždycky dáváme na stůl. Ještě jednou. Co si připravíte? Bílý papír, barevný papír, papírové víko od krabice, kousek látky, kousek stříbrného alobalu a igelit. A teď vezměte baterku, přiložte k ní bílý papír a baterku rozsviťte. Jak moc je papír průhledný? Je světlo z baterky stejné, jako kdyby přední papír nebyl? Teď to stejné vyzkoušejte s barevným papírem. Látkou, igelitem, vším, co máme nachystáno. Kolik každý předmět propustil světla? Žádné? Trochu? Hodně? Který materiál propustil světla nejvíc a který nejmíň? Nezapomeňte si z dnešního pozorování udělat poznámky o tom, který materiál propustí kolik světla. Budou se vám hodit na naše další setkání a na kouzlíčka schovaná nejen pod mým kouzelným cylindrem. Říkám to pořád. Kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je svět kolem něj, aby z něj pak stvořil svět iluzí a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí vesele.

0: Na Krkonoších vládne od nepaměti Krakonoš a pod horama se vystřídalo pánů, že by je nespočítal. Malí, velcí, tlustí, tencí, jeden za 18 a druhý bez dvou za 20. Teď zrovna na svém panství se naparuje pán Strautenberga.
1: Pěkný panství. Jedna louka, kus lesa a zámek jako větší chalupa.
2: A přitom se nosí, jako kdyby mu patřilo všechno. Od Sněžky až po Jílemnici. A veškerou práci odřeme Anče, já a Hajnej.
1: O tu práci by ani tak nebylo. Jen kdyby milost pán měl trochu uznání. O krejcar, aby se s ním člověk do krve hrdlil. Dobrýho slova od něj neslyšíme. A svatbu nám taky pořád jen slibuje.
0: Letos už to určitě bude, Kubo, Anče. Milost pán samotnému Krakonošovi slíbil, že vám ji požních vystrojí.
1: Sliby se slibují, blázni se radují, Hajnej. Že zrovna my, Kubíčku, jsme se museli dostat k takovýmu, že prý, kdo čeká, ten se dočká. Jenže to by nesměl být u Trautenberga. Tady platí, kdo se o svý nebere, spláče nad vejdělkem.
0: Bylo požních a bylo i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
3: Jak Kuba dostal od Krakonoše dukát.
0: Tak tedy bylo požních i po bramborách. Tráva se už každé ráno parádila jinovatkou a sluníčku se nechtělo z mlhové peřiny. Jen by spalo a spalo.
3: Za to Anče celé noci oka nezamhouřila. Ve dne se kabunila jako bouřkový mrak. A místo dobrého slova se na každého jen usápla.
0: Kuba od rána chodil kolem ní co největším obloukem. Ale o polednách, když se žaludek urputně dožadoval svého a kyselo vonělo až na dvůr, mrak nemrak, sedl by si za stůl třeba i s tureckým sultánem. Ale to kyselo, slzami vysolené, vyčítavými pohledy pepřené, hořklo Kubovi na jazyku lžíci od lžíce.
2: Já za to přeci nemůžu.
1: Nemůžu, nemůžu. Parádní vejbavy mám plnou truhlu. Rozmarínu jako šípkový keř a svatba pořád nikde. Kdybys ty byl pořádnej mužskej, na milost pána bys jsi došláp. Slíbil nám svatbu požních. Zima je na spadnutí a pořád nic.
2: Aničko, to není jen tak, to se musí pořádně rozmyslet.
1: Rozmyslet, rozmyslet. Že jsme spolu od malička rostli, to není nic. Že ponikelská bába od jak živa říká, že jsme souzeni jeden pro druhýho, to není taky nic. Že já ti vařím, podstrojuju, od huby si utrhuju, to není vůbec nic. Nakonec mi řekneš, že mě nechceš.
2: Tak já teda zatím milost pánem půjdu.
0: Marná sláva. Před ženskou slzou každý chlap roztaje, i kdyby to byl rampouch, a to zase Kuba nebyl. Jenže lehko se slibuje, hůře se plní. Kuba přešlapoval před Trautenbergovou světnicí, desetkrát si opakoval, co milost pánovi řekne a desetkrát měl sto

0: aby držel pohromadě.
1: Na něco jsem se ptal.
2: Neraďte se zlobit, milost pane. Já jen, že bude brzo zima.
1: To vím i bez tebe. A ten krakonoč mě určitě zafouká stavení až po střechu. Jako loni. Jako každý rok. Himmel, Herrgott, abych se rozčiloval už od rána.
3: A protože zlost je nejlepší spláchnout, hnal Trautenberg Kubu do sklepa pro pivo. Ona taky ta jítrnice a že měla ještě pár sestřiček, byla jak se patří mastná. Kuba byl skoro rád, že nemusí milost pánovi s tím žhavým rovnou za tepla, ale pak si řekl,
2: když už něco musí být, tak ať je to hned.
3: A bral to ze sklepa přes dva schody, aby mu z piva nespadla pěna a také, aby to měl za sebou. Nalil milost pánovi pohár, nadechl se a...
2: Milost pane, ráčil jste nám slíbit požních svatbu. Požních už je dávno, tak kdybyste ráčil říct, kdy to jako bude, ta svatba s vaším dovolením.
3: Trautenbergovi došlo, že se Kuby jen tak nezbaví. A rychle si v hlavě sumíroval, jak se z toho Himmellaudon slibu vykroutit.
1: Jinu, pro mě, za mě, třeba hned. Ale taková svatba něco stojí. A já nemám Kubičku. Nemám. Jedna kapsa prázdná, druhá vysypaná a v truhle se mi prohánějí pavouci.
2: Snad, kdyby Hajnej střelil jednoho zajíce nebo pár veverek, anče by je udělal na divoko.
1: Co pak já mám v revíru zajíce? Nebo viděl jsi tady někdy veverku? I myši utekli ke krakonošovi, jaká je tu bída.
2: Jo, spane.
1: Ale jedna pomoc by tu byla. Dojdi za krakonošem, ať ti dá pár dukátů. Obec tak neví, co s ním má.
0: Za krakonošem. Jiskřička, co v Kubovi vzplála, v mysli pohasla, jako by jí vodou zalila. Co pak může u krakonoše žebrat? Už jednou jim pomohl, ale to sám, od sebe.
1: Samotnému mě to dělá starost, to víš. Anče je holka jako lusk. Roky na vdávání taky má. Co kdyby se ti ohlídla po jiným? Co?
3: Do Kuby, jako když uhodí. Tohle by ho ani v nejhorším snu nenapadlo. Milost pán, ať už je, jaký je, vidí dál než z okna na dvorek, aby mu tak Anče utekla s jiným. A Trautenberg do něj hučí, aby se nestyděl, že krakonoše duše soucitná a že prý pěkně popros a do týdne můžeš mít veselku. A pod kůží se uculuje. Svatba bude zadarmo a ještě mi z ní něco kápne.
2: Děkuju za radu, milost pane.
4: Anče, schystej kus chleba a pár homolek. Jdu ke krakonošovi pro dukáty.
0: Kubičku, ty máš horkou nemoc. Dám ti opichovej list na hlavu a hned uvařím podbělovej čaj.
2: Žádný list a žádný podběl. Chceš se vdělávat, chceš. Máme peníze? Nemáme. A milost pán taky ne. Tak co mě zbývá?
3: A co zbývalo chudáku Aničce? Ukrojila krajíc přes půl pochníku, vybrala půl tuctu homolek pěkně sklihovatělých, aby sami klouzali do krku, přidala Kubovi slzavou pusu.
0: S pánem Bohem. A brzy se mi vrať.
3: Oči se jí zalily jako louky o velké vodě. Starostí o Kubu i radostí, že se do toho tak obul, přece jen má v něm oporu.
0: Ale ten nápad, ten není z jeho hlavy. Krk bych vsadila, že mu to nakukal milost pán.
3: Zatím Kuba štráduje humny, jen se mu odbod práší. Honit krakonoše po horách je jako chytat vítr do pavučin. Jenže Kuba darmo nejídal od malička kyselo, aby si neporadil. Jen přišel do Krakonošova.
4: Náš milost pán nemá kouska rozumu. Poručil si k obědu tucet křepelek.
3: Ale krakonoš také není z hloupých. Ví, že by Kuba nešel s bubnem na zajíce.
5: Vsadím svou fajfku, že v tom má prsty Trautenberg.
4: A k večeři korov tvý vajíčka celou kopu.
5: Tak za tohle budeš, Kubo, pikat.

0: skočilo 10 Trautenbergů.
1: Jemnost, pane.
0: A kde chceš hledat vajíčka v téhle době?
1: Zaplať pámbu, jemnost, pane, že jste mě slyšel. Já jsem nepřišel krást křepelky a že ptáci nesnášejí vajíčka na podzim, to ví každej. On mě taky, milost pán, pro ně neposlal.
0: A pro co teda? No, ven s tím.
2: Usedli každý na jeden pařez a Kuba Krakonošovi všechno vyložil. Kurážně. On Krakonoš nemá rád, když je někdo samá poníženost a k zemi hrbení. To ukazuje špatné svědomí. Krakonoš poslouchá, chvilkami se mračí, chvilkami ušklebuje a když už podruhé při tomu Kubově výkladu vyklepal fajfku a znovu nadspal, zabáňal, až se Sněžka zakuckala a honem svolávala větry, aby to neřádstvo rozfoukali.
0: No, Aničku na ocet nechat nesmíš, co kdyby se ti doopravdy vdala někam do kraje. Tak když tě teda poslal za mnou sám Trautenberg, s prázdnou tě jít nenechá. Tady máš dukát.
3: Kuba zůstal jako opařený. Jako když hladovému ukážou plnou mísu a hned ucuknou. Jindy by se ani za svět neodvážil Krakonošovi odporovat, natož něco vyčítat. Ale teď mu zoufalství hnalo slova na jazyk.
1: Račte odpustit, jemnost, pane Krakonoši, ale za dukát při dnešní drahotě nekoupím Aničce ani na parádní sukni.
2: Krakonoš se chvilku baví Kubovým nešťastným kukučem. Převaluje fajfku z jednoho koutku do druhého, pak ji vyndá a postrčí troubelý klobouk do týla.
0: On to není jen tak nějaký obyčejný dukát. Bude jich z něj tolik, kolik jich Trautenberg vysází na stůl. A nezapomeň mě pozvat na svatbu!

0: Cože ti řekl?
1: Že těch dukátů bude tolik, kolik jich vysázíte na stůl.
0: To jsi z tebe udělal pěknýho blázna, prašivka starej. Kde bych já vzal dukáty?
2: Ale pere se v něm lakota s opatrností. A to se ví, jak jinak lakota má u Trautenberga vždycky vrch.
0: No, možná, že by se nějaký přece jen našel. Otočit, nekoukat.
2: Trautenberg se morduje se zámkem od truhly. Však je to taky zámek jako k císařský konírně. Pak z heky, vzdechy a funěním z ní vytáhne dubovou truhličku. Čtyřikrát kovanou, pěti klíči zamčenou. Odemkl, nadzvedl víko, jen co by ruku prostrčil.
0: Říkáš, kolik dukátů vysázím, tolik se jí z toho tvýho vylíhne?
1: Krokonož říkal.
3: Kuba se tváří, jako by ho ze všeho nejméně zajímal ten dukát. Ba, jako by jich sám měl, že by s nimi mohl vydláždit jilemnický ring i s kašnou.
2: Je to ten Kuba, ale komédie. I chytrý by od něho chlup z dlaně koupil, na to Trautenberg.
3: A ten už pokládá svůj dukát vedle toho od Krakonoše.
0: No, vidíš snad, že by se nějaký dukát líhl?
2: Co kdybyste, milost pane, ráčil položit na stůl ještě jeden? Třeba by se ten druhý vylíhl k němu do páru.
0: Nech si svý rozumy.
3: Ale vytáhl dukát, položil jej na stůl a...
2: Monkote, Kubičku, podívej, zázrak.
3: Vedle něj naskočil druhý, úplně stejně zlatý, jako by mu z oka vypadl, kdyby tedy dukát nějaké oko měl.
2: A pak to šlo, co šlo, úprkem letělo jako o život. Trautenberg sází dukát za dukátem a ke každému hned naskočí dvojník. Už jich je jeden řad, druhý, třetí, pomalu celý stůl.
1: Sláva, Kajíčko, to bude svatba, máme peněz jako želez.
0: Jaký pak máme? Přinesl jsi jeden dukát, tak si ho vem a už ať tě tu nevidím.
2: Dělala tma jako o nejhlubší půlnoci. Třikrát ji protěl klikatý blesk. A když se vyjasnilo, ležela na stole hromádka suchého listí. Jenom ten dukát od Krakonoše se třpitil na kraji stolu. A uprostřed světnice stojí Krakonoš.
4: Tak už to bývá, Trautenbergu. Kdo šilhá po cizím, přichází o své.
0: Smiluj se, Krakonoši, sousede. Jsem žebrák, nemám ani krejcar.
4: A co pak si měl předtím? Jednu kapsu prázdnou, druhou vysypanou, v truhle se ti proháněli pavouci. Ale abys neřekl, že tě Krakonoš připravil o poslední, vezmi si, co zdal na stůl, a ostatní patří tuhle mladým, aby měli do začátku.
3: A už jsou z hromádky listí dvě hromádky zlaťáků. Po jedné chňape Trautenberg, druhá jako zlatý potůček stéká Ančeti rovnou do zástěry.
0: To není žádná spravedlnost. Kdybych já nevysázel zlaťáky, neměli by nic.
4: Kdybys jim platil poctivou mzdu, nemuseli by prosit jinde. A jestli se ti to nelíbí, můžeš mít z těch nalakocených zlaťáků zase listí. Aspoň se pavoukům bude v tvé truhle mně chce ležet.
0: To už se člověk ve vlastním stavení nemůže ani ozvat? Himmel, Herrgottonner, Wetterkruzeiselement.
2: Krát děkujeme, jemnost, pane Krakonoš.
4: Neděkuj, a běž zadělat na koláče. Přijdu si pro jeden rohovej. Co kdyby mě dětka fousatýho chtěla nějaká mladá družička?
2: Říká se, že když svobodný člověk smí na cizí svatbě rohový koláč, do roka má svatbu sám. To možná platí pro obyčejný lidi. Ale Krkonoši jsou na jednu starost až dost. jak pak by se sem vyšla domácnost, i kdyby jí krakonošoval sám krakonoš. Ono je někdy lepší, když všechno je, jak je. Jak odedávna bylo.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na dno zase, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy ty jsou potvory.

0: vtip. Víš, proč má datel zobák?
1: Aby datloval.
0: Aby netloukl hlavou do stromu.

okazy svietovi. Drc. Stúl poskočil po betonové ploše, skleničky zavrávorali a čbán s modrými květy se změnil ve střepy s modrými květy. Ty jsi tomu dal, pronesli svorně Verunka s Klárkou. Jenže Max se jen uchechtl a běžel dál. Na druhém konci zahrady stavěli kluci bunkr. To si nemohl nechat ujít. David balancoval na opěradle rozvrzané židle a pokoušel se přivázat poslední cíp střešní plachty k větvi rozložité jabloně. Ne a ne protáhnout provázek tak, jak bylo třeba. To chce liščí smyčku, posmíval se Max a jen tak mimochodem zavadil o nohu židle. V tu chvíli byl David na zemi. Ty vogo, co děláš, rozčílil se. Buď nám pomoz, anebo zmiz, bránil Davida Michal. Abyste se nezbláznili, ohradil se Max a naštvaně kopl do nejbližšího polena. Polenem byla zajištěna boční stěna přístřešku. Stavba se poroučela k zemi jako domeček z karet. To se ti fakt povedlo. Kluci stáli bezradně nad troskami svého celodenního snažení a Maxe by nejradši neviděli. Není divu, s Maxem to bylo vždycky tak. Přišel, něco zkazil a odešel. Teď zamířil zpátky k holčičkám. Ty si zatím na okno kůlny vyskládali zahradní nádobíčko a vařili. Připravila jsem pampeliškovou polévku, sedmikráskový džus a fialkovou limonádu. Vyjmenovala Verunka všechny jistě chutné, ale především nádherné lahůdky. Já mám smažené pupeny s maceškovou omáčkou, salát z trávy a jitrocelový puding. Přidala se Klárka. Obě si zálibně prohlíželi prostřený parapet, když tu se ozvala rána. Prásk! Macešková omáčka dostala přímý zásah. A další rána. Salát z trávy se rozletěl na všechny strany. Co děláš? Zaječela Verunka. Nech toho! Byl to samozřejmě Max. Bombardování! Hulákal a kamínky sestřeloval plastové hrnky, skleničky i misky z okenního parapetu. Tentokrát se Klárka tvářila opravdu přísně. Koukej se ztratit, nebo za sebe neručím. Vzala kamarádku za ruku a společně odešli za Míšou a Davidem. Max je sledoval roztrpčeným pohledem. Co jim je? Vždyť to byla legrace. Ostatní si to zjevně nemysleli a rozzlobeně kroutili hlavami. Rozhořčení je ale brzy opustilo. Vrhli se totiž společně do opravy bunkru a práce jim šla pěkně od ruky. Max znuděně rozkopával hroudy na záhoně. A pak se to stalo. Podáš mi prosím kousek provázku? Požádal David Veroniku a už zase balancoval na opěradle rozvrzané židle. Než se kamarádka stačila po provázku natáhnout, Max se rozběhl a odkopl klubíčko pořádný kus stranou. No tohle, zasmála se Verunka. Kdyby tady byl Max, vsadila bych se, že v tom má prsty. A odstříhla ze zakutáleného klubíčka kousek. To je pravda, přitakali kluci. Když tu Max není, je klid. Max nevěřil svým uším. Co to tu vykládáte? Řekl nasupeně. David s Míšovou pomocí připevnil plachtu k větvi rozložité jabloně. A na tuhle větev dáme rozhlednu, navrhla Klárka a všichni nadšeně souhlasili. Hej, slyšíte? Na něco jsem se vás ptal, křičel Max, až mu na krku naběhla klikatá žíla. Nikdo se po něm neohlédl. Dokonce ani když celý rozzuřený nakopl známé poleno, už zase zajišťující boční stěnu bunkru. Poleno bylo pevně zaklíněné, ani se nehnulo. Jauvajs! Max byl vsteky bez sebe. Proč si mě nevšímáte? Proč o mě tak ošklivě mluvíte? Jsem snad neviditelný.
ušklíbl se bolestivou grimasou. A najednou mu to došlo. Je to tak? Děti ho skutečně nevidí. A dokonce ho ani neslyší, proto si ho nevšímají. Proto mu neodpovídají. Proto se dívají skrz něj, jako by tu nebyl. Jako by byl neviditelný. On je neviditelný. Max si mnul pohmožděné prsty na noze a uvažoval o nové situaci. A nebyl by to Max, kdyby svoji neviditelnost nevyužil k nějakým nekalostem. Nebyl to tedy vítr, co divoce rozkomíhal větve jabloně. Byl to Max. Nebyly to nepořádné děti, kdo rozházel nářadí po celé zahradě. Byl to Max. Měl na svědomí zacuchané provázky, rozbitý květináč, zašantročené mikiny, přeškrtané nápisy i ucpané okapy. A ta kolomas na klice kůlny? Byl to Max. Jenže mu to bylo houby platné. Veronika, Klárka, David i Michal byli zaujati stavbou a vylepšováním bunkru natolik, že je nic jiného nezajímalo. Po několika dnech to Max vzdal. Vylezl na rozhlednu ukrytou ve větvích. Měl odtud všechno jako na dlani. Musel uznat, že se dětem práce daří. Jak si skvěle rozumí, pořád se něčemu smějí a vůbec mě nepostrádají, napadlo ho. Přemýšlel, čím to je. Ještě sedátka, připomněla Verunka a opřela se o jeden z obřích špalků. Byl těžký, ale holčička to nechtěla vzdát. Napřela síly a špalek se skutečně rozběhl. Dokonce se kutálel mnohem lehčeji, než očekávala. A stejně tak druhý, třetí, čtvrtý. Ten den se dětem prostě dařilo. Nářadí bylo vždycky na svém místě, dvířka přestala vrzat. Objevily se věci přímo stvořené pro jejich přístřešek. Oprýskaná polička, starý věšák, vyšívaný ubrus. Jak to, že si jich dříve nevšimli? Myslím, že jsme hotovi, řekl Michal. Všichni přitakali a zálibně si prohlíželi společné veledílo. Zítra to oslavíme, navrhla Klárka. A oslavili. Holčičky připravili velkolepou hostinu. Skládací stoleček, kde se vzal, tu se vzal, se prohýbal pod pampeliškovou polévkou, sedmikráskovým džusem, fialkovou limonádou, smaženými pupeny s maceškovou omáčkou, salátem z trávy a jitrocelovým pudinkem. Byla to krása. Kdyby tu byl Max, ten by koukal, vzpomněla si Klárka a všichni přikývli. Já jsem tady, na rozhledně, řekl Max tiše. Odpověď nečekal. Dny ubíhaly a Max byl pro děti pořád neviditelný. Přesto měl pocit, že k ním patří víc než kdykoliv předtím. Bylo to zvláštní. Nikdo ho neokřikoval, nikdo od něj neutíkal. Věděl o všem, co děti podnikali, čemu se smáli a na co se těšili. Bavil se tím, jak překvapeně zírají na košík třešní, který pro ně natrhal. Těšilo ho, jakou radost měla Verunka, když na poličce objevila dávno ztracené zrcátko. V noci se nad městem přehnala bouřka. Max nemohl dospat. Bál se domyslet, jaké škody mohla vichřice na zahradě napáchat. A skutečně, větrná smršť se s bunkrem nemazlila. Max vylezl na strom a přitáhl povolené cípy střešní plachty. Dvířka vsadil zpět do pantů a pozbíral plechové kbelíky, venkovní sedátka. Zrovna když přesazoval macešky z rozbitých květináčů, ozvalo se mu za zády. Je, Maxi, kde ses tu vzal? Ty ses postaral o macešky. Kde jsi byl tak dlouho? Už jsme si mysleli, že ses ztratil. Já,
řekl Max, když se ujistil, že děti mluví opravdu na něj, a blaženě dodal: Nestratil. Myslím, že jsem se naopak našel.

0: Dan.
1: Vigi básnička.
2: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak. A teď ještě jednou. Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Ježiš.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vydrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vydrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vydrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskyňce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného, suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam je však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vydřísek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. Usádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vydřích stop. A když vydřísek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je dosádek vstup zakázán.

0: Sníh popadával i v následujících dnech. Vidlísek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.
1: Tygy hádanka.
2: Číhá v lese vekřový a je tuze hladový. Číhá tady na Karkulku, to už dávno, kde kdo ví. Kdo je to?
3: Kdo pak ví, odpoví.
4: Toho nemám rád. No, to je takovej přerostlý pes.
1: Já mám pejsky, ale rád.
4: Já jak který?
1: Ale když číhají na Karkulku, tak to není pejsek.
4: To je větší pejsek. To je takovej vlk.
1: Ale víš, že ve skutečnosti vlci jsou ohromně moudrá a společenská zvířata.
4: Vážně?

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Ale hleďme, badatel. Odkud přicházíš?
2: Co je to za tlustou knihu? Co tu děláte?
1: Jsem zeměpisec. To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, který ví, kde jsou hory a pouště.
2: Opravdu? To je moc zajímavé. Konečně opravdové zaměstnání. Vaše planeta je moc hezká. Jsou tu oceány?
1: To nemohu vědět.
2: A hory?
1: To nemohu vědět.
2: A města? A řeky? A pouště?
1: To také nemohu vědět.
2: Vždyť jste zeměpisec.
1: Ovšem, ale nejsem badatel. Zeměpisec nepočítá města, ani hory, ani moře, ani oceány, ani pouště. Zeměpisec je příliš důležitý, než aby se mohl toulat. Neopouští svůj psací stůl, ale přijímá návštěvy badatelů a pak se jich na vše vyptává a zapisuje jejich vzpomínky. A když se zdají být něčím zajímavé, dá vyšetřit mravní úroveň badatele.
2: Jak to?
1: Protože badatel, který by lhal, by způsobil v zeměpisných knihách katastrofy. A také badatel, který by příliš pil.
2: Jak to?
1: Protože opilec vidí dvojmo. Zeměpisec by pak mohl zaznamenat dvě hory tam, kde je jen jedna. A když se zdá mravní úroveň badatele dobrá, jeho objev se přeskouší.
2: A jde se tam někdo podívat?
1: Ne, to je příliš složité. Badatel musí podat důkazy. Objevili nějakou velkou horu, musí odtamtud přinést velké kameny. Ale ty přicházíš asi zdaleka. Ty jsi badatel? Popiš mi svou planetu. No tak povídej.
2: U mne doma to není moc zajímavé. Je to tam docela malinké. Mám tam tři sopky, ale jedna je vyhaslá. Mám také květinu.
1: My nezaznamenáváme květiny.
2: A proč? Jsou tak krásné.
1: Protože květiny jsou pomíjivé.
2: Co to je pomíjivé?
1: Zeměpisné knihy jsou ty nejcennější ze všech knih. Nikdy nevyjdou z módy. Píše se do nich o věcech, které trvají věčně. Oceán těžko vyschne a málo kdy se stane, aby hora opustila svoje místo.
2: Ale vyhaslé sopky se mohou probudit k činnosti.
1: To je nám jedno, jsou-li sopky vyhaslé nebo činné. Pro nás je důležitá hora. Ta se nemění.
2: Ale co to znamená pomíjivé?
1: To znamená něco, čemu hrozí blízký zánik.
2: Mé květině hrozí blízký zánik?
1: Ovšem.
2: Má květina je pomíjivá. Má jen čtyři trny na obranu proti světu. A já jsem ji nechal doma úplně samotnou. Co mi radíte, abych teď navštívil?
1: Planetu Zemi má dobrou pověst. Má dobrou pověst.

0: myškádlíni a myšjuchajdy. Tady vaše internetová myška Bibi. Díky za všechny vaše dotazy. Mám fakt radost, že jste tak zvědaví a zvídaví. To jste jako já? Dneska tu mám odpověď na neobvyklej dotaz. Napsal mi Martin Tomšovský. A co mi psal? Martin psal, že ho rodiče vzali na koncert. Ale ne tak ledajakej. Bzum, bzum, trajda, rum, ratatata. Byl to koncert vážný hudby. A Martina zaujala jedna věc. Píše, hrál tam orchestr. A já nevím, proč je tam v tom orchestru tolik lidí. Někdy jsem viděl, že nehrajou všichni. Proč je lidí v orchestru tak moc? Zajímavý postřeh, Martine. A já našla odpověď. Předem by ale asi bylo dobrý vysvětlit, co to ten orchestr vlastně přesně je. Je to hudební těleso. Takový obří myší hnízdo plný muzikantů. No, hrajou na nejrůznější nástroje, od bubnů přes housle až třeba po harfu. A orchestry, který mají méně než 50 členů, se jmenujou komorní orchestry. Ty orchestry, který mají nad 50 hráčů a někdy i víc než 100 hráčů, to jsou takzvaný symfonický neboli filharmonický orchestry. V takových velkých orchestrech hraje na jeden nástroj vždycky víc lidí. Samozřejmě ne tak, že by na jedny housle hrálo dohromady 10 lidí. Každý hudebník má svůj vlastní nástroj. Je jich tam víc najednou, aby zvuk nástrojů byl silnější a mohli se vzájemně doplňovat. Orchestry se pak dělají ještě podle toho, jaký přesně hudební nástroje jsou v nich zastoupený. No, aby vám to bylo jasnější, tak například jsou třeba smyčcový nebo dechový orchestry. A pak se taky dělají podle toho, jakýmu druhu hudby se věnujou. Každý orchestr hraje jinou hudbu. Říká se, že mají odlišný repertoár. Orchestr řídí dirigent. Dirigent je pán, co před orchestrem máchá hůlčičkou, všelijak se vrtí a poskakuje a určuje tempo a rytmus. Ta hůlčička se jmenuje taktovka a vypadá skoro jako hůlky čarodějů z Harryho Pottera. Dirigent diriguje. To znamená, že řídí orchestr tak, aby hudba byla dobře zahraná. Takže je to hodně důležitý pán. Díky němu každý ví, kdy má začít hrát a jak má hrát. Ale abych odpověděla na Martinovu otázku. Martine, počet hudebníků v orchestru je předepsaný. Záleží na tom, co za skladbu orchestr zrovna hraje. Pro kolik lidí je ta skladba od hudebního skladatele napsaná. Takže platí jedna věc na beton. Nikdy tam není nikdo navíc. Jo. A co vy ostatní? Už jste někdy viděli orchestr na vlastní oči? Když sedíte a posloucháte hudbu a před váma sedí velký orchestr a hraje, je to pohádková nádhera. Přemýšlíte si, představujete si, posloucháte a díváte se, jak kdo ovládá nástroj. Možná se už učíte sami na nějaký hudební nástroj hrát. No to je prýma. Třeba jednou budete hrát v doopravdickém orchestru. To musí být krásný pocit. Všude kolem hudba. I zpívat je hezký. A zpívat umí každej a hned. Piggy s Vojtou prej připravujou pěvecký vystoupení. Piggy chce pořád jenom repovat. Cuká se při tom zpívání, jako by byl na klíček. Vojta se mu směje a chce zpívat písničky, jaký se zpívají u táboráku. A Méďa Hugo jim chce k tomu hrát na hřeben.
1: To jsem zvědavá, co se z toho vykulí.
0: No nic, já za nima teď zaskočím, mají nejspíš zkoušku. A pak zase budu s radostí šmédit internetem a hledat odpovědi na vaše otázky. Mějte se, písklata!

0: Tak ahoj, taťulo, já už jdu a vrátím se asi k večeři.
1: Co pak, kam pak a proč pak?
0: Taťuldo, ty máš ale otázek najednou.
1: Protože je musím mít. Tak moc nepovídej a všechny mi po pořádku pověz.
0: Na otázku kam pak ti mohu odpovědět jednoznačně. Na tělovýchovné středisko jednoty Meteoru Lokomotivy.
1: Ale, co to vlastně je to lokomotivní meteorologické středisko?
0: I když ho jmenuješ poněkud nepřesně, v zásadě je to hřiště na Kopanou.
1: A heleho, tak mezi kopalisty, a proč pak? Co pak jsi zapomněl, že zítra vystupujeme na estrádě?
0: Nezapomněl.
1: No tak.
0: Já mám své vystoupení připraveno.
1: Ale já jsem to tvé vystoupení neslyšel. Hele, odlož pytel s pomůckami pro pohánění míče kopaného na věšák a budeme zkoušet.
0: Ach jo, to je trápení.
1: Nech toho vzdychání, prosím tebe. Ještě se tam přeřekneš jako posledně, že Jánošík bral chudákům a dával žebrákům a bude ostuda.
0: Ty ses nikdy nepřeřekl, tatí?
1: No, tak o tom teď nebudeme hovořit, Žáno, tak...
0: No dobře, já...
1: No, tak co vlastně chceš dětem na estrádě povídat?
0: Chcím povídat, jak jsem byl v cirkuse.
1: No, vidíš, ty popleto. A vůbec nevíš, že jsme měli vyprávět pohádku.
0: Pohádku jsme měli vyprávět?
1: No ovšem, o králi Kandrdasovi a jeho třech dcerách.
0: O Kandrdasovi jsme měli vyprávět?
1: O Kandrdasovi pátém a jeho dcerách Marušce, Lidušce a Katušce.
0: O Katušce jsme měli vyprávět?
1: Co se pořád divíš? Nevíš nic? A já ti to tuhle vyprávěl celý večer.
0: Asi to bylo tak zajímavé, že má Víčka předčasně obtěžkalo lůzný sen.
1: Tvá Víčka obtěžkává lůzný sen vždycky, když máš něco pořádného dělat. Tak a budeme se učit pohádku.
0: A já budu vyprávět dětem o cirkusu.
1: Hurvaj, nezlob pořád. Když já budu vyprávět pohádku, nemůžeš do toho přece míchat cirkus. To nejde.
0: A proč ne? Kdo chce, ať poslouchá o Kandrdasovi a komu se pohádky nelíbí, může bez dechu poslouchat mé napínavé vyprávění cirkusových příběhů. Zavděčíme se všem.
1: Říkáš bez dechu?
0: Se ví.
1: A zavděčíme?
0: Simano.
1: No tak dobře, ale já začnu dřív.
0: A já ti do toho vpadnu, tak prosím, vykopávej, otče.
1: No tak. Tak prosím, začínám. Bylo nebylo, byla jednou jedna veliká, mocná a krásná země. Rozkládala se na břehu velkého moře.
0: Pod kulatým stanem a jelo se tam tramvají čtyřkou nebo trolejbusem.
1: Panoval tam starý, moudrý král Kandrdas. Seděl na trůně, obkloben svými dvořany. V levé ruce držel zlaté jablko a v pravé
0: velikánský bič, kterým pořád práskal kolem sebe.
1: A jak tak ten král panoval, narodili se mu tři dcery. Nejmladší z nich se jmenovala Maruška.
0: Měla cvičené lvouny a ti pořád balancovali na čumáku takový červený míč.
1: Prostřední dcera se jmenovala Liduška. Ta celý den
0: stála na hlavě a házela do výšky takové bílé kroužky.
1: Nejraději však měl král moudrou a klidnou Katušku, protože
0: dělala na koni kotrmelce a přitom báječně vytrubovala na trubku.
1: Král však stárl a cítil, že mu ubývá sil. Zavolal si tedy všechny dcery k sobě a pravil: dcerušky moje, přijedou k nám na návštěvu tři vzácní rytíři a bude zapotřebí v našem zámku
0: schrabat piliny, protože ti sloni to všechno rozhrabou.
1: Dostavil se první rytíř. Přijel krásně vystrojený na bohatě zdobeném
0: žebříku a houpal se na něm vysoko až úplně u střechy.
1: Druhý rytíř byl černooký, černovlasý a černobradý. Měl na sobě skvostné zlaté brnění a vypadal velice vznešeně.
0: Vždycky se odrazil, vyskočil 3 metry do výšky a ještě přitom udělal ve vzduchu salto. To vám bylo prýma.
1: Třetí rytíř přiharcoval s celým průvodem dvořanů. Všichni ti to vznešení pánové a spanilomyslné dámy v šatech s dlouhými vlečkami
0: skákali do výšky jako opice, až se z toho málem točila hlava. Jim se ale nestalo nic, protože byli jako z gumy.
1: Potom byl uspořádán mezi 3 rytíři turnaj. Vítěz měl dostat za manželku nejhezčí královu dceru a půl království k tomu. Nejlépe se oháněl dřevcem černovlasý a černooký rytíř. Vždycky se rozejel proti soupeři,
0: ale šlápl si přitom na plandavé kalhoty, ty mu praskly a on se natáhl do pelin jak dlouhý, tak široký.
1: Po turnaji uspořádal král na počest všech přítomných velkou hostinu a po ní dvorní ples. Hudebníci hráli krásné písně, hosté v nádherných úborech podle pokynů tanečního mistra
0: seděli na podstavcích kolem dokola v kleci, oháněli se po něm packami a moc na něj vrčeli.
1: Všeobecnému veselí podlehl nakonec i sám pan král, který se dal taky do tance a nakonec
0: proskočil s naježenou hřívou hořícím kruhem, přičem strašně zařval takhle.
1: Dlouho do noci trvala na zámku veselá zábava a nakonec pan král vítězného rytíře
0: musel píchnout bocem a pohrozit mu byčem, aby se nepral.
1: Počkej, Hudvaj, se to povídáš. Král, že měl zježenou hřívu a skákal hořícím kruhem?
0: Jaký král, Taťuldo? Mluvím přece o lvu.
1: No dobře, ale kdo se tady v kleci oháněl po taneční mistru packami dvořany?
0: Žádní dvořany, ale medvědi. Taťuldo, ty to pleteš.
1: Já, že to pletu? Ty to pleteš. Pleteš se mi do pohádky s cirkusem.
0: A ty se zase vtíráš s pohádkou do mého cirkusu. To přece nejde.
1: Samozřejmě, že to nejde. Pamatuj si, že nikdy nejde dobře dělat dvě věci najednou. Z toho je zmatek. Uznáváš to?
0: Uznávám.
1: A jaké z toho vyvodíš závěry?
0: Nechám tě vyprávět tu pohádku.
1: No, to je dost, Hurvajs, že to uznáváš.
0: Vyprávěj si pohádku, já mohu konečně jít na lokomotivu hrát kopanou. Tak ahoj, Taťuldo, ahoj!

0: Život na ruby. Dostal se do televizního Dobrého rána i do večerního posezení u krbu. Všude hovořil o svých zkušenostech s lichožrouty. Výsledky dlouholeté teoretické práce vhodně dokládal líčením osobních zážitků s mladými lichožrouty R a H, odmítl sdělit celá jména, a také skicami pořízenými na různých místech, doma, na nábřeží, na vrakovišti a tak dále. Televize dostávala spoustu dopisů od diváků, naprostá většina z nich profesorovi děkovala za to, že jim otevřel oči. Řada žen mu blahořečila za záchranu manželství. Vážený pane profesore, psala jedna divačka za mnohé, manžel tvrdí, že jsem bordelářka, že nemůže najít druhou ponožku do páru. Už to vypadalo na rozvod, jakože já za to můžu. Mně by nikdy nevěřil, že to dělá nějaký lichožrout, ale vám jo, vy jste kapacita. Teď je u nás zase pohoda a ten můj jim vždycky nějakou nalíčí, jenže oni ji nechcou. Tak se zase zlobí, ale už ne na mě, a za to jsem vám osobně vděčná. S úctou, Marie Pošmourná. Ale čím větší byl ohlas veřejnosti, tím větší byl odpor různých odborníků, kteří volali po nějakém hmatatelném důkazu. Specialisté na mimozemské jevy, a mezi nimi především ti, co věřili na existenci vesmírných létajících talířů, se profesoru Kadeřábkovi vysmívali, že věří na duchy a v každé rozmazané šmouze vidí lichožrouta. Ale pánové, bránil se profesor, vy zase v každé šmouze na nebi vidíte ufona, jenže lichožrouti žijí tady, na zemi, a ne někde na Marsu. Chceme je vidět, skandovali odborníci v televizním studiu. A tak se profesor Kadeřábek nadechl a pronesl to, o čem dlouho snil. Když mne Akademie věd pozve, abych na její ctihodné půdě představil své dílo Život lichožroutů, přivedu sebou i Ramsese a Hylíka. A oni se pro tento jedinečný a v celé historii lichožroutů nevídaný okamžik dají pánům akademikům spatřit. Ha, to chceme vidět, smáli se odborníci. Však je uvidíte a smích vás přejde. Zařval profesor jako ve třídě a ve studiu bylo rázem ticho.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
2: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
2: nekoukáme na bouly.
3: Jestli se vám ta básnička líbila,
4: jděte na www.pigy.cz
5: a tam ji najdete.
6: Byl jednou jeden kouzelník a ten měl děti velice podivné jméno. Jmenoval se totiž Pokuston. Když dorazil na náves nebo na náměstí, postavil si někde vedle kolotoče nebo houpaček svůj stan a vyvolával: Vstupte, přátelé, vstupte!
7: Prosím vás, vstupte do mého stanu.

To, co uvidíte tady, neuvidíte jinde. Mému umění se obdivovali v Sarasány i celý harem Paši Bublejchána. Já budu polikat před vašimi zraky meče, já budu polikat oheň. Já nechám před vašimi zraky zmizet vše živé i neživé. Na železné tyči, přátelé, udělám uzel. A na závěr, světe div se, vytáhnu z klobouku dva slavné králíky, Boba a Bobka. No a tak se také stalo. Vzal kouzelnou hůlku, zaklepal na dýnko a stal se zázrak. Z klobouku vyskočili Bob s Bobkem, hezky se uklonili publiku. Panečku, to byla sláva, to byl aplaus, to byl křik. Lidé vstávali a volali, bravo, úžasné, bravo. A nikdo neuhodl, jak to ten kouzelník Pokuston dělá. Jednou, když přijížděl kouzelník Pokuston z Kalhotovic do Sak, což je velice vzácná ves na jihu Čech, nemohl za živého boha najít kouzelnickou hůlku. Kam jsem jí mohl založit? Kam já jsem jí kouzelník mohl založit? Hledal v šuplíku, hledal pod stolem, hledal pod postelí a ne jí najít. No tak se rozhodl, že udělá v Maringotce pořádek. Prostě tady bude dokonalej ordung. Zastavil se na pasece a zatímco se koník Ferda pásl na zelené trávě a okusoval větvičky bezu, vynesl kouzelník Pokuston všechny věci z Maringotky na trávník. Hledal a jaký by to byl kouzelník bez kouzelnické hůlky? Konečně ji našel. Byla mezi špagetami, no to bylo radosti. Rychle naházel všechno zpátky, zapřáhl Ferdu a ujížděl, aby byl včas na dalším představení. A v samém zhonu si ani nevšiml, že nechal na louce kouzelnický klobouk z Bobem.

0: Když se Bob s Bobkem probudili prvního dne na louce, tak do zpěvu, a to vás ujišťuju, jim moc nebylo. No, co budeme dělat? Kouzelník pokus to nám vždycky dával jíst. To se, milý Bobku, musíme živit sami, řekl Bobkovi zkušenější Bob. No jo, ale čím?
1: No čím? Čím?
0: Prací. Jo, a jak se taková, Bobe, jak se taková práce dělá? Ptal se neskušený Bobek. No prostě musíš udělat pro někoho něco, co on potřebuje, rozumíš? A dostaneš peníze. A když máš peníze, tak za ty peníze prýmá, řekl Bobek. Podívej, hele, tam na stromě bydlí kos, my mu postavíme, víš co, pořádnou budku. No vidíš, zaradoval se Bob. No přesně si to pochopil. A už stáli oba pod stromem. Dobrý den, pane kos, podívejte, nechcete třeba takhle postavit dům?
2: Jo, no to se dejte do toho, mládenci, řekl kos.
0: A králici vzali prkno, pilku, kladívko, hřebíky,
1: chvilku měřili, chvilku řezali, chvilku tloukli, vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum, a budka byla hotová.
0: Prosím, a teď se můžete v klidu nastěhovat.
2: No jistě, teď se můžete normálně nastěhovat,
0: řekli Bob a Bobek a zavěsili budku na strom a čekali odměnu. Ručičky se jim třásly, kapsičky byly připravený.
3: To vám teda, pánové, děkuju, pravil kos, který budka opravdu za všechny peníze, ještě že nějaké mám.
0: A už se těšil, jak se ve svém novém obydlí uvelebí. Jenže nestačil vytáhnout peněženku, letěl dolů i s budkou a dole začal nadávat. No a tak Bob s Bobkem raději na odměnu nečekali a nenápadně se vzdálili, ovšem rychlým krokem.
2: Jsem ti říkal, zatluč ten hřebík, zatluč ho pořádně, ale ty ne,
0: vyčítal Bob Bobkovi.
2: Chyba mi se králík učí, ne,
0: ocekl Bobek vesele.
2: A komu postavíme, hele, dům teď?
0: Oba se rozhlíželi, ale nikdo nebyl na blízku.
2: Když o naší práci nikdo nestojí, tak si postavíme dům sami pro sebe,
0: navrhl Bobek. A zase se ozvalo. Vrs, vrs, prásk, prásk, bum, bum.
2: Teda, tady se bude krásně bydlet, jásal Bobek nad dostavěnou králíkárnou. No, to je něco úplně jinýho, než nějakým klobouku. Ten nemá ani střechu,
0: doplnil Bobka Bob. Ale když se v králíkárně pěkně uvelebili, tak já nevím, nějak víc práskli dvířky nebo co, zkrátka najednou stáli po kolena v prkínkách. Bobek se zamyslel a pak řekl,
2: tedy my se to musíme patrně nejdřív naučit. My musíme postavit něco jednoduššího.
0: No tak vzali jeden kůl, na ten kůl přibyli prkínko a krmítko bylo hotový. A už jenom zasadili kůl do země a mohli pozvat kosa na hostinu. Byl tu rychlejc, než by si řekl švec.
2: Trochu jsem zvědavej,
0: broukal si pod zobák. A opatrně poskakoval na okraji prkínka, připraven zvlétnout, kdyby se náhodou začalo krmítko poroučet.
2: Aby to zase nespadlo,
0: broukal si pro sebe. No ale když bylo všechno v pořádku, pustil se s chutí do jídla.
2: Pánové, řeknu, to je něco jinýho, pochvaloval si. Tak tomuhle já říkám stolování. Žádné klování do země, žádný zobák do hlíny. To je prosím, dovolím si to klidně říct, jako v tom nejmezinárodnějším hotelu s několika hvězdičkami. A kdybyste dovolil, my bychom vám zkusili postavit dům ještě jednou,
0: osmělil se Bob.
2: Teda když si troufnete, tak tohle krmítko je opravdu fortelná práce,
1: souhlasil kos.
0: A tak králíci dostali svoji první opravdickou práci a postavili kosovi budku takovou, že se všichni ptáci slétali. Seděli na věcivých a závistivě hleděli.
4: Čtvrtá kapitola. Bimbulusoví skřídci. Skřídci z rodu Bimbulus.
5: Adélka s vílou bimbulinkou a oživlými plyšovými kamarády odkráčeli z Bimbulo laboratoře. Zabučela Bůča a hrnula se k zábradlí na terase. Taky Adélka údivem skoro nedýchala.
6: To je krása!
5: Špitla směrem k víle bimbulince.
6: To si musím namalovat!
5: A už si chystala kouzelné pastelky. Do bloku od pana profesora kreslila barevné motýly, kteří na křídlech vozí malinké skřídky.
7: Ten profesor byl sice malý, ale tihle pidimužíci jsou ještě mrňavější.
5: Podělil se o své postřehy Pupíno. Víla bimbulinka se pozdravila s růžovým motýlem, který letěl kolem. Na zádech mu seděl skřítek s růžovou čepičkou.
6: Oni k sobě patří?
5: Divila se Bláža a svůj dlouhý krk natahovala přes okraj terasy.
6: Ano i ne.
5: Začala vysvětlovat bimbulinka.
6: Ti nejmenší skřídci nemají čepičky ani svého motýla. Když maličko povyrostou, vydají se na motýlkovou louku. To je tam, kde mají sídlo květinové víly.
5: Pronesla hrdě.
6: Je tam spousta vajíček. Malý skřítek si musí nějaké vajíčko najít, donést ho domů a uložit do připravené postýlky. Každé vajíčko potřebuje speciální péči. Musí se zahřívat, hladit, musí se mu zpívat písničky a číst pohádky.
7: Mně by se taky líbilo, kdyby mi někdo četl pohádky.
5: Zasnil se Pupíno.
6: Nepřerušuj.
5: Napomenuli ho ostatní. A zvědavě naslouchali bimbulinčinu vyprávění.
6: Z vajíčka se pak vyklube housenka.
5: Pokračovala víla.
8: Tak to je úplně stejné jako u nás.
5: Byla zklamaná Adélka.
8: A pak jsou z nich motýly.
5: Dokončila místo víly. Bimbulinka přikývla.
6: Ale housenky jsou strašně neposedné. V jednom kuse něco okusují, vrtí se a jsou k neuhlídání. Každý skřítek si svou housenku musí dobře hlídat a hezky vychovat. Ale když se jeho housenka zakuklí ve skřítkově pelíšku, skřítkovi nezbývá než čekat, až se housenka promění v motýla.
8: A proč mají skřítci čepičku stejné barvy jako křídla motýla, na kterém letí?
5: Zeptala se zvědavě Adélka.
8: Aha, fakt to tak je. Podívejte!
5: Křičela žirafka.
6: To je taková zvláštnost. Každý skřítek pomůže housenku zakuklit různobarevným vláknem. Kdo má rád modrou, zakuklí housenku do modrého vlákna a vylíhne se mu modrý motýl.
8: A co ty čepičky?
5: Chtěla vědět, Adélka.
6: To je vlastně památka na kuklu. Je to její půlka. Když kukla praskne a vylíhne se motýl, zbylá kukla by se mohla jen tak vyhodit, ale bimbulusoví skřídci to mají zařízeno tak, že zbylou kuklu si skřítek nasadí jako čepičku. Je to hlavně proto, aby každý věděl, komu který motýl patří. Skřítek motýla vypiplal a motýl mu to oplácí tím, že ho vozí vzduchem. Skřítkové totiž nedostávají bimbálkovou kaši a létat neumějí, ale na květech a ve větvích stromu Opius bimbulus
8: mají ledacos k zařizování.
5: Když Adélka dokreslila nádherný obrázek motýla se skřítkem, zatoužila se mezi skřítky podívat. Nemusela nic říkat, stačilo jen, aby se na Bimbulinku prosebně podívala svýma krásnýma očima. Víle to bylo hned jasné.
8: Můžeme se ke skřítkům podívat. Bydlí dole v podzemí, v dutých kořenech stromu. Ale musela bys asi použít zmenšovadlo profesora Bimbulíka.
5: Adélka z kapsičky vytáhla 4 lahvičky.
9: Jenže já nevím, která z nich to je.
5: Bůča, Bimbulinka, Bláža i Pupíno v to ráno ukázali na jednu lahvičku. Jenže každý na jinou.
10: Tak to budeme muset rozpočítat.
5: Navrhla Bláža, která uměla snad všechna rozpočítadla, co existují. A už se pustila do říkání.
9: Eniki, beniki, kliki, be, abr, fabr, domine.
5: Padlo to na lahvičku s modrou tekutinou. Adélka si jen tak trochu lízla, aby zjistila, co to udělá. Začala se zmenšovat. Hlokla si proto ještě kapánek, ať je stejně malá jako Bimbulinka. Totéž udělali i Adélčini plyšoví kamarádi.
8: Postavte se do řady, projedeme se tobogánem.
5: Připravila je Víla a odhrnula ve větvích tajný vchod. Všichni se posadili pěkně za sebe do speciálního vláčku a se šupem frčeli tobogánem, který se kroutil kolem stěn dutého kmene až do kořenů v podzemí. Cestou výskali vzrušením, v zatáčkách se nakláněli na jednu a na druhou stranu a na konci všichni společně brzdili. Adélka se ani trošku nebála, naopak. Uvnitř stromu to bylo úžasné. Místo lampiček drželi stráž světelkující mušky, které létaly ve svých pravidelných trasách. Všude byla spousta komůrek.
8: Co je za těmi dveřmi?
5: Chtěla vědět Adélka. Bimbulinka místo odpovědi na dveře zaklepala. Když se ozvalo
9: dále,
5: vstoupili dovnitř. V komůrce zrovna jeden ze skřítků seděl v houpacím křesle a čekal, až se z tyrkysově zelené kukly v jeho posteli stane motýl.
8: Vedu hosty,
5: hlásila skřítkovi Bimbulinka. Ten si ji ani nevšimnul. Měl oči jen pro Adélku. Zasněně se na ní díval a asi se do ní zamiloval. Byl to snílek. Podle toho, jak se tvářil, si nejspíš snil o tom, že získá Adélku za ženu. Adélka se na něho taky hezky usmála a zatímco Víla ukazovala jeho komůrku, pastelkami snílka rychle namalovala do svého bloku.
8: Každá komůrka má dvoje dveře a...
5: Pokračovala Víla ve výkladu, když v tom se právě těmi druhými dveřmi prohnalo stádo neposlušných housenek. Protože nechali otevřené dveře, Adélka s kamarády a Vílou nakoukli, co je za nimi.
7: Tma, je tam hrozná tma, nic není vidět.
5: Posteskl si Pupíno. I Adélka byla zklamaná. Zvědavost je tam doslova táhla.
8: Asi bude čas využít další profesorův vynález.
5: Pronesla do ticha.
11: Tajemný host. Káťa byla ve škole a Škubánek si pustil televizi. Běžel jeho oblíbený seriál Tajemství mléčné dráhy. Z sci-fi byla odjakživa Škubánkova vášeň. Popadl malinové lízátko, uvelebil se v křesle a ani nedutal. Okolní svět pro něj přestal existovat.
12: Toho čokla jednou ukradnou i s tím televizorem,
11: komentovala situaci máma myš, která vystrčila hlavu z díry pod prahem. Jak se totiž ozvala známá kosmická znělka, myši věděli, že mají pré a drze se hrnuli do světnice. Máma myš, táta myš i malý zámyš, kterému přezdívali Miky, chvíli šmejdili pod stolem, jestli tam nezůstaly drobky od večeře, a pak se vydali na obhlídku do kuchyně. Ale ta byla pečlivě zametená a koš na odpadky vysypaný. To myši pěkně naštvalo, bezradně se rozhlíželi a pak vzali útokem ledničku. Táta zaryl své pracičky do gumového těsnění, máma si stoupla za tátu, Miky za mámu a táhli, ale dveře zůstaly zavřené. Už si mysleli, že odejdou s nepořízenou, když si Miky všiml, že je Škubánek tak vcucnutý do děje, že ani necucá lízátko.
12: O co, že mu ho čmajznu?
11: Tahal se Miky.
13: Dej pozor, je to přece jen šelma, napomínala ho máma.
11: Miky se šikovně vyšplhal po boku křesla, kde měl Škubánek opřenou tlapku, a drze začal olizovat lízátko. V tom se ozvala z televizoru tajemná hudba vesmírných dálek a po obloze se zvolna blížil létající talíř. To Miky ho zaujalo. Kývnul na rodiče a všichni tři se usadili na opěradle křesla jako v biografu na balkoně. Létající talíř se majestátně snášel na travnatý pahorek, kde stál malý chlapeček s kornoutkem zmrzliny. Na spodní straně talíře se otevřel otvor, vysunul se provazový žebřík a po něm se šplhal návštěvník z cizí galaxie. Vypadal jako malý robot, celý v stříbrném kovovém skafandru s helmou na hlavě, na které se klimbal chobot jako od plynové masky.
12: Uink, uink, fiu,
11: zeptal se návštěvník kovovým hláskem.
12: Jsem Péťa Novák z 2B,
11: uklonil se chlapeček způsobně.
12: Uink, pipi, cink,
11: oznámil robot. Chlapeček mu na důkaz přátelství nastavil kornoutek se zmrzlinou.
12: Vem si, je jahodová.
11: Robůtek spustil chobůtek, vycucnul kornoutek a rázem celý zrůžověl, včetně skafandru.
12: Mňam, mňam, uink.
11: Pochvaloval si. Další dialog už myši nesledovali, protože máma dostala báječný nápad a hned se všichni rozběhli do kuchyně. Máma rozšroubovala kulaté cedítko na čaj a půlku narazila Mikymu na hlavu jako helmu. Na tělíčko mu navlíkla struhátko na česnek. Táta vzal talíř, položil ho na mixér a Miky se do něj usadil. Pak už táta jen čekal u knoflíku, až dá máma znamení.
12: Omi, omi, tam, tam?
11: Zeptal se mimozemšťan na obrazovce a ukázal na vesmírný koráb.
12: Jsi hodný, že mě vezmeš na výlet na talíři,
11: hopsal chlapeček radostí. Pak vlezli dovnitř, motory zaburáceli a koráb odstartoval do vesmíru. Na obrazovce se objevil titulek Konec. V tu chvíli máma mávla na tátu a táta spustil mixér. Talíř s Mikym začal rotovat, nabíral na obrátkách a konečně, hnán od středivou silou, vyletěl nad kuchyňskou linku, prosvištěl otevřenými dveřmi do pokoje a snesl se na malý stoleček rovnou vedle Škubánka. Škubánek úžasem otevřel tlamičku a nezmohl se ani na blafnutí. Miky se postavil uprostřed talíře a začal napodobovat návštěvníka z kosmu. Miky byl komediální talent. Žádná školní besídka se bez něj neobešla a s písničkou Mámo, táto, v komoře je myš vyhrál loni okresní hitparádu domácích zvířat.
12: Uink, gg, uí.
13: pištěl kurážně Miky. Škubánek se způsobně uklonil, jak to viděl u chlapečka v televizi.
14: Já jsem Škubánek, pes domácí.
15: Lizátko.
14: Prosím, nechápal Škubánek.
15: Lizátko, dej,
13: upřesňoval Miky.
14: Jo, lízátko,
13: dovtípil se Škubánek.
14: To je báječné, já ti úplně rozumím, tu máš.
13: Zaradoval se a podal Marťánkovi lízátko. Ten je olíznul a hodil za sebe do létajícího talíře.
15: Moc sladký, dej slaný.
14: Slaný lízátko nemám,
13: omlouval se Škubánek.
15: Slaninku,
13: dožadoval se drze Miky. Škubánek ochotně odběhl do kuchyně a přinesl pořádný kus slaniny.
14: Tu máš, bude to stačit?
15: Ne, nestačit, moc papám,
13: objednával si beze studu Marťánek.
14: Hned to bude, abyste nás pozemšťany ve vesmíru nepomluvili,
13: staral se Škubánek a rychle kmital mezi ledničkou a pokojem.
14: Máte na Marsu taky špekáčky?
13: Vyzvídal, zatímco snášel nahromadu uzeniny, sýry, jogurty, jablka, housky a dalamánky. Miky by to všechno ani do talíře nepobral, ale táta věděl, jak na to. Škubánek měl na zemi rozložený elektrický vláček. Máma myš rozpojila koleje a jeden konec strčila rovnou do myší díry. Táta sedl na lokomotivu a malý Miky házel dolů všechno, co mu Škubánek nosil. Táta s přehledem posunoval nákladní vagonky a když byl vlak úplně naložený, zmizel s ním v myší díře jako v tunelu. V tom se ozval domovní zvonek a Škubánek utíkal otevřít.
14: Káťo, máme hosta z cizí galaxie!
13: Vrtěl nadšeně ocáskem a tahnul jí dovnitř, aby jí představil.
14: To je Káťa, prosím, malý člověk.
13: Káťa se rozhlížela, ale nikde nikdo. Pokoj byl úplně prázdný.
14: Kam zmizel? Ještě teď tady stál,
13: dušoval se pejsek.
9: Aha, zase si usnul u televize a něco se ti zdálo,
13: pochybovala Káťa.
14: Nezdálo, ještě tu má létací talíř,
13: trval na svém Škubánek.
9: Vždyť to je talíř po babičce z kredence,
13: protestovala Káťa. A pak si všimla kolejí vedoucích do díry vedle Prahu.
9: To byly myši.
13: Škubánek se zhroutil do křesla.
14: Takhle se nechat napálit, ale já jim to nedaruju.
13: Rozčileně štěkal do myší díry. Káťa zatím v kuchyni zírala do otevřené ledničky.
9: Lednice je úplně vybílená, odnesli i knedlíky v prášku. Teď aby šla nejdřív ze všeho na nákup.
13: A Káťa odložila školní brašnu a vzala nákupní košík.
9: Pěkně hlídej a nikoho sem nepouštěj,
13: napomínala Škubánka.
14: To víš, teď už budu bdělý a ostražitý,
13: dušoval se pejsek. Když Káťa odešla, Škubánek se dal do uklízení, aby zahladil stopy zlého činu. Odnesl talíř do kredence a začal skládat elektrický vláček. V tom se větrem odhrnula záclona a úplně neslyšně vlétnul oknem do pokoje podivný zářící předmět ve tvaru disku s malými osvětlenými okénky. Zastavil přímo nad Škubánkem a ostrým světelným paprskem zkoumal terén. Sklouzl po hrnečku od mléka a nakonec se spustil kolmo na hladkou stolní desku. Tiše a polehonku dosedl doprostřed stolu. Otevřela se malá dvířka a z nich se vysoukal podivný zelený tvoreček. Měl dlouhý ocásek, směšná netopíří ouška a mezi nimi na temeni hlavy pár spirálovitých antének, které se jemně chvěly.
15: Ahojka, podej pac.
13: Ozval se hlásek jako z telefonu.
14: A hele, myšák je tu zás a dokonce se převlík, ale na žádné trapné triky už ti nenaletí.
13: Vrčel Škubánek. Tvorček se jen naivně usmíval, špulil hubičku a přátelsky pomrkával velikýma očima. To ovšem Škubánka popudilo na nejvyšší míru.
14: Víš, jak se vrhá diskem? Takhle!
13: A popadl malý kosmický koráb a vyhodil ho oknem.
15: Prýma. Prýma. Hi, hi, hi.
13: Smál se mimozemšťánek a vesele mrskal ocáskem.
14: Moc se nehyhněj, potkané!
13: Rozlítil se Škubánek a šel po něm. Ale Marťánek hup! Skočil do Kátiny školní brašny a začal z ní metat na Škubánka knížky a sešity. Škubánek se přikrčil za křeslo, ale knížky a sešity nedopadaly na zem. Začaly mávat měkkými a polotuhými deskami, jemně šustily stránkami a kroužily Škubánkovi nad hlavou jako hejno vyplašených holubů. A zelený panáček se smál a dlouhatanananánským skokem přeskočil ze hřbetu čítanky na početník a elegantně přistál na lustru. Lustr se rozářil, každá žárovka světélkovala jinou barvou a blikala v jiném rytmu jako na diskotéce. Škubánek vyskočil na stůl a popadl mimozemšťana, který se houpal na lustru za dlouhý zelený ocásek. Ale podivný tvor se s ním okamžitě vznesl do vzduchu. Škubánek se držel jeho oháňky a zoufale hrabal nohama. Nabírali čím dál větší rychlost. Ozývalo se suché praskání výbojů jakési tajemné energie a Škubánek lítal kolem světnice jako rozvášněný meteor.
14: Když ty tak,
13: rozčílil se,
14: tak já takhle.
13: Nad kanapem se pustil, dopadl parakotoulem do polštářů a rychle vběhl do kuchyně. Rozdováděný zelený tajtrlík svištěl za ním. Škubánek nemínil před nějakým myšákem kapitulovat. Rychle otevřel lednici, mimozemšťánek zvědavě vletěl dovnitř a Škubánek rychle zaklapnul dvířka.
14: Já ti ukážu, myšáku, odrzlej, kdo se bude smát naposled.
13: V tu chvíli se vracela Káťa s nákupem a skoprněla úžasem. Celý jejich domek světélkoval jako vánoční stromeček a rotoval kolem své osy jako chaloupka na kuří nožce.
8: To se mi snad zdá, Škubánek měl pravdu, že jsou u nás Marťani. Ještě aby mu něco neudělali. Škubánku, jsi tam!
13: Vyděsila se Káťa a naskočila do domku jako do rozjeté tramvaje. To už se domek uklidňoval a zadýchaný Škubánek hrdě hlásil.
14: Všechno je v naprostém pořádku, Káťo. Myšáka sem odchyt do ledničky a nepustím ho, dokud neodprosí.
13: Než se Káťa zmohla na odpověď, lednice začala zeleně světélkovat, vznesla se do vzduchu a majestátně vyplula otevřeným oknem. Ještě se krapítek pootevřela dvířka a z nich se vyklonil zelený Marťánek.
15: Ahojka,
13: kynul anténkami.
15: Tak legrační setkání jsem v kosmu ještě nezažil.
13: Káťa stála jako solný sloup a jen zírala, jak se jejich lednička vzdaluje do vesmíru. Škubánek se podrbal za uchem a suše poznamenal.
14: To bych nikdy nevěřil. co ty myši dovedou.

0: V jednom známém hrabství žil jeden známý hrabě. Už ani nevím, jak se jmenoval, ale to hrabství se jmenovalo po něm. A ten známý hrabě měl 3 syny, staršímu a mladšímu dal velice vznešené vychování a těšil se, že jednoho dne přivedou k oltáři velice vznešené nevěsty. Za to nejmladší syn se hraběti nevyvedl. Moc si ho nevšímali a mluvilo se o něm jako o hloupém Tómovi. Tóma se v hraběcím sídle moc neohřál. Nejraději se toulal po kopcích a pásl ovce. Nosil modrou kazajku a zelené nohavice, starší bratři se za něho styděli, ale lidé ze vsi ho rádi pozvali na hrnek mléka a na kus bláznovské řeči. A právě ve vsi se doslechl tu novinu. Král z Canterbury se rozhodl, že provdá svou chytrou dceru, ale jen za toho, kdo odpoví na její 3 otázky. Vesničané si hloupého Tómu dobírali, aby zkusil s princeznou štěstí, vždyť rozumu prý pobral tolik, že by to mravenec neunesl. Tóma se vrátil z kopců domů právě, když jeho 2 bratři odcházeli na zámek do Canterbury. Hlupáček se k ním připojil a silou mocí se nedal odehnat. Zatímco bratři cestou vznešeně rozmlouvali, Tóma přeskakoval strouhy, brouzdal se v potoce a radoval se z ptačího cvrlikání. V kupce slámy na mezi uviděl slepičí vejce. Jistě tam leželo už dlouho, ale Tómovi se líbilo a tak šup s ním do kapsy. Vzduch voněl a na poli dozrávala pšenice. Tóma si natrhal hrst klásků a šup s nimi do kapsy. Šli dál a tamhle mezi duby už vykukoval zámek. Bratři byli vážní, ale Tóma si vesele pohvizdoval. Ve strouze před zámkem uviděl starý pekáč. Tómovi se zalíbil a šup s ním na hlavu. V zelených nohavicích a v modré kazajce, na hlavě pekáč místo klobouku. Takhle vystrojený vešel Tóma do zámecké síně, kde už čekalo plno vzácných ženichů. To dá rozum, že si ho princezna hned všimla a zeptala se, proč máš na hlavě ten pekáč. Proč asi, řekl Tóma, přece proto, abych si v něm upekl kuře. A kde máš to kuře, zeptala se princezna. Kde asi, řekl Tóma, přece v kapse. A vytáhl z kapsy vejce. Jak ho tak držel v dlani, skořápka najednou pukla a vykouklo kuře. A čím budeš to kuřátko krmit, zeptala se princezna. Čím asi, řekl Tóma, pšeničkou přece, a vylovil z kapsy hrst pšeničných klásků. Pak už si princezny nevšímal a obrátil se rovnou na pana krále. Tak, výsosti, můžete chystat veselku. Odpověděl jsem princezně na 3 otázky.
1: Počkat, počkat, vyhrkl král, který se zalekl takového ženicha. Já mám ještě jednu podmínku. Přijdeš za týden a strávíš noc ve společnosti princezny mé dcery. Když se ti podaří za celou noc nezadřímnout ani na chviličku, bude svatba hned příští den.
2: A když zadřímnu, zeptal se Tóma,
1: budeš o hlavu kratší, řekl král. Proto ti dávám celý týden na rozmyšlenou. Když přijdeš, dobrá, když nepřijdeš, ještě líp.
0: Tóma se vrátil domů, 6 dní po kopcích pásl ovce a 7. den se vypravil na zámek do Canterbury. Cestou si z mladé lísky uřízl prut a z prutu udělal udici. Co kdyby narazil na rybník a dostal chuť na cejna nebo běličku? Šel a pohvizdoval si, šlapal podle potoka a potok ho zavedl k rybníku. Hemžilo se to tu rybami. Tóma nahodil udičku a hned měl pár běliček. Byly mrňavé, jiný by je hodil zpátky, ale Tómovi se zalíbili a šup s nimi do kapsy. K večeru došel k zámku. Princezna z Canterbury už čekala před bránou, uvedla Tómu ke královské tabuli. Stoly se prohýbaly pod těžkými víny, cizím ovocem a kořeněnými masy a princezna nápadníka pobízela jen, aby jedl a pil. Ale sama jen tak usrkávala a uždibovala. Příbory cinkaly, v krbu si prospěvoval oheň, na stěnách šepotavě dohřívaly svíce a na Tómu přišla malátnost.
1: Ovčáku, ty spíš? Řekla princezna. Kde pak, zlatíčko, rybařím? Odpověděl Tóma rozespale a ukázal na udičku za košilí.
0: Tady,
1: řekla princezna. Děláš si blázny, ovčáku, kde tu máš rybník?
2: V kapse, řekl Tóma. A pak jednou rukou pootevřel kapsu, druhou nahodil udici a na háčku se třepotala malá bělička.
1: Dej mi ji, zaprosila princezna a vhodila rybku do džbánu s vodou. Bělička se proháněla ve vodě, princezna si povídala s Tómou o rybách v rybníku a o ovcích na kopci. Žádný princ, s kterým až dosud mluvila, o takových věcech nic nevěděl. Bylo to pro ní úplně nové povídání a trvalo až do rána.
2: A tak, když ráno přišel král, musel uznat, že ovčák i druhou podmínku splnil.
1: I druhý úkol si splnil, řekl mrzutě. Ale zbývá ještě jeden do třetice. Dostaneš mou dceru, když vylovíš rybku i z mé vlastní kapsy.
2: Proč ne? Řekl Tóma a poručil králi, aby se natáhl na královský otoman.
1: Pak jednou rukou hbitě vytáhl ze své kapsy běličku a druhou rukou nahodil udici ke kapse pana krále. A stačil mžik, kdy se král nedíval. Rybka vyklouzla z Tómovy dlaně do královy kapsy a tam se dala chytit. A jakmile byla ryba na háčku, byla i ruka v rukávě a princezna pod čepcem. Tak se z hlupáka vyklubal chytrák, který dostal princeznu i půl království. Pravda je, že Tóma vládl moudře a rozumně. A kdo by mu dneska zazlíval, že vlastně starého krále ošidil? Já neříkám tak ani tak. A vy si o tom myslete, co chcete.
0: Eduard Petiška, staré řecké báje a pověsti.
3: Potopa.
0: K vládci bohu Diovi se donesla pověst o tom, jak jsou lidé skažení a jak se neštítí ani zločinů. Řekl si, že se stoupí na zem. Chtěl se přesvědčit na vlastní oči, zda lidé opravdu loupí a vraždí a uctívají lež místo pravdy a posmívají se bohům.
3: S lítostí a rozhořčením poznával všude, kam se na své pouti dostal, že lidé jsou ještě horší, než vyprávěli pověsti. Jeden druhému kradl a přitom lhal do očí. Hostitelé přepadali své hosty ve spánku a pobíjeli je. Děti se těšily na smrt svých rodičů a s touhou očekávali dědictví. Ženy vařily jedy svým mužům a bratr napínal luk proti bratrovi. Diovi bylo lépe, když procházel skalnatými liduprázdnými končinami, než v městech a vesnicích mezi lidmi.
0: Jednoho večera došel Zeus k paláci arkadského krále, který se jmenoval Lykaon. Lidé poznali, že se blíží Bůh a začali se modlit. Král Lykaon se však lidem posmíval. Uvidíme, myslel si, je-li ten pocestný bohem. Vyzkouším ho. Měl v paláci jako rukojmí muže z kmene Molosů. Jednoho z nich zabil a dal uvařit. Až se pocestný nasytí lidského masa a upadne do hlubokého spánku, chtěl Lykaon zavraždit i jeho.
3: Služebníci předložili Diovi mísy s pokrmem. Zeus poznal, jakou neblahou hostinu mu král uchystal a zahořel hněvem. Seslal na palác zločinného krále Lykaona blesk a olušující hrom se rozlehl po celém království. Odevšad vyšlehly plameny a lačně polikali králův majetek.
0: Lykaon sám vyrazil ve smrtelných úzkostech z hořícího domu a prchal před Diovým hněvem. Otvíral ústa, ale oněměl děsem.
4: Když se mu konečně vrátil hlas a chtěl křičet, vydralo se mu z úst vytí. Padl na všechny čtyři a cítil, jak mu nohy a ruce a celé tělo obrůstá srstí, jak se mu protahuje obličej. Z Lykaona se stal vlk, věčně toužící po krvi. Od těch dob obchází stáda pasoucí se na loukách a oči mu divoce jiskří jako dříve, dokud byl ještě králem.

0: Zeus se vrátil na nebesa a svolal s ním bohů. Spěchali po mléčné dráze do mramorové síně, kde na trůně seděl jejich vládce, rozhněvaný a zamyšlený. Sotva se shromáždili, zahřměl jeho hlas. Vyprávěl jim o tom, co na zemi spatřil a zažil. Jeden palác jsem už rozdrtil bleskem, ale je třeba potrestat všechny lidi. Chtěl jsem sežehnout zemi ohněm svých blesků. Obávám se však, že by od takového obrovského požáru chytilo ovzduší i širá nebesa. Proto sešlu na zem potopu a omíjí tvář země od nehodného lidského pokolení.
1: A Zeus dá uzavřít do jeskyně severák s větry, rozhánějícími mraky, a vypustí jižní vítr. Jižní vítr zamává mokrými křídly a vzlétne. Na čele mu sedí hustá mlha a z šedivých bousů mu stéká déšť. Pravicí tiskne a trhá temná mračna a vypouští vodní přívaly.
0: Bůh vod Poseidon pomáhá svému bratru Diovi. Svolá bohy všech řek a poručí jim, aby dali proudům vystoupit z břehů, aby strhávali hráze a poslali vlny do lidských příbytků. Tu vystoupí řeky z řečišť a zatopí vesnice a města. Přikryjí obilí, keře i stromy. A hladina stoupá nad střechy domů a brzy zmizí pod vodou i špičky věží.
1: Lidé se snaží spasit se plaváním, ale zalikají se bičujícím deštěm a jen málo komu se podaří dosáhnout vrcholku hor. Brzy však stoupne voda i nad vrcholky hor a spláchne lidi do hlubin nového, nekonečného moře. Jiní lidé nasedli do člunů a do lodí a zápasí na vzdutých vodách o holý život. Ztroskotávají na skalnatých mělčinách, jež přednedávnem ještě byly hřebeny nejvyšších pohoří.
0: Zvědavé ryby plují hluboko pod hladinou v korunách stromů a prohánějí se v domech a chrámech, jejichž okna a dveře vylomily rozbouřené vlny. Jeleni, kanci a vlci zápasí marně s vlnami a lesy obývají delfíni. Země se stala jediným mořem. Leckterý pták unavený letem padl do vody, když neměl kde by si odpočinul. Koho nepohltili vlny, zemřel hlady.
1: V krajině Fokis se zvedala nad vodní plání ještě hora Parnas. K této hoře zamířil malý člun, v kterém se plavil Deukalion, syn Prometeův, s manželkou Pyrhou. Prometeus je včas varoval a dal jim pevný člun.
0: Jakmile Zeus spozoroval, že z celého lidstva zbývají jen Deukalion a Pyrha, lidé spravedliví, poctiví a bohabojní, rozptýlil mraky a ukázal nebesům zem a oblohu zemi. Také Poseidon odložil trojzubou vidlici, kterou čeřil moře, zavolal svého syna Tritóna a rozkázal mu, aby zatroubil na obrovskou lasturu. Tritón zatroubil tak mocně, že naplnil ovzduší celého světa. Zatroubil a vody začaly ustupovat, řeky vstoupily do svých řečišť a moře dostalo opět břehy.
1: Deukalion s Pyrhou přistáli u hory Parnas. Padli na kolena a děkovali bohům za záchranu. Pak se rozhlédli kolem sebe a viděli jen pustou zemi. Lesy měly ve větvích ještě kusy bahna a celá krajina byla tichá, bez života. Povzdechl si Deukalion.
0: Milá Pyrho, zbyli jsme jediní z celého lidstva. Co si počneme? Kéž bych dovedl jako můj otec Prometeus dát líně tvar člověka a vdechnout jí život.
1: Se slzami v očích se modlili Deukalion a Pyrha na stupních polorozpadlého, mechem zarostlého chrámu bohyně Temis, matky Prometeovi. Prosili, aby jim pomohla vzkřísit na mrtvé zemi opět život. Dojatá bohyně jim pravila. Vyjděte z chrámu, zahalte hlavy a házejte za sebe kosti veliké matky. Zamyšlení vyšli z chrámu. Nedovedli pochopit, že by na nich bohyně žádala, aby rušili klid mrtvých předků. Přemýšleli dlouho. Náhle Deukaliona napadlo, že velikou matkou mínila bohyně zemi.
0: Země je velikou matkou nás všech a kosti veliké matky mohou být jen kameny v hlíně.
1: Pochyboval však, že by kameny mohly oživit zemský povrch. Přesto nazbíral s pěrou kameny a házel je za sebe. Stal se zázrak. Sotva kameny za jejich zády dopadly na zem, začaly ztrácet svou tvrdost a co v nich bylo vlhkého, stalo se masem a počalo narůstat do tvaru lidského těla. Co bylo v kamenech tvrdé a nepodajné, změnilo se v kosti. Co bylo v kameni žílou, dalo vznik žílám v lidském těle. Kameny vržené Deukalionem braly na sebe podobu mužů, kameny hozené pyrhou se proměnily v ženy.
0: Tak vznikl nový lidský rod, houževnatý v práci a odolávající útrapám a strastem. Zrodil se z kamene a jako kámen byl nepodajný

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Jak Kuba utekl ke Krakonošovi.
2: To zas jednou vstal Trautenberg levou nohou a už od snídaně s ním nebylo k vydržení. Jitrnice jsou málo kořeněný, jelítka mají tlustou kůži a krátký špejle. Ale spořádal jich celý rendlík. A pak naříkal, že ho pálí žáha a tlačí žaludek.
3: Milost pane, co kdybyste ráčil kápku z devatera bylin?
2: Nebo čaj z čerstvé máty a dobromysle. Povídala ponikelská bába, že takový čaj outroby vyléčí a duši potěší.
4: Kdyby milost pán snědl ode všeho půlku a ostatek nechal nám, nepotřeboval by žádnou dobromysl.
5: Himmel, Herrgott, jak to přijde, že čelátka je zdravá jako řípa a já mám každou chvíli smrt na jazyku. To je bolest.
4: To bude asi tím, že jsme od rána do večera v jednom kole a o kyselu a bramborách, jak je rok dlouhej.
3: Svatá pravda, milost pane, už můj nebožtík dědek, co sloužil u vašeho milost dědečka, kyselo snídal, kyselo měl k obědu a k večeru si dal ohřátý tuplovaně. Kyselo je dar od samotného Krakonoše.
2: Trautenbergovi se v outrobách mleli jitrnice s jelítkama. Tak ať teda Anče to zázračný kyselo udělá, ale ještě něco k tomu. Na panský stůl patří nejmíň 3 chody. Ale když on je teď na umření, spokojí se 2. A něco obyčejného, aby se žaludek vzpamatoval.
3: Každý žaludek potřebuje vyrajbovat jako příkladně kozí chlívek vykydat. Radši odpustit, milost pane.
2: Než došla Trautenbergovi ta opovážlivost srovnávat jeho žaludek s kozím chlívkem, vzala Anče všechno pod komando. Hajnej, skočte pro pár hub, křemenáče a hříbky. Kubíčku, vyber ty nejlepší brambory. A zavařila kyselo smetanou. Přidala čerstvá vejce, do bramboráku libeček a česnekem taky nešetřila. A když v rokytnici zvonilo poledne, už nese v božihodové míse kyselo. Za ní Kuba mísu bramboráků a Hajný otevírá dveře jako u knížecího dvora při nějaké obrparádě.
5: Ble, fuj, pa, to kyselo je moc kyselý.
4: Milost pane, pohanět Ančeti kyselo, to je jako znectít Krakonošovi hora.
2: Je kyselý, proto se taky jmenuje kyselo. Až bude milost pána honit mlsná po sladkým, uvařím nudle s mákem, nebo trhanec se syrobem, nebo placky z povidly, když si ráčíte přát obyčejný jídla, co jsou člověku ke zdraví.
3: Milost pane, ta kyselost je od chlebovýho kvásku. Dává hlavě moudrost a rukám sílu.
5: Pán je moudrej, protože je pán. A sílu nepotřebuju, od toho mám čelátku. Dej sem ty bramboráky. Vždyť je to sama brambora.
2: Jestli si milost, pán, rád...

prkna řeže, až se v rokytnici zastavila pila a poslouchala, kdeže se jí to narodila sestřička.

0: takový dobrý kysel. 2 vejce od kropenatý slepice jsem do něj dala. Z hříbku a křemeňáku jen hlavičky. Smetanou zavařila a milost pánovi není dost dobrý.
1: Za to mě až moc. A ty bramboráky. Kurčička jen křup. Už jsem si musel 2x povolit řemen. Ale co? Má se boží dárek zkazit, ať se radši bříško roztáhne.
2: Svatá pravda. Kdo doma dojídá, na vojně ho nezabijou.
0: Dejte pokoj s vojnou, hajnej. I tak je ve světě neštěstí dost, nač ho ještě přivolávat.
2: Nepřivolali neštěstí. Za to ve dveřích stojí Trautenberg. On je i najedený krobián. Ale teď se žaludkem napůl prázdným, napůl bolavým o strach.
3: Himmel, laudon, donner, wetter, kluc, ein element. Dvůr není poklízený, střecha samá díra a čelátka si bužíruje. Zač vás platím, darmo žrouti.
2: Takhle na Kubu zrovna, když si chtěl minutku pohovět po těch dobrotách. I to boží hovátko si může v klidu přežvikovat. A tak se odvážil. Ono kyselo dává člověku kromě síly a moudrosti taky kuráž.
1: Pomalu s tou flintou, milost pane. Od loňskýho podzimu jsme od vás neviděli krejcar. A kousek toho žvance nám taky vyčítat nemusíte.
0: Stejně vám to nebylo dost dobrý.
3: Vy budete ještě hubácet? Ven!
2: Když ven, tak ven. Kuba natáhl kazajku, narazil čepici na uši a zdrávy ostávali.
0: Kubičku, a mě tu necháš? Co já si bez tebe počnu, Kubo?
2: Ale no tak, Anče, on se vrátí. Kam by taky šel?
0: Nevrátí, já ho znám. On je dlouho dobrý, ale když si umane, pár koní s ním nehne.

0: Ta rozmarína věší lístečky, jako by věděla, že se té naší svatby nedočká. Hajne, jděte za ním, přiveďte ho zpátky, nebo mi srdce pukne, nebo skočím do nejhlubší tůně.
1: Kuba zatím rázoval humnama. Vztek ho popoháněl. Ale když došel k lesu a otočil pohled na stavení, sedla mu za krk taková divná lítost, že měl nohy co držet, jak se mu chtělo běžet zpátky. Jenže si vzpomněl na toho darmožrouta.
2: A just ne! Po ničem se poohlédnu, vrátím se pro Aničku a nadávej si Trautenbergu třeba liškám, až ti budou dávat dobrou noc.
3: Pěkně se to maluje, dokud nezačne tělo bolet. A taky bramboráky už se slehly, slunce pálilo, ovádi štípaly a cesta jakoby do nebe šplhala. Posadil se u maliní a sklepával maliny rovnou do pusy a hned mu přišlo na mysl, jaký by z nich byly povidla na Aniččiny lívance. A lítost ho tak zmáčkla, že se musel natáhnout. A jen se natáhl, spal, odfukoval, až si maliní libovalo, jaký je to pěkný větříček.
1: V Rokytnici odzvonilo poledne a Krakonošova sojka se vydala na obhlídku. Jestli mláďata po obědě spí, jestli kolem nor a hnízd nesvídí kuna či lasice, jestli se balvan neskutálel na pramínek, či přes cestu nepadl suchý strom. Zkrátka, jestli je všechno podle Krakonošova pořádku.
3: Letí a vidí, na malinovým plácku někdo spí. Houbař to není, to by měl košík. Jahodník taky ne,

0: to by měl džbán. Kuba, spí si v pravé poledne jako o půlnoci. To nebude jen tak. S tím musí ke Krakonošovi.
1: Zatím Trautenberg svolával na Kubu hromy blesky. Hned ho chtěl čtvrtit zaživa, hned zas hodit do hladomorny. On tedy žádnou neměl, ale tak mu to přišlo na jazyk. Chudák Anše nevěděla, jestli má brečet, že jí Kubíček utekl, nebo že sejde strašnou smrtí. A Hajný, milost pane, račte odpustit, ale Kuba utekl ke Krakonošovi.
2: Cože? A to bych se na to podíval, aby mi Krakonoš přetahoval čelátku. Hajnej, flintu!
0: Milost pane, vždyť je nabitá. Ale Trautenberg nevidí, neslyší, jak má žáhu na Kubu a ještě větší na Krakonoše.
1: A tak od sněžky ťápe Krakonoš, co krok to jeden vrch. Od humen supe Trautenberg a mává flintou jako práporem, za ním Anše v jednom oku radost, že se Kubíček našel, ve druhém hrůzu, co když ta flinta, nedej pámu, vystřelí a Kubíčka jí trefí, a nakonec Hajný brká o kořeny, klopítá o kameny, jak už mu nohy nechtějí sloužit. A už je Trautenberg na plácku, už vidí Kubu.
2: Pověsit, rozsekat, rozčtvrtit.
3: Kdo to huláká v mém revíru?
2: Revír je tvůj, Kuba můj. A jestli nepůjde po dobrém, udělám z něj řešeto.
1: Kuba se probudil, vyskočil.
2: Himmel, Herrgott.
1: A kouká. Na jedné straně Krakonoš v celé své krakonošovské parádě, na druhé proti němu Trautenberg, flintu namířenou.
2: Himmel, Herrgott!
1: Celý jako skamenělý. Hnout se nemůže, ani okem nemrkne.
3: Takhle zůstaneš, Trautenbergu, dokud se nedozvím, co se tu děje. A víc pravdou ven.
0: Anče vypověděla Krakonošovi, jak to bylo s tím kyselem a bramboráky. Jak jim milost pán vylál darmožroutů. A to je křivda křivdoucí. To si Kubíček nemůže nechat líbit. A já? Co já? Kde chceme s podzimkem brát a milost pán nám od loňska nezaplatil?
3: No, když je to tak, s pánem Bohem tu zvostaňte. U mě je práce vždycky dost.
4: Krakonoši, sousede, to mi přece nemůžeš udělat, vždyť já si neumím uvařit ani zapráženou polívku. Co se týče placení, zrovna jsem se k tomu chystal, jenže se nemůžu ani hledat.
3: Já svý slovo zpátky neberu. Leda, že by si to tadyhle Kuba rozmyslel.
1: Rozmyslet se takhle zčista jasna to není, jako na jeden ráz rozseknout špalek. Kuba koukne na Trautenberka, ten se tváří jako umučení, koukne na Krakonoše, ten jako by spod klobouku pomrkával. I Anče si toho všimla.
0: No, Kubíčku, kdyby nám tady náš milost pán před jemnost pánem Krakonošem slíbil, že bude trochu lidský. Ono dobrý slovo nic nestojí.
1: Anče, jak jde o Kubíčka, dokázala by jednat snad i s tureckým sultánem. Z Kuby rázem spadla starost. Hlavně, že to nezůstalo na něm a taky je u toho Krakonoš.
5: Ale musí nám zaplatit, co nám dluží.
4: Zaplatím, zaplatím.
5: Neračte se zlobit, milost pana, ale to od vás slyšíme celý rok. Zaplaťte hned, co je doma, to se počítá.
4: Ale já nemám hospodářství, nevytáši. Bole sama trápanina, slepice nenesu.
3: Trautenbergu, v mém revíru se nelže.
6: A Krakonoš vytáhl Trautenberkovi z kapsy měšec, těžký jako kámen, jak byl zrovna nadupaný zlaťáky, nasypal Anči do zástěry, Kubovi do čepice a vrátil měšec, teď o hodně lehčí, Trautenberkovi.
2: Donner, Vetter, Krutajs, Element!
3: A za tohle jim na podzim vystrojíš svatbu.
2: Vždyť jsem úplný žebrák.
6: Milost, pane, ráčej odpustit. Vy jste asi v tom leknutí ráčil zapomenout na tu truhlu, co do ní ukládáte tolary a i krejcary. Sotva jsme ji s Kubou uzvedli.
3: Tak si ji dobře hlídej, Trautenberku. Ať se ti to proroctví nevyplní.

0: a zmizel. Ani mu nestačili poděkovat, jak už se viděli u oltáře a možná i ve vlastní světničce. Za to Trautenberg mohl se sice opět hýbat, to ano, ale užíral se zlostí a lakotou, že ani spát nemohl.
1: A i kdyby usnul, ani ve snu mu nepřijde, že vůz jede, jak ho kočírují. Že zlost je špatný rádce a lež má krátké nohy. A nese-li takového vypaseného pána, to teprv daleko nedojde.

0: Cože? Co? Už?
1: Už se vysílá.
0: No tohle, ještě nemám ten poslední tým, totiž Rým.
1: Dobásníš to potom.
0: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justínou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
1: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
0: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
1: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
0: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
1: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili, víš?
0: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
1: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
0: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
1: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou zrní a ovesné vločky a semínka a oříšky a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohly i umřít, viď?
0: No, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
1: Neboj se, řekl. Věř mi, Justýno, můžeme se do toho pustit.
0: No, dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
1: A co bude dnes?
0: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš... Co? No řekni to sám. Co tu máme?
1: Tak med. Zobání pro ptáčky v sáčku.
0: No, ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě. Už namíchaný. A ještě... Co je tu ještě?
1: Provázek.
0: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
1: Kolem šišky?
0: Kolem, ale ty nahoru. Mě úplně pleteš. Kolem špičky.
1: Udělám takhle nahoře. Radši dva uzly, aby to drželo, viď?
0: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
1: Už to mám asi na
0: patrné. A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho. Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást. Zrnička se nabalí na lepkavý med. A až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
1: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzobou, co jim bude chutnat. Paráda, já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
0: No ale ne, že zase utečeš.
1: A jedno pro zajíce Antonína.
0: Cože? No, tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já a pak za ním zajdeme. A uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. No. Tak šup, šup, nezdržuj to, Piggy. A nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak ledajakou šišku. Navíc ode mě.
1: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku dát.

Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek umí zaštěkat. Haf, haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek. Haf. Každý pejsek umí

0: To se staly takové dvě nehody. Víle a Málce o nich pověděli pěničky. Lítají po lese, očka mají jako jehly a tak všelicos uvidí. Přiletěli k Amálce, když si chladila v rose nohy unavené od tance. Přihnali se a spustili: Amálko, ohnivý muž stůně. A co pak je ohniváčovi? Lekla se Amálka. Pěničky že prý nevědí, ale že ji k němu dovedou. Jak se k ohniváčovi blížili, bylo pořád víc horko. Usíchala od něho tráva a listí na stromech se kroutilo do kornoutku. Nakonec pěničky řekly: popálilo by nám to peroutky. Dál už musíš, Amálko, sama. Amálka si postříkala závoj vodou z potoka a jde dál. Horko je pořád větší, v trávě vyskakují plamínky. V tom se za skálou ozval nešťastný hlas. Amálko, jestli uděláš ještě krůček. Amálka opatrně nakoukne za skálu a on tam na holých křemínkách leží ohniváč. Rozpálený je jak zoun, křemínky kolem něho pukají žárem. Co pak ti je, ohniváči? Zavolala za skálou Amálka. Ale já si mám horečku, povídá ohníváč a míchá slova z plamínky. Rozpálil jsem se a nevím, co s tím.
1: Co kdybych zavolala vítr, aby tě ochladil, řekla Amálka.
0: Vítr mě neochladí, voda neuhasí, já už si nevím rady. Sténal horce ohniváč.
1: V tom přiletěli ze skálu k Amálce pěničky. Amálko, už se nám roztonal druhý. A kdo zas? Lekla se Amálka. Obr Hrompac, řekli pěničky.
0: Amálka začala pro Hrompace schánět nějaké byliny.
1: Kde pak? Byliny mu nepomůžou. Je to něco horšího.
0: Volali jedna přes druhou. A že tam Amálku dovedou. Čím byli blíž, tím bylo divněji. Země se třásla a kameny se přesýpaly jako hrách.
1: Pěničky řekly: dál neletíme, už se třese i vzduch a neunese nás.
0: Amálka šla sama. Na konci cesty se přikrčila za horu a dívá se do údolí. V údolí hospodaří obr Hrompac. Ale jak hospodaří? Bije skálou do skály, až prýskají balvany. S Hrompacem nikdy nebylo dobré sousedství. Říkalo se o něm, že nemá srdce. Bije skálou o skálu a nezná se zlosti.
1: Nač pak stůněš, Hrompaci?
0: Musela v tom burácení třikrát zavolat Amálka. Hrompac si otřel z čela vědro potu a vzdýchl, až to krajem letělo jako vichřice.
2: To je tak, Amálko. Já mám srdce zarostlé tuhle do skály. Tak se pro ně dobývám. Jenže mi to nejde.
1: Já něco zkusím, řekla víla Amálka. Zamávala na pěničky a poprosila je, aby třikrát silně zaspívali ohníváči.
0: Pěničky zaspívali a za chvíli tam přišel rozpálený ohníváč.
2: Co mi chceš, Amálko?
1: Aby ses přitiskl na tu skálu, řekla Amálka.
0: Ohníváč se přitiskl. Plameny od něho jen lítají.
1: Musíš ještě víc, volá Amálka. Musíš tu skálu rozpálit jako bílé železo.
0: Ohníváč přidal na žáru a skála pukla. Vykutálelo se z ní Hrompacovo srdce. Obr Hrompac si ho zasadil do prsou, srdce uhodilo a Hrompac povídá: A zrovna jsem zaslechl zpívat pěničky. Ohníváčovi bylo taky dobře. Všechen divoký žár

0: básnička. Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
0: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Energy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Zajíci a žáby. Poslouchejte bajku o tom, jak slabost jedněch může být pro druhé útěchou. Ušatí zajíci, kteří celý dlouhý čas bezstarostně hopkovali po polích, zesmutnili. Všechna zvířata se nám smějí, opovrhují námi, že jsme zbabělí. Nikdo si nás neváží, každý spor prohrajeme, z boje vždy utečeme, kde kdo nás přemůže, naříkali. Opravdu jsme zbabělí. Nejlíp bude, když svůj bídný život skončíme, rozhodli se nakonec k hroznému činu. Chtěli všichni najednou skočit z vysoké skály rovnou do jezera. Potupný život, jaký vedli, nemohli déle snášet. Jednou o půlnoci, když měsíc jasně svítil, stanul smutný průvod na vrcholu skály. Pod ním se v hloubce leskla hladina jezera. Žáby sedící v rákosí na břehu zaslechly dupot zaječích tlapek a tuze se polekali. Jedna po druhé ve zmatku naskákali do vody. Žbluňk, žbluňk, a žbluňk, a žbluňk, znělo tichou nocí. První zajíc v řadě to uslyšel, šťastně se rozesmál a zvolal. Stůjte, přátelé, není třeba vrhat se do propasti. Život je krásný, vždyť jsou na světě tvorové daleko zbabělejší než my. Po těch slovech do zajíců, jako když střelí, rozprchli se do všech stran a od těch dob si už žádné starosti nedělali.
2: Každá voda ze studánky má léčivou moc proti 7 nemocem. Taky ochlazuje a žízeň zahání. Studánka pod stromem jedlovým v lese Svákově měla navíc zázračnou moc omlazovací. Ale jenom jednou za čas. Třeba v červnu v pondělí a v srpnu dvakrát. Kdy přesně věděl jenom vír velký zvaný Bubo Bubo, ale ten byl vázán tajemstvím přírody. Aby studánku nikdo nekalil, hlídalo jí strašidýlko Doudlo a svůj úkol pralo nadmíru vážně. Jednoho červnového rána se ze studánky třikrát napila jakási stařenka. To se ví, že omládla. Zpráva o zázraku letěla od ucha k uchu a do lesa Svákova spěchalo procesí lidí. Nesli nádoby různých tvarů a velikostí, láhve, štíhle i paculaté, čbánky, konve, konvice, konvičky, škopky, škopičky, čbery i čberíčky. Také sudy kutáleli. Strašidýlko Doudlo vyhlásilo poplach. Lidé se u studánky tlačeli, strkali, předbíhali se, spílali jeden druhému. Doudlo se je snažilo postrašit, dlo, dělalo strašidelně, ale kdo pak by ho v té vřavě slyšel a kdo by si ho všímal. Lidé vybrali vodu ze studánky až do dna. Ani krůp jej nenechali. Pak se doma zamkli na 3 západy a pili, ale zázrak omlazení se nekonal. Nebyl ten správný den. V té době byl právě v Soběslavi ležením kanonýrský pluk, jemuž velel baron Hurvej, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval. Paní plukovníková také chtěla omládnout. A plukovník by tuze rád své ženě přání splnil. Šel proto na rýchtu a že si celý les pronajme. Končele se ošívali. Plukovník do nich mluvil horem dolem, kupu míšeňských grošů sliboval. K skončilé kroutili hlavou, plukovník, který začal vyhrožovat, že když mu les nepronajmou, nechá celé město rozstřílet na hundrmundr. Toho se končelé zalekli. Richtář rozhodl lepší mít v obecní pokladně kopu Míšeňských, než mít celé město na hundrmundr, a les Svákov plukovníkovi dočasně pronajali. Studánka už byla zase plná vody, ale Doudlo jakoby tušilo, že není všemu zlému konec, nelenilo a sehnalo statné obránce. Následujícího rána přivezl baron Hurvej v kočáře do lesa baronku. Ta se celá nedočkava už chystala hupnout do studánky. V tu chvíli, kde se vzalo, tu se vzalo hejno komárů a rovnou na paničku. Baronka zaječela. Přiletělo další hejno a rovnou na plukovníka. Plukovník zasakroval, strčil baronku do kočáru a jenom se za nimi zaprášil. Doma si dávali na štípance studené obklady, měli tváře jako měchuřiny a plukovník ve vzteku rozhodl o odvetě. Nechal nastoupit batalion vojáků. Každý vyfasoval pytel a plácačku. Plukovník zavelal batalion kalupem k lesu Svákovu. Vojáci kalupírovali. Před lesem vydal plukovník další rozkaz. Bijte komáry a mrtvé dávejte do pytlů. Za každý napěchovaný pytel dostanete medaily. Jakmile bystré sojky ohlásili, k čemu se plukovník se svým batalionem chystá, poslalo Doudlo po poštolkách prosbu o pomoc do celého okolí. Samo zaujalo stanoviště na vrcholu jedle nad studánkou. Vojáci uzavírali kruh, aby studánku sevřeli v obklíčení. V lese bylo zlověstné ticho. Najednou se od Svákovského hradiště ozvalo buhuhuhu. To bubo. Vír velký dal pokyn k obraně. Sovy začaly houkat, síčkové kvílely, zajíci se pletli vojákům pod nohy, mravenci opustili svá mraveniště, seřadili se a zaútočili. To vám byla mela. Do obrany nastoupili i sršáni a vosy. A což teprve, když přiletěli komáři z Komárova? Od jednoho komára kousnutí moc nebolí, ale od tisíců. Vojáci místo, aby plácali komáry, plácali sami sebe, až byli celý uplácaní. A uplácaný voják není žádný voják. Plukovník tedy nechal zatroubit k ústupu. Ale ještě téhož dne povolal celý kanonýrský pluk. K řece Lužnici nechal přitáhnout 21 kanónů té největší ráže. Když se večer sneslo šero, výhružně zakřičel do lesa. Jestli se nevzdáte, ráno vás zničím. Z lesa se ozvalo ničím. Plukovník považoval ozvěnu za neslýchanou drzost. Rozstřílím vás na hundrmundr. Po té strašlivé pohrůžce se strašidílko Doudlo odebralo na poradu za vírem velkým zvaným Bubo. Počehralo mu na hlavě péřové chvostky a zaprosilo: králi noci, poraď. Bubo zakoulel oranžově ohnivými kukadly a dal radu. Jenom se zítra panička napije vody ze studánky, co hrdlo ráčí, ale musí se napít dřív, než si slunce vykoupe paprsky v Lužnici. Noc byla dlouhá a plná obav, jak to dopadne. Nastalo kuropění, sluníčko vykouklo za kopcem, ještě nestačilo pozladit oblohu, když se plukovník Hurvej chystal zavelet k palbě. V ten okamžik vylétlo z lesa 21 bílých holubiček se zelenými snítky v zobáčcích a usedlo na 21 kanónů, což mělo znamenat, že les nechce bojovat. Plukovník hned poslal v paničce vzkaz a než by zřekl třikrát brčal, od města přijíždí kočár. Sluníčko si právě chystá smočit první paprsky v řece Lužnici, baronka vyskočí z kočáru, žene se ke studánce a pije jako žíznivý drak. Plukovník se zatím jde se svými pobočníky poohlédnout po lese, kolik zvěře bude mít na odstřel. Baronka se zadívá na hladinu studánky a vidí, že opravdu mládne. Zdá se jí to však málo a tak pije ještě chamtivěji. Plukovník se vrací se svými pobočníky a myslí, že mu zrak přechází. Pobočníci ale nemyslí, uchychtávají se. V tom plukovník zjistí, že má zrak v pořádku a začne lamentovat. Erd zatrahim lherdek, to je nagelení. Paní plukovníková jako taková totiž u studánky nebyla. Vypila ve chvíli, kde měla studánka omlazující moc tolik vody, že se z ní stalo batole. Od té doby měl les Svákov od barona Hurveje, nebo jak se ten zatrápený plukovník jmenoval, pokoj. Jinou, kdo má doma batole, nemá naválčení ani pomyšlení.
1: Profesor v županu. Půda profesora Kadeřábka se proměnila v noclehárnu. Na jedné palandě chrápal Vasil, na druhou se natáhl Carlos a Ramses si lehl vedle otce na železnou postel. Probudilo ho prudké slunce a štěkot. To se Hubert v přízemí domáhal procházky.
0: Na schodech určitě zůstaly nějaké ponožky, uvědomil si Ramses. Bernardin půjde po stopě.
1: Rychle se vykradl na chodbu. Měl pravdu. Sem tam nějaká visela ze zábradlí a jedna byla dokonce před profesorovým bytem. Zrovna ji zvedal, když se otevřely dveře a v nich stál profesor Kadeřábek v županu.
3: Ramíku, zvolal překvapeně, ty mě hledáš.
0: Ano,
1: zalhal Ramses a nalezené ponožky schovával za záda. Hubert už dole táhl na šňůře paničku k rannímu venčení. A když profesor Kadeřábek v pracovní radostně zvolal, příteli, musíme si toho tolik povědět, Ramses přestal lhát a ke všemu se přiznal. Přiznal, že celý život strávil s bratrem a se svým otcem a s maminkou Mochitou, na kterou se ale už moc nepamatuje, tady v téhle vile na půdě. Profesor celou dobu mlčel, stál a poslouchal. Posadilo ho teprve sdělení, že jejich otec býval mafiánským šéfem a půda ohromným skladištěm, Ramík řekl, impériem nakradeného galanterního zboží, jmenovitě punčoch, punčochových kalhot, dupaček, podkolenek a ovšem ponožek.
3: Jak to, že byla, přerušil Ramíka, to už není, zvolal lítostivě. Představa, že něco tak velkolepého nemůže zdokumentovat, popsat a zakreslit do svého díla, ho na chvíli zdrtila.
0: Není. Včera v noci vydrancoval geng kudly Dederona.
1: Profesor Kadeřábek strnul. S posvátnou úctou opakoval slova, která v životě lichožroutu zazáří zlověstným třpitem.
3: Vydrancoval geng kudly Dederona.
0: A to není všechno, vyrušil ho Ramses. Tulík se s ním spřáhnul. Stal se guvernérem našeho horního města.
1: Profesor sáhl po džbánu vody, kterou si připravil k zalití fíkusu. Vyprahlo mu, celý džbán vypil.
3: A kde jsou teď Tulík a ten Dederon?
0: V Kilimandžáru.
3: V Kilimandžáru.
1: Profesorovi v hlavě hučelo, jako by z dálky slyšel bušení tamtamu.
0: To je jejich hlavní stán v dolním městě,
1: vysvětloval Ramses už trochu netrpělivě. Moc se tu zapovídal, měl by se vrátit nahoru. A jeho citlivý profesorský přítel to poznal. Jdi za otcem, řekl. Musela to být pro něho hrozná rána. Nenechávej ho samotného. Vyšel s ním do předsíně a tak otcovsky se na něho usmál, že mu Ramík málem pověděl, že jeho otec přece samotný není, když tam je i Sibiřan Vasil a Mexičan Carlos. Ale aspoň tohle si nechal pro sebe.

0: Tři sestry hašteřilky. Prudká bouře zahnala pocestného tovaryše Mikše do zřícenin starého hradu, jež se vypínaly na vrchu v pusté krajině, kde nebylo živého tvora ani keříčku, ani bylinky. Mikeš vyhledal si v rozvalinách sklepení, kam nemohla dešťová voda vniknout. Byla zde tma, studeno, vzduch páchnul plísní, toho však Mikeš nedbal. Jen když na něj nebude pršet. Umínil si, že zde přenocuje. Usedl, sňal svůj tlumok, hůl položil vedle sebe, opřel se zády o zeď, z tlumoku vytáhl chléb a sýr. A s chutí povečeřel. Potom si dal tlumok pod hlavu a nedbaje hromového rachotu v oblacích tvrdě usnul. Pojednou probudili jej prudké hlasy, jako by se nablízku hádali lidé.
1: Ať se hádají, když mají chuť, povídá Mikeš.
0: Obrátí se na druhý bok a už zase spí. Ne však nadlouho. Vyburcovala jej hádka ještě ostřejší.
1: No, zlobil se Mikeš. Taky by mohli přestat s tím hádáním. Člověk se nemůže ani vyspat.
0: Převrátil se zase na druhý bok a hned usnul, jako by jej do vody hodil. Leč brzy jej vytrhl ze spaní děsný křik. Rozeznával tři ženské hlasy. Byla to opravdu hádka.
2: Ale já ti povídám, že ty tomu nerozumíš. Ha, ha, ha, snad si nemyslíš, že ty rozumíš všemu. Sestry, nehádejte se. I ty mlč, ne, ty mlč. Já si od tebe nedám ničeho zakazovat. A já zase nedám si vymluvit, že je to černé. Černé to není, ale bílé. Ani černé, ani bílé. Je to, povídám vám, červené.
1: I to jsou mi asi nějací blázni, pomyslil si Mikeš, chytil hůl a zabouchal do zdi.
0: Hluk rázem stichnul. Mikeš zase usínal, avšak opět jej vyburcovala hádka. A zase se přeli tři ženské o barvu černou, bílou a červenou. Aby vás tisíc komárů, zahuboval Mikeš a mlátil do zdi jako divý. Chcete-li se už hádat, nechte si to na den. Noc je pro spaní a ne pro hašteření. Hádka ihned ustala.
1: Tak, snad už budu mít konečně pokoj.
0: Těšil se Mikeš.
1: Zívnul.
0: Schoulil se na zemi a už spal. Netrvalo však dlouho, probudil ho děsný křik.
2: A slyšel výkřiky. Černé to je. Není to černé, je to bílé. Je to červené.
1: I aby do vás mandel obušků, rozlítil se Mikeš.
2: A vyskočil a houknul. Přestaňte se už hádat, nebo vás rozsoudím, že budete hrát všemi barvami.
0: Nastalo ticho. Mikeše ovanul mrazivý vzduch, ve sklepení se rozjasnilo. Pocestný s úžasem viděl tři ženské, jež se k němu blížily. Byly si postavou i obličejem podobny jako vejce vejci. Rozlišovali se jenom šatem. Jedna byla oděna černě, druhá bíle, třetí červeně. Mikeš zálibně díval se na jejich obličeje, jež vynikaly podivuhodnou krásou. Když však se jim zahleděl do očí, zamrazilo jej. Planul v nich divý oheň. Tyto ženy zajisté jsou schopny ukrutnosti. Bez děky sevřel hůl v hrsti.
3: Mluvil jsi o rozsouzení, ozvala se červená. Přicházíme tedy k tobě, abys nás rozsoudil.
0: S Mikeše spadl strach, když zaslechl líbezný hlas červené děvy.
1: Rozsoudím, mile rád rozsoudím. Dříve však musím vědět, oč a proč se přete. Jsme z rodu divoženek, rodné sestry, a podle šatu říkáme si černucha, bělina a červenka. Jinak jsme mezi svými družkami známy jménem sestry Hašteřilky, vykládala červenka. Mikeš se usmál. Mohu dosvědčit, že toho názvu zasluhujete. Ale nevysmívej se nám, mládenče. Tklivým hlasem pronesla bělina. Co pak si myslíš, že nám působí tyto hádky rozkoš? Nemyslím, krásná ženko. Hádky nejsou nikomu milé, ani těm, kdož se spolu vadí, natož těm, kdož jich poslouchají. A proč se vlastně hašteříte? Přistoupila k němu černucha a promluvila hlubokým hlasem. Jsme rodné sestry a mívali jsme se vždycky rády. Tato svornost však byla čarodějnici Durmaně solí v očích. Ona totiž, kde jen může, všude rozsévá nesváry. Překvapila nás jednou v tomto zbořeništi, které jest jejím příbytkem, a donutila nás vypít číši opojného nápoje, jenž způsobil, že jsme se hned přeli a hašteřili. Pro tuto nezaviněnou nectnost vyhostili nás družky ze své říše a my se zdržujeme stále v této pustině. Čarodějnice Durmana ráda se baví nasloucháním našich hádek a po každé bouři vnutí do nás zase onen nápoj, jen vždy opět posilní v nás tu hašteřivost. A co pak se nemůžete ovládat? Divil se Mikeš. Nemůžeme. Kouzlo je silnější naší vůle. A v tom se zase dali do křiku. Je to černé, ty tomu nerozumíš. Bílé je to, jako moje šaty. Povídám červené, červené. Tiše! Rozkřikl se Mikeš. A oč se vlastně přete? Černucha ukázala na jasně zelený kámen. Nalezli jsme tento černý kámen ve zříceninách. Není černý, vykřikla bělina. Má barvu mých šatů a ty jsou přece bílé. Mýlíte se obě, zvolala červenka. Podívejte se přece na moje šaty a musíte uznat, že kámen má jejich barvu, totiž červenou. Nikoli je černý jako moje šaty, hájila svůj názor černucha. A už dost, milé ženky, rozkřikl se Mikeš. Mýlíte se všechny. Kámen není ani černý, ani bílý, ani červený, ale je zelený. Černý, bílý, červený. A já pravím, že zelený, a je to správně, zvolal Mikeš ráným hlasem. Znáte přece trávu? Jistě, že známe. Jakou barvu má tráva? Zelenou. A není tento kámen zelený jako tráva? Ale jistě, že je. Doznali nyní hašteřilky a s jásotem se objali. Jsme vysvobozeny. Už nikdy se nebudeme přít, neboť ty, mládenče, spravedlivě si nás rozsoudil. Díky tobě, cizinče, půjdeš s námi do naší říše a královna poskytne ti bohaté odměny.
2: Ha, ha, ha, ha, ha!
1: Příšerně rozlehlo se zříceninami. Durmana! Vykřikly sestry hašteřilky a sepjavše ruce volali prosebně. Cizinče, braň nás!
2: Nebojte se,
1: upokojoval je Mikeš. Ubráním vás.
2: Ha, ha, ha, ha!
1: Zaskučelo těsně vedle něho. Mikeš uviděl ohyznou babici, vychrtlou jako kostlivec, oděnou rouchem rezavé barvy, jež bylo poseto drápky ještěrek, křídly netopírů a šabými nožkami.
0: Kolem boků ovíjel se jí živý jedovatý had, jenž zlostně syčel a prskal červeným jazyčkem. Na hrdle měla šňůru z dračích zubů, v šedivých vlasech na tameni obrovskou soví hlavu, z jejíž očí šlehalo zelenavé světlo. Pravicí opírala se o černou hůlku, která byla nahoře zakončena orlým zobákem, v levici držela pohár z černého kamene.
2: Pěkně vítám, panáčku,
0: ušklíbla se na Mikeše.
2: Ty se tedy nebojíš, Durmany?
1: Nebojím, neohroženě odpověděl Mikeš. Žádám tě, abys tyto tři sestry již nikdy nenapájela nesvorností, abys jim nebránila vrátit se k jejím

můžeš bránit sestry a štěřilky. Teď ti dovoluji, abys je doprovodil do jejich říše. A vy, panenky, abyste se posilnili, napijte se. Dotkla se holí černého poháru, hned v něm zasyčelo a bublalo a vystupovala z něho pára. Durmana podržela hadí hlavu nad pohárem. Zmije vypustila do číše jed. A sestry hašteřilky byly nuceny vypít. Sotvaže vyprázdnili pohár, už se zase hádali a Durmana se tomu smála. A teď odtud, hádejte se jinde, chci spát, vykřikla čarodějnice a vyhnala je ven. Ještě chvíli bylo slyšet hádku sester, potom zavládlo ticho. Durmana udeřila holí do skamenělého mikše. Jdi za nimi, jen jdi. Nikdo tě nedrží, ani dveří, ani závor tu není. Doveď sestry k jejím družkám. Pošklebovala se zlá žena. Světlo uhaslo. Durmana zmizela. Smutno bylo zakletému mikši v hradním sklepení. Čarodějnice se mu posmívala a sestry hašteřilky nepotěšily její svou návštěvou. Kdykoliv k němu přišli, vždy se hádali a on je nemohl rozsoudit, nejsa schopen řeči. Jednou zaslechl mikeš venku krákorání vran a najednou rozuměl ptačí řeči. Krá, krá, Durmana zaklela pocestného v kámen, protože chtěl osvobodit sestry hašteřilky. Krá, krá, zůstane ten ubožák již navždy kamenem. Krá, zůstane, tady není pomoci. Pomoc by byla, není však, kdo by mu prokázal tu službu. Krá, a v čem spočívá? Krá. Kdyby někdo nalezl ve zříceninách síň, ve které Durmana přebývá, kdyby do ní vešel a nalezl zlatý ořech, ten ořech kdyby rozloupl, jádro snědl a potom, kdyby vykonal, co se mu nejbližší noci bude zdát, vysvobodí skamenělého tovaryše. Krá, krá, přicházejí sestry hašteřilky, odleďme raději, nerada poslouchám jejich hádky. Krá, krá. Nastalo ticho. Je však brzy bylo přerušeno ženskými hlasy. A já ti povídám, že Bělina už jde. Nejde, jde, nejde. Jistě sedí někde ve věži. Jak může sedět, když tamhle k nám běží? Ale to není Bělina, je to stín. Není to stín, je to Bělina. Nehádejte se, vždyť jdu k vám, zaslechl mikeš nad sebou hlas a za chvíli přeli se zase všechny tři sestry. Bělina však tentokrát častěji se zamyslila. Byla totiž ukryta ve věži a vyslechla hovor vran. Zželalo se jí nebohého mikše, jenž stižen byl neštěstím, chtěje jim pomoct. Divoženka doslova si pamatovala návod k osvobození pocestného. Což kdyby se o to pokusila sama? Potom snad také ona i její sestry byly by zbaveny svádlivosti a mohly by se vrátit ke svým. Bělino, proč jsi tak zamyšlená? Vyzvídala Černucha. Ale nejsem zamyšlená, odporovala Bělina. Ale jsi, ale nejsem, ale jsi, ale nejsem. A už se zase přeli obě sestry a třetí přela se s nimi. Bělina nepověděla jim ničeho z hovoru vran. Když pak večer sestry usnuli pod křovím, tiše od nich odešla a plížila se ke zříceninám. Věděla, že Durmana nebude dnešní noci doma. Čarodějnice

0: měli právě sněm na vzdálené křižovatce, jež potrvá až do prvního kuropění. Může se tedy Bělina pokusit vyhledat síň Durmany ve zříceninách a odnést z ní zlatý ořech. Vstoupila do sklepení, kde stál skamenělý Mikeš. Pohladila jej a řekla něžně: Nebohý mládenče, obětoval jsi se za nás, kéž bych tě mohla osvobodit. Potom vyšla ze sklepení, obklopena jasnou září, kterou vydávaly její vlasy. Tento svitý umožňoval pátrat za tmy v rozvalinách. Dlouho bloudila spola sesunutými chodbami, síněmi hradu, jež neměly buď klenby nebo některé stěny a byly vesměs prázdné. Marně hledala příbytek Durmany, v němž je zlatý ořech. V tom uviděla jakousi zeď, jež se pohybovala. Přistoupila blíže a zhledala, že jsou to netopíři, kteří druh na druhu zavěšeni utvořili jakousi záclonu od klenby až k zemi. Živá záclona se poněkud odsunula. Bělina uviděla za ní zlatou záři. Chtěla tedy záclonu otáhnout, aby se dostala za ní. Avšak z netopírů vyšlehly nesčetné plameny, před nimiž byla divoženka nucena couvnout. Tato překážka jí neodradila. Za záclonou je zajisté příbytek čarodějnice a v něm zlatý ořech. Chytla velký kámen a prudce jí mrštila do záclony. Několik netopírů spadlo omráčeno k zemi. Tím povzbuzena, Bělina ještě několik jich srazila. Vniknuvším otvorem protáhla se do krásné síně, kde všecko lesklo se zlatem. Na stole hořela zlatá lampa v podobě draka a vedle ní lesknul se zlatý ořech. Kvapně jej Bělina popadla a utíkala s ním ze síně, avšak běda. V pozadí síně byl zlatý trůn, podle něhož stály dva zlatí lvy. Ti najednou ožili a vrhli se na Bělinu, aby ji rozsápali. Ustrašena zdvihla jako na obranu pravici, ve které držela zlatý ořech. A div divoucí. Lvy hned skrotly, vrátili se ke trůnu a jakmile se u něho postavili, pozbyli života a změnili se ve zlaté sochy. Bělina se svou kořistí proběhla otvorem v živé zácloně. K zemi spadnuvší netopíři opět se zavěsili. Otvoru už nebylo vidět a také plameny uhasly. Potom vběhla do sklepení. Zaradoval se Mikeš, když uviděl v její ruce zlatý ořech. Avšak svoji radost nemohl ničím projevit, vždyť byl skamenělý. Bělina vyhledala kámen a bušila jim do ořechu, aby jej rozloupla. Avšak zlatá skořápka nepovolila. Opět se Bělina rozpřáhla a udeřila kamenem. Ořech vyskočil a narazil o tělo Mikešovo. A hle, byl rozloupnut. Bělina chvatně vybírala jedlé jádro a než bys napočítal 10, rozžvíkala je a spolkla. Potom sebrala z kořápky a vrátila se k spícím sestrám. Sotva, že ulehla do křoví, letěla nad ní Durmana. Vracela se ze sněmu čarodějnic. Bělina nemohla usnout strachem, že Durmana postřehne ztrátu ořechu a že jej bude hledat. Zbytečně se však obávala, neboť vysílená čarodějnice ihned usnula, jakmile vstoupila do zlaté síně. Ještě před východem slunce zahrabala Bělina z kořápky zlatého ořechu hluboko do země. A dobře učinila. Když se Durmana probudila, pohřešila zlatý ořech. Rozlícená vyrazila ze síně, aby strestala netopíry, že špatně střežili její majetek. Hned však se přesvědčila, že živá záclona není nikde proražená a že nejslabším dotykem šlehají z ní plameny. Rozběhla se tedy k sestrám Hašteřilkám, již se už zase hádali. Která z vás byla v mé síni? Spustila Durmana. A sestry tentokrát svorně odpověděly, že žádná. Povězte pravdu, Sic bude s vámi zle. Hrozila čarodějnice. Která z vás vzala mi zlatý ořech? Já ne. Já také ne. Já jsem ničeho nevzala. Já ne. Já také ne. Já jsem nevzala ničeho. Čarodějnice prohledala jejich šat. Avšak ořechu nenalezla. Potom jej hledala v nejbližším i nejvzdálenějším okolí až do večera, avšak marně. Unavená šla si lehnout. Sestry Hašteřilky pohádali se ještě na noc a potom se také uložili ke spánku. Bělina měla divný sen. Zdálo se jí, že přišla do sklepení. Vzala skamenělého mládence na záda a potom s ním lezla na vrchol zřícené hradní věže. Když se probudila, vzpomněla si na svůj sen a na rozmluvu dvou vran. Sen jí tedy naznačuje, která k skamenělého tovaryše osvobodit. Durmana značnou část dne zase hledala ztracený zlatý ořech, načež odletěla, aby se své kmotry vševědy, rovněž čarodějnice, zeptala, kam se ořech poděl. Sotva, že zmizela, pohádala se Bělina se sestrami a potom se běhla do sklepení. S nesmírnou námahou zdvihla skamenilé tělo a nesla je ke vchodu do věže. Kámen ji hrozně tlačil, několikrát padla pod jeho tíží, přece však neupustila od svého úmyslu. Po úzkých vylámaných schodech vlekla skamenělého Mikše nahoru. Konečně dostoupila nejvýše a opřela Mikše o okraj okenního otvoru, aby si odpočinula. V tom zaskučelo vzduchem. Durmana přiletěla a snesla se přímo pod věž. Kmotra vševěda pověděla jí, kdo a proč vzal zlatý ořech. Také jí udělila radu, kterak zabránit oživení skamenělého tovaryše. Bělino, kde jsi? Vykřikla Durmana. Támhle ve věži, zvolala Černucha, již jsem právě přišla se sestrou. Ale to není Bělina, odporovala jí Červenka. Je to Bělina, není to Bělina, je to Bělina. Bělině zachtělo se hádky se sestrami a proto vykřikla, já... Avšak nedořekla. Skamenělý Mikeš ji vyklouzl. Sletěl dolů, přímo na Durmanu a rozbil se na několik kusů. A hle, mezi balvany stojí živý Mikeš a u jeho nohou leží zabitá čarodějnice. Krá, krá, krá! Zaznělo ve výši. Nad jejich hlavami letěly dvě vrány. Krá, krá, mrtva je Durmana zlá, budeme mít hody, avšak chudé. Krá, krá, ke zřícení nám blíží se zkáza, běda tomu, kdo by se zde opozdil. Krá, krá. Mikeš rozuměl vranám. Pryč odtud, vykřikl na divoženky. Sotvaže se poněkud vzdálili, zatřásla se země. Zazněl hrozný rachot. Zřícenina se probořila do země. Místo ní zela hluboká propast, naplněná sirnatou vodou. Mikeš se třemi sestrami Hašteřilkami prchal z místa hrůzy, k němuž se slétaly vrány, aby se pásly na těle mrtvé čarodějnice Durmany. Konečně byli tak daleko, že pusté krajiny už neviděli. Divoženky podali Mikšovi ruku a vroucně mu děkovali, že jich zbavil čarodějnice i nesvornosti, kterou jim byla vštípila. Mikeš zase vzdával díky Bělině, jež se pro něho odvážila tolikerých nebezpečí. Již nikdy se nebudeme hašteřit. Opět a opět jásali divoženky. Budeme žít zase mezi svými, v lásce a svornosti, jak se sluší rodným sestrám. Potom se ptali Mikše, jestli by s nimi chtěl do jejich říše. A když přisvědčil, červenka zatočila se divoce dokola a když se zastavila, držela mezi prsty vlaštovku. Políbila ptáčka, jež se jí pranic nebál, a řekla něžně. Leď, milá vlaštovičko, leď ke královně divoženek, spěj a oznam jí, že tři sestry hašteřilky jsou již zbaveny zlého kouzla, čarodějnice Durmana, že jest mrtvá a že tu stojí mládenec, již by se dostal rád do naší říše. Pustila vlaštovku, ptáče odletělo a když se vrátilo, neslo v zobáčku útlou bylinku se zlatým květem. Červenka dotkla se bylinkou sebe, sester i Mikše, rázem byli vyneseni do výše, zahalil je tmavý mrak. Mikeš cítil, že jsou nesmírnou rychlostí unášeni povětřím. A když se konečně snesli dolů, viděl Mikeš vůkol sebe hustý les. Ze všech křovin vybíhaly divoženky a s jásotem vítali osvobozené družky i cizince. Potom šli všichni na velikou mítinu, kde uprostřed svých podaných seděla vážná královna divoženek. Mikeš zhlédl na její hlavě zlatou korunku i sklonil se před ní hluboko. Královna vyslechla vyprávění tří sester. Když skončili, ozvala se důstojným hlasem. Vítám vás mezi nás, milá Černucho, Bělino i Červenko. Jsem potěšena, že jste zbaveny kouzla Durmany, že zlá čarodějnice již nikdy nás nebude ohrožovat. A ty, mládenče, obrátila se k Mikši. Chceš-li u nás zůstat, nebude ti zlé. Tovariš prohlásil, že zůstane a královna jej hned ustanovila strážcem svých lesů a dala mu Bělinu za manželku. Šťasten byl Mikeš v říši divoženek, že po okolním světě nikdy nezatoužil. A na místě, kde práchnivěly kosti čarodějnice Durmany, vyrostla jedovatá bylina. Podnes ji vídáme na rumništích a říkáme ji Durman.
1: Jak červené střevíčky šly pro ženicha. Po cestičce v parku chodil sochař a přemýšlel, jakou by udělal sochu. Chtěl, aby to byla socha ze všech nejkrásnější, ale nevěděl, jak se nejkrásnější socha dělá. Nedíval se napravo, nalevo, díval se pořád jen na zem, jako by to tam mělo být napsáno. Na zemi nebylo napsáno nic, ale najednou uviděl červené střevíčky. V červených střevíčkách seděla dívka na lavičce. Sochař se zastavil, jako by se rozsvítila červená na křižovatce a protože pořád svítila, sedl si na protější lavičku a díval se na dívku. Co koukáte? Řekla dívka. Jen tak, řekl sochař a maličko se usmál. Koukal, koukal a než večer začaly lítat chrousti, byl už do dívky zakoukaný. Jak by taky nebyl, když se z trávy zvedaly vůně a měsíc kouzlil. Najednou věděl, že nejkrásnější socha je o lásce. A dívka zase najednou věděla, že sochař je jí ze všech chlapců nejmilejší. Já už musím jít, řekla dívka, ačkoliv jít nemusela. Ale dívky to tak říkávají. Přijdete zítra? zeptal se sochař. To se uvidí, řekla dívka a šla domů. Ale škobrtla, protože se nedívala na cestu. Než došla domů, kotník ji naběhl a noha jí moc bolela. Byl to Víron. Druhý den utíkala sochař do parku, jako se spěchá na nádraží. No to se ví, že dívka nepřišla, nemohla udělat ani krok, jak to bolelo, a červený střevíček by neobula. Sochař chodil do parku každý den a každý den byl o něco zamilovanější i smutnější. Neměl se s tím komu svěřit a začal se svěřovat kameni. Na trávníku v parku se kámen den za dnem měnil v sochu. Lidé chodili kolem a říkali, co je zase tohle? Z kamene vyrůstala dívka. A když jí dal sochař tvář, byla to tvář dívky z lavičky. A lidé říkali, je to nejspíš socha o lásce, když je tak krásná. Sochař chodil pořád do parku a byl pořád smutnější, ač udělal krásnou sochu, jak si přál. Sedával na lavičce a díval se do její kamenné tváře. Měsíc už nekouzlil a vůně vsákly do trávy, padalo listí, potom padal sníh a byly Vánoce. Dívka byla taky pořád smutnější, ačkoliv jí noha už dávno nebolela. Kde je asi můj milý? Vzdychla o štědrém večeru. Co já vím? Řekl červený střevíček. No jak to můžeme vědět? Přidal se ten druhý. Měla si dávat pozor na cestu. Podívej se, jak si mi okopla špičku. Ale dívka to asi neslyšela, vzala červený střevíc a řekla, ukaž mi střevíčku, jestli přijde. A hodila ho přes hlavu. Na takové zacházení nejsem zvědavý, řekl střevíc, když dopadl na podlahu a namířil si to ke dveřím. A neblázni, to je jen takový vánoční obyčej, volal za ním druhý střevíc. Holky nás házejí přes hlavu a když padnem špičkou ke dveřím, hned si myslí, že se do roka vdají. Ať si, se mnou nikdo házet nebude, trval na svém první střevíc a vyběhl ze dveří. Počkej, zavolal druhý střevíc a utíkal za ním do štědrovečerní noci. Tmavě modré nebe bylo vyšívané hvězdami. Mezi nimi stál měsíc a mráz cinkal porcelánovými zvonečky. Střevíce si vyšlabovali a na každém kroku vrznul sníh. Najednou jim ze stínu vystoupil do cesty strážník a řekl, kam jdete? Střevíce nevěděli, co povědět a tak mlčeli. No ptám se, kam jdete? Strážník už uvažoval, jestli je má zavřít pro potulku, když mu pravý střevíc vyhrkl. Jdeme pro ženicha. Strážník se zamračil a pomyslel si, nezavřu je pro potulku, zavřu je pro legraci z úředního činitele. Zavřu vás pro legraci, řekl. Červené střevíce se dali na útěk a utíkali, až doběhli do parku. V parku stála socha a přešlapovala z nohy na nohu, jak jí záblo. Pravý střevíce zastavil a povídal, hele, tady je mi to nějak povědomé. No mě taky, řekl levý střevíc, že je to ten park, co naše slečna škobrtla a okopla mi špičku. Než mohl pravý střevíc odpovědět, hnal se parkem strážník. Honem, vykřikl levý střevíc, musíme se schovat. Kam se mohou ukryt červené střevíčky na bílém sněhu? Rozhlíželi se po sklíži bez rady a pomoci. Já vás schovám, ozvalo se za nimi. Byla to socha a rychle vklouzla do střevíčku. Strážník kolem přefrčel, jako by byl na vrtulku. Koho by taky napadlo, že socha nosí obuv. Ale když za chvíli přišel sochař, hned si toho všiml. Já vás znám, vy jste přece její červené střevíčky, nemohl věřit svým očím. My tě taky známe, řekli střevíčky, prosím vás, zaveďte mě k ní. To nemůžeme, sochu by zábry nohy. Už jste mě zahřáli, usmála se socha a vyzula se ze střevíčku. A štědrovečerní nocí ťapkali červené střevíčky a vedli dívce ženicha.

0: pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Slovenská pohádka o chudých sirotcích a andělu. Byla jedna vdova, velice chudobná, děti měla jako ratolestí, ale na všem jiném nedostatku zrovna dost. Že byla dobrou matkou, starala se o své děti, jak jen mohla. Pracovala do úpadu, aby je vyživila, ale přece jen to byl velmi malý kousek chleba na tolik zubů. Trápila se nad tím, chřadla, až nakonec na lože klesla a těžce se roztonala. Když se již blížila k poslední hodince, poslal k ní Pán Bůh anděla, aby odvedl její duši do nebe. Sotva, že anděl přistoupil k jejímu loži a viděl státi kolem něho plačící děti, zžalelo se mu jich i vrátil se zpět do nebe prosit Otce nebeského, aby nechal těm malým ubožákům matky naživě. Sotva však předstoupil před Pána Boha a svoji prosbu mu přednesl, řekl Otec nebeský. Vrať se opět na zemi, ponoř se do hlubokého moře a dones mi ze dna mořského kámen. Anděl tak činil, ponořil se do moře a vzal tam veliký kámen na dně ležící. Vrátil se s ním k Pánu Bohu. Otec nebeský kámen vzal, jako kousek chleba rozlomil a hle, bylo v něm plno maličkých zvířátek. Pohleď, pravil k andělu, jak nasta červíčků žije v tomto kameni. A jako nedám zahynouti ani těmto malým zvířátkům, tak nedám zahynouti ani malým sirotám na zemi. Poté Pán Bůh opět složil kámen tak, jak byl, a dal jej andělu. Poručil, aby opět odnesl jej do moře. Za trest však, že anděl měl tak malou důvěru k němu, vládci světa, rozkázal mu po 3 léta na zemi se zdržeti a sloužiti lidem. Šel tedy anděl zase na zem a vstoupil do služby k Pánovi, který měl veliké bohatství, ale neměl ani ženy, ani děti, ani příbuzenstva, ba ani přítelička. Ostatně si jich ani nepřál, neboť co si zamanul, to se stalo. Kam se mu chtělo, tam jel. Zkrátka, každá jeho vůle se mu vyplnila. Avšak nikomu neprokázal nic dobrého, co by zamák byl. Byl tě na lidi zlý a proto neradi sloužili u něho i za drahé peníze. Ale anděl měl andělskou trpělivost a Pán si ho zamiloval tak, že když někam jel, bral si jen jeho sebou. Jedenkráte vyjel si Pán na lov a anděl s ním. Přišli do velikého lesa a tu Pán, stíhaje srnu, zabloudil v hustém boru a nemohl najít cesty zpátky. Anděl však i tentokráte mu byl po boku. Než se nadáli, přepadla je noc a Pán snad poprvé v životě spal na holé zemi. Ještě více však ho trápil hlad. Všude pusto, ani plánky nebylo vidět. Jak rád by byl vzal zavděk s nejčernějším kouskem chleba, kdyby ho bylo. Lačen a umdlen ráno vstal a zase s andělem na pochod se vydali. Druhý den našli už leckde plánku, čerstvý pramen, ostružinu, ale na stopu člověka nepřišli. Pán brzy naříkal, brzy plakal a zase lál, ale anděl ho stále těšil a domlouval mu, aby důvěřoval v Pána Boha. ten jedině, že mu může pomoci. Ale boháč málo dbal na pána Boha. Tak bloudili mnoho dní v tom lese. Živili se jedině kořínky, lesním ovocem a pakli někdy pán veverku zastřelil, tak si ji upekli. Ale na tom nebylo dosti. Jednoho dne přepadli je loupežníci a když viděli na pánovi slušný šat, dočista ho o všechno obrali a ještě ho zbili. Kdyby nebylo anděla, jistě by nebyl více vstal, ale anděl mu rány zahojil. Ach, ach, snad tu v tom lese zahyneme, naříkal pán. Měj jen důvěru v pána Boha a uvidíš, že nám pomůže, utěšoval jej anděl. Ach, ach, proč by se pán Bůh o nás staral, zoufal boháč. Protože je svrchovaně dobrotivý a ačkoliv ty se nestaráš o něho, on se o tebe postará, abys tu nezahynul, ubezpečoval anděl. Jak bychom tu nezahynuli, když nemáme ani šat, ani prostředků, abychom se mohli zachránit, odpovídal pán. Jen nezoufej a vstaň. Dáme se nyní touhle cestičkou a já doufám, že přece někam se dostaneme, kde bychom našli dobré lidi. Stane-li se tak a vrátíme-li se domů, chci se ti dobře odplatit za tvé služby, řekl pán andělovi. Ale ten jen hlavou zavrtěl, že odměny nežádá. Tak šli stále tou cestičkou, až skutečně dostali se z lesa ven do malé vsi, kde bydleli sice chudí, ale dobří lidé, kteří měli jen na strminách kousek políčka, na němž dařilo se pouze trochu žita a ječmene. Tu dostali pocestní kousek černého chleba jako z popele a trochu nakyslého mléka. Ale co jim bylo dáno, toho dostalo se jim z upřímného srdce. Avšak pánovi nejdražší jídla, co jich na stole mýval, nikdy tak nechutnala jako tento černý chléb. A nejen o chléb se s nimi rozdělili tito dobří lidé. Nýbrž i šaty jim darovali, když slyšeli, že byli od zbojníků o vše připraveni. Pán vida, jak ti chudí lidé ochotně jim pomáhají, rozpomenul se, že ač oplýval bohatstvím, nikdy nuzným nepomohl. A proto nyní mu to bylo velice líto. I umínil si v duchu. Až se domů vrátí, že bude lépe činiti, než dříve dělával. Anděl, znaje tyto pánovi myšlenky, velice se z toho těšil. A když si byli odpočinuli, vedl svého pána dále zpět k domovu. Třetího dne přišli opět do jedné dědiny a tam zastavili u okénka nepatrné, do země zapadlé chaloupky, která stála už na pokraji lesa. Podívali se tím okénkem dovnitř a hle, tam v jizbičce právě se modlilo o nich 6 dětí za zemřelou mamičku, prosíc se pána Boha, aby jich neopouštěl. Vidíš, pane, ty malé děti, jak se vroucně modlí a víš, kdo jsou? To jsou sirotci. Nemají ani matky, ani tatíčka a jen onoho Otce nebeského, řekl anděl pánovi a šli dále. Když však byli až u města, kde bydlel boháč, pravil anděl, jdi si nyní, pane, sám, však si už doma. Já stále s tebou být nemohu, neboť již 3 roky minuli, co ti sloužím, a proto musím zas vrátit se k pánu Bohu. V toho-li budeš doufat, zle ti nikdy nebude, zvláště budeš-li též dobrokonat a ujmeš-li se o něch sirotků. Pohnut odešel pán do oné dědiny a co si předsevzal, to i vykonal. Všecku nádheru opustil a stal se vlídným, milosrdným a otcem 6 sirotků.

0: V trávě hrála červnová muzika, maková panenka tancovala a motýl Emanuel nad ní poletoval jako slunečník. Najednou se zatřásla zem, až panenka vzdychla leknutím. Zem se zatřásla znova, vyrostl na ní hliněný kopeček, z kopečka vykoukl krtek Bonifác a podzemním hlasem povídá: trochu si tu budu rýt pod zemí, neračte se vyrušovat. Když Bonifác dopověděl, smekl černou čepičku, zamával růžovou tlapkou a zmizel. Kopeček hlíny rostl do výšky, krtek Bonifác se z něho vyvalil znova a řekl: tohle jsem našel v zemských hlubinách. A skutálel panence k nohám náprstek. Náprstek byl málem bez smyslu, dlouhým pobytem pod zemí, ale za chvilku přišel k sobě a začal zlatě zářit. U pasu měl tenkou jehlu jako kort.
1: Co koukáte? Utrhl se na panenku a Emanuela. Jsem náprstek Pichpic a sloužil jsem u jedné kněžny, jenže ona mě před 100 lety ztratila, když vyšívala na zahradě.
2: Vítáme vás, Pichpici, řekla maková panenka. Svět se asi hodně změnil, viďte, řekl motýl Emanuel.
0: Pichpic se rozhlídl kolem sebe.
1: Svět je mnohem horší, než býval. Místo zahrady je tu obyčejné makové pole.
0: Když dopověděl, začal se kymácet ze strany na stranu.
2: Není vám něco? Řekla starostlivě panenka.
1: Jste ošklivý, že se mi z vás dělá na nic, řekl Pichpic.
2: A co bychom proti tomu měli dělat, řekla panenka.
0: Pichpic na ní ukázal jehlou.
1: Ty, panenko, dostaneš sukni, jako nosila kněžna, a Emanuelovi ušiju knížecí frak.
0: A do Pichpice vjela veliká čilost a dal se do krejčování. Nejdřív pokácel 3 rozkvetlé máky.
2: Mně stačí na sukínku jeden, řekla panenka.
1: Jenže kněžna nosila sukni se 37 volánky. Taková se dá ušít jen ze 3 máku, řekl Pichpic.
0: Emanuelovi nastříhal na knížecí frak s dlouhými šosy z čapích nůzků. Potom šil a hlavou dorážel jehlu. Když to všechno ušil, přehodil panence přes hlavu novou sukínku se 37 volánky a Emanuela navlíkl do fraku s dlouhými šosy. Prohlídl si je oba ze předu i ze zadu a povídá:
1: teď teprv jste krásní jako kníže a kněžna. Poslyšte, nemáte tu nějakou muziku?
2: Támhle pod mezí, modrozvonkovou, řekla tiše panenka.
0: Pichpic tam došel a poručil modrozvonkové muzice, aby spustila. Potom řekl makové panence a motýlu Emanuelovi:
1: teď si uděláme bál. Panenka zatančí v trávě a Emanuel v povětří.
0: Ještě křikl na modrozvonkovou muziku, aby hrála rychleji dokola, a sám vyběhl na krčí kopeček, aby měl lepší podívání na ten tanec. Maková panenka to byla nějaká tanečnice, ale sukně se 37 volánky jí byla k neunesení. Panenka zkusila několik krůčků, udýchala se, klopítla a dala se do pláče. Emanuel nepořídil líp, chtěl vyletět do povětří, ale zamotal se do šosů. Pichpic se na to díval, poskakoval, až se pod ním rozsýpal krčí kopeček a volal:
1: podržte mě, nebo se rozsypu smíchy jako ten kopeček.
0: V tom ale vystrčil z hlíny růžovou tlapku krtek Bonifác a povídá:
3: už tě držím, Pichpici, ono bude líp, když zůstaneš ztracený.
0: A stáhl zlatý náprstek zpátky pod černou zem.

0: Proč slunci přeběhl po čele lítostivý mráček? Letní slunce šlo nebem po svém chodníčku. Šlo z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde a najednou vidí nad loukou létat kosa. To by se mně taky líbilo takhle si poletovat, řeklo slunce a zavolalo, kam pak letíš, kose? Rovnou za nosem, odpověděl kos a rozletěl se tam, kam zrovna mířil jeho nos. Zakývalo slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl lítostivý mráček. Šlape dál po svém chodníčku, rozhlíží, a najednou vidí u studánky skákat žábu. To by se mně taky líbilo takhle si poskakovat, pomyslelo si a křiklo, kam pak skáčeš, žábo?
1: Kam? Jednou sem a jednou tam,
0: řekla žába a skočila tam a skočila sem ke studánce s rákosem. Zakývalo letní slunce hlavou a po zlatém čele mu přeběhl druhý lítostivý mráček. Šlo dál po své pěšince z lesa na východě k lesu na západě. Jde a jde, kouká a najednou vidí v trávě běhat brouka.
1: To by se mně taky líbilo takhle si pobíhat v trávě,
0: napadlo slunci a zeptalo se, kam pak běžíš, brouku?
1: Jenom tak, všelijak. Lezu trávou cik a cak. Rozběhnu se podle chuti. Ale kam to neřeknu ti. Ani sám nevím.
0: Zakývalo slunce hlavou a rychle odehnalo třetí lítostivý mráček, co mu přeběhl po zlatém čele. Všichni si lezou, skáčou a letí, jak je napadne a kam se jim zachce, ale já musím šlapat nebem pořád po stejném chodníčku, jen a jen tudy, nikudy jinudy. Od lesa k lesu oblohou, jinam mě nohy nést nemohou. Tak už to ale na světě chodí. Jeden lítá, druhý skáče, třetí jezdí lodí. Letní slunce se usmálo a už ho nic netrápilo. Jeho čelo bylo hladké a veselé. Po lítostivém mráčku, co je všude pro neplechu, nebylo víc ani vidu, ani slechu.

0: království, kde ráno sluníčko svítilo přes modrý rybník až do zámeckých oken a večer zlatilo zámeckou zahradu, žili dva bratři. Oba byli princové a oba se narodili ve stejný den a stejnou hodinu. Byli si tak podobni, že je na první pohled nikdo od sebe nerozeznal. A přece byl každý z nich úplně jiný. Jeden byl pyšný, panovačný a jmenoval se Jája. To proto, že vždycky volal: já jsem nejlepší, já. A tak mu to zůstalo. Druhý princ byl skromný a když Jája na něj volal: to chci, hned mu odpověděl: tu máš, bratře, vezmi si, co se ti líbí. A tak mu začali říkat: tu máš.
1: Tumáši, jeď pomaleji, já chci být první.
2: Dobrá, jeď si, bratře, alespoň líp vychutám tu vůni.
1: Jakou vůni?
2: Co pak to necítíš? Česáči češou jablka, ta voní až sem.
3: Zdravíme vás, jasnosti.
4: Nechcete ochutnat, jasnosti?
5: Nezdržuj, spěcháme.
6: Rád ochutnám. Jablka jsou krásná. Dobře jste se o ně starali. Díky,
5: že si to od nich bereš. Ale když už já chci také jablko.
6: Tu máš, je větší.
5: Ale to druhé je červenější.
6: Vezmi si obě.
5: A nemáš nic. Tu máš, i z tebe nikdy nemůže být král. Všecko bys rozdal. Za chvíli bys tebe byl chudák. Ještě, že jsem tu já. Já budu nejbohatší král a budu mít tu nejkrásnější princeznu. Ano. Musím mít princeznu, jakou nemá nikdo, tu nejkrásnější.
0: Ještě ten den nechal princ Jája přinést do paláce obrazy všech princezen, co jich v širokém okolí bylo. Prohlížel si je, ale žádná z nich se mu nezdála dosti krásná. Až u posledního obrazu se zastavil. Byla na něm dívka něžná jako růžový kvítek. Právě tu si princ Jája vybral. Hned vyslal za princeznou posly, ale ti se po několika dnech vrátili s nepořízenou.

0: Princi, projeli jsme všechna království, ale princeznu, podobnou dívce na obraze, jsme nikde nenašli.
1: Ale já chci právě tuhle a žádnou jinou. Jste neschopní. Já si ji najdu sám. Připravte mi koně, hned se vydám na cestu.
2: Bratře, pojedu s tebou.
1: Já pojedu sám, byl bys mi jenom na obtíž. A neboj se, vrátím se brzy. I s princeznou.
3: Princ Jaja jel přes pole, louky, kopce i údolí, potoky i řeky, až přijel do hustého lesa. Jel dál, ale jako by lesa přibývalo. Teprve na večer, když se na obloze objevila první hvězda, dojel princ Jaja na konec lesa, ale dál nemohl. Stála před ním strmá skála, která padala do veliké hloubky k modrému jezeru. Na jeho písčitém břehu spatřil dívku. Už chtěl na ní zavolat, když v tom se před ním najednou objevila stařenka s nůší na zádech.
4: Nepomůžeš mi, mladý muži? Sotva tu nůši nesu.
1: Co pak nevidíš, že jsem princ?
4: Nebylo by to zadarmo, princi. Mohu ti poradit, jak se dostaneš k cíli své cesty.
1: Nepotřebuju tvoje rady. Všechno dovedu sám. Já jsem totiž už u cíle, abys věděla. Tady pod skalou je má nevěsta.
4: Skála k modrému jezeru je příliš strmá. Dolů se jen tak nedostaneš.
1: Já? Já se dolů dostanu. Čekej, grošáku. A ty, stařenko, uhni mi z cesty.
4: Jak chceš, princi.
1: Aha, klouže to. Není se čeho chytit. Aha, pomoc, pomoc, pomoc.
4: Doplatil jsi na svou píchu, princi.
3: Na zámku zatím marně vyhlíželi, jestli se princ Jaja nevrací. Tomáš dostal o svého bratra strach a tak se přece jen vydal za ním. Také on projel louky a pole, kopce i údolí, potoky i řeky, až dorazil k hustému lesu.
4: Ach, to je tíha.
5: Ukažte, stařenko, pomohu vám. Vždyť se s tou nůší sotva vlečete.
4: Jsi hodný, Tomáši, děkuji ti. Jsi lepší než tvůj bratr.
5: Vy nás znáte.
4: Oh, já znám věcí. Třeba to, že svého bratra hledáš.
5: Mám o něho starost. Před 3 dny odjel hledat nevěstu a domů se ještě nevrátil. Stařenko, poraďte mi, kde ho najdu?
4: To ti říci nemohu. Ale protože vidím, že máš dobré srdce, Tomáši, něco ti dám. Vezmi si tenhle provaz. No ber, budeš ho potřebovat.
5: Čemu mi bude? Řekněte, stařenko, vždyť je ho jen malý kousek. Stařenko, kde jste? Kam jenom zmizela? Stařenko!
3: Marně Tomáš volal. Stařenka už se neozvala. Jel tedy dál lesem, až dojel k místu, kde skála padala do propasti. Jakmile pohlédl ze skály dolů, ustrnul. Na břehu jezera, nedaleko krásné dívky, uviděl ležet bezvládné tělo svého bratra.
5: Musím mu pomoci, ale jak se k němu dostanu? Kdybych se tak mohl spustit dolů, ale mám jenom tenhle malý kousek provazu. Kdybych ho mohl natáhnout. Provaz je skutečně delší a delší. O, děkuji ti, stařenko. Už vím, nač je tvůj dar.

0: Tomáš přivázal jeden konec provazu kolem kmene stromu a spouštěl se dolů do propasti. Provaz se natahoval a natahoval, až se Tomáš dostal dolů k bratrovi. Ošetřil mu rány, které utržil při pádu se skály, a pak šli oba k sedící dívce. Seděla bez hnutí. Volali na ni, ale neodpovídala jim. Když přišli blíž, ustrnuli. Byla z kamene.
1: Tak za takovou nevěstou jsem se já trmácel? Nic než studený kámen. Kvůli tobě jsem si málem srazil vás. Pěkně jsem se, bratře, nechal napálit. Tomáši, posloucháš mě vůbec? Na co se tak upřeně díváš?
2: Zdá se mi, jako by oči té dívky nebyly kamenné. Jako by v nich byla jiskřička života. Jako by prosili o pomoc. Co když je zakletá a někdo jí tu vězní?
1: To si celý ty. Nech těch nesmyslů a raději pospěš, ať se dostaneme do tmy domů.
2: Ale já tady tu dívku nechat nemohu.
1: O kom to, prosím tě, mluvíš? Co pak tu nějaká dívka je? Jen kus kamene. Slyšíš? Meč o něj jen zvoní. Tomáši, vzpamatuj se.
2: Ano, ano, asi máš pravdu. Ale za chvíli bude tma. Nahoru na skálu musíme šplhat za světla. Přespíme na břehu jezera a ráno se vrátíme domů.
3: Co děláte v mé zahradě?
2: Kdo to tu mluví?
1: Nikoho nevidím. Hej, ukaž se, kdo jsi?
3: Jsem vodní had, vládce jezerní říše. To jezero patří mně a břeh je moje zahrada. Co tu chcete?
1: Nic, jen přespat a zase jít.
3: Opravdu nic jiného?
2: Jen tu kamennou panu, rád bych si ji vzal sebou do naší královské zahrady.
3: Vidíš tu skálu nad jezerem? Jsi bláhový, jestli si myslíš, že to dokážeš a jiná cesta zpátky nevede.
2: Dokážu to.
4: Co to říkáš, Tomáši, zbláznil ses?
3: Tvůj bratr opravdu ztratil rozum. Chce vyšplhat s kamennou panou na vrcholek skály? Dobrá, odnes si. Ale když se ti to nepovede, když to nedokážeš do východu slunce, navěky tu budete takhle spolu sedět.
1: Poslyš, bratře, jestli ty tady chceš zůstat navždycky, tak já ne. Tomáši, já chci domů, já chci odtud, rozumíš? Teď hned.
0: Byla už tma, když princ Jája vyšplhal na vrcholek skály. O to, co bude s bratrem, se nestaral. Sedl na koně a klidně odjel domů. Tomáš se zatím ze všech sil snažil odtáhnout dívku pod skálu, ale ta útlá kamenná postava vážila snad víc než hora. Ušel 2-3 kroky a klesal pod její tíhou. Znovu se zvedal a přidával krok ke kroku, až došel pod skálu k provazu. Ale dál už nemohl.
2: Odpusťte mi, smutné oči, že vás nedokážu vysvobodit. Tolik jsem chtěl, ale nemám už sílu, nemůžu dál. Co to? Ty oči pláčou. Na mé dlaní je slza a další. Opravdové slzy. Jako by do mne vlévaly novou sílu.
0: A tak Tomáš znovu uchopil kamennou dívku a začal s ní šplhat po kouzelné mlaně na vrchol skály. V té chvíli se na obzoru objevilo slunce a na hladině jezera se vzedmuly vlny. To vodní had volal svou zajatkyni zpět a posílal vodní přívaly, aby Tomáše strhli se skály dolů. Konečně Tomáš stanul na vrcholu skály, kam moc vodního hada už nesáhla. Vysílený Tomáš chtěl postavit kamennou postavu dívky na zem, ale ta sotva se jen cípem šatů dotkla země.
5: Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí vodního hada.
2: Kdo jsi, krásná dívko?
5: Jsem Víla Lesana, dcera lesního krále. To vodní had mě proměnil v kámen, protože jsem se nechtěla stát jeho ženou. Pověz, jakou odměnu si žádáš za mé vysvobození?
2: Nechci žádnou odměnu. Jen bych tě rád pozval na náš královský zámek. Můj bratr...
5: Vím, co chtěl tvůj bratr. Ale jsem Víla. Nemohla bych se stát ženou člověka. A už vůbec ne takového, jako je tvůj bratr. Je pyšný a sobecký. Myslí jenom na sebe. Ty jsi jiný. a proto bych ti ráda vyplnila přání.
2: Nemám žádné. Jen mi dovol, abych tě směl ještě doprovodit domů, aby se ti cestou už nic zlého nepřihodilo.
5: Jsi hodný, ale o mě už neměj starost. Tento les je mým domovem. Už jsem v bezpečí. Ty máš však před sebou dalekou cestu domů. Dám ti sebou na památku tuhle smrkovou šišku.
2: K čemu mi bude? Je jich tady plný les.
5: Ale tahle je kouzelná. Uchrání tě před nebezpečím.

zachránil mne Franta Šramota. Bylo pěkné, teplé odpoledne, vyhříval jsem se u lesa, najednou koukám, v trávě se sune nějaký ocásek. Lezl a lezl a vůbec nikomu nepatřil. Lezl docela sám. Řekl jsem si, že to musím vyzkoumat. A ocásek jsem trochu packou napálil. Ocásek začal lézt rychleji. Vzal jsem ho trochu drápkem a on lezl ještě rychleji. Začalo to být velice zajímavé. Ocásek uháněl a já pořád do něho ťaf, ťaf, ťaf, ťaf. Ocásek se najednou zastavil, stočil se do kolečka a já koukám, uprostřed toho kolečka se zvedá hlavička. Na hlavičce dvě malé oči, pod očima tlamička a z ní každou chvíli vyběhnou dva červíčci a zase se schovají. Malá očka se na mě upřeně dívají a tlamička dělá jen sedím a koukám, jak se ta hlavička pořád víc zvedá. Její oči se na mě dívají velice zlé. Já sedím a sedím a dívám se do těch zlých očí, jako bych docela zdřevěněl. Tlamička se blíží k mému čumáčku a já vidím, že z ní nevybíhají dva červíčci, ale tenký jazyk na konci rozdvojený. Tlamička říká velice zlé, seknu, seknu, kočky. Nemohl jsem se ani hnout. Čuměl jsem na tu tlamičku, která pořád říkala, seknu. A nesekneš, zafuněl nějaký hlas. Pak to chruplo a hlavička klesla k zemi. Vidím, že za tou hlavičkou je zakousnutý dlouhý špičatý rypáček a za tím rypáčkem a kolem něho samé pichláky. Rypáček pořád chrup a chrup a za chvíli z toho ocásku nezbylo docela nic. Rypáček se otočil ke mně, pichlavá očka na mne zamžourala a rypáček řekl, máš víc štěstí než rozumu, modrá očko. Kdybych byl náhodou nepřišel, dostal si rovnou do čumáčku a bylo po tobě. Velice mě udivilo, že mě špičatý rypáček zná, ale divil jsem se ještě víc, když řekl, ty bydlíš tady s tím člověkem v chaloupce. Náhodou vím o tobě všechno. No, a kdo pak jsi ty? Ptám se špičatého rypáčku. Já jsem Franta Šramota. Franta Šramota? To je divné jméno, takové nějaké, ne naše, ale člověčí. A on povídal, no však mi ho také dal ten tvůj člověk. Já jsem náhodou ježek. Loni jsem s tím člověkem žil v chaloupce, zrovna tak pohodlně jako ty. Každý den miska mléka a jiné dobroty. Nakonec mě toho mrzelo a utekl jsem na svobodu. Nemohl jsem se s tvým člověkem dohodnout. On v noci spí, já náhodou nejraději v noci lovím. Celé noci jsem po jeho chaloupce běhal, ale ani kobylky, ani šváby, zkrátka nic pořádného tam nebylo. A tvůj člověk ještě huboval, že celou noc šramotím, že jsem Franta Šramota. Tak jsme se rozešli. Víš, modročko, není nad svobodný život. A co je to svobodný život, Franto Šramoto Ježku? Zeptal jsem se. Ježek nakrčil čelo, až mu bodliny zakryly skoro celou tvář a povídá, víš co, říkej mi, fanouši, to je hezčí. Tak mi říkal tvůj člověk, když se na mě náhodou nezlobil. Ježek potom vykládal, že žít na svobodě znamená nepatřit vůbec nikomu. Všechno si sám udělat, o všechno se postarat, nečekat, až někdo všecko připraví pod nos. Ukázalo se, že Franta Šramota, totiž fanouš, je veliký lovec. Že loví myši, šváby, žáby, brouky a že se nebojí ani tak

0: zlého zvířete, jako je ocásek s hlavičkou, kterému se správně říká zmije. Franta Šramota tvrdil, že zmije dovede kousnutím zabít i člověka. A já byl velice rád, že jí Franta snědl. Co bych si počal, kdyby zmije zabila mého člověka? Já nedovedu žít na svobodě. A ježek mi pak vyprávěl, že žít na svobodě je zajímavé, ale že to není žádná legrace, protože když se jeden zmýlí, nikdo mu nepomůže. Jak si kdo ustele, tak si léne. Někteří kamarádi si na zimu špatně ustlali a na jaře, když se měli probudit, tak se neprobudili, protože byli zmrzlí. A taky, že je veliká starost s tím, aby se v létě hodně jedlo, aby se tloustlo, aby bylo při dlouhém zimním spánku z čeho trávit. Bylo to všecko velice podivné a já jsem se chtěl ještě na mnoho věcí zeptat, ale Franta Šramota najednou zdvihl rypáček, zavětřil a řekl, jestli mě můj nos nemýlí a já mám náhodou moc dobrý nos, tak je nablízku ten tvůj člověk. Raději zmizím. Buď zdrav, modročko, a zmím se vyhýbej, ty nejsou náhraní. Franta si to odšramotil do křoví a nevzal můj člověk do předních tlapek a hladil mě, protože měl radost, že jsem se mu nestratil. Protože jsem musel pořád přemýšlet o tom svobodném životě, zapomněl jsem na předení a tak můj člověk ani nepoznal, že je mi s ním dobře.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
2: Jednou v sobotu byl Čenda s Terezou sám doma. Rodiče odjeli něco zařizovat a museli vyrazit už v noci, aby se stačili do večera vrátit. Měli to velice daleko. Tereza ležela v posteli, pouštěla si kazety a četla si. Čenda si pustil televizi, ale nic tam nebylo. Zapnul si autodráhu, ale samotného ho nebavilo závodit. Vzal si stavebnici, ale žádná pořádná stavba se mu nepovedla. Vzal si svetr a vyšel na balkón. V domě, kde Čenda bydlí, je uzavřený dvůr ohraničený zdí. Balkóny od všech bytů jsou nad tím dvorem. Čendův tatínek si na balkón dává lyže, horolezecké lano, pádla a jiné takové věci. Od dvě patra výš má balkón Mařenka. Její tatínek na něm skladuje štafle a rámy bez obrazu a poličku prolezlou červotočem. Když chce Čenda zavolat Mařenku na balkón, zacinká na zvonek od kola, který mu táta přidělal k železnému zábradlí. Zábradlí se krásně rozezní, Mařenka popadne medvěda a objeví se. Čendova nálada se rázem zlepší. Co děláš? Zeptá se, jako by sám měl spoustu práce. Peru. Až do Peru, přijdu to pověsit. Počkej chvíli. Já jsem horolezec, zavolá Čenda. Stojím na vrcholu Čomolungmy a budu slaňovat dolů. Potřebuju jistit. Spusť mi medvěda. Čendo, ale jak? Normálně. Uvaž mu přes hrudník pod packama dračí smyčku a pusť ho na šňůře do dvora. Já neumím dračí smyčku. Nevadí, já tě to naučím. Ukážu ti obrázek. A Čenda přinese na balkón tatínkův skautský deník, kde je obrázek dračí smyčky přes celou stránku. Drží ho, aby Mařenka obrázek viděla a vykládá jí k tomu. Levou rukou musíš udělat smyčku. To je jezero. U jezera stojí princezna, to je konec toho lana. Z jezera se vynoří drak. To je druhý konec toho lana, který musíš vést spodem. Ten drak sežere princeznu. Musíš ji omotat. A pak po hlavě skočí do jezera, zastrč konec lana z hora do smyčky a stáni. Máš to? Mařenka nakonec podle Čendova obrázku a návodu smyčku kolem medvědova těla uváže. Pak vysadí medvěda na zábradlí, pošeptá mu do ucha, neboj se, a začne ho spouštět do dvora. Jenže medvěd je těžký a jak nabírá rychlost, vysmekne se šňůra mařence z ruky a medvěd spadne dolů.
3: Brum!
2: Ozve se a medvěd zůstane ležet uprostřed dvorku zrovna vedle kanálku s ozdobnou mříží. Co děláš tak dlouho na tom balkóně? Ozve se za Mařenkou maminka. Spadl mi medvěd do dvora, řekne Mařenka provinile. Hlavně, že jsi do dvora nespadla sama. Dojdi si za panem Houškou a on ti dole odemkne dveře. Za panem Houškou se Mařence samotné nechce. Seběhne dvě patra a už zvoní u Čendových dveří. Otevře jí Tereza.
4: Terezo, nám spadl do dvora medvěd a dole je zamčeno. Nemohla bys mi odemknout?
2: Jenomže klíče od dvora má táta u sebe.
3: Já se spustím a vytáhnu ho, řekne Čenda.
2: Tak jo, souhlasí Tereza. Čenda je totiž mrštný jako opice a vůbec se nebojí. Vezmou horolezecké lano strejdy Jirky a uvážou Čendovi v podpaží dračí smyčku. Čenda šplhá dolů po okapu a podél ostatních balkónů. Nakonec zavolá: "Pusťte mě, skočím!" Tak ho pustili a Čenda skočil do dvora. Odvázal lano, uvázal dračí smyčku medvědovi a zavolal: "Táhněte!" Mařenka s Terezou tedy táhnou a medvěd letí vzduchem vzhůru. Neuhodil se moc, stará se Mařenka, když medvěda odvazuje z lana.
3: Ne,
2: řekne medvěd a opře se o zeď. Teď Čenda, řekne Mařenka, hodí mu lano. Navaž se, zavolá Tereza. Čenda začne vázat dračí smyčku, ale snad, že se přece trochu bojí, zamotá se do toho a úplně ztratí jistotu, jak je to správně.
3: Terezo, já to neumím, volá nahoru.
4: Musíš zleva doprava a spodem prostrčit.
3: Já nevím, kde je vlevo, volá Čenda.
4: Kterou rukou píšeš, zlobí se Tereza.
3: Žádnou. Já ještě psát neumím,
2: vzteká se Čenda. Mařenko, ozve se a na balkoně se objeví maminka. Už máš toho medvěda?
4: Medvěda mám, ale nemám Čendu.
2: Jak to? Diví se maminka. Koukni se dolů, řekne tiše na svém balkóně Tereza, která už tuší průšvih.
4: Čendo, kde ses tam vzal? Zeptá se maminka přísně. Honem pojď nahoru.
5: On nemůže, mami, řekne Mařenka. Je zamčeno. On se spustil z balkónu, vytáhl medvěda, ale teď neumí navázat dračí smyčku. Umíš dračí smyčku, mami?
4: To neumím, ale jdu pro pana Houšku a ty pojď okamžitě domů.
2: Jenomže když je smůla, tak je ve všem. Pan Houška není doma. Mařenka s maminkou se zase objeví na svém balkóně.
4: Vytáhni to lano nahoru, Terezo, nařídí maminka, žádné šplhání nebude. Čenda teď bude muset počkat dole, než se pan Houška vrátí domů, nebo než přijdou vaši.
2: Mařenka seděla u oběda a měli bramboračku a palačinky, které má ráda. Jenomže musí myslet na Čendu dole na dvoře a nejde jí ani polikat.
5: Mami, vždyť on chtěl jenom zachránit medvěda.
2: Měli jste ho tam nechat. Medvěd by na dvoře vydržel. Teď musíme poslat Čendovi palačinky po šňůře. Řekne maminka ještě přísně, ale trochu už se začíná smát. Mařenka letí na balkón.
3: Čendo, co děláš?
6: Nudím se a mám hlad.
2: Bručí Čenda otráveně, jako předtím medvěd.
7: Tak víš co? Ty budeš princ nespravedlivě uvězněný ve věži v Ladomorně a já budu princezna a zachráním tě. Počkej chvíli, pošlu ti jídlo.
2: Maminka už měla palačinky připravené. Mařenka je namazala marmeládou, zabalila do krabičky a spustila Čendovi do dvora. Pak mu ještě poslala v láhvi limonádu a obrázkovou knížku a teplé ponožky, protože se ochladilo. Pak doběhla k Tereze a poslala Čendovi autíčko. Nakonec Mařenka pošeptala Tereze, nemohla bych mu poslat medvěda. A uvázali medvědovi do podpaží dračí smyčku a spustili ho za Čendou do dvora. Když v 6 hodin večer přišel pan Houška a odemkl dveře do dvora, museli Mařenka, Čenda a Tereza jít 2x po schodech, aby to všechno, co poslali na dvůr, vynesli zase domů.

jak čert s člověkem zápasil. Byl jednou člověk chudobný, těžko se živil. Chaloupka za vsí, zedraná byla, vetchá, políčko na stráni jako dlaň. To byl jeho majetek. 5 dětí hladových krků po jídle volalo a žena utrápená neměla z čeho vařit. Často měli stravu takovou, tvrdého chleba kousek v zubech vrzal a vodou zapíjeli. Jednou zase za dlouhý čas hrstku mouky matka někde dostala za práci, chtěla chléb upéci. Ale nebylo čím v peci zatopit. A tak se tatík sebral, že půjde do lesa nalámat suchých větví. Přijde do lesa, po stromech soušky vyhledává, v tom tu najednou stojí před ním čert. Ten chudobný člověk byl kurážný a nic se čerta nebál. A čert povídá, čemu ty člověče po stromech hledíš? Mladou lipku hledám, černý panáčku, co bych s ní líko sedřel. Upletu provaz, oko udělám a budu čerty chytat. Líčený provaz, dobrá věc, z takového se nedostanou. Toho se milý čert, hloupý byl dost, ulekl a hned tomu chudákovi povídá, nedělej nám toho, věru by nám zle bylo. Co ti dám, když nás necháš? A člověk mu na to, pytel peněz mi přines. Čert se ztratil, ale za chvíli tu byl s pytlem peněz. Dal ho člověku a pospíchal s radostí do pekla. Tam povídá čertům, bratři milí, vysvobodil já vás od nebezpečenství náramného. Ale když jim všecko vypověděl, jen se mu vysmáli. Jaký jsi hlupák, pytel peněz darmo dá. Teď půjdeš k tomu člověku, o peníze budete zápasit. Čert dal se na zemi. Člověka chudobného vyhledal a hned, že těch peněz bylo mnoho, aby spolu zápasili, kdo vyhraje, budou peníze jeho. Člověk liška počitá, hned byl svolný a povídá k čertovi, mám já dědouška, starouška, už je mu 99, když toho přemůžeš, platí, jako bys mne přemohl. A vedl čerta do lesa, mezi skály, kde měl medvěd brloch. Tož tam leží dědoušek, vidíš-li ho? Čert z kuráží šel k medvědovi, vzbudil ho a povídá, pojď, staroušku, budem zápasit. Ale medvěd hned tlapami čerta přitáhl, k sobě přitisknul, až kosti praštěly. Měl čert co dělat, aby se mu vydral a horem pádem rovnou do pekla. Nic s tím člověkem mít nechci. Dědouška má starouška 99letého a ten má síly hrůzu, co teprve vnuk. Ale čerti nedali jinak, než že musí ještě na zemi s člověkem se měřit. A tak šel čert ke člověku a že se budou předbíhat, který je rychlejší, toho budou peníze. Člověk šelma hned byl svolný a povídá, mám já synáčka, drobného chlapečka, ještě mu rok není. Předhoníš-li toho, platí, jako bys mne předhonil. A vedl čerta na kraj lesa ke křoví, kde měl zajíc lože.
Tož tam leží synáček, vidíš-li ho? Čert šel vzbudit zajíce, volá: Vstávej, chlapečku, budem se předbíhat. Ale zajíc nečekal, až se čert připraví, vyskočil z palechu a utíká. Čert za ním, stačit mu nemůže. V tomtu rokle, hluboká a srázná, na dně potok tekl. Zajíc skočil, čert za ním. Spadl čert do rokle, o kamení se potloukl, ve vodě se vykoupal. Leze celý zmlácený z potoka, kouká, ale zajíc už do vršku upaluje. A tak čert hned zpátky do pekla a povídá: Nic s tím člověkem mít nechci. Synáčka má, ročního chlapečka drobného, a ten jako vítr běží, což teprve tatík. Ale že čerti jinak nedali, ještě po třetí ten hloupý na zem musil s člověkem se měřit, kdo lépe pískat umí. Člověk hned byl svolný. Pískej, povídá čert. Ale člověk jemu: Jen ty začni, jak umíš. Čert pískne ponejprv, listí se stromů sletuje, pískne podruhé silněji, halusky padají, pískne potřetí, větve se lámou. Och, slabě ty pískáš, povídá člověk, až já zapísknu, stromy se budou kácet, ohluchneš. A čert prosil člověka, aby mu zavázal uši. Člověk s radostí šatem uši mu ovázal a také oči. Potom jednu tu větev ulomenou, hodně silnou, sebral. Písknul a čerta tím dřevem po hlavě uhodil. Vidíš, říkal jsem ti, že budou stromy padat. Písknul podruhé a zas čerta přes hlavu praštil, až se mu v očích zajiskřilo. A tu čert člověka prosil, aby už nepískal. Když ty třikrát, já také třikrát, povídá člověk. Písknul potřetí a vší silou čerta udeřil. Čert chudák honem obvazek strhl, ani se po vyvrácených stromech nedíval, rovnou do pekla. Člověku zůstal pytel peněz.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
2: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
1: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
3: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
2: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
1: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
2: tak je to nepřístupné.
1: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
2: Aha, tak já to teda zkusím.
1: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal,
2: a když je tam červ?
1: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor! Pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
3: Já první, jo?
1: Ája tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
2: Co, to jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, Ájo.
1: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střevíc za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
2: Chychní a chychlí, chánoche, cheje, chychkonoch,
1: uhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
3: Co to povídá?
2: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč?
3: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
1: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně.
4: Šťastné a veselé Vánoce přejeli listonoš
1: a podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří.
4: Psi, jedu, pedu, babika,
1: četl tatínek a kroutil nad tím hlavou.
5: Počkejte, co to jen může znamenat?
4: Psi, jedu, pedu, babika.
3: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
1: a odporoučel se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda tříklapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu pedu babika. No to je přijedu na mopedu babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla Řeja a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej. Všechny prskavky chytily najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, táti?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému
4: pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
5: Zlověstné úkazy. Ve stejnou chvíli stál profesor Kadeřábek u psacího stolu se sluchátkem v ruce a vypadal poněkud, slušně řečeno, zmateně. Právě se chystal zavolat své podnájemnici paní Květuši Voráčkové z přízemí, aby mu dneska ani zítra nic nenosila a vůbec až do odvolání, aby k němu nechodila. Paní Voráčková byla hodná a pořádná osoba, vdova, která mu občas uklidila, vyprala a každé odpoledne mu nosila něco od oběda, aby si to ohřál k večeři.
6: Ale Hubert, ten její Bernardín Hubert, ten by tu při své zvědavé nátuře určitě lichožrouta vyslídil. Teď je nejdůležitější všechno udržet v tajnosti, nikoho nevpustit. Za práh tohoto bytu, zamknout dveře, neotvírat okna, zatáhnout záclony.
5: Tohle všechno si pan profesor říkal, ale zatím pořád držel v ruce sluchátko, z kterého před chvíli slyšel něco moc podivného. Ještě teď mu to bzučelo v hlavě, hlavně Pepu Padráta a Škrtiče Čanga. V noci vás čekám. Kdo to mluvil? A proč mluvil do jeho telefonu? Jeho uvažování přetrhl náhlý smích. To se zachechtal Tulamur junior, který ten hlas z telefonu taky slyšel a dokonce poznal. Lichožroutova dobrá nálada hned přivedla profesora na radostnější myšlenky.
6: Asi se mi do sluchátka připletl zvuk z televize. Nějaký hloupý horor, řekl si.
5: A pak už čile zalhal vdově Voráčkové, že ho přijela navštívit neprovdaná neteř z Podivína a že se u něho pár dnů zdrží a o všechno se postará.
6: A co jídlo? Je tu v Praze cizí? Neví, kam má zajít, já vám alespoň přinesu nákup, starala se paní Květuš. Na, děkuji. Jste moc laskavá, ale když má Milanetes otevřela v kuchyni kufr, co byste řekla, že v něm bylo? Jitrnice, jelítka, půlka zabíjačky, paní Voráčková.
5: Profesor Kadeřábek položil sluchátko a poskočil si jako mladík. Vždyť ho čekají krásné dny s lichožroutem, který, jak to vypadá, si už v teráriu zvykl a má výbornou náladu. Nejraději by se hned pustil do nových výzkumů. Musí vyzkoušet, jestli lichožrouti trvají pouze na jednom jediném tradičním druhu stravy. Co když je jejich jídelníček pestřejší? Co třeba kapesníky? Také se přece lidem ztrácejí. A byl původce těch ztrát někdy odhalen? Nikdy. Profesor René Kadeřábek kypěl štěstím a smělými vědeckými myšlenkami. Měl jich tolik, že nevěděl, co dřív. Vyfotit, blesklo mu hlavou, vyfotografovat z profilu, z anfasu, v klidu i v pohybu, všechno zaznamenat. Obrazová dokumentace přece v jeho díle Život lichožroutů trestu hodně chybí. Jedním skokem je u stolu a druhým u terária. V ruce drží digitální fotoaparát. Odstoupí dva kroky a hledá nejvhodnější úhel svého historického snímku. První člověk vstoupil na měsíc a první lichožrout za okamžik vstoupí do jeho fotoaparátu. Ano, lichožrout rozpřahuje ruce, hrdě se usmívá. Teď vykročil, profesor stiskl tlačítko, právě zachytil ten historický okamžik. Krůček pro lichožrouta, velký krok pro lidstvo. Ale na displeji nic nebylo. Místo usmívavého lichožrouta tu zůstala jen rozmáznutá bílá šmouha. Ani při nejlepší vůli se v ní podoba Tulamora juniora nedala vytušit. Profesor Kadeřábek pohasl, ale nevzdával se. Zkusil to ještě několikrát, párkrát s bleskem, párkrát bez, z různých úhlů a z různých vzdáleností, jenže vždycky to dopadlo stejně. V hledáčku lichožrout přímo pózoval, ale po stisknutí spouště aparát pokaždé zaznamenal jen jakýsi nezřetelný stín a bílou šmouhu. Jak je to možné? Najednou pocítil nepříjemné mrazení v zádech. Do dosud tak klidné pracovny vstoupilo něco zlověstného. Nejdřív ten hlas v telefonu a teď tohle. Profesor Kadeřábek uložil fotoaparát do horní zásuvky psacího stolu a z dolní zásuvky vytáhl viržinko. Zapálil si a přemýšlel. Ne, na přemýšlení není čas. Udusil viržinko v popelníku, vstal a začal jednat. Zamkl dveře a pro jistotu je ještě zatarasil botníkem. Zavřel okna, zatáhl záclony, vyvěsil telefon. Ze zdi sundal tenisovou raketu. Neměl ji v ruce od dob studií. Teď se mu bude hodit. Jeho údery do tenisové zdi bývaly proslulé. S raketou na klíně se profesor Kadeřábek posadil před terárium a čekal, i když nevěděl proč a na koho.

aby koupil rybu. A já místo ryby, ryby koupil vel rybu. Co dělá ryba? O co se hýbá? Proč? Proč? Protože je ryba, ryba šťastná. Bělice, tak to

0: co dělá ryba, po co se hýbá, proč, proč, protože je ryba, ryba šťastná.
1: Tak to má být,
0: nechce být mastná.

0: byla ryba, o co se líbá, proč, proč, protože ryba, ryba šťastná. Tak to má být, nechci být másná, svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu, abych koupil rybu, a já místo ryby, ryby koupil ve rybu. Co dělá ryba, o co se líbá, proč, proč, protože ryba, ryba šťastná. Tak to má být, nechci být másná, svobodu jí dej, hej, hej. Máma mi dala korunu. A já jsem nic nekoupil.
1: Objev profesora Kadeřábka. Kdyby Hihlík nebydlel za diplomem, ale za nástěnným kalendářem, možná by si všiml, že je pátek 6. června 2008. Co všechno už od včerejška zažil, jak ten čas najednou rychle utíká. No, jak komu? Třeba pro Tulamora juniora byla každá hodina dlouhá jako noc a den. Až do včerejška si žili jako v bavlnce a teď spadl po hlavě do něčeho, z čeho se nedalo uniknout. V té průhledné skleněné kleci mu byla lichožroutí schopnost splynout s okolím k ničemu. Profesor Kadeřábek ho měl pořád na očích. Seděl v křesle před teráriem a sledoval každý jeho pohyb jako nějaký napínavý film v televizi, i když to byla nuda. Přestože měl uvnitř dost místa, aby se mohl procházet nebo dělat kotrmelce, lichožrout se ani neprocházel, ani nekotrmelcoval, hrůzou se bál pohnout. A přitom musel vědět, že pan profesor není žádný kruťas. Nebylo na světě druhého člověka, který by lichožrouty tak miloval jako on. Teď dokonce před klecí dělal opičky. Tahal se za vousy, hýbal ušima, pumpoval lokty jako slepice křídly a k tomu poplašeně kdákal. No dělal prostě všechno, co mu připadalo směšné, jen aby svého zajatce zbavil strachu a trochu ho uvolnil. Nic nepomohlo. Čím víc se snažil, tím zoufaleji se Tulamor junior tvářil. Profesor usoudil, že z hladu. Rozbalil pár úplněnových ponožek a jednu z nich rozstříhal na drobné kousky. Opatrně přizvedl poklop a hodil je do terária. Lichožrout se k ním opatrně přiblížil, měl už pořádný hlad. Vždyť od včerejšího večera nejedl a teď bylo popolední. Nabral si kus ponožky, zažvíkal jednou, dvakrát, pak skřivil obličej a vyplivl celé sousto. Profesor si hned udělal poznámku do bloku. Plive nepoužitou ponožku. Proč? Dává přednost použitým či dokonce zavánějícím? Prozkoumat. Prohlížel si ten žvanec za sklem lupou. Žádný podnětný pohled to nebyl. Pak zkoumal tu druhou ponožku z páru. Mnul je v prstech, čichal k ní, zkusil do ní kousat, ale nic vědeckého ho nenapadlo, dokud si nevšiml cedulky přichycené k ponožce s ponkou. Stálo na ní 65% bavlna, 35% umělé vlákno, prát při teplotě 40 stupňů Celsia. Zkušený badatel vytušil, odkud vítr fouká. Do bloku si poznamenal. Vadí mu silon, baští pouze přírodní materiály, bavlnu, vlnu, hedvábí, prskoumat. Vylovil z terária kousky ponožky a rozhodl se, že ten rozžvíkaný podrobí dalšímu zkoumání pod mikroskopem. Předtím ale vyštrachal z botníku starou vlněnou fusekli, nastříhal z ní pár soust, hodil je do terária a zíral. Hladový Tulamor junior se po nich vrhl a zhltal je s odpuštěním jako hladový pes. Lichožroutům chutnají vlněné ponožky, zaznamenal do bloku profesor a pro sebe si řekl, žerou je jak vsteklí, toto je můj nový objev.
2: Kachním dvorku. Byla jednou jedna kachna z Portugalska, někdo říkal ze Španělska, ale to je jedno. Říkalo se jí Portugalka, snášela vejce, pak ji podřízli a upekli a to je její životopis. A všem kačkám, co vylezli z jejich vajíček, se říkalo Portugalky a to prosím něco znamenalo. Teď už celého toho rodu zbývala v kachním dvorku jen jedna jediná. Na dvorek měli přístupy slepice a kohouci tam vykračoval s nadutostí přímo nekonečnou. Uráží mě tím nestoudným kokrháním, pravila Portugalka, ale krasavec to je, to se musí nechat, i když kačer to hold není. Krotit by se měl, jenom krotit se, to je umění a na to musí mít jeden pořádné vychování.
3: Jako třeba ti ptáčci, zpěváčci u sousedů na lípách, to je rozkoš, jak zpívají. Takové je to dojemné, až bych řekla portugalské. Já mít takového ptáčka, zpěváčka, byla bych mu dobrou a laskavou matkou. Mám to jednou v krvi, v té své portugalské. A zrovna, když takto řečnila, objevil se jeden ptáček, zpěváček před ní. Sletěl po hlavě se střechy. Honil ho kocour, ptáček sice unikl, ale měl zlomené křidélko, takže spadl na kachní dvorek.
2: No to je celý on! Ničema jeden kočičí, rozčilovala se Portugalka. Pamatuju ho ještě, když jsem měla kachňátka, že takového tvora vůbec nechají žít a chodit po střechách. To by se v Portugalsku stát nemohlo. A litovala ptáčka zpěváčka a ostatní kachny, co nebyly Portugalky, ho litovali taky. Chudinka malá, říkali, a přišla jedna a přišla druhá. My sami sice nespíváme, pravili, ale máme pěvecké střevo nebo něco takového. To my totiž cítíme, i když se o tom nikde nešíříme. No, tak to já se o tom šířit budu, pravila Portugalka. A taky pro něho něco udělám. To je totiž povinnost. A vlezla do korýtka s vodou a vymáchala se v ní, takže ptáčka zpěváčka málem utopila. Takového dostal plaváka, ale myslela to dobře. Tak, tohle byl dobrý skutek, prohlásila. A ostatní jen ať se na to podívají a vezmou si z toho příklad.
1: Píp, pravil ptáček. Měl zlomené křidélko, takže se ani pořádně otřepat nemohl, ale zcela chápal, že to s tou sprchou myslela Portugalka co nejlíp. Máte nesmírně dobré srdce, milostivá, pravil, ale repete, že už si prosím nepřeje.
2: Jaké mám srdce, o tom jsem nikdy nepřemýšlela, odpověděla Portugalka. Tolik ale vím, že miluju všechny své blížní, tedy až na kocoura. Ale to ode mě zase nemůže nikdo žádat.
3: Dvě kačátka mi sežral, ale vy se tu račte zařídit jako doma, je to snadné.
2: Já sama jsem taky z cizích krajů, jak jste jistě už poznal podle toho, jakou mám postavu a pernatý šat.
3: Můj kačer je, pravda, domorodec, ten mou krev nemá, ale já se prosím nevyvyšuju. Jestli vám tady někdo rozumí, tak mi můžete věřit, že jsem to já.
1: Protože žere portulák,
2: pravil jeden obyčejný malý kačírek. Najedl se totiž vtipné kaše a všechny ostatní kachny se mohly potrhat. Portulák! To zní jako Portugalka. A strkali do sebe a volali kvek. Ten prý ale vtipný, to je úžasné. A hned se taky začali věnovat ptáčkovi zpěváčkovi. Kde pak naše Portugalka, to je řečník, mluvili jedna přes druhou. To my na nějaká velká slova v zobáku zase nejsme, ale účast to ano, tu cítíme taky. My, když pro vás nic neuděláme, tak to nikde nevytrubujeme. To je totiž podle nás nejušlechtilejší. Máte rozkošný hlas, pravila jedna z nejstarších. Musí to být krásný pocit rozdávat všude radost jako vy. Já tomu tedy vůbec nerozumím, proto taky držím zobák. To je nakonec vždycky lepší, než plácnout nějakou takovou pitomost, jako vám říkají ostatní. Netrapte ho, nabádala je Portugalka. Potřebuje klid a laskavou péči. Ptáčku zpěváčku, nemám vás ještě jednou skropit. Prosím vás, ne, nechte mě radši v suchu, žadonil. Tedy mě nic jiného než taková vodní kůra nepomůže, vykládala Portugalka. Trochu rozptýlit to taky není k zahození. Za chvíli přijdou na návštěvu slípky od sousedů. Jsou to Číňanky, chodí v širokých pantalonech, mají znamenité vychování a přitom jsou domorodé, proto k ním chovám o to větší úctu. A slípky přišly. Přišel i kohout. Ten byl dnes tak zdvořilý, že nebyl vůbec prostý.
4: Vy jste opravdický pěvec, pravil. A z toho slabého hlásku, co máte, dokážete vytěžit všecko, co se z takového slabého hlásku vytěžit dá. Ale to víte, chce to přece jen pořádný hrudník jako lokomotiva, aby bylo taky slyšet, že je jeden nějaký samec.
1: Obě Číňanky byly uvytrženi nad ptáčkem zpěváčkem. Vypadal poté sprše tak rozčepířený, že v jejich očích byl skoro jako čínské kuřátko. Ten je ale rozkošný. A hned se mu začali věnovat. Hovořili šeplavě a p. Vyslovovali jako pravý vznešení Číňané.
5: My patříme k vašemu druhu. Kachny, dokonce i ta Portugalka jsou plavci. To jste si už jistě ráčil všimnout. Nás asi ještě neznáte, to víte, kdo nás vůbec zná. Dá si tu námahu, aby nás poznal, že nikdo, ani mezi slepicemi, protože jsme zrozené, abychom se dali na vyšším bydílku než většina ostatních. Ale na tom nesejde. Trávíme svůj život klidně mezi ostatními. Nemají samozřejmě takové předpoklady jako my, ale my radši vidíme vždycky jen tu lepší stránku a hovoříme jen o dobrém, i když se to pravda těžko hledá tam, kde nic dobrého není. Až na nás dvě a na kohouta není v kurníku nikdo nadaný a přitom poctivý. A v kachním dvorku, jak by smet, varujeme vás, ptáčku, zpěváčku. Ne, abyste věřil, tamhleté s tím krátkým ocasem, ta je zákeřná. A tamhleta kropenatá s tím křivým zrcátkem na křídlech, ta je zase hádavá a musí vždycky mít poslední slovo a přitom nemá nikdy pravdu. Ta tlustá kachna každého pomlouvá, o nikom neřekne nic dobrého a to se nám příčí. Když nemůžeš o někom říct nic dobrého, tak radši mlč a neříkej nic. Ta Portugalka je jediná, která má jakés také svychování. S tou je přece jen řeč, ale zase se moc rozčiluje a pořád by mluvila jen o Portugalsku.
2: Ty toho ale našeptají, ty Číňanky dvě, šuškala jedna.

0: budou balzamovat jablíčky a švestičkami. A ulehla na sluníčku a zamrkala jedním očkem. Dobře se jí leželo, dobré srdce měla i dobré spaní. Ptáček zpěváček si čechral peří na zlomeném křidélku a opřel se o svou ochránkyni. Slunce krásně hřálo, dobré místečko to bylo. Sousedovi slepice začaly hrabat, vlastně přišli stejně jen kvůli potravě. Jako první odešly Číňanky, po nich ty další. Vtipné kachňátko prohodilo o Portugalce, že stará prý už stejně má na portugalském kahánku. A ostatní kachny se rozchechtali na portugalském kahánku. Ten je ale vtipný, to je úžasné. A pro jistotu si zopakovali ten předešlý vtipek s portulákem. Jej, to vám byla legrace. A pak si taky lehli. Chvíli leželi. A pak najednou na dvorek přilétly kuchyňské zbytky, jen to plesklo. Veškeré spící osazenstvo vyletělo a začalo máchat křídly. I Portugalka se probudila, převalila se a ptáčka zpěváčka strašlivě zaléla. Píp, pravil, přišla plaste mě milostivá. Tak co překážíte, utrhla se Portugalka. Nesmíte být tak choulostivý, já mám taky nervy, ale ještě jsem v životě nepípla.
1: Račte se zlobit, prosím, krčil se ptáček. To pípnutí mi jen tak ze zobáčku uklouzlo.
0: Portugalka neposlouchala a hnala se po zbytcích. Pořádně se najedla a když bylo po jídle, ona si léla, přiběhl ptáček zpěváček a chtěl být milý.
1: Tydli dam, o tvém srdíčku sladkou písničku při jarním sluníčku zaspívám.
0: Já teď budu zažívat, pravila. A vy se koukejte naučit rodinné způsoby, já budu spát.
2: Ptáček, zpěváček, z toho byl celý pav, vždyť on to přece myslel dobře. Když se milostivá pak vzbudila, stál před ní se zrníčkem, co někde našel, a přinesl jí. Položil je před ní, ona se však špatně vyspala a tak přirozeně byla mrzutá.
0: To si dejte nějakému kuřeti, zabručela, a neotravujte mě pořád.
1: Ale vy se na mě zlobíte, pípl ptáček, co jsem udělal?
0: Udělal, opičila se po něm Portugalka, to není zrovna moc jemný výraz. To si račte laskavě zapamatovat.
1: Včera tady svítilo sluníčko, divil se ptáček, dneska je tu tma a šedivo. A mně je strašně smutno.
0: Ani často zřejmě neumí měřit, vzdechla si Portugalka. Neuplynul ještě ani jeden den? Tak co tady koukáte jako tele na nový vrata?
1: Díváte se na mě tak rozlobeně, jako ty dvě zlé oči, co jsem kvůli ním spadl na dvorek.
0: Drzoune, zasyčela Portugalka, vy si troufáte mě srovnávat s kocourem, s tím dravcem? Ve mně prosím není ani kapka zlé krve. Ujala jsem se vás a naučím vás dobrým způsobům. A ukousla ptáčkovi zpěváčkovi hlavu a bylo po ptáčkovi.
2: Ale copak, divila se. Ono mu to nedělalo dobře.
0: No, tak to by býval na světě stejně nevydržel. A to se mu, prosím, byla přímo matkou, protože srdce v těle, to já zas mám.
2: A sousedovic kohout na dvorek strčil hlavu a zakokrhal jako lokomotiva.
0: Vy mě tím kokrháním připravíte o život, pravila Portugalka. Stejně za to všechno můžete vy. Přišel o hlavu a já málem taky.
2: No, moc tu z něho nezbylo, řekl kohout.
0: Koukejte o něm mluvit s úctou, napomenula ho Portugalka. Měl dobrý tón, byl to pí.

0: je vec a měl vychování. Milý a něžný byl a taková mají být zvířata i ti takzvaní lidi. A všechny kachny se schromáždily kolem mrtvého zpěváčka. Kachny jsou tvorové vášnivý, ať už jde o závist nebo o soucit. A jelikož závidět tady nebylo co, zmocnil se jich soucit a čínských slepic taky.
1: Takového zpěváčka už nenajdeme. Skoro Číňan to byl a plakali jen kvokali, i ostatní slepice kvokali,
0: ale červenější oči měli přece jen kachny. My totiž máme srdce, pravili. To nám nikdo neupře.
2: Srdce, přidala se Portugalka.
0: Ano, to ano, to máme. Skoro takové jako v Portugalsku.
3: Radši se pojďte postarat, aby bylo co do huby, pravil kačer.
4: To je důležitější.
3: Nevídáno, tak se rozbil jeden hrací strojek. Jako by jich nebylo i tak dost.

0: Paddington pod zemí. Když se Paddington druhý den ráno probudil, udivilo ho, že leží v posteli. Protáhl se, packou si přetáhl peřinu přes hlavu a usoudil, že je to velice příjemný pocit. Zašmátral nohama, aby našel chladnější místo na chodidla. Být malý medvídek v obří posteli má mimo jiné tu výhodu, že máte spoustu místa. Za několik minut vykoukl spod peřiny a začichal. Zpoza dveří něco překrásně vonělo. A zdálo se, že se to stále přibližuje. Také bylo slyšet kroky stoupající po schodech. Když se zastavili před jeho dveřmi, ozvalo se zaklepání a hlas paní Ptáčkové. Jste vzhůru, mladý pane Paddingtone? Jen tak tak, odpověděl Paddington a promnul si oči. Dveře se otevřely. Pořádně jste se prospal, řekla paní Ptáčková, položila tác na postel a rozhrnula závěsy. Je to velká výsada dostat snídani do postele ve všední den. Paddington si tác hladově prohlížel. Byla na něm miska s půlkou grapefruitu, talíř slaniny s vejci, několik topinek, celá sklenice pomerančové marmelády a velký hrnek čaje. To je všechno pro mě, zaradoval se. Jestli to nechcete, můžu to zase odnést dolů, řekla paní Ptáčková. Ale chci, vyhrkl Paddington, já jen, že jsem nikdy v životě takhle velikou snídani neviděl. Měl byste si s ní pospíšit, otočila se paní Ptáčková ve dveřích, protože dnes ráno jdete s paní Fouskovou a Juditkou na nákupy. A můžu říct, že jsem vděčná, že nemusím jít s vámi. Zavřela za sebou dveře. To by mě zajímalo, jak to myslí, přemítal Paddington, ale moc dlouho se tím netrápil. Měl toho spoustu na práci. Poprvé v životě dostal snídani do postele a záhy zjistil, že to není zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá. Nejprve měl potíže s grapefruitem. Pokaždé, když do něj zabořil lžíci, vystříkla z něj šťáva a trefila ho do oka, což bylo velice bolestivé. A navíc se celou dobu strachoval, že mu vystydne slanina a vajíčka. A pak tu byla otázka marmelády. Rozhodně si chtěl nechat místo na marmeládu. Nakonec usoudil, že nejlepší bude, když na talíři smíchá všechno dohromady a sedne si na tác, aby se mu dobře jedlo. Ale Paddingtone, kroutila hlavou Juditka, když o pár minut později přišla za ním do pokoje a našla ho, jak sedí na tácu. Co to prosím tebe vyvádíš? Hlavně si pospěš, už na tebe dole čekáme. Paddington vzhlédl a na tváři se mu zračila čirá blaženost. Tedy na těch částech tváře, které nebyly pokryté vajíčkem a chlebovými drobky. Chtěl něco odpovědět, ale podařilo se mu vyloudit jen jakési zamručení, které znělo přibližně jako vždyť už běžím se slovy sraženými v jednom chumlu. No vážně, Juditka vytáhla kapesník a otřela mu obličej. Ty jsi ten nejulepenější medvěd na světě. A jestli si nepospíšíš, budou už všechny pěkné věci vykoupené. Maminka říkala, že ti chce v obchodním domě Barkridge koupit úplně nový oblek. Rychle si vykrtáčuj kožich a přijď dolů. Zavřela dveře a Paddington se podíval na zbytky snídaně. Většinu už snědl, ale zbyl tam ještě velký kus slaniny, který mu bylo líto nechat na tácu, aby ho paní Ptáčková vyhodila. Došel k závěru, že nejlepší bude dát ho do kufříku pro případ, že by později dostal hlad. Odběhl do koupelny a trochu si teplou vodou omyl obličej. Pak si opatrně učesal fousky a za chvíli dorazil dolů, sice ne tak vymydlený jako večer předtím, ale přeci jen stále docela elegantní. Doufám, že nepůjdeš v tomhle klobouku, řekla paní Fousková, jen co ho uviděla. Nech mu ho, prosím, maminko, zvolala Juditka. Je tak netradiční. Netradiční opravdu je, připustila paní Fousková. Myslím, že nic podobného jsem ještě neviděla. Má takový prapodivný tvar. Vůbec nevím, jak se takovému klobouku říká. To je klobouk do buše, prohlásil Paddington hrdě. A zachránil mi život. Zachránil ti život? Podivila se paní Fousková. Nevymýšlej si, jak by ti mohl klobouk zachránit život. Paddington jí už chtěl vyprávět o včerejším dobrodružství ve vaně, ale Juditka do něj šťouchla a zavrtila hlavou.
1: To je dlouhý příběh, řekl neurčitě.
0: Tak si ho raději schovej na jindy, rozhodla paní Fousková. A teď už oba pojďte.
2: Paddington popadl kufřík a vydal se za paní Fouskovou a Juditkou ke vchodu. U dveří se paní Fousková zastavila a začichala.
0: To je zvláštní, řekla. Zdá se mi, že je dnes ráno všude cítit slanina. Cítíš to také, Paddingtone?
2: Paddington se zarazil. Provinile schoval kufřík za záda a začanichal. Měl v zásobě několik výrazů, které nasazoval v případě nouze. Uměl zamyšlený výraz, kdy se díval do prázdna s tlapkou pod bradou. A měl nacvičený také nevinný výraz, což vlastně ani žádný speciální výraz nebyl. Rozhodl se ho použít.
0: Je to cítit opravdu silně, řekl popravdě, protože to byl pravdomluvný medvěd.
2: A pak dodal už ne tak docela pravdomluvně.
0: Zajímalo by mě, odkud to vychází. Kdybych byla na tvém místě, pošeptala mu Juditka, když kráčeli ke stanici metra, příště bych si dávala větší pozor při balení kufru.
2: Paddington se podíval dolů. Z kufru mu plandal veliký kus slaniny a táhl se za ním po chodníku.
0: Fuj, křikla paní Fousková, když se k ním přes ulici přihnal umolousaný pes. Jdi pryč, pse, řekla přísně.
2: Pes se mlsně olízl. Paddington si pospíšil za paní Fouskovou a Juditkou a cestou se nervózně ohlížel.
0: Ajeje, řekla paní Fousková, mám z dnešního dne takový zvláštní pocit, jako kdyby se mělo něco přihodit. Míváš někdy takové pocity, Paddingtone?
2: Paddington to chvíli zvažoval.
0: Občas,
2: odpověděl neurčitě, když vcházeli do stanice.
3: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Úplňkový měsíc se nad lesem rozplynul v raní páře, ale mužka z temných keřů nevyletěla. Přišel den jako každý jiný, pavoučci vymetali z pavučin kapky rosy a strýček Sekáš se houpal na nitce. Všichni zdrávi, volal. Přečkali jste úplněk, nesedla na někoho můra chmůra, nesnědli někoho úplňkové mouchy a najednou se zarazil. Kde je pája? Snad ještě nespí. Došel k pájově pavučince a ta byla prázdná. Viděl někdo vstávat, zeptal se, ale nikdo páju ráno neviděl. Strýček Sekáč se přestal usmívat. Mládenci, řekl vážně, musíme ho najít. Co kdyby byl náměsíčný? Jaký? Vylekali se pavoučci. Když je pavouk náměsíčný, vysvětloval strýček Sekáč, vstane v úplňkové noci z pavučiny, chodí po těch nejtenčích jehličkách smrku se zavřenýma očima a vůbec o tom neví, protože spí. Zahučeli pavoučci a hned se rozběhli do všech stran. Hledali ve větvích i v trávě, ale nikdo se nepodíval pod list lopuchu. Právě tam ale pája byl. V noci ho totiž něco probudilo. Měsíc svítil jasně a pichlavě a od lopuchu se ozýval pláč. Pájovi se zdálo, že ten tenounký hlásek poznává. A tak tiše vstal a spustil se po nitce do trávy. Ve světle měsíce doběhl k lopuchu. Ano, byla to ona, jeho včerejší známá Beruška. Už ho také spatřila a dala se do pištivého pláče. Pájo, pájo, podívej, co se mi stalo. Pája na ní nic zvláštního neviděl a taky to řekl. Co pak nevidíš, že jsem jiná? Beruška znovu spustila a její kamarádky ji začaly pošťuchovat. Smáli se a rejděli kolem páji a tohle si prospěvovali. Nakreslí jí 7 teček na záda a na zadeček 7 teček pro Berušku, ona ti dá za to mužku. Díky téhle posměšné říkance si pája konečně všiml, co je na jeho Berušce zvláštního. Měla na zádech jenom 6 teček. Proto plakala, proto se jí kamarádky posmívaly. Tak dost, okřikl je pája. A ty pojď se mnou, obrátil se k ufňukané Berušce 6-tečné. Strýček Sekáč ti určitě poradí. Strýček se mračil, když k němu přišli. Kde se stoulal? Měli jsme o tebe strach, Artusil. Já jsem měl zase strach tady o Berušku, omlouval se pája. Beruška pofňukávala a strýček se už přestal mračit. No co se jí stalo? Ztratila tečku, vysvětlil pája. Je teď chudinka 6-tečná. Vždyť ti to docela sluší, chlácholil Berušku strýček. Aspoň jsi jiná než ostatní. Ale já nechci být jiná, naříkala Beruška. Musíme tu tečku najít. Pomůžeš nám, strýčku, prosil pája. Ale strýček Sekáč zavrtěl hlavou. Holka, vrať se klidně domů, řekl. 6 nebo 7 teček, co na tom záleží? To je jenom paráda. Pája si to v duchu myslel také, ale Beruška nebyla k utišení. Tak dobrá, pojďte se mnou, rozhodl se strýček a vykročil k potoku. Chvíli něco hledal a pak se zastavil. Tady je to. Brr, šťovík, otřásl se pája. Ochutnala si to někdy, zeptal se strýček Berušky. Nikdy, řekla Beruška rozhodně. To se přece nejí, šťovík je jedovatý. Strýček se rozesmál. Není jedovatý, ale je příšerně kyselý. Je tak kyselý, že mi jednou naskákali po těle pupínky, když jsem ho ze zvědavosti ochutnal. A proč nám to povídáš? Zeptal se pája trochu drze. Protože mám nápad, řekl strýček. Říkám si, když mě po šťovíku naskákali pupínky, proč by Berušce po něm nemohla naskočit ta nešťastná chybějící tečka? No jo, přitákal Pája. To je pravda, ale já bych to kvůli parádě neskoušel. Brr, šťovík. Já to zkusím, řekla Beruška pevně. Zavřela oči a odvážně si do šťovíku kousla. Hned na to začala sykat a poskakovat. Musel to být obzvláště kyselý šťovík. Ale když se konečně zastavila, zůstal Pája koukat. Berušce se na zádech objevila sedmá tečka. Sláva, už jsi zase sedmitečná, jásal Pája. Opravdu? Už budu zase jako ostatní? Ptala se Beruška strýčka sekáče. Strýček ji to potvrdil a řekl, na strýčka sekáče je spolehnutí a teď upaluj domů. Děkuju, Pájo, děkuju, pane sekáči, volala Beruška už v letu. Strýčku, ty jsi úžasný, řekl Pája s obdivem, když se vraceli k zelenému smrku. Možná nejsem, odpověděl strýček. Snad jí ta tečka vydrží. Moc bych si to přál, ale jak si vzpomínám, mě ty pupínky po šťovíku zmizely hned druhý den. Pak strýček sekáč už nic neříkal a Pája měl zase o čem přemýšlet.
1: Jsem červen, šestý měsíc roku. A víte, co důležitého se stane v čase mé vlády? Rozloučím se s jarem a přivítám léto. Třeba se mu bude také líbit pohádka o Ježkovi, kterou vám budu teď vyprávět.

0: Zima byla dlouhá, jaro nějaké, a tak se všichni těšili na léto. Jen počasí se tvářilo, že se ho to netýká. Ráno přihnal vítr tlusté mraky a pak už jen pršelo a pršelo, z domu se na krok nedalo vyjít a doma bylo studeno a syrovo jako ve sklepě. Proč si nezatopíš? Zeptal se krtek Ježka, který se třásl pod peřinou.
1: Ani mě nenapadne, odsekl Ježek. Jednou už to léto musí přijít.
0: Jenže když přišlo, bylo už pozdě. Ježek kašlal, smrkal, v krku ho bolelo, že sotva mluvil.
2: Uvařím ti čaj s medem, nabídl se vrabec.
3: Já žádný med nemám, sýpal Ježek. Zaleď ke kočce, ať mi ho pošle velkou sklenici.
0: Jenže kočka právě olízla poslední lžičku a med došel i krtkovi. Ježkovi nezbylo, než pít čaj s citrónem, ale bez medu, a potit se a čekat, až nemoc sama odejde.
3: To snad nebude nikdy, vztekal se.
0: Ale jednoho rána se probudil a vida. Kašel pryč, rýma pryč, v krku ho nebolí, juhu, zavískl, vyběhl před chaloupku a křičí na telegrafní dráty.
4: Vyřiďte všem, že už nestůňu, ať ke mně přijdou na návštěvu.
0: Byli tu coby dub, kočka, krtek i vrabec. Blahopřáli kamarádovi k uzdravení.
4: Teď se vám to mluví, ale já málem umřel, protože jste neměli med.
5: Příště uděláme větší zásoby, sliboval krtek.
0: Ježek se už klíbl.
4: Příště si vystačím sám, už vás nebudu potřebovat.
0: Když se vrabec nechápavě zeptal, jak to, Ježek se jen zatvářil tajemně.
4: Nechte se překvapit.
0: Víc neřekl. A tak se rozloučili. Cestou domů se krtek s kočkou dohadovali, jak a čím je asi Ježek překvapí.
4: Čím, čím? Poškleboval se vrabec. Ničím, jen se vytahuje.
0: To ale vrabec nevěděl, že kousek od Ježkovy chalupy stojí starý opuštěný včelín a právě s ním měl Ježek velké plány. Sotva kočka, krtek a vrabec zmizeli z dohledu, spěchal ke včelínu. Nejdříve vyčistil všechny čtyři úly. Zděšení pavouci nestačili utíkat. Pak umyl zaprášené stěny včelína. Jen střechu nechal dešťům na starost. Za pár dní, když lesní zvonky zvonily poledne, byl včelín jako nový a Ježek už viděl, jak se do něj hrnou včely ze všech stran. Ale nehrnuli se. Včelín zůstával prázdný. Zato na louce včely pilně sbírali pil ze všech květů a odnášeli ho kdo ví kam.
4: Hned se nastěhujte do mého včelína,
0: zakřičel na ně Ježek. Ale včely jen bzzz a byli pryč.
4: Ty jsou ale nevychované, vztekal se Ježek.
0: Musíš se domluvit s královnou, vysvětlilo mu sluníčko. Počkej, já ti nějakou pošlu. A opravdu, za chvilečku tu byla veliká včela. Prošmejdila včelín od zhora dolů, ze předu, ze zadu a najednou, jako by se setmělo, obrovský včelí roj zakryl slunce a už byl ve včelíně. Pak šlo všechno jako o závod. Včely létaly z úlů pro pil, s pilem do úlů, od slunka do slunka, ani na okamžik se nezastavili. Za týden Ježek usoudil, že už je medu dost, poručil telegrafním drátům, aby pozvali kamarády na ochutnávku a zamířil do včelína. Jenže místo medu dostal žihadlo.
4: Jedno, druhé, třetí, au, au, au, co to má znamenat?
3: rozčiloval se a křičel: opravil jsem vám včelín, tak mi koukejte dát med a hezky rychle.
6: Důdle, opovaž se,
3: bzučel mu Roj kolem hlavy a tak raději vzal nohy na ramena a pelášil, co mu síly stačily. Vpadl do domečku a pro jistotu zavřel dveře na závoru. Ale to už na něj klepali Vrabec, Krtek a Kočka a Ježek musel s pravdou ven. Kočka se smála pod fousisky. To jsou mi ale nápady vybírat med na jaře. A kdy teda? Vňukal Ježek.
5: Tady se všechno dozvíš a taky naučíš,
3: řekl Krtek a podal Ježkovi tlustou knihu Všechno o včelách a včelaření. Ježek mu poděkoval a pak už pilně studoval. Být včelařem, to nestačí jen mít včelín. To se musí také rozumět včelám a starat se o ně. Kočka, Krtek i posměvačný Vrabec se nestačili divit, jak rychle se Ježek všemu naučil. I včely si to pochvalovali a tak, když nastal ten správný čas, nachystali soudek medu pro něho a po soudečku i pro jeho kamarády. To, aby je v zimě nebolelo v krku a netrápil je kašel. Telegrafní dráty všechno roznesly do celého světa a odtamtud zase vyřizovali Ježkovi pozdravy plné chvály. Ježka to těšilo, jak by ne. Chvála každého potěší, zvláště když je zasloužená.
7: S prominutím koňský trus, že ano, smíchán s dobrou zeminou, promění se na humus, úspěchy nás neminou. Vyroste nám žampion, vynese nám značný zisk, zbohatneš ty, já i on, o akci se zmíní.

prominutím starý hrad, že ano, s ideální vlhkostí. Může se však také stát pro ty děti radostí. Ano, děti se nám seřadí, vyfasují košíčky a pak pěkně nerádi budou trhat houbičky.

0: Je to špatný. Řídě je z toho smutnej a Jendovi teče oko. Napiš, tvrdá pomsta Jouzovi.
1: Pomsta? Jouzo? Ale jaký Jouzové? Tvrdá pomsta, tak tvrdý.
2: O řepě. Zasadil dědek řepu. Vyrostla, byla veliká, převeliká. I chtěl dědek řepu ze země vytáhnout. Táhne, potahuje, ale vytáhnout nemůže. Pozval si dědek babku na pomoc. Babka táhne dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Babka zavolala vnučku. Vnučka táhne babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Vnučka zavolala psíčka. Psíček táhne vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. Psíček zavolal kočičku. Kočička táhne psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují, ale vytáhnout nemohou. A tak zavolala kočička myšku. Myška táhne kočičku, kočička psíčka, psíček vnučku, vnučka babku, babka dědka, dědek řepu. Táhnou, potahují. A konečně řepu vytáhli.

0: Malá čarodějnice s Abraxasem pěkně pohodlně pluly nad vrcholky stromů a hluboko dole viděli skály a ostružinová houští a malá čarodějnice vesele kývala nohama. Měla radost, že už nemusí chodit pěšky. Mávala zajícům a srnkám, které zahlédla v houští a počítala liščí nory.
1: Podívej, myslivec!
0: Zakrákal po chvíli havran Abraxas a ukázal zobákem dolů.
1: Vidím, vidím, řekla malá čarodějnice.
0: Našpulila rty a plesk. Plivla myslivci na klobouk.
2: Proč to děláš?
0: Zeptal se Abraxas.
1: Čarodějnice se pochechtávala. Protože mě to baví. Bude si myslet, že prší.
0: Ale havran zůstal vážný.
2: Tak, tohle se nedělá, řekl káravě. Jako dobrá čarodějnice nemůžeš plivat lidem na klobouk.
1: A, vykřikla mrzutě, dej s tím pokoj.
2: Prosím, prosím, urazil se Abraxas, ale nad takovýmihle žarty se teta Bimbula bude smát pod vousy.
1: Tě, co to je potom?
2: No, moc a moc, zvolal havran.
1: Jej, ta se bude nějak radovat, když z tebe do roka nebude dobrá čarodějnice. Chceš jí to potěšení dopřát?
0: Malá čarodějnice prudce zavrtěla hlavou.
2: A? Jenže jsi na nejlepší cestě, jestli se nepletu,
0: řekl Abraxas. Potom zmlkl. Malá čarodějnice taky mlčela. Měla co přemýšlet o Abraxasových slovech. Ale ať je obracela jak chtěla, pořád jí vycházelo, že havran má pravdu. Když dorazili domů, řekla.
1: Ano, je to tak. Musím se stát dobrou čarodějnicí. Jedině tak mohu Bimbule vypálit rybník. Ať zežloutne a zezelená vsteky, viď?
0: Od té chvíle tedy malá čarodějnice studovala z kouzelnické knihy ne 6, ale 7 i 8 hodin denně. Chtěla mít do příští Filipojakubské noci v hlavě všechno, co se požaduje od dobré čarodějnice. A brzy uměla z paměti všecky důležité čarodějnické kousky.
3: Vlk a ovce.

0: Jednou se ovečka odtrhla od stáda a zabloudila v lese. Potkala vlka, slovo dalo slovo a spřátelili se. Léto prožili dobře. Všude teplo, jídla všude plno, tak jaké pak hádky. Na podzim se také jakž takž poměli. Ale sotva se probudila paní zima, začalo být ouvej. Vlkovi mrzly tlapy a ovci zalézal mráz do kožichu. Ovečka se nad tím zamyslela a řekla. Víš co, vlku? Postavíme si na zimu dům. Budeme topit v peci a zima k nám nedojde. Jenže vlk je kůže líná a tak se vymlouval.
1: Nač stavět domek. Mně je v lese dobře.
0: Ovečka si tedy postavila dům sama. Uvnitř byla pícka a u pícky lavice. Sotva uhodili mrazy, ovečka si zatopila a bylo jí teplo. Vlk pobíhal po lese a jak mráz sílil, vlk se začal ohlížet po ovečtině domku. Vydal se před její chaloupku a začal škemrat.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, čenichy uši mi omrzly. Dovol, abych si u tebe aspoň hlavu ohřál.
0: Ovečka pootevřela, ale vlkovi to nestačilo.
1: Ovečko, otevři vlkovi maličko, přední tlapy mi omrzly, nech mě trochu ohřát.
0: Ovečka otevřela trochu víc, ale ani tohle vlkovi nestačilo. Vítr fičel a vlk skučel.
1: Ovečko, otevři maličko, boky mi omrzly.
0: Ovečka otevřela a vlk se celý vecpal dovnitř a hup na pec. Sotva se vlk ohřál, dostal ukrutánský hlad.
1: Ovečko, není už čas jít spát? Polez na pec, já se kousek posunu, místa budeš mít dost.
0: Hlas měl vlk vlídný, ale oči ukrutánsky hladové.
2: Ne, vlku, nemohu jít spát, mám ještě práci. Neumila jsem lžíce a neprosila mouku, půjdu spát, až to dodělám.
0: Ale sotva vlk usnul, ovečka se schovala do bedničky na dříví. Vlk se v noci probudil hlady, ale ovečka nikde. Vlk proležel na peci celý další den. K večeru hlad zase zle kroutil jeho žaludkem.
1: Polez na pec, ovečko, zahřeješ se maličko.
0: Ovce ale odpověděla.
2: Počkej, vlku, ještě jsem nedala kynout těsto na chleba. Až to dodělám, vylezu na pec.
0: V noci zase hlad vlka probudil, ale ovečka nikde. A přišel třetí večer. Vlk znovu lákal ovečku, ale ta se opět vymluvila.
2: Kde pak, vlku? Na spaní je ještě brzy. Ještě jsem podlahu nezametla, pavučiny nevysmíčila.
0: Brzo ráno, než se vlk probudil, vyběhla ovečka do zimy. Šla do lesa a vyhrabala spod sněhu kuličky brusinek. Začala se v nich převalovat, až si celý kožíšek zamazala červenou šťávou. Potom vzala dlouhý prut a vrátila se k chaloupce. Zaklepala prutem na okénko a zakřičela strašným hlasem.
1: Je v téhle chaloupce vlk šedivec! Už 7 vlků jsem zakousla a tohle taky dostanu!
0: Vlk vyhlédl okénkem a jak viděl strašné huňaté zvíře, celé zamazané od krve, polekal se a upaloval z chaloupky. Ovečka si smyla brusinkovou šťávu z kožichu a začala si spokojeně žít ve své hezké, teplé chaloupce.

0: co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem se rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně.

0: A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody a plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mlátě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo, že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, Krtku. Víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Anna pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Anna sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Anna chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě. No to taky nebylo žádné umění pro Ezaova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Anna není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Anna taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře. Ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný Bullerbyn. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný Bullerbyn. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit Bullerbyn, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudly u nosu. Bose ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje Zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje Ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí Hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lase přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys. Jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmyzu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmys. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých. Lasy se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v Hromové jámě. V lese přímo u Hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík a Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst Olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito slupl jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí, ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle... čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekl Lase, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala: raz,

0: tři, se čtvrtou jde po větří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to práskne každou chvíli. Řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to.
0: Potom jsme šli do jeskyně. A Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla, ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně. Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je.

0: Ole a já jsme vylezli na strom a Lase se schoval za keř. Křičela jsem na Lase. Ty uradný lovče zubrů, tady máš zrovna jednoho takového, aspoň skoro takového. Měl bys nám ukázat, jak to uděláš, abys ho ulovil. A Anna a Brita křičeli. Hele, tady máš zubra, Lase, hurá na lov! Ale Lase si netroufal za keřem ani hlesnout, aby Ulrik neslyšel, že tam je. Ulrik měl vztek, že nás nemohl potrkat. Stál pod stromem, kde jsme seděli Ole a já, a trkal, jen se z kůry prášilo. A když to nepomohlo, přeběhl k balvanu, na který vylezli Bose, Brita a Anna. Stál pod ním a koukal na něco nejzuřivěji.
1: Tak koukej, no, řekla Brita.
0: Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měl aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad.
2: Co pak si za tím keřem usnul?
0: Křikl Ole na Lase. Tu Lase vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byli Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lase utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lase pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním.
2: Utíkej, Lase, utíkej!
0: Křičela Anna.
2: Co pak neutíkám?
0: Křičel Lase. Najednou Ulrik Lase trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lase vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lase tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem, ach, teď tam uvnitř Ulrik Lase utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lase vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl, zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl, fuj ty, beraní obludo! A já jsem řekla, jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lase řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lase. Udělali jsme, co Lase říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme.
2: O jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lase a moc se vytahoval.
0: Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma.
2: Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a

0: místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou necestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dub, dub, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jako by neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrbal se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dub a dub a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje potká pastýře se stádem ovcí? Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj! Křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanóny, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bača láteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu, přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběj mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskly jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam. Povzdechl si nad nimi císař pán a odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: bude pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
2: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
3: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýlepána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
3: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
3: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
3: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop! Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Dokryle, pána. Na mou duši a psí uši. Ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Toto voní,
5: to je plný vůně z
6: metrů. A my běháme celé vyplašené.
0: Velectěné dámy.
4: Pak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte se.
4: Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala a račte se podívat.
4: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost. A za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti,
4: prosím,
0: daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček. No, není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se prosím může opakovat třeba i milionky.
6: No, to není možné.
4: No to není.
0: Já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
4: No konečně.
0: Zde prosím.
4: Děkujem.
0: Zde prosím je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí a proto hned začneme hostinu.
6: Ukažte se,
4: já ti
6: pořádku.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
5: To nefunguje.
7: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám stolečku, prostři se.
7: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
5: Je to obelhá.
0: Tak tohle je to. Ale to je to.
7: Domáš. Domáš.
0: Domáš.
7: Nedadujeme.
5: Slovila.

0: To jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je. Vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal, panečku.
1: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od Hubového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen třísky z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napárit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě klepe, to tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepe, to tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším, ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice, prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím. Ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.
3: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si ji alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom: ahoj mami, co bude k večeři? Nebo ahoj mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vztyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o leccem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala: kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám ji z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy ho, houpy ho. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřílel jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže, co hezkého jí kdo řekl, jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů a jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky. Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskli až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám. Vy mařeny, já mám křeslo na snění a na klid a vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor. Jau, jau. Vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky. Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou. Ty měla totiž ze všeho nejraději. Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží. Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo. A měla pravdu. Nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
1: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nich neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby,
4: všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje. Šelma sedlá, co s tím počítá? Třešně se válí všude po silnici. Zas bude v zimě málo marmelád. Zrušili psi

Sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařísku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne, pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá, mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmešká, no, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půl sklenka z hospody. Holala, řekli děci fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děci fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děci fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak
zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tulamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponožtičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách sešel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tulamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml.
2: Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata, Tulamora juniora a Ramsese.
3: Ten první, odpověděl tulík, ale kdo je ten Padre?
2: No, přece vážený pan Tulamor senior, Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
1: Tulamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
2: Tak takhle je to.
1: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
2: No, nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
3: To ne,
1: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
2: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
1: A Tulamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
3: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.

0: Co to tady, Krtku, provádíš?
1: Přece pískám písničku o lítání. Tu mám nejradši.
0: Myslíš tuhle?
1: Zrovna tu, co pak ty si ji nepoznal?
0: Abych pravdu řekl, k poznání moc nebyla.
1: Tak já to zkusím znovu.
0: Ne.
1: Ale proč ne?
0: Protože po druhé bych to už asi nevydržel. A vůbec. Na lítání dojde až mnohem později. Teď mě nech, ať můžu dětem povědět všecko pěkně po pořádku.
1: Ach jo, ty mě strejdo vždycky ukecáš.

0: Krtek a orel. Déšť přicházel pomalu, kapka sem, kapka tam, jako když se ptáčci honí v lupení a všichni se radovali. Jen ať prší, budeme mít zalito. Ale pak se opravdu rozpršelo. Týden pršelo, jen se lilo a to už se každý chytal za hlavu. Dost, to stačí. Co pak jsme si objednali potopu světa? Jenomže počasí si nedá do ničeho mluvit. Můžete je chválit, můžete je hubovat, ono si stejně dělá, co chce. Když i krtka velká voda vyplavila z pelíšku a vykoukl ven, nestačil se divit. Krajina kolem dokola nebyla k poznání. Cesta byla jako řeka, louka jako jezero a voda stoupala, voda utíkala, až se toho krtek polekal.
1: Ba ne, nepolekal.
0: Ale polekal. Samým strachem se rozklepal, uklouzl, upadl a div si se neutopil.
1: Náhodou utopit se mohl zajíček a já ho zachránil.
0: Tak to je svatá pravda. Víte, co proti strachu nejvíc pomáhá? Když někdo jiný zavolá o pomoc. To se pak na strach nemůžete ohlížet. A zrovna tak to bylo s krtkem. Sotva uviděl nad hladinou dvě zaječí tlapky, jak se topí, úplně zapomněl, že se někdy bál. Už myslel jenom na to, jak by zajíčkovi pomohl z vody nahoru na větev.
1: S ušákem to dobře dopadlo, jenomže...
0: Jenomže právě v tu chvíli krtek uviděl, jak proud kolem unáší hnízdo s ptačím mláďátkem. Bylo tam samo a hrozně se bál. A zase měl krtek koho zachraňovat. Vrhl se šipkou do vody. Plaval jako o život. Není snadné dohonit v povodni plovoucí hnízdo. Není snadné se do hnízda vyšplhat a mládě přitom nevyklopit. Ale vůbec nejvíc práce krtkovi dalo přesvědčit to uplakané ptáče, aby už neplakalo. Že spolu pojedou hledat ztracenou maminku a že ji určitě najdou. Krtek si ve vodě ulovil dřevěnou vařečku na místo pádla a z hnízda byl najednou docela dobrý člun.
1: A z nás praví námořníci a klidně jsme si mohli pískat.
0: Ne, krtku, víš co? Radši si tu tvou námořnickou písničku spolu zaspíváme.
2: Jsou dvě věci, které závidím Britě a Aně. Za prvé je to dědeček. Dědeček říká, že když je nás dětí v Bullerbynu tak málo, takže může docela dobře být dědečkem nás všech. Ale Ana pokaždé říká, ano, to je možné, ale doopravdy si jenom můj dědeček a taky Britin, samozřejmě. A když jsme u dědečka a čteme mu noviny, tak mu vždycky Ana sedí na klíně a on jenom jí pořád říká děvenko. Nechápu, jak to dokáže rozeznat Anu od nás ostatních, když je skoro slepý. Ale dokáže to. A přece není Ana chlupatá jako ten Ezau v biblické dějepravě. No to taky nebylo žádné umění pro Ezauova tatínka rozeznat děti, když ten jeden je chlupatý a druhý holý. Ale dědeček je v tomhle opravdu chlapík, protože Ana není ani trošinku chlupatá. Dědeček je tak hodný na nás všechny, že to vlastně ani moc nevadí, že říká Aně děvenko. Pak má ale Brita a Ana taky své vlastní jezero. To je ta druhá věc, kterou jim závidím. Proběhne se jenom jejich pastvinou a přijde se dolů k Norgordenskému jezeru. Tam se v létě koupáme. Je tam moc pěkný písčitý břeh. Jednou, když jsme se nepohodli, řekla Anna, že se nesmím koupat v jejich jezeře, ale Anina maminka mi řekla, že smím, když se mi zachce, protože to stojí v zákoně. Takže mi Anna nemůže zakazovat koupat se v Norgordenském jezeře, ať se spolu hádáme, jak chceme. Ostatně většinou jsme za dobře. Na druhé straně jezera není žádný písčitý břeh. Jsou tam vysoké hory. Aspoň já myslím, že jsou vysoké. Ačkoliv Lasse říká, že to bych teprve měla vidět hory skalisté. Obyčejně si hrajeme, že hory za jezerem jsou hory skalisté. A někdy tam zajedeme na Norgordenské pramici. Lasse říká, že ty velké skalní bloky a balvany v horách skalistých tam musel naházet nějaký obr. Kdysi dávno, když ještě nebyli žádní lidé a žádný bulerbin. Jsem ráda, že jsem tenkrát nežila, když nebyl žádný bulerbin. Ach, bylo to štěstí, že někdo přišel na to postavit bulerbin, protože jinak bychom přece neměli kde bydlet. Lasse říká, že tenkrát bychom byli museli bydlet v té jeskyni v horách skalistých. Je to opravdu krásná jeskyně pod několika velikánskými balvany. Máme tam borovici, kde vždycky přivazujeme pramici, když přiveslujeme na druhou stranu jezera. Potom lezeme rovnou na skálu, ale ne jen tak nějak. Máme už svá místa, kde víme, že se zachytíme. A to je taky, panečko, potřeba, protože to není tak lehké lézt po skalách. Máme tam rozsedlinu, které říkáme odřinoska. Je totiž tak úzká, že si skoro odřeme nos vždycky, když skrz ní lezeme. Ale musí se skrz, to je jediná cesta. Pak je tam skála, která vyčuhuje ven a kde se musí lézt po malém úzkém okraji, když se chce člověk dostat dál. Té skále říkáme zlomnudle, protože Lasse říká, že Bose tam jednou spadl a zlomil si nudly u nosu. Bose ale tvrdí, že to tak vůbec není, že sice spadl, ale že si skoro zlomil ruku a Lasse, že by měl dostat nářez, když o něm říká takové věci. Ale skála se stejně jmenuje zlomnudle. Nejnebezpečnější místo se jmenuje ruka mrtvého muže. Když někdo spadne tam, tak ho mohou odvést domů takhle na trakaři, říká Lasse. Ale když se člověk dostane přes tahle obtížná místa, už je pak brzy nahoře na nejvyšší skále a když potom jde kousek lesem, dojde k té jeskyni. Říkáme jí hromová jáma. Jednou v neděli letos na jaře, před koncem školy, jsme se vypravili k horám skalistým. Měli jsme sebou jídlo a řekli jsme doma, že budeme asi pryč celý den. Lasse přivázal pramici u naší borovice. A pak jsme začali lézt po skále nahoru. Povídali jsme si o tom, co je zábavnější, lézt na skálu nebo lézt na strom. A usoudili jsme všichni, že to je trošinku zábavnější lézt na skálu. Našli jsme nové místo, kterému jsme dali jméno Břichozmys, jenom proto, že se muselo vtáhnout břicho, když se lezlo kolem. Nové místo to vlastně ani není. Lezli jsme kolem Břichozmyzu už mockrát, ale to jsme ještě nevěděli, že se jmenuje Břichozmys. Když jsme měli lézt přes ruku mrtvého muže, měla jsem trochu husí kůži, protože to bylo hrozně napínavé. Maminka určitě nikdy neviděla ruku mrtvého muže, protože to by nás jinak nepustila do hor skalistých. Lasse se díval dolů do propasti a řekl: kdo chce tady spadnout dolů, ať zvedne ruku nebo nohu. Ale my jsme samozřejmě nemohli zvednout ani ruku, ani nohu, protože jsme se jimi potřebovali pevně držet. Ale nikdo nespadl. A pak už jsme byli brzo v hromové jámě. V lese přímo u hromové jámy byla hezká mítina. A tam jsme si prostřeli k jídlu. Člověk je vždycky hned hladový, když je na výletě. A my jsme si všichni mysleli, že bude nejlíp, když budeme hned jíst. Měli jsme sebou lívance se zavařeninou. 100 lívanců, myslím. A mléko a šťávu a namazané chleby a koláče. Olovy dali sebou jelita. 6 jelit, aby každý dostal jedno. Ale nemohli jsme hned jíst jelita, když jsme měli takovou spoustu lívanců. Anna a Brita měli sebou zvláštní preclíky, které peče jejich maminka a které jsou báječně dobré. Všichni jsme dostali ochutnat. Nakonec zbyl už jen jeden preclík. A Bose by ho byl tak rád dostal, protože on tak rád jí koláče a preclíky. Ole byl nazlobený, že nikdo nechce jíst jeho jelita. A Britě se asi zdálo, že se mu tím ubližuje, a tak řekla: dostaneš ten preclík, Bose, ale musíš nejdřív sníst Olova jelita. Bose byl už hodně najedený, ale přece se do toho ještě dal, protože by moc rád dostal ten preclík. První jelito slupl jako malinu, druhé taky spořádal, ačkoliv už trochu pomalej. Hekal, když začínal jíst třetí. Ale Brita mu držela preclík před nosem a tak do sebe nasoukal i třetí jelito. Potom začal se čtvrtým. Kousl do něho a řekl: tohle čtyřtý, to už mě tlačí. Ty trumbero, řekla Lase, neříká se čtyřtý, říká se čtvrtý. Já jsem se tak nacpal, že už ani nevím, jak se jmenuju, řekl Bose. Anna skákala po jedné noze kolem Bose a pokřikovala: raz, dva, tři, se

0: tři, se čtvrtou jde povětří, s pátou hrom a s šestou blesk, se sedmou už prásk a plesk.
1: Já si myslím, že to práskne každou chvíli, řekl Bose a taky řekl, že už žádné jeli to jíst nebude. Dostaneš ten preclík stejně, rozhodla Brita. Ale Bose řekl, že už by nikdy v životě ani za nic nejedl preclík a nikdy, nikdy už žádné jeli to.
0: Potom jsme šli do jeskyně. A Lasse říkal, že v ní asi v kamenném věku bydleli lidé. Ach, jak tam ti chudáci v zimě asi mrzli. Mezi balvany byly totiž velké štěrbiny, kudy tam mohl vát sníh. Brita si vymyslela, abychom si hráli na lidi z kamenného věku. A to se Lasovi moc líbilo. Říkal, že on a Bose a Ole půjdou lovit zubry a krotit je a Brita, Anna a já jsme měli zůstat doma v jeskyni a ohřívat jídlo. No tohle je tedy hrozně podivné. Ať si hrajeme na co chceme, kluci jdou vždycky dělat něco zábavného a my máme jenom ohřívat jídlo a takové věci. Ale Brita řekla, že bychom si mohli udělat z větviček košťata, jeskyni zamést a pak, že bychom mohli zastrčit nějaké pěkné březové větve do štěrbin, aby to v jeskyni bylo útulné.
1: Lasse řekl, ale dělejte si tu, co chcete, i když to bude nějaká pitomost. Pojďte, kluci, jde se na lov zubru. Ale Bose byl tak nacpaný jelity, že byl úplně zničený a řekl, že nedokáže ulovit žádného zubra. Tak bys mohl zůstat doma v jeskyni a být ženy a děti, řekl Lasse. Hlavně, abys měl něco na práci.
0: Jen ať si to zkusí, řekla Brita.
1: Ale Bose ten byl tak najedený, že si lehl do trávy před jeskyni a ležel tam celou tu dobu, co Lasse a Ole lovili zubry a my zametali jeskyni.
0: Pak přišli Lasse a Ole zpátky a vyráželi ty nejstrašlivější skřeky, jenom abychom slyšeli, že lov se vydařil, jak řekl Lasse. Já už jsem slyšela, co jsem na světě moc lasových skřeků, ale ještě nikdy tak hrozné. Lasse říkal, že to jsou praskřeky a že takhle se řvalo, když se v kamenném věku lovili zubři. Vytahoval se moc a moc, jaké nebezpečí to je lovit zubry a řekl, že jich ulovil spoustu, ale žádného jsme neviděli.
2: Potom začalo pršet a my jsme seděli v jeskyni a bylo nám dobře. Nebe bylo moc zatažené a my jsme už nevěřili, že ten den bude ještě hezky. Ale najednou vyšlo za mrakem slunce. A my jsme vylezli z jeskyně a šli jsme se podívat na jezero. A tu jsme viděli, jak je krásně na ostrůvku, který leží uprostřed Norgordenského jezera. Slunce tam svítilo na náš kámen, u kterého se někdy koupáme. A Lasse řekl, a co kdyby jsme si tam zajeli a vykoupali se?
0: Nebylo to ani dva dny, co jsme se ptali maminky, jestli už se můžeme koupat. A maminka řekla,
2: ne, ještě je na to brzy, musíte trochu počkat.
1: No teď jsme už trochu čekali, řekl Lasse.
0: A tak jsme veslovali k ostrovu. Svlékli jsme se u našeho kamene a závodili jsme, kdo bude nejdřív ve vodě. Vyhrál to Bose. Jelita se v něm už asi trochu slehla. Ale voda byla tak hrozně studená, že jsme všichni honem zaslezli ven. A první, co jsme uviděli, když jsme vylezli, byl norgordenský zlý beran. Stál tam se svými velikými křivými rohy a tvářil se záludně.
2: Norgordenský beran nemůže být v žádné ohradě pohromadě s jinými ovcemi. Přeskočí totiž všechny ploty a potrká každého, koho uvidí. Na jaře ho proto nechávají na ostrově úplně samotného. Je to hrozná potíž dostat ho tam. Strýček Erik, náš tatínek a strýček Nils mu vždycky svážou provazem nohy a pak ho položí na norgordenskou pramici a strýček Erik vesluje k ostrovu a tam ho pustí. Ale my jsme byli moc překvapeni, když jsme vylezli z vody a uviděli na břehu berana, jak na nás kouká, protože jsme zapomněli, že tam je. Beran se jmenuje Ulrik.
3: Pro pána krále, vykřikla Anna, já jsem zapomněla, že tu je Ulrik.
2: Myslím, že Ulrik má strašnou zlost, že ho vždycky tak svážou a složí na loď, když se jeho manželky a všechna jehňata na to dívají. Možná, že právě proto je tak zuřivý. A pak je to asi hrozná otrava chodit po ostrově sám a sám. Teď byl určitě nazlobenější než jindy. Sehnul hlavu, rozběhl se proti nám a trkal na všechny strany. A Ola nabral tak, že ho převalil. Ale Ole hned zas vyskočil a utíkal, co mu nohy stačily. Utíkali jsme všichni. Bose, Anna a Brita

koukej, no, řekla Brita. Ale nakonec jsme si začali lámat hlavu, jak se dostaneme odtud. Ulrik nevypadal na to, že by ho omrzelo nás hlídat. Kdybych tu tak měla aspoň jedno jelito, řekl Bose. To, co zbylo z jelit, jsme schovali v hromové jámě a zapomněli jsme si to vzít s sebou, když jsme odcházeli. A teď, když Bose začal mluvit o jelitu, cítili jsme všichni, že máme hlad. Co pak si za tím keřem usnul? Křikl Olena Lase. Tu Lase vystrčil hlavu a rozhlédl se kolem. A pokusil se proklouznout k balvanu, kde byly Bose, Anna a Brita. Ale to neměl dělat. Ulrik ho uviděl a radostí přímo poskočil. Vyřítil se na něj. Lase utíkal a my jsme křičeli. Vypadalo to hrůzně, když Lase pádil kolem jalovcového křoví a Ulrik těsně za ním. Utíkej, Lase, utíkej! Křičela Anna. Hele, co pak neutíkám? Křičela Lase. Najednou Ulrik Lase trkl, až ho porazil. A my jsme křičeli tak, že to znělo jako praskřek. Ulrik se určitě toho řevu trochu lekl. Lase vyskočil a utíkal dál. Ulrik se pustil za ním a my jsme křičeli ještě víc, ale nebylo to nic platné. Na ostrově stojí starý seník. Střechu má děravou a už se do něho seno nedává. Dveře byly otevřené do kořán. Lase tam vběhl a Ulrik za ním. Dala jsem se do breku a řekla jsem, ach, teď tam uvnitř Ulrik Lase utrká k smrti. A najednou jsme uviděli, jak Lase vylezl ven tou dírou ve střeše. Pak se skočil na zem, běžel a honem zavřel za Ulrikem dveře a řekl, zubr je uloven. Teď jsme se konečně odvážili dolů. A pak jsme se všichni vyšplhali na střechu a dívali jsme se na Ulrika dírou ve střeše. Bose na něho plivl a řekl, foj ty, beraní obludo. A já jsem řekla, jen aby z našeho hodného beránka Pontuse nebyl nikdy takovýhle starý zlý beran. Potom jsme se chystali domů. Lase řekl, abychom si všichni sedli na pramici. On sám, že Ulrikovi otevře dveře a poletí a skočí na ní taky, dřív než Ulrik pochopí, oč jde. Protože i když je Ulrik zlý a hloupý beran, nemůže přece zůstat zavřený v seníku a pojít hladem, řekl Lase. Udělali jsme, co Lase říkal, jak to děláme vždycky. Když jsme veslovali od ostrova, stál Ulrik už zase na břehu a tvářil se, jako by ho opravdu moc mrzelo, že odjíždíme. O jen si řekněte, jestli chcete, abych ulovil nějakého dalšího zubra, řekl Lase a moc se vytahoval. Ale my už jsme ten den nechtěli žádného zubra. Byli jsme unavení a hladoví a přáli jsme si už jenom být doma. Zeptám se maminky, jestli nemá nějaké jelito, řekl Bose.

Dobrý večer, děti. To bylo tak. Sedláček Kuba zdědil kdysi po pantatíkovi políčko jako dlaň a chalupu na spadnutí. Na poli se rodilo jen kamení a bodláčí. Do chaloupky foukalo ze všech stran a když zapršelo, zatékalo Kubovi střechou rovnou za krk, jako by seděl pod cedníkem. Celé dny se Kuba lopotil na tom svém kamenitém úhoru a místo odpočinku nestačil po večerech opravovat rozedrané stavení. Není divu, že si stýskal. Čert mi byl takový život dlužen. I ten ptáček v kleci je svobodnější než já. Když nic jiného, alespoň mu páni nasypou do krmítka. Ale já vím, co udělám. Se vším tady praštím a přestěhuju se někam na konec světa. Když se Kuba jednou rozhodl, nevytáhl by mu to umanutí z hlavy ani párem koní. Narazil si beranici, naposled se rozhlédl po světnici, řekl s pánem Bohem a přirazil za sebou vrátka. Šel cestou

0: Ne cestou po horách, po dolinách. Co si tak srdnatě vykračoval, uslyšel za sebou divný hřmot. Dub, dub, buch, buch. Zrovna jako by mu za patami slídil hromotluk. Kuba nebyl žádný strašpitel, ale když se ohlédl, brada mu leknutím poklesla. Za ním se valila jeho rozedraná chalupa. Kuba se zastavil, chalupa se zastavila. Kuba udělal krok, chalupa taky. Jedeš domů, křikl sedláček. A sehnul se pro kámen, ale chaloupka jakoby neslyšela. Zamrkala na Kubíčka jedním okem, jako dobrácké psisko, jen ocáskem samou přítulností zavrtět. No tohle, podrval se sedlák pod beranicí, ale počkej, však já se tě brzy zbavím, křikl a dal se do běhu. Ale marná sláva, kam jen se vrtnul, tam mu byla chalupa v patách. Z posledních sil konečně doběhl k divoké řece. Vedla přes ní úzká dřevěná lávka. Sláva, konečně se tě zbavím, ty zatrápená došková chýško, zajásal a honem přeběhl na druhý břeh. Chaloupka ani chvíli nezaváhala a hrnula se za ním. Dub a buch, dusala si to. Takovou tíhu lávka na svém hřbetě nehodlala snášet. Zapraskalo to, zaskřípalo a chalupa se poroučela do vln. Kuba se radostí dal do skoku. V tom, kde se vzali, tu se vzali, pluli po řece voraři. Hleďte na toho chudáka, jak tam na břehu zoufalstvím vyvádí. Chalupu mu asi podemlela voda, musíme mu ji zachránit. Bez meškání natáhli z voru svá bydla a dostrkali chaloupku ke břehu. Chalupa už na nic nečekala a štrachala se oddaně z vody ke Kubovi. Chudák sedláček se dal zoufalstvím do pláče, jenže slzami se ještě žádná smůla z podrážek neodlepila. Kubovi nakonec nezbylo, než rázovat dál s věrnou chalupou v patách. Jak si tak vyšlapuje potká pastýře se stádem ovcí? Dostal spásný nápad. Poslyš, bačo, nekoupil bys moji chalupu? Prodám ti ji za homolku ovčího síra. Bača se podrbal za uchem, aby odtud vyškrábl trochu pastýřského rozumu. Co by ne? Povídá po chvíli. Je to sice stará chatrč, ale na přespání za nepohody se pro mne a pro ovce docela šikne. Dal Kubovi od cesty homolku síra a protože se zrovna schylovalo k dešti, zahnal stádečko do chalupy. V tom za ním zaklapla vrátka na 7 západů a chalupa se s ním i s ovcemi rozeběhla za upalujícím Kubíčkem. Za chvíli mu byla zase v patách. Pomoc, zloděj! Křičel v chalupě popletený ovčák a Kuba si raději zacpával uši, aby ten povyk neslyšel. Uslyšeli ho ale loupežníci. Zrovna ze své zbojnické výpravy nesli ukradené pytle zlata a drahokamů. Podívejme, bratr od řemesla, řechtali se, když viděli Kubu. Musíme nakouknout, co ten kujon ve staré barabizně vlastně schovává. Vyrazili vrátka a hrnuli se dovnitř. Ale chyba lávky. Jen vstoupili, vrátka se za nimi sama přibouchla a zamkla na 7 západů. Chalupa se dala hned zase do běhu jako splašená, trada za Kubíkem. Zrovna v ten čas stáhl krajem generál Laudon s císařskou armádou. Halt, zahřměl, když zmerčil schváceného Kubu. To je tvoje chalupa? Zabavuje se pro potřebu vojsk jeho císařské milosti. A když tak tu paličatou chalupu ke Kubově radosti po generálsku zrekvíroval, nakázal kvartírmajstrovi, aby v ní ubytoval vojska, co se do ní vejde. A už to začalo. Napřed dovnitř mašírovali tamboři, potom dudáci, po nich praporečníci, za praporečníky huláni s kobylami, potom granátníci s kanony, pak za skirisníci, zkrátka se tam vedrala celá vojenská čelátka. Kubovi spadl kámen se srdce. Vesele si poskočil a pelášil dál. Ale co to? Chalupa se za ním štrachá zas. Ovce v ní bečí, bačaláteří, zloději se hádají o dukáty, generál Laudon huláká rozkazy. Zkrátka učiněný Babylon. V posledním tažení s jazykem na vestě se chudák Kuba od neznámého pocestného doslechl, že sám císař dá za manželku svoji jedinou dceru tomu, kdo jí svatebním darem přinese největší bohatství. Ej, chuchu, výskl si sedláček a namířil si to do císařského města. Císař pán se div leknutím nepřevalil na záda, když mu rovnou před trůn přivandroval Kuba a za ním jeho věrná chalupa. Nejmilostivější císařský pantatíku, drmolil jako Spartesu, přináším pro jemnost slečinku náramně drahocený prezent, svoji vlastní doškovou chalupu. Líběj mi dát dcerku za ženu. Potom Kuba otevřel vrátka a z chalupy se vyhrnul sám generál Laudon s celou císařskou armádou. Generál salutoval, šarže křičeli vivat, trubači troubili a hulánské kobily pouštěli z té slávy koblišky na křišťálovou podlahu. Za armádou se vyplížili loupežníci, padli před císařem na kolena, sypali mu do klína zlato drahokamy a slibovali, že už to víckrát neudělají. Za loupežníky vyběhlo stádo ovcí, za nimi pastýř. Ovečky bečely, pastýř láteřil a z krvavé zlosti práskly jeho císařské veličenstvo ovčím syrečkem rovnou do císařského nosu. Joj, to byla vůně. Císařská slečinka se tak hyhňala, jako by si zrovna šlápla na rozum. A hned, že v té chaloupce bude bydlet do smrti a basta. Co měl Kuba dělat? Nakvartíroval se tam k ní. Však už mu došlo, že své chalupě neuteče. Tak jak je pak copak? Kdo chce kam, pomozme mu tam, povzdechl si nad nimi císař pán. A odskočil si naproti do hospody na žejdlík piva a partičku lízaného mariáše. A tak v tom císařském městě dodnes stojí zlatý palác, v tom paláci rozedraná chalupa a v té chaloupce bydlí Kuba se svou císařskou paničkou. No což, aspoň jim tam střechou nezatéká.
1: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: bude pak život ve psí boudě někde u hájovny?
1: To pro mě nic není.
0: Pořádná liška, jako jsem já, patří do lesa.
2: Jemenáčku, tady něco nádherně voní.
0: No odejdě, vždyť to je pečinka a do hájovny je otevřené okénko. Měla bych se tam jít podívat, ale pozor, s tímhle myslivcem nejsou žádné žerty.
3: A od těch dob vždycky v domečku řekli jen stolečku, prostři se. A hned byl stoleček plný těch nejlepších jídel.
0: Pro krýlbána, vždyť tuhle pohádku mi Růženka vyprávěla taky, když jsem ještě byla uvázaná u psí boudy.
2: Škoda, že nemáme také takový stoleček.
3: A sakulajda, jak pak to, že nemáme? Jednou, to už je hodně dávno, nám ho dal houbový dědeček.
2: Opravdu? Houbový dědeček?
3: No.
2: A kde pak je ten stoleček?
3: Ale Venoušku, vždyť je to přece ten zelený stoleček, co stojí v komoře.
0: V komoře? Sláva, pane mysliviče. Chytrá, moderní a vzdělaná liška musí umět také i lehce žít. Proto je od dneška váš stoleček můj. A taky ho hned, jak se patří, vyzkouším, ať ukáže, co dovede. Okýnko je otevřené. Hop. Tak. A dáme se do toho. Stolečku, prostři se. Povídám. Stolečku, prostři se. Pardie, klepe to. Tak prostřeš se, nebo ne? Krýle pána, na mou duši a psí uši, ono to přece jen funguje. A hned vypadlo 5 jitrniček i s papírem. To si dám, panečku, líbit. Tomu říkám moderní živobytí. Když budu mít hlad, vždycky jen poručím a stoleček mi dá hned právě to, na co budu mít chuť.
4: Jan Brondi Báru.
5: Co se to u tebe děje?
6: Toto voní. Tohle
5: je plný vůně z natrůžů. A my býváme k celé vyplašené.
0: Velevážené dámy.
6: Nepak já si vzala.
0: Velevážené přítelkyně, sousedky, lištičky, uklidněte
6: se. Já jsem klidná.
0: A když už jste tady, sdílejte se mnou moji radost, která mne tak nenadále potkala, a račte se podívat.
6: Co to je?
0: Za mou velikou moudrost a za stálý pořádek, který pečlivě udržuji ve svém doupěti,
6: prosím,
0: no. Daroval mi jeden moc mocný kouzelník tento báječný stoleček.
6: No,
0: není to, abyste si snad mysleli nějaké staré haraburdí, ale pořádná a solidní práce. Kouzelnický stoleček toho nejmodernějšího typu, který na moje přikázání vydá balíček s jitrničkami. A to se, prosím, může opakovat třeba i milionky.
2: No, to není možné.
6: No, to není. No,
0: tak to já, velectěné dámy, nejsem žádná krkna a lakomec, to je o mě přece známo. A proto si vás tímto dovoluji pozvat na menší hostinu.
6: No, konečně.
0: Zde, prosím. Zde, prosím, je balíček a v něm 5 jitrniček, které, jak jste se sami přesvědčili, voní po celém dolanském revíru a ještě o kus dál. Jak sami vidíte, velestěné dámy, není to žádný podfuk, ale pravda pravdoucí, a proto hned začneme hostinu.
2: Ano,
6: ukaž to si, ale
2: děkuřátko.
0: Tak pozor! Stolečku, prostři se. Tak povídám. Stolečku, prostři se.
7: To nefunguje.
8: Podvod je to, podvod.
0: Já to říkala. Povídám stolečku, prostři se.
8: Zase nic.
0: Žádný kouzelnický stoleček to není.
7: Je to obelhá. To není to, to
0: máš. To máš.
8: To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš. To máš

0: to jsem dopadla. To jsem dostala na kožich. Stoleček jistě kouzelný je, vlastně byl, než mi ho ty zrsky nedůvěřivé rozbily. Ale asi jsem s ním špatně zacházela. Nebo se na mě rozlobil, že jsem se tak vychloubala. No, teď nemám ani jitrničky, ani stoleček. Jen pár prkínek z něho zůstalo. Večer je radši odnesu zpátky do hájovny, aby je myslivec nenašel u mého doupěte. Ten by mi dal panečku.
1: Tak si představ, Venoušku, včera jsem si dal do toho stolečku v komoře, co jsme dostali od Houbového dědečka, 5 jitrníček. A víš, co se stalo?
0: No.
1: Všechny jsou pryč. A stoleček je rozbitý, jen 3 z něho zůstaly.
0: Pro krýle pána, to jsem se zase nechala pěkně napálit.
1: A na jednom prkénku jsem našel liščí chlupy.
0: Mordě, klepeto, tohle mi ještě chybělo.
1: Teď, abych zatelefonoval panu Špejlíkovi a objednal si jitrničky nové. A také nějakou pěknou šunčičku.
2: Tatínku, a jak se to dělá, když se chce od nás ze samoty telefonovat panu Špejlíkovi?
1: Pojď se podívat. Tadyhle u telefonu se zatočí kličkou a musíš se říct tomu pánovi na poště v nohavicích, že chceš pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54.
0: Pardie, klepeto, tohle není špatný vynález. Budu dávat dobrý pozor a zítra, až nebude pan myslivec doma, tak to také vyzkouším. Ale aby v tom nebyl zase nějaký podfuk.
1: Haló, pošta Nohavice, prosil bych pana uzenáře Špejlíka, který má číslo 54. Tady je lesník Březina ze Samoty, pane uzenáři. Prosím vás, pošlete mi zítra 5 jitrníček a nějakou pěknou šunčičku. A abyste s ní nemusel až sem k nám na Samotu, dejte ji prosím třeba do toho dutého stromu na rozcestí. Já vám ji v neděli, až půjdu do města, zaplatím, ano? Děkuji vám a tedy v neděli naschledanou.
0: Jemináčku, tohle se mi líbí. Stačí zatočit kličkou a pan uzenář Špejlík dodá hned, co hrdlo ráčí. Hned ráno to také zkusím.
3: A když koťata dorostou, co myslíte, že z nich je? Ano, správně, kočky. Jako ty, co měla ta paní z pohádky o houpacím křesle. To je pro změnu pohádka pro maminku. Zavolejte maminku, ať si jde poslechnout. A že už ji slyšela 10krát. Nevadí, poslechne si ji alespoň po 11. Byla jednou jedna paní a ta měla 2 kočky a 1 dcerušku. Ale nějak jí to nestačilo. Kdybych tak měla houpací křeslo, kdybych ho tak dostala k svátku. Jenže na to jí neřekl nikdo ani slovo. Kočky mluví jenom, když už se mlčet opravdu nedá, a dceruška říkala jenom: ahoj, mami, co bude k večeři? Nebo ahoj, mami, já bych šla dneska ven. Chodila totiž ven, protože už byla povyrostlá a nemusela chodit spát po večerníčku. Kočky byly také velké, jenomže zdaleka ne tak jako ta dceruška. I když vztyčili ocásek, sahali jí sotva po kolena. Ona byla už tak povyrostlá, že by se s ní dalo o leccem zhovořit, kdyby si udělala alespoň trošku času. Jenomže kde by si ta udělala trošku času? Ta si ho udělala jenom tak na novou gramofonovou desku. Svátek byl pryč a paní zase říkala: kdybych tak měla houpací křeslo, to by byla krása. To bych se nikoho neprosila, aby si se mnou povídal. Houpací křeslo přihoupá člověku do paměti všechno, co se mu kdysi líbívalo. Když má člověk pár hezkých věcí na vzpomínání, nemusí mu do toho nikdo povídat. Stačí, když má houpací křeslo. Jenomže jak k němu přijít? A zase jí na to nikdo nic neřekl. Kočky mlčely a vrněly protože soudili, že na takovou myšlenku není třeba odpovídat a dceruška byla už za dveřmi, protože na to řekla, že by šla na chvilku ven. No prosím, už jsem zase sama. Ať si mě ta holka nepřeje, nebo ji vdám. Já ji vdám, nic jiného si stejně nezaslouží. Vyvdám jí z domu, nebudu jí vařit a našetřím tak na houpací křeslo. Obě kočky jí poslouchaly, ale ani jedna se nezeptala, proč to houpací křeslo vlastně chce. Protože jsem nevykolíbaná, vysvětlovala jim ta paní bez říkání. Má sestra se narodila moc brzo po mně, tak ji dali do kolébky a mne z kolébky vystrčili. Kdybych byla v kolébce ještě aspoň 2-3 měsíce, byla bych vykolíbaná dost. Houpací křeslo, to je něco jako kolébka pro dospělé. Kdybych ho měla, nepotřebovala bych si s nikým večer povídat. Kdybych tak dostala houpací křeslo, aspoň k svátkům. A přišly svátky. Za okny byla tma tmoucí a sněhu po kolena. V pokoji svítila lampa a pod lampou seděla paní. V houpacím křesle. Houpy hou, houpy hou. Měla zavřené oči a v hlavě se jí houpaly hezké vzpomínky. Jak jí tatínek vystřílel jednou na pouti zrcátko, jak se vozila na lodičce po rybníku, jak dostala jednou růže, po druhé růže a po třetí růže. Co hezkého jí kdo řekl, jak se jí kočky třely o nohy, když přišla domů a jak dneska dceruška vynesla sama bez říkání koš z odpadky. Můj ty světe, já mám houpací křeslo. Můj ty světe, ty jsi ale pěknej. Jenom bych ráda věděla, kdo mi to křeslo vlastně dal. Jestli ta moje holka, nebo jestli vy? Podívala se na obě kočky, jenomže ty nic. Mlčeli a vrněli a pomrskávali ocásky. Ale to neměli dělat. Mlčet a vrnět mohli, ale ocáskem pomrskávat neměli, protože ho najednou obě pomrskli až pod houpadlo a to bylo. To bylo horší než ten nejhorší, nejzubatější hafan pod sluncem. Však také obě kočky zavřeštěly, že by to zastavilo autobus. Paní, která si tak pěkně v houpacím křesle snila, se div leknutím nezastavilo srdce. Když si vydechla, řekla kočkám. Vy mařeny, já mám křeslo na snění a na klid a vy mě div nepřivedete do hrobu. To nemůžete dávat pozor. Jau, jau. Vyčítali jí kočky. My jsme ti toho snění a klidu navrněli za náš kočičí život víc než dost. A jestli ti to nestačí a musíš k tomu ještě mít houpací křeslo, tak nám s ním alespoň neuhoupej ocásky. Tak ta paní poznala, že má křeslo od své dcerušky, co jí dneska sama a bez říkání vynesla koš na odpadky. Proto vstala, nalila kočkám plné misky, aby je to tolik nebolelo, a té své dcerušce šla udělat bramborové knedlíky s cibulkou. Ty měla totiž ze všeho nejraději. Já ji vdám. Já tu holku vdám, vždyť ona si to zaslouží. Přistěhuje mi toho svého sem domů a já jim budu vařit, protože už nemusím šetřit na houpací křeslo. A měla pravdu. Nehledě na to, že taky poznala, jak si lidé mohou spolu rozumět a povídat, i když si neřeknou ani slovo.
1: Když jednou král si vyjde bez kočáru, aby si vandrem prohlíd svoj říš, tu vidí věci, o nichž neměl páru. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, ať už tam, či onam zamíříš. Stříkačku než dal hasič do pořádku, stodola zatím na prach schořela, kde býval rybník, dneska máme skládku. Ech, všechno narubituje, všechno narubituje, jenže nikdo s tím nic nedělá. Všechno naruby,
4: všechno na ruby. Kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno na ruby, všechno na ruby. To se rychle musí do pořádku dát.

veselo a stará babka řípu okopává. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, přesně jak by to být nemělo. My dali příkaz zmetky nevyrábět a teď tu máme nouzi o tovar. Nehrabem trávu, nejsou teď hrábě. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je, správně pracuje jen pivovar. Všechno naruby, všechno naruby, kdo nic nedělá, tak stejně bere plat. Všechno naruby, všechno naruby, to se rychle musí do pořádku dát. Co když, synku, kolo se ti zláme? Kolář je klidně spravit odmítá. Ach, synku, synku, to musíš mít známé. Ech, všechno naruby tu je, všechno naruby tu je. Šelma sedlá, co s tím počítá?

sluníčko svítilo z posledního. Bílá Amálka seděla na pařízku a hrála v dlaních poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. V tom se přes pasek uhrnou dva dětkové v kožíškách a nesou pytel. Neudělají kloudný krok, pořád se pošťuchují a převalují pytel jeden druhému na záda. Vešlo by se do toho pytle snad půl nebe, ale zavázaný je halabala tkaničkou. Když děti došli k Amálce, ten první povídá. Můžeme si tu udělat zkoušku? Vždyť ani nevím, kdo jste, řekla Amálka. A to se dovíš, povídá druhý dědek a zamával na sluníčko. Můžeme si udělat zkoušku? Sluníčko se podívalo dolů z nebeské pavlače a zavrtělo hlavou. No jo, tak tedy ještě ne. Pokrčil rameny druhý dědek. Ale co s pytlem? Amálko, můžeme si tu někde nechat pytel? Povídá první. My si pro něj za časek přijdeme. Postavte ho třeba tamhle ke třem šípkům, ukázala Amálka. Dědci tam pytel odnesli, smekli čepici a strkali se někam dál. Amálka obešla pytel. Studilo od něho, až kolem lehala jinovatka. A jak byl nepořádně zavázaný, odletovala z něho bílá peříčka. Děti jistě vědí, proč je to právě tak, myslí si Amálka. Nechala pytel ležet u tří šípkům a šla zahřívat poslední kvítek, co měl ještě rozkvést. Netrvalo to ani chvílku a k pytli se přihnal hospodský půlsklenka z dola ze vsi. Hledal na pasece pozdní listce. Vidí tu jinovatku kolem a povídá, mít ten pytel, nemusel bych kupovat led, postavil bych pytel do sklepa a bylo by tam pořád jako v lednici. Nikde nikdo, jen stehlík se dívá z bodláku. Půlsklenka si naložil pytel na záda a rovnou s ním pryč. Za chvíli se druhou stranou přihrnuli ti dva strkaví dědci. Sluníčko na ně hrozí z nebeské pavlače. Dědci fujaváci, kde jste byli? Vždyť už je nejvyšší čas. Oni to opravdu byli fujaváci a ten pytel to byl fujavácký pytel. No, vždyť není zmeškáno, brebentí fujaváci. Za chvíli všecko bude, jak má být. Jenže, když se dostrkali ke třem šípkům, pytel nikde. Na nebi šlehá sluníčko zlostí, moc špatně jste ten pytel opatrovali, dědci fujaváci. Ona totiž v něm byla celá letošní úroda sněhu. Z lesa vyšla bílá Amálka a oba dědci hned na ní. Kam se ztratil ten pytel sněhu? Amálka zbledla od starosti. Hledali pytel od mlází k mlází, až se ozval stehlík z bodláku. Odnesl ho půlsklenka z hospody. Holala, řekli děti fujaváci a vydali se s Amálkou za pytlem do vsi. Hospodu dlouho nehledali. Byla zakovaná do ledu od prahu až po komín. To ten fujavácký pytel. Půl sklenka obchází kolem zamrzlé hospody a žaluje rampouchovým hlasem. To jsem si dal. Tak už sebou hněte, děti fujaváci, řekla Amálka. Vytáhněte pytel ze sklepa a rozvažte ho. Padne sníh a bude dobře. Jenže toho se děti fujaváci pořádně vylekali. No, když on je ten pytel navstekaný. Tak musím sama, řekla bílá Amálka. Zabalila si ruce do závoje jako do rukávníku a poručila pytli, aby vylezl ze sklepa. Tak
zatáhla za tkaníčku. Už se to hrne a sype. Sníh a sníh. Amálko, zmrzneš, křikli dětci fujaváci. Víla Amálka se jen usmála. To já dřív odejdu tam, kam Vílí chodí přespávat sníh. A tančila kroky a krůčky a tančila a už tam nebyla.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Stalo se něco zvláštního. Kudla Dederon se potěšeně prohlížel v prasklém zrcadle, které viselo v Kilimandžáru za barem. Právě z místního aparátu zavolal na číslo, které dostal od Tulamora juniora. Představoval si, jak se na druhém konci drátu velký šéf tváří. Pěkně to na něho vychrlil. Ten mocný páprda se nezmohl ani na slovo. Kudla Dederon vytáhl z malého stříbrného pouzdra dětskou ponoštičku a namočil ji do piva. Zkušeným pohybem z ní udělal dudlík a začal se sjíždět. Až po několika hodinách se šel do jedné z komor v suterénu. Tady za železnými dveřmi věznil Tulamora juniora. Byla to samotka se sporým světlem, ale žádná pouta a žádný roubík vězeň neměl. Kromě Dederona nikdo k němu nesměl, ale kdykoliv přišel, tak si povídali. Kudla si vzpomněl hned na ten první rozhovor po tom, co ho s třemi parťáky v noci popadli a unesli, aniž si toho někdo z tuláků u řeky všiml. Já jsem Kudla Dederon, představil se. A který seš ty? Padre má přece dva synáčky a rovnou dvojčata. Tulamora juniora a Ramsese.
2: Ten první, odpověděl tulík. Ale kdo je ten padre?
0: No, přece vážený pan Tulamor senior. Padre, velký šéf, komotr všech komotrů.
1: Tulamor junior zalapal po dechu tak upřímně, že mu tu nevědomost musel uvěřit.
0: Tak takhle je to.
1: Dusil se Dederon smíchy. Papínek už je na penzi a zapírá hříchy mládí.
0: No nevadí, však se to dozvíš, až nám za tebe předá výkupný. Ale do té doby se od tebe nehnu, nebo tě tu mám nechat samotnýho.
2: To ne,
1: vyhrkl tulík. Stalo se totiž něco zvláštního. Něco, čemu sám tak docela nerozuměl. Když viděl, jak se tu všichni kudli Dederona bojí a když slyšel, jak vládne celé téhle divoké čtvrti a přitom byl jen o málo starší než on, začal toho desperáta se spínacími špendlíky v uších obdivovat. Také se od něho konečně dozvěděl, co všechno jeho otec dokázal kdysi, když vládl lichožroutskému podsvětí. Začal se v odlesku záře svého otce, velkého šéfa, vyhřívat jako chřestýš v písečném úvalu.
0: Tak se mi líbíš, poplácal ho po zádech Kudla Dederon. Koukám, že bys taky byl rád šéf, jako tvůj otec.
1: A Tulamor junior nejdřív zrudl pýchou a pak vyhrkl.
2: To bych teda chtěl, ale ještě radši bych byl jako ty.

0: Rodičovskou schůzku svolal Radim do klubovny na 7:00, ale oba na schválníci tam seděli již od 9:30. Nikdo si jich nevšiml, oba byli přece neviditelní. Ale sami s velkým napětím sledovali každého, kdo vkročil dovnitř. Oba byli totiž zvědaví, zda přijde aspoň pár otců či maminek, co za mlada také jezdili na tábor.
1: Kamaráde, to je přece kulich. Že je to kulich?
2: Tohle, že je kulich, škudibíku. Kulich přece chodil vždycky rozcuchaný jako stodola a tenhle má na hlavě 4 vlasy.
1: 5. Mezulánku. Pět. Protože se mu narodil malý kulich. A ten není o nic lepší, než býval on sám. Tak se nediv.
2: Je. A není tohle Kociánek, škudibiku?
1: To bude určitě on. Pamatuješ si, jak na táboře kopal sklep na mléko? Jak ho překryl drnovou střechou? A jak se ta střecha nacucela při prvním dešti a spadla na mléko a na maso a na všechno, co ve sklípku bylo.
2: Je, jak bych si to nepamatoval, kamaráde. Ten červotočivý trámek na tu stříčku se mu přece podstrčil já.
0: Pak ale Radim povstal, přivítal rodiče a řekl: sešli jsme se, abychom se poradili o letošním prázdninovém pobytu vašich dětí. Jak víte, v posledních letech trávil náš oddíl prázdniny na Jitřence. Jitřenku máme zajištěnou i letos. Jenže vaše děti se nadchly pro tábor. Pro tábor v přírodě, který by si postavili sami podle svých představ. Pro tábor, který by byl odříznut od světa a kde by spali pod stany. Pro žádného z rodičů to nebyla docela novinka. Všechno už jim děti doma vyzvonili. Jakmile tedy Radim skončil, zvedla se v klubovně celá řada rukou. První dostala slovo Esmeraldina maminka. Víte, ona je to moc hezká věc. Stany na louce, žáno a kolem plno koloušku s černýma čumáčkama, kukaček, hříbku a jiné lesní zvěře. Jenže o prázdninách nesvítí jen sluníčko. On taky prší déšť a taky jsou mlhy. A naše Jarunka je velice náchylná na angínu a bronchitidy. Kdyby se něco stalo, byl by na Jitřence doktor za pár minut, ale kde vás bude hledat doktor někde v lesích? S angínou si ovšem budete možná vědět rady, navázala na její slova Natašina maminka. Ale co když na takovém táboře, dejme tomu, dojde k úrazu? Co když na některé dítě padne ku příkladu strom? A nebo víte, jak nebezpečné je takové bodnutí do jazyku? Kdo mi zaručí, že naši Natašu nebodne na takovém táboře vosa do jazyku? To vám zaručím já, povstal Kulichův otec. Podívejte se. Vyplázal na všechny jazyk a ukázal ho kolem dokola celé klubovně. Tenhle lízák se měl na všech táborech sebou. Už ani nevím, kolik jich bylo, jestli 13 nebo 15. Ale ať již bylo, kolik bylo, vosa mě do něj nepíchla ani jednou. Tak proč by měla píchat vaší Natašu? Celá klubovna se prostě rozdělila na dva tábory. V jednom byli ti, co jim bylo líto, že se dětem vystavili moderní ozdravovny a děti teď budou trávit léto v nějakém kutlochu na lesní pasece. A v druhém byli ti, kdo hanobili panelová sídliště a tvrdili, že mnohem zdravější je žít v lesní sluji a ve vykotlení.